A v tom uviděl, jak Honza s Michalou dali do otvoru pro nalévání oleje kus dortu. Proboha ne, volal pumpař, vždyť ten motor zničíte. Ale z motoru se ozvalo, Jence, neboj, já mám dorty rád a dal bych si vlastně ještě trochu čokolády. A to už bylo na pumpaře moc. Myslel, že se mu to zdá a šel si rychle umýt obličej studenou vodou, aby se probudil. No a když přijeli domů, děkovali všichni Honzovi i Helence za prima výlet a nesli si domů každý košíček hub. Už se nemohli dočkat, až budou doma vyprávět, cože to má pan Honza za zázračné nové auto.

0: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
1: Já jsem taky rád. Ahoj.
0: Kde ses tak dlouho toulal?
1: Ve městě.
0: Ve městě? Neříkej.
1: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
0: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
1: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
0: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
1: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
0: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemíždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolédl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hru růza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Z čista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely. A z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tadyže má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. Tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: V pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu. Všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil. Ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: a nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.
6: Druhou svou noc v cirkuse nechtěl už Míša spát ve voze. Připravil si pelíšek venku pod růžovým kovaným vozem hned vedle vozu ředitelského. Už ve dne si tam nanosil seno, vyprosil si je od slonů v jejich ohradě a teď se do něho zavrtal a snažil se usnout. V tom o něho někdo zakopl. Míša se mrzutě probral z první dřímoty.
7: Kdo je to tady? Kdo se to tu motá? To jsi ty, Freddy. Opravdu, opičák. Zdá se, že máš v hlavě. A čím to, prosím tě, šermuješ?
6: Freddy měl v skutku nejistý krok a nějak moc hovornou náladu. Ačkoliv mu slova těžko lezla z úst.
7: To je toto. To je Pepka. Víš, námořnický čekbuk. To jsem i hrál na Indiánech. Karty hrát neumějí, ale koňak mají člověče báječný.
6: A to už si k malé Míšově radosti přisedl k němu pod vůz.
7: Ale jsou to hlupáci.
6: Freddy si za řeči nad spalým kusenem vytáhl sirku, rozškrtl ji a hned ji zahodil.
7: A ředitel je taky hlupák.
6: Druhá sirka se mu zlomila.
7: A papoušek je taky hlupák.
6: U třetí sirky mu ulétla hlavička.
7: A Míša je hlupák.
6: Konečně mu seno v dýmce chytlo, ale Freddy jen zabafal, dýmku i sirky odhodil, svalil se vedle Míši do sena a hned spal. Míša znovu usínal, ale najednou procitl. Co si ho zaštípalo v nose na spodku vozu nad ním, se ukázal odlesk jakési záře. Mezi senem pod vozem poskakovaly drobné červené plamínky. Jeden z nich se doplazil až k opičákově noze a Freddy bolestí vykřikl, vyskočil. A když viděl, co provedl, hned vystřízlivěl. Vzal nohy na ramena a zmizel ve tmě, nestaraje se ani o oheň, ani o Míšu. Míša teď viděl, jaké jsou ty plamínky ošklivá věc. S nepokojem pozoroval, jak jich přibývá a jak jsou pořád větší a větší. Kouř ho protivně štípal do očí a do nosu. Míša se začal dusit a rozkašlal se. Najednou prudce vyskočil. Manuela! Plamínky mohou spálit jeho Manuelu. Rychle začal foukat do ohně, ale kdež, tím jej jenom ještě víc rozdmíchal. Co honem dělat? Papoušek, napadlo ho pojednou a už pádil do manéžového stanu za starým mudrcem. Byla tam tma, ale po hlase papouškových lamentací brzy našel maestra komandéra nahoře na hrazdě. Rychle mu křikl do naslouchátka. Hoří! Papoušek se zprvu lekl, ale pak pomalu a klidně se zeptal.
8: Jací hoši, kde pak máš jako hochy? Co je s těmi tvými hochy?
6: Míša v zoufalství křikl ze všech sil.
7: Hoří pod Manueliným vozem hoří.
6: Papoušek zas tak klidně a pomalu pokýval hlavou.
8: Aha, že hoří, no, jen se tak nepláš. Při ohni je hlavní věc klid a rozvaha. To když já jsem byl ve svém šestém a padesátém cirkuse, se, Míša ho přerušil, ale Manuelu to popálí. A papoušek zas tak pomalu a rozvážně, správně, chlapče, ředitel tě pochválí, dobře si udělal, že si běžel rovnou ke mně o radu. Jako ten krát, ten Maharadža v mém 34. cirkuse, ten ke mně poslal taky o radu, co má dělat, že mu posvátná bílá opice přestala žrát a já pravil tomu poslovi, zavolej slona.
6: Dále už Míša nevydržel poslouchat. Utkvěla mu v hlavě jen poslední papouškova slova. Zavolej slona. Míša se opravdu pro slona rozběhl. V ohradě vyhledal slona Tommyho, největšího a nejsilnějšího a nejchytřejšího ze všech slonů, co jich v cirkuse bylo. Tommy tvrdě spal. Medvídek ho zatáhl oběma rukama za ucho. Tommy se ohnal chobotem, převalil se na druhý bok, div Míšu nezalehl a spal klidně dál. Míša už věděl, že nejcitlivější kůži má slon na konci chobotu, proto uchopil Tommyho za chobot a ze vší síly ho kousl do toho měkkého prstu, kterým končí dlouhý sloní nos. Teď teprve sebou Tommy škubl, namáhavě se probral ze spaní, neohrabaně usedl a zlostně zařval. Freddy, ty darebáku, počkej, já tě vypráskám. Míša musel rychle s pravdou ven.
8: To jsem já, medvídek Míša Kulička, a honem, honem, pojď mi pomoct.
9: No co ten spěch, jako by hořelo.
8: Však právě, že hoří, pojď honem, hoří vůz slečny Manueli.
6: Míša se až podivil, kde se v tom neohrabaném sloním těle vzala ta mrštnost, s jakou Tommy hned vyskočil na všechny čtyři, už se na nic neptal a rovnou se rozběhl k východu z ohrady a pak k vozům. Míša mu sotva stačil, jak rychle Tommy pádil. Když přiběhli k Manuelinu vozu, byl už jeho spodek v jednom plameni. Slon nejprve vyrazil dveře vozu a nic nedbaje kouře a plamenů, které mu na nohách přiškvařovali jeho tlustou kůži, sáhl chobotem dovnitř pro spící Manuelu. Ta se probudila a leknutím vykřikla, ale Tommy nic nedbal jejího nářku a složil ji opodál vozu do trávy. Pak křikl na Míšu.
9: Kde je voda?
6: Míša honem utíkal k studni u prádelny. Cestou div neporazil Freddyho, který se skrýval mezi vozy ve stínu a se strachem pozoroval, jak se oheň šíří.
8: Pojď honem pomoct,
6: křikl na něho Míša a Freddy poslušně a kajícně běžel.
8: Pumpuj,
6: křikl znova Míša a nastavil jeden ze džberů, které tu ležely kolem v trávě. Pak nastavil druhý a utíkal s ním k ohni. Tam už čekal Tommy a troubil za tím chobotem na poplach. Jedním vstrknutím vtáhl vodu ze džberu do chobotu a prudce jí vychrlil tam, kde se oheň šířil nejnebezpečněji a hned tak do něho vychrstl i vodu z druhého čberu. A už přibíhal Freddy s dalšími čbery a už se také zbíhali lidé na Tommyho zatroubení. Brzy byl oheň zkrocen a pak uhašen docela. Té noci už Manuela nemohla spát ve svém krásném voze. Pozvala ji paní ředitelová, aby šla k ní do ředitelského vozu. A pod tento vůz tedy odstěhoval i Míša svůj nocleh. Leželo se mu tvrdě na holé zemi. Teď v noci ovšem nemohl schánět seno na pelíšek, ale usínal přesto sladce s vědomím, že zachránil slečnu Manuelu.

0: pěkný pořádek. Nikdo tu není. Tak kde jste, Lenoši? A kde je Adéla? Adélo! Adélo! To tě mám snad hledat a prosit. Jak dlouho budeš ještě čekat na ty střevíce? Adélo! Tak kde jsi, Adélo?
1: Pane, ta vyvádí, co? A to je, prosím, princezna. A má takové něžné jméno. Krasomila. Krásná je, ale je těžké s ní vydržet. To si komorná Adéla taky myslí.
2: Ano, už běžím, jasná princezno. A nesu i ty vyžehlené šaty.
0: Tak tyhle jsem právě nechtěla. A ty, že jsou vyžehlené? Okamžitě je přežehly.
1: Roztomilá divenka, že? S tou by to opravdu vydržel snad jen čert.
0: Tak sebou pohni a pospěš si. Musím teď k otci. Ale nepřej si mě, až se vrátím a nebude vše v pořádku.
2: Ano, milosti, jak poroučíte, milosti?
1: Tak s princeznou Krasomilou jsem vás už seznámil. Ovšem v tomhle zámku je toho k nalezení víc. Já už jsem tu několik století a tuhle královskou rodinku moc dobře znám. Královna umřela už před lety a ta Krasomilu vychovávala stará chůva a tatínek, pan král, který ji má velice rád, ale kterému ta pyšná dceruška dělá velké starosti.
3: Krasomilo, tvůj obraz jsme poslali všem princům z okolních zemí. Rádi by si tě vzali za ženu a ty jsi již dávno mohla být královnou. Ale ty je všechny nepěkně odmítáš. Děvče, vždyť nám ještě vypoví válku a tvoje pýcha přivede zemi do neštěstí.
0: Ale já žádného z nich nechci. Jsou tak obyčejní.
3: Dceruško moje, jsem starý a správu země jsem svěřil správcům a výběrčím daní. Jsem na ně slabý a vím, že mě šidí a lidem se děje mnohá nespravedlnost. Ale nemám už sílu napravit vše sám. Mladého zetě bych přivítal s otevřenou náručí.
0: Tak o poddané ti jde. A co já? To si mám vzít za muže prvního ošklivého hlupáka, aby ti pomáhal starat se o lid? Ne!
1: Starý král se smutně obrátil k obrazu královny. Zdálo se, že její krásné, ale smutné oči mu rozumí. A tak není divu, že si postěžoval.
3: Dokud si, moje drahá, žila, byla Krasomila milé, veselé, ochotné a laskavé děvčátko. S chůvou byli stále v zahradě a ta pod jejich rukama jen kvetla.

0: Ale když hůva odešla, Krasomila přestala zpívat, nestará se o květiny. Zmizel smích a veselí, vystřídali je pýcha, zlost a hašteření.
1: Král měl strach, aby ti okolní princové odpustili spupné princeznino odmítnutí.
0: Ale ještě jeden obraz se nevrátil. Je u krále Miroslava. Miroslav je mladý a jeho země jen kvete. Ten má asi nabídek od princezen z okolních království tolik, že ani Krasomile neodpoví. Škoda. God.
1: Ale bylo to docela jinak. V zemi krále Miroslava byli na královský hrad pozváni malíři, aby malovali podobiznu krále. Mladý král by se byl rád oženil. Mezi mnoha obrazy, které od princezen a kněžen dostal, byla jedna tak krásná, že se do ní Miroslav na první pohled zamiloval a žádnou jinou již za ženu nechtěl. Podle starých zvyků dával teď namalovat svůj obraz, aby jej vyvolené princezně poslal. Bude-li se jí líbit, jistě jej pozve k seznámení do svého království.

0: Slovutní mistři, svolal jsem vás proto, aby se každý z vás pokusil mne co nejvěrněji vyobrazit. Krásy mi nepřidávejte. Lépe bude, když se mé vyvolené krasomile budu líbit více já, než můj obraz.
1: Malíři se rádi pustili do práce. V tomhle království každý laskavého krále miloval a tak mu chtěli udělat radost. A netrvalo dlouho a Miroslav s jarným dvořenínem prohlíželi krásné podobizny.
2: Ten pošli králi? A nebo ten, hleď,
3: na jakém krásném koni sedíš a tady to roucho zlatem vyšívané a tenhle zas ukazuje tvoji krásnou zahradu.
1: Mladý král však dal poslům pro krasomilu obraz nejskromnější, tak, jak si umínil. Poslové s obrazem a dary pro krasomilu odjeli a mladému králi dny jen pomalu plynuli. Miroslav s napětím každý den mnohokrát hleděl v tu stranu, odkud se poslové měli vrátit s radostnou zprávou. Až konečně jednoho dne.
0: Jsou tady. Konečně tak. Mluvte, mluvte přece. Ale proč jste tak smutní? Co princezna vzkazuje? Mluv ty. Jsi mi nejbližší z mých dvořenínů.
2: Máš pravdu, milovaný králi. Jsem ti zcela oddán a tak snad najdu odvahu přiznat, co řekla krasomila, když nám vracela obraz i tvoje dary.
0: Tak konečně mluv.
2: Řekla nám, drahý pane, že nejsi hoden, aby si střevíček zavázal. Hámba nás pálila do krve a těžko bychom pyšnou odpověď nepotrestali. Starý král nás však prosil, abychom vše zamlčeli a odpustili. Odjeli jsme tedy a tobě radíme. Paní je to přelíbezná, ale dobrou královnou a matkou svým podaným není.
0: Dobře jste se zachovali a za vaši radu vám děkuji. Vy ale víte, že o čem se sám nepřesvědčím. Tomu nemohu uvěřit. Abych sám pravdu našel, k tomu mi odvaha nechybí.
1: S tím král propustil nešťastné poselstvo a hned druhý den ráno se začal chystat na cestu. Předával zprávu země a všech úřadů, o všechny se dobře postaral, jak bylo jeho zvykem. Pak již mohl myslet na sebe, na štěstí, které se chystal nalézt. Vydal se na cestu do země princezny Krasomily.

0: Moji věrní, jsme na hranici našeho království. Vy se teď vrátíte a já si vezmu jen trochu šatstva a peněz a dál už půjdu sám. Pečujte o naši zemi a lidem, ať se dobře daří. A kdy se vrátím, ještě nevím. Buďte s Bohem!
1: A tak šel Miroslav zemí a díval se, jak lidé žijí. Tu pomohl na poli sklidit obilí, tu v sadu ovoce natrhat. Vždycky dostal najíst i nocleh a lidé ho měli rádi. Nakonec přišel ke královskému zámku. Za plotem uviděl procházet se Krasomilu. Až se mu zatajil dech. To jsem na něm hned poznal.
0: Je krásnější než na obrázku. Ale šlape

0: aby se probudila ze smutného snu.
1: S odvahou Miroslav vstoupil do zámku a požádal o službu. Stal se vrchním zahradníkem. Starému králi se líbil. Byl vzdělaný a uměl hrát i na loutnu. Když o tom Krasomila uslyšela, nechala Miroslava zavolat.
0: Nejhlubší poklonu skládám k vašim nohám, milosti. A čekám na vaše rozkazy.
2: Jaké je vaše jméno?
0: Miroslav.
2: Otec mi řekl, Miroslave, že umíte hrát na loutnu. Je to můj milovaný nástroj a už dávno jsem si přála mít učitele hudby.
0: Bude-li moje skromné umění stačit, budu se pokládat za šťastného.
2: Vše domluví tatínek. A teď jděte.

Krasomila pojednou nevěděla, co se to s ní stalo. V hlavě jí šuměly sladké tóny hudby a u srdce jí hřálo, jako když se po dlouhé temné noci opět usměje slunečko.

0: slyším, že jsi přijela Miroslava za učitele.
1: Ale kdy mám začít, to nechám na tobě.
0: Dělej, jak sama chceš. Moudrostí mi ten chlapec připomíná krále Miroslava. Stejně denně se strachuji, že tu urážku od tebe neunese a vojnu mi vypoví. Dcero, dceruško, měla bys jeho nabídku k sňatku přijmout. Bylo by nám lépe.
1: Netrap mne, otče. Byla bych nešťastná, kdybych si toho krále musela vzít.
2: Jak už jsem říkal, znám život v tomhle zámku mnoho a mnoho let. Ale to, co se začalo dít po příchodu nového zahradníka Miroslava, to opravdu všechny překvapilo. A hodně se také o tom mluvilo. Však víte, služebnictvo vidí i zavřenými dveřmi. A co teprve princeznina komorná Adéla?
3: No, sotva Krasoměna slyšela, že Miroslav hraje na loutnu. Hned se rozhodla, že potřebuje učitele. A druhý den museli začít hodiny hudby. Moc se jí zpočátku nevedlo, i když Miroslav byl horlivým učitelem a Krasoměla pozornou žákyní.
2: Cože? Krasoměla a pozorná?
3: Divíte se, že? Však kdo ty dva spolu viděl, se také velmi podivil. Krasoměla, která jakoby dříve měla srdce ledem pokryté, se nyní více a víc rozehřívala a usmívala. Všichni nad tím jen kroutili hlavou.
2: No to věřím. Kam jen se poděla ta její nelaskavá zlost a nafoukanost?
4: Ty jakoby nikdy nebyli.
3: Z jejich komnat už nebylo slyšet křik a dupot. Však víte, dříve se jí nikdo nesměl ani dotknout, ale Miroslav jí směl i ruku políbit. Začali si dokonce přátelsky tykat.
2: Co tedy přemohlo její pýchu?
3: No, nejvíce jistě Miroslavova pozornost a laskavé chování. Však jí také každé ráno překvapil nějakou pozorností. Tu přinesl krásnou kytici, jindy ji postavil v parku na nejhezčí vyhlídce krásné odpočívadlo.
2: A tak Krasoměle nezbývalo, než zapomenout na nafoukanost a za vše pěkně poděkovat.
3: Jen si nemyslete, stále dobře nebylo, zvlášť když něco nešlo.
1: A ne, a ne, a ne,
3: teď.
1: Žádné učení. Hrát budu, až budu chtít já.
5: Jak si přejete, jasná princezno? Slyšel si to, Miroslave, sám. Teď je lepší rychle utéct. Kdo zůstane na blízku, ten to schytá.

0: Adélo! Adélo! Tak kde jste, kdo? Adélo!
1: Ano, tady jsem. Tady, princezno, co poroučíte?
2: Miroslav odešel. Máme mít hodinu hudby.
1: Vždy jste přece sama řekla.
2: Ale teď už rád chci. Totiž chtěla bych. Jestli se Miroslav nepustil do jiné práce, kdy se ho zeptá.
1: Jak si přejete? Tady právě přichází.
3: Tak hodina přece bude. Už se těším, jak jsi cvičila.
2: Cvičila jsem hodně, ale mám měkké prsty. Struna ne a ne hrát tak jasně jako tobě. Proč mě loutna neposlouchá?
3: Však tě bude poslouchat. Jen co budeš pilná.
2: Ale já jsem cvičila. A dost.
3: Když cvičila, tak cvičila. Neumím ti lépe poradit.
2: Nechoď přece pryč. Musíš mi ukázat, jak líp struny mačkat, aby moje loutna zněla tak jako ta tvoje.
3: V samých hádkách jsme hodinu hudby promeškali. Teď už na mě čeká zahrada. Loutna až zase zítra, jasná princezno. Ano, tak zítra.
4: Smutná sedí Krasomila u okna, dívá se do zahrady, kde Miroslav sází květiny kolem cestiček. Hned každou zaleje, aby se jí dobře v té pěkné královské zahradě dařilo. Musí to být milé dotýkat se každého kvítku.
2: Ale to už jsem přece s někým dělala. Ale kdy? To už je příliš dávno. To jsem byla ještě holčička. A pomáhala jsem staré chůvě. A když jsme si pospíšili, zbyla chvíle na pohádku.

0: Ano, jestli chce, aby měl Miroslav čas na loutnu, musí mu pomoci. To by možná mohli hrát ještě dnes. A princezna už běží po schodech dolů do zahrady.
1: Zahradníku, zahradníku, já ti budu pomáhat sázet a ty pak budeš mít čas se mnou hrát na loutnu. A to ještě dnes.
0: Jen pomalu, pomalu. Jestli chceš sázet kytičky jen tak honem, honem, pak by bylo líp, kdyby si je nechala být. Každá rostlinka potřebuje něžné zacházení. Pečlivě připravit měkkou jamku, do ní rozložit kořeny, pěkně hlínou zasypat a upěchovat a dát dost vody, aby dobře rostla a krásně vykvetla. Podívej, zatímco tu poskakuješ, tři kytičky si zašlápla a tu, co sázíš, si zlomila. Při takové pomoci nebudu hotov ani zítra.
1: Já už se polepším. Jen si pospěšme. Prosím tě, pojď, pospěšme si.
0: A tak chvíle na loutnu k večeru zbyla.

Ani za nic by byla Krasomila neposlala Miroslava pryč, že už hrát nechce. Uměla si teď vážit odpočinku. Tiskla struny, jak nejvíc mohla. A Vida? Loutna ji poslouchala.

Jak je s tebou, Miroslave, dobře. Jsem s tebou úplně jiná a tak šťastná. Mám tě ráda.

0: Tak je to tedy. Vážené krále, urozené sousedy si s výsměchem odmítla. Teď nám vypoví válku. A zahradníka miluješ. Budiš tedy, budeš mít, co chceš. Zítra bude tichá svatba a pak si tě tvůj muž odveze tam, kde je doma. Budeš se živit tak, jak jsi vybrala.
1: Tatínku.
0: Jak jsem řekl, tak bude. Královské slovo platí.
2: A opravdu, jak řekl, tak bylo. Na zítří byla v kapli tichá svatba. Pak vzala Krasomila malý uzlíček, Miroslav loutnu a šli. Miroslav vedl svoji paní stejnou cestou, jakou do královského zámku přišel. Chtěl, aby poznala svoji zemi. Však toho měla princezna zapotřebí.
1: Teď vidím, jak špatně v zemi vládnou královi rádci. Výběrčí daní lidi okrádají, s bídou jim nechají na živobytí.
2: Jak ráda by běžela říci to otci, sjednat nápravu, ale bylo pozdě. Už nebyla princezna, ale zahradníkova žena. Když o tom s Miroslavem rozprávěla, řekl jen, však to otci všechno povíš.
1: Miroslave, co tě to napadá? Otec se na mě rozlobil a už ho neuvidím.
2: Kam přišli? Tam Miroslava radostně vítali. Zastavili se na statku, aby pomohli s obilím z polí. Za to dostali nocleh a na cestu ranec tvarohových buchet. Sotva je dojedli, byli u sadaře. Pomohli načesat ovoce a dostali na cestu košík jablek. Princezně práce nevadila. Mnohému se naučila a Miroslav byl stále s ní a měli se stále více rádi. A tak šťastně překročili hranice do země krále Miroslava.
3: Ženo moje, drahá duše, musíme rozmyslet, co si tu počneme. Já budu hledat službu, ale do té doby se sotva bídě a hladu vyhneme.
1: Vždyť mám ještě prsten a drahé šaty v uzlíčku. Můžeme je prodat.
2: Stalo se tak, ale peníze zmizely rychle a zbyly jen prázdné ruce. Přišli k zámku šlechtičny, o níž Miroslav věděl, že je pyšná a zlá na služebnictvo, stejně jako bývala Krasomila.
3: Paní na tom zámku pořádá hostinu. Potřebuje služebnou, která by jí šaty vyžehlila a střevíce přichystala. Pro mne práci nemá a nám už peníze došly. Zaplatí dvakrát tolik než jindy. Nešla bys do té služby, Krasomilo?
1: Ale ráda, když si tím pomůžeme.
2: A tak šla. Tvářila se statečně, ale bez Miroslava a jeho ochrany se cítila ztracena.
4: Tak pojď, kde se loudáš? Už jsi tu měla být před hodinou. Čisti střevíce, žehli šaty.
1: A které, paní?
4: Což já vím, které si budu chtít vzít. Pohni sebou.
1: To je opravdu těžké vyhovět. To si nevím rady. Tak takhle asi bylo Adélce, když jsem na ní křičela.
4: Hosté přicházejí. Tak ukaž ty šmudlo, jestli jsou střevíce dost čisté. Podej mi ty červené a zlaté šaty.
1: Prosím, paní, tady jsou.
4: Ty šaty jsou špatně vyžehlené.
1: Vyžehlím je znovu, paní.
4: Už není čas. Ach, ty jsi nešika. Dej mi bílé. A běda ti, budou-li pomačkané. Vyženu tě bez peněz.
2: Naštěstí hosté už tu byli a paní neměla čas Krasomilu trápit. Zaplatila jí a poslala pryč. Miroslav s Krasomilou pokračovali ve své cestě, až došli do královského města.
3: Jestli pak víš, co je nového. Náš král si přivezl nevěstu a zítra bude na královském hradě ples. Tam svoji nevěstu představí všem poddaným pánům. Schání prý mnoho kuchařek a kuchařů. Dobře platí 10 dukátů. A ty umíš vařit a mnoho na práci mít nebudeš. Nešla bys tam za kuchařku?
1: Proč ne? Půjdu. Tolik peněz za den tak snadno nevydělám.
2: Ráno se brzy ustrojila, uvázala si šátek na hlavu, jako to dělali všechny venkovské ženy, a šla s mužem do královského hradu.
3: Já si taky nějaký výdělek najdu. a večer pro tebe přijdu.
2: Krasomile na výdělku velmi záleželo a tak dělala v kuchyni vše, co jí přikázali. Právě běžela pro brambory přes chodbu do sklepa, když tu jí vběhl do cesty pán samé zlato a stříbro. Ani vzhlédnout k němu se neodvážila.
3: Prosím vás, zavolejte někoho, aby mi zavázal střevíc.
2: Krasomila jen po něm pohledem zavadila a hned poznala, že to je sám král. Rychle se schýbla a sama mu střevíc zavázala. Král poděkoval a odešel. V malé chvíli přišel sloužící a ptal se, kde je ta kuchařka, která králi střevíc vázala, takže má přijít do hořejších pokojů, vybrat si šaty, které se jí nejvíce líbí, a k ním klenoty. Král, že jí chce za tu službu, kterou mu prokázala, vyzvat k tanci.
1: Probůh, co by tomu řekl můj muž? Já s králem tančit? Do takových šatů se strojit? Ne, to neudělám.

0: ani když já tě poprosím.
1: Krasomila se otočila, slyšíc známý hlas, a před ní stál král Miroslav, její muž.
2: Proč jsi se mnou tak jednal?
3: Pamatuješ, jak jsi s pohrdáním poslala mé sloužící s mým obrazem zpět? Tenkrát jsem přísahal, že tě tvé pýchy zbavím. Tvůj otec mne poznal a souhlasil se zkouškou, kterou jsem ti připravil. A tvoje láska mi pomohla. Zamiloval jsem si tě však a dávno bych byl k tvým nohám hlavu sklonil a vše ti pověděl. Tvůj otec však přikázal zkoušku dokonce dovést, abys byla na dobro pýchy zbavena. Já trpěl s tebou, moje milá.
1: Tu se otevřely dveře a vešel starý král. Všichni tři se srdečně objímali.
4: Krasomilo, dceruško moje, ta zkouška byla sice trochu trpká, ale věř mi, bude dobrá pro tebe i tvé děti.

A to už přicházeli hosté. Když spatřili novou královnu v drahých, zlatem vyšívaných šatech a s královskou korunou, byli její krásou okouzleni, neboť zlost a pýchu vystřídala přívětivost a dobrota. S hrdým čelem vedl si Miroslav milovanou ženu do síně, kde panstvo shromážděno bylo, a s jásáním mladou královnu uvítalo.

0: jak ve mlýně strašilo a jak šel Mulisák na návštěvu k paní hraběnce. Mlynářovi děti Vašíka Marjánka často úžasem kulili oči, když se ve mlýnské kuchyni vypravovali všelijaké ty podivné příhody a pohádky. Sedávali přitom za kamny na teplé peci a vypravování pocestných a krajánků, mlečů i sousedů sislovských jen hltali. A nejraději poslouchali povídání kmotrů Brčála a Mulisáka, kteří oba už mnoho a mnoho let byli na světě a pamatovali věci, o kterých už není řeči ani v prastarých kronikách. Tak také jednou za zimního večera uvelebil se Hastrman za velkou štoudví s vodou, zapálil si dýmčičku a počal vypravovat. To, co vám budu sousedé nyní vyprávět, stalo se v tomto mlejně před mnoha a mnoha lety. To byl tady hospodářem pradědeček tuhle pana otce a byl to taky moc hodný člověk. Já jsem si už tehdy sem do mlejna rád často zaběhl a rád jsem tu sedával tak jako dnes. A proto mě moc mrzelo, že tu jeden čas z ničeho nic začalo strašit. A pořádně strašit. Každý večer, jakmile se setmělo, začalo to na půdě dupat a dupalo to až do rána, dokud kohout nekokrhal. Přesvědčili se, že žádný kouzla ani zaříkávání proti tomu strašidlu nic nesvedou. Mlejn přestal klapat a chasa se rozutekla do jiných mlejnů. Už se taky pan otec ohlížel po nějakým jiným mlejně, když tu pojednou do mlejna přišel pocestný krajánek a nic se nebál, že tu straší. Neodešel, když mu pan otec o strašidle vypravoval, a jen se tomu usmíval. Jmenoval se Nebojsa a věru, že se taky nebál. Ale pane otče, povídá krajánek, radil bych vám, abyste to strašidlo tam nenechával dupat jen tak zbytečně. Dobře jsem si vaší půdu prohlédl a tu jsem si všiml, že tam máte všude hlínu na stropech už hodně vydrolenou a že by věru bylo třeba dát na stropy hlínu novou. Vy jste dobrej, Nebojso. Vždyť mi nikdo na tu půdu ani nepoleze, aby tam hlínu udupával, když se lidi neodváží přijít ani ke mlejnu. Či byste jí tam chtěl snad udupávat sám? To mě, pane otče, ani v duchu nenapadne, smál se krajánek. Proč bych já ji udupával, když to může udělat to zpropadené strašidlo? Má tam celý noci dupat jen tak zbytečně, tak ať udupává novou hlínu. A uvidíte, pane otče, že nejdýl za tři noci toho bude mít dost a vícekrát se tady neukáže. Pan otec o té krajánkově radě chvilku uvažoval a potom sedal po dlouhé době zase jednou do veselého smíchu. Hned pochopil, že krajánek chce strašidlo pořádně dopálit, aby samo ze mlejna uteklo. A hned se dal s Nebojsou s chutí do práce. Navozili na dvůr hromadu mazné hlíny a vodou ji pořádně rozdělali. A tak do večera na půdu nanosili tolik hlíny, že jí celý strop vysoko pokryli. A když se počalo stmívat, poslal pan otec Nebojsu pro pivo. Potom si ulehli semhle do kuchyně a čekali, co se bude dít. Jakmile se setmělo, začalo strašidlo řádit. Dupalo, co síly mělo. Ale místo dunivých a hromových ran bylo slyšet jenom čvachtání a pleskot. Mlynář s nebojsou se usmívali, když potom brzy slyšeli i zlostné brumlání a mrzuté huhání dopáleného strašidla. Ale pak se oba až ohýbali smíchy, když strašidlo začalo nahlas zlostně nadávat. Ale přitom přece dupat nepřestalo a dupalo v té mazné hlíně až do raního kuropění. A když se ráno šel pan otec podívat, jak to na půdě vypadá, tu byl Věru radostně překvapen, když uviděl, že je velký kus půdy hladce udupanej jako mlad. Ale strašidlo bylo tvrdohlavý a vydrželo i celou druhou, i třetí noc na půdě dupat. Třeba přitom stekle nadávalo, až se třásly všecky šindele. O půlnoci náhle stichlo a do rána se už více neozvalo. A to je škoda, že to ten bublas ještě chvilku nevydržel, smál se ráno krajánek, když se s panem otcem šli na půdu podívat. Vždyť skoro celá půda byla pěkně hladce udupána a ušlapána a jen malé kousky v rozích měly ještě měkký a hrbolatý povrch. I to my si už rádi doděláme, milej nebojso. Víc mám radost z toho, že strašidlo se tu už více asi neukáže a myslím, že se mu dupání na dlouhou dobu kakra holcky znechutilo. A to víte, že pan otec za tu pomoc nebojsu řádně odměnil. Přemlouval ho, aby u něho zůstal stále. Ale nebojsa mu řekl, že ho možná budou zase jinde potřebovat. A jenom slíbil, že se zase brzy přijde podívat, jak se po té bídě bude panu otci dařit. Jakmile se rozkřiklo, že strašidlo odtud uteklo, hned se chasa navrátila zpátky a brzy byl mlejn plnej mlečů a klapal od rána do večera. Pak se už pořád tady mlelo bez přestávky. A když se nemlelo mlýnským kolem, tak se aspoň mlelo hubou o strašidle, které odtud vystrnadil chytrý krajánek. Když Hastrman domluvil, dali se všichni posluchači do srdečného smíchu a mlynářovi děti Vašík i Mariánka na peci tleskali. Ej, pro krýle pána, toto uteklo už je 10 hodin. Alo, děti, spát, ať ráno nezaspíte do školy, volala paní máma. Pak se všichni spokojeně rozcházeli do svých domovů a těšili se na ty pěkné zimní večery ve starém mlýně. Jednou večer přilétl mulisák na šmejkalku do práce, ale nestrašil tam té noci ani 5 minut. Hned na okraji údolí zůstal stát u první borovice, jako když do něho udeří. A překvapeně poulil oči na tabulku přibitou na silném kmeni stromu. Když namáhavě přeslabikoval nápis Zakázaná cesta, strašně se dopálil. A tohle mi tu ke všem čertům scházelo, to se podívejme. Zakázaná cesta. A co tady budu nenčkon dělat já, když se tudy nebude smět chodit? Koho budu tady strašit? Snad myší, žáby, noční můry a netopíry, ne? A tohle jen tak nenechám a budu se bránit zuby nechty. Rozlobený mulisák usedl zas na své vzdušné sáně a plnou parou letěl k Brčálovi. Když pak rozlobené strašidlo vysypalo Brčálovi všechno, co je tížilo, dal se tomu Hastrman do smíchu. A tohle tě roučí líka, šparko se, jen se brachu neboj, že tam tudy už nikdo nebude chodit. Právě teď tam lidi zrovna polezou, co pak ještě nevíš, starý pahíle, že lidi zrovna nejraději dělají to, co je zakázané. Věř mi, že je možné, že zatímco ty tu čučíš, chodí lidu po šmejkalce jako v Bačkorově o jarmarce. Tak se zase pěkně seber, třeba s tě rád vidím, kamaráde, a leď si zase zpátky na svou šmejkalku. Ne, brachu, nepojdu tam nejčkon strašit, i kdyby tam tudy táhlo třeba celé procesí. Já jsem poctivé strašidlo a na zakázané cestě strašit nebudu. Právě proto bys tam měl strašit. No, ale jestli opravdu nechceš, tak se musíš postarat, aby se ten zákaz zrušil. Nechteli zbytečného hudrování a ještě teď si zaleď na zámek v Lelkách Kozodojích k paní hraběnce Trudzhanzlové, které všecky tyhle ty lesy patří. A nic se jí neboj, vždyť jsi byl nedávno u bílé paní, tak víš, jak se máš u hráběnky chovat, ne? Uvidíš, že moc dobře u ní pochodíš, protože paní hráběnka ráda podporuje všecko zastaralé. No, tak dobrá, poslechnu tě, kamaráde. Ale zalétnu si ještě domů, abych se dal do parády a shledal nějaký dar pro paní hraběnku. No, měj se teda zatím dobře. A netrvalo to dlouho a Mulisák už letěl na zámek v Lelkách Kozodojích k milostivé paní hraběnce. Oblékl si na tu cestu dlouhý kabát z březové kůry a do rance vzal dary pro paní hraběnku. Balík silné lesní vůně a krabici raního ptačího cvrdlíkání. Vrata zámku však už byla zavřená a Mulisák si musel zazvonit. Vy už jistě víte, milé děti, že se mohl snadno dostat rovnou do komnaty paní hraběnky, ale jako všechna strašidla, taky on měl velkou úctu ke všem ceremoniím a chtěl se k zámecké paní dostat obvyklou cestou. Když se však přikolébal tlustý vrátny a spatřil před vraty podivně vystrojené zjevení, velmi se dopálil, že byl kvůli nějakému pomatenci vyvolán z teplé vrátnice. Koukej zmizet, astroši, než tě něčím přetáhnu, houkl na strašidlo z hurta. Ale starý Mulisák se místo dalšího zbytečného mluvení protáhl úzkými mřížemi tak jako mlha a pojednou stál před úžaslým vrátným. Tak co, pane tentonanc, ohlásíte mě nebo ne?
1: Ale pro krýle pána, pane strašidlo, já bych vás tento nonc velmi rád k milostivé paní hraběnce uvedl, ale hlavní schodiště je už zavřeno, breptal vrátný ustrašeně.
0: Tak jděte balkonem, ještě se tam svítí, broukl Mulisák a spustil náhle ze svého šosu na vrátného tak prudkou vichřici, že se tlustý vrátný pojednou vznesl ze země a vylétl lehce jako pírko až na balkón. Ježiš, kakra, holky, s tím astrošem nejsou žádné špásy, řekl vrátný, když se spoleknutí trochu vzpamatoval. Toho raději hned půjdu k milostivé paní hraběnce ohlásit, ať mi třeba ucho utrhne.
2: Zaklepal na osvětlené dveře balkónu a za okamžik už stál před úžaslou paní hraběnkou. Ale ještě dříve, nežli se ho paní hraběnka mohla zeptat, zdali neví, kudy se k ní správně chodí, vybreptal jí vrátný třesoucím se hlasem, co se mu přihodilo a kdo si přeje s ním mluvit.
0: Ale to je opravdu zajímavé, zvolala hraběnka překvapeně. Pane vrátný, i hned ke mně to strašidlo uveďte.
2: A za malou chvilku se jí představoval vyparáděný Mulisák, odevzdal jí dary a hned jí také přednesl svou stížnost.
0: Ale to jsou maličkosti, pane Mulisáku. Hned zítra ráno dám nařízení, aby se vám nedělali při strašení žádné překážky.
2: Já jsem skutku ráda, že jsem se s vámi seznámila a velmi mě těší, že strašíte na mém panství.

Mně je tady smutno a o slušnou zábavu mám tady v skutku velkou nouzi. Rádio, biografa, všecky tyhle moderní hlouposti mě nebaví. A ještě, že si tu a tam mohu něco přečíst o strašidlech. A to je jediné, co mě ještě zajímá. Však jsme tu ještě před 20 lety měli Nobel strašidlo. Ale byl tu správce tak lakomý, že ani lidu nepřál vidělku. Ten strašidlo vypudil a strašil sám. Je pravda, že se snažil dobře strašit, ale přece jen to, pane Molisáku, není to, jako když straší skutečné strašidlo odborně vzdělané. To dovede jinak vystupovat než takový samouk. A tu paní hraběnku napadlo, aby také Molisáka něčím uctila. Ptala se ho, co je jeho oblíbené jídlo. Ale hned přišla do velkých rozpaků, když jí řekl, že jí nejraději polévku ze špačků. Už se chtěla omlouvat, že nebude moci jeho chuti vyhovět, ale Molisáka s úsměvem řekl, že myslí polévku ze špačků dřevěných, jaké děti napalují palestrou. Paní hraběnka si spokojeně oddechla, hned zazvonila na komornou a nakázala jí, aby všechno rychle obstarala. Komorná rychle vzbudila kuchařku a vrátný musel honem nařezat špačků celou hromadu, aby polévka byla hodně silná. Však také Molisákovi velmi chutnala.

0: Paní hraběnka se vyptávala Mulisáka na rodinné záležitosti a velmi se podivila, když slyšela, že Mulisákův bubáček byl na vychování u bílé paní na hradě v Flákoštajně. S velkým zájmem vyslechla Mulisákovo povídání, jak byl u bílé paní na úplňkovém bále a jak tancoval s bílou paní strašidlácký tanec Makovici, který se musí tančit po hlavě. Byla velmi zvědavá, zdali je bílá paní stále tak veselá, jako bývala před 300 lety. Také chtěla vidět, jak se Makovice tančí. A Mulisáky ten starodávný strašidlácký tanec hned ochotně předvedl. Musel mu však k tomu starý komorník vrzat dveřmi, protože jsou to zvuky k tomu tanci předepsané. Když Mulisák přetančil po hlavě asi 3x dokola, byla paní hraběnka tím zajímavým tancem tak nadšená, že se pojednou sama také dala do tance a tančila s Mulisákem besedu. Pěkně se jim spolu tančilo a Mulisák se musel hodně činit, aby staré hraběnce stačil. Ale komorník, vyděšený tím strašidláckým tancem, nevydržel dlouho tu příšernou podívanou, nechal vrzání a utekl. V tom odbíjela na zámecké věži 12. a svědomitému Mulisákovi napadlo, že už dosti času prozahálel a že je nejvyšší čas, aby se vrátil na šmejkalku. Poděkoval tedy srdečně paní hraběnce za prokázané dobrodění a za slib, že tabulka se zákazem bude ihned odstraněna. A celý blažený se vrátil zase spokojeně na šmejkalku do práce.
1: Jak se rákosníček bál, že mu z brčálníka uteče všechna voda.

0: si rákosníčku chodit k vodě ven.
1: Povídal si skřítek, když se procházel po hrázi a s obavami pozoroval hladinu rybníka. Ráno vstával levou nohou, bylo 13. a tak pořád myslel na to, co se asi dneska v brčálníku stane. Nemusel čekat dlouho. U stavidla něco zašplouchalo, zabublalo a pak se tam začaly dělat vlny.
0: No, tohle tedy, to není jen tak,
1: zarazil se rákosníček.
0: Tam dole určitě něco neklape.
1: Za chvíli bylo ještě hůř. Vody ubývalo, ryby se sjížděly do jednoho hejna a vodoměrka začala honem měřit vodu.
0: Vodoměrko, Věrko,
1: volal na ní rákosníček,
0: proč pak bereš rybníčku míru? Protože v něm máme asi díru,
1: povídá Věrka.
0: Ať měřím, jak měřím, vody je čím dál míň.
2: Jen žádné obavy,
1: chlácholil jí rákosníček.
0: Až najdu, kde nám to utíká, všechno dám hravě do pořádku.
1: Nemusel brčálník dlouho obcházet, protože už z dálky viděl, jak voda utíká dřevěným stavidlem. Však v něm také byla díra na 5 palců. A zrovna v tu chvíli vodoměrka hlásila.
0: Stav vody v rybníku dnes v poledne. Na mělčině 2 špetky, uprostřed 5 trošek. Vyhlídka na zítřek, setrvalý pokles.
1: Když to slyšeli ryby, dali se do velkého naříkání.
0: O, jaké neštěstí, o, jaká pohroma.
2: Ne, ne, ne, ne, to já nedopustím, konejšil je skřítek. Buďte bez obav, všechno napravím i opravím, jakože se rákosníček jmenuji.
1: Když tu díru ucpal dlaní, myslel si, že má vyhráno. Ono totiž opravdu přestalo v rybníku vody ubývat.
0: Sláva ti, šlechetný rákosníčku, sláva ti,
1: volali ryby a tleskali ploutvemi. Skřítek se ukláněl na všechny strany, ale pro sebe si bručel.
0: Jaká pak sláva? Co pak tady budu navěky dělat špunt?
1: Vyspravil proto stavidlo záplatou z letnínového listu a říkal si, že je po starostech. Jenomže nebylo. Už za chvíli začala vodní hladina zase klesat. Vedle záplaty se totiž objevila nová škvíra, pak další a další. A když bylo stavidlo děravé jako ementálský sýr, vykoukla z něho ondatra. To je taková velká vodní myš. Pyšně si nakroutila bousky, potměšile koukla na rákosníčka a jako na posměch začala vykusovat novou díru. To rákosníčka dopálilo.
0: Okamžitě, ale okamžitě toho nech,
1: obořil se na ní.
0: Stavidlo není žádná perníková chaloupka přece. Jenomže my podvodní myši chroupání přímo zbožňujeme,
1: odpověděla potouchle ondatra.
0: Ono je totiž pro nás dřevo něco jako perník. Tak, ona si klidně mlsá,
1: chytil se rákosníček za hlavu,
0: a mně tady utíká voda.
2: A nám se tady už skoro courají ploutve o dno,
1: naříkali ryby.
0: Courají, necourají, ocekla vodní myš. Mně dřevo zkrátka chutná jako marcipán. Tak to je konec,
1: bědovali čím dál víc ryby.
0: Náš úplný konec, neboť lekneme na suchu.
1: A pak už jenom na prázdno otvírali pusy a z očí se jim koulely slzy.
0: Nezoufat, nenaříkat,
1: povzbuzoval je rákosníček.
0: Vše se v dobré obrátí. Ještě jsem tu totiž já, rákosníček. A toho Bohdán nebude, aby mě taková kazimiš kazila rybník.
1: Ondatra ale o tyhle řeči dbala asi tak jako pes o pátou nohu. Skřítet proto chytl první klacek, který mu padl do ruky a chtěl jí z brčálníka vyhnat. Jenomže už při prvním šplouchnutí mu ta uličnice hůl nejdříve překousla, pak oba kusy schroustala a navíc se mlsně olízla.
0: Můžeš mě klidně nabídnout další,
1: popichovala rákosníčka a oči jí přitom škodolibostí jen svítily.
0: Ach jo, kdybych já tak věděl, co na tu zatracenou vodní myš platí,
1: povzdechl si rákosníček.
0: Což takhle zkusit kocoura?
1: Navrhovali ryby s poslední špetkou naděje v hlase.
2: Kde pak? Mávl rákosníček odmítavě rukou. Kdo to kdy slyšel, aby kočka lezla do vody?
1: A dál si dělal těžkou hlavu z toho, že neví jak dál. Najednou mu ale v očích zahrály šibalské ohníčky.
0: No ano, no to je přece ono,
1: plácl se do čela.
0: Kocour sice ne, ani kočka ne, ale kočičky ano. Takže teprve teď se ukáže, kdo z koho.
1: Na hrázi tou dobou kvetly jívy a jejich ohebné proutky plné kočiček se všelijak do sebe zaplétaly. V zrcadle vodní hladiny vypadaly všelijak, ale poté, co jim skřítek trochu pomohl, objevila se tam děsivá kocouří tvář. Taková podívaná vodní myš vylekala a když rákosníček navíc příšerně zamňoukal, naježily se jí hrůzou všechny chlupy.
2: Tohle je tvůj konec, strašil jí rákosníček. Jestli okamžitě nezmizíš z rybníka, je s tebou úplně co? No přece ten, amen, ale úplný amen, to ti povídám.
1: Navíc Ondatra nečekala, přeskočila hráz a hnala to potokem pryč, až za ní voda stříkala.
0: Ještě že má strach velké oči,
1: pochechtával se rákosníček.
0: Jinak by to moje strašení prokoukla a s rybníčkem by to vzalo zlý konec. Takhle jsem ovšem slavným vítězem já.
1: Když potom v děravém stavidle ucpal i tu nejmenší škvíru, obrátil se k žasnoucím rybám a povídal.
0: Tak hele, kdyby zase něco, tedy někdy něco, jo, tak nezapomeňte, že vše vyřeší samozřejmě a jako vždycky rákosníček.
1: Když potom šel večerní procházkou kolem brčálníka a spraveného stavidla, říkal si, jak je dobře, že ten nešťastný den nakonec šťastně skončil. Ale to už se na nebi objevila hvězda večernice a skřítek šel spokojeně.

0: příběh osmý, jak jeli trhovci na trh a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas. Jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. S metákem si podal z věšáku tričko, ale ouha! Jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal: neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvoukolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl: pevně se drž. Maminka řekla: drž se pevně. A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala: ha, mrkev umytá, kluk nemitej, ostuda.
1: Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan.
0: Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec z hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel, a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se klapečkovi naklonila a špitla: bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl:
1: je, tati, zastav, já zapomněl klobouk.
0: To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl: měl jsem tě nechat doma, loudavče loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá:
1: táto, nesnídal!
0: Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. Ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývil hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch.
1: To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě, že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev, volají a znamená to kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku s mrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců: kupte si cibulí! Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému. Ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3KČ a napsal 2KČ. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi. Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně. Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jakože mu nechutná a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan. Stejně to všechno povezete zpátky, odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček. To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan, protože právě dostal další nápad, v pořadí už třetí. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů a silným hlasem zvolal: tady je ten nejlepší stánek, než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě. Jedna zvědavá holčička to zaslechla a hned sem za ruku vleče maminku.

Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá: ha, tomu říkáš houpání, Hošánku, dávej pozor. Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se výlomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat? Vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už čtvrtý. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na dvoukolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami. Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý. Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil. Tak co, prodali? Ptala se doma na zápraží maminka. Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl. Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí s choulem do klubíčka. Toho já bych nikomu neprodala, řekla maminka. A opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Mama, mama, mama, mama.
1: Být ředitelkou není žádný med. To mi teda věřte. Všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše?

potom málem padne Tom Dob. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan. Nedávno byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka Bardě: já jsem z toho Janek. To se mám jako vdát, nebo co? A Standa se chechtá: no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolína řekne: jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nače Žovka řekne: tak to zase ne. Viděl jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá: víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka. Na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká: o, to víte, nějakou obyčejnou opici by si nevzal, to by bylo pod mou úroveň. Jenže vy jste ředitelka, madame, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si: pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá: tedy s londýnskou garden, s zahradou se to nedá srovnávat. U nás má každé zvíře pračku, anebo tohle, no to je nějaký bazén, kde jsou káchlíčky, schludky a zábrali, to je hrůza. Ale Žovka řekne: jen žádný strach, váš bazén bude s kachlíčkama. A zavede Harryho tam, kde bydlívali Brkofrkovi, ta exotická dvojice podvodníků, jestli se pamatujete. A Sir Harry řekne: no, žádná sláva to není, ale po svatbě s tím něco uděláme. Ale proč je tu tolik lehátek, mon Dieu? A Žovka řekne: pozvala jsem na večírek svoje kamarády, Větoslava Slona, Standu Klokana, Emila Tučňáka, Karolínu Višovou. Ale Sir Harry řekne: cože? Já se mám stýkat s nějakou myší? Promiňte, to není společnost pro mne, ani pro vás, madam. Večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný. A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé nobl hosty. Pan Bažant diamantový, paní Liška stříbrná, pan Hrozníš královský a samozřejmě pan Páv, ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenže Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti, jen lepší věci, obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřice a další vzácné lahůdky a pan Páv je ochutná a skřehotá: výborné, znamenité, tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne, jsme přece lepší zvířata, Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího. Zvedá se mi žaludek, když jsem musela jíst totéž, co nějaký obyčejný klokan. Mimochodem, Žofínko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, viď? Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka za svou partou. Načež spustí hezky zostra: to bylo přímo geniální pozvat toho opičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan Hrozníš královský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzi se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry
Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, sir Harry řekl dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být? To bude snídaně, uvidíte, řekne sir Harry. Ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst. A pan Veverka řekne, to teda opravdu nemůžete, hlavně proto, že to není k jídlu. Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne šofka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně. Načež sir Harry zařve, o co to má znamenat? A šofka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a žovka řekne. Tak vážení, bylo to poučné. Aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

0: Jednou, bylo to zrovna v pátek 13., došlo v zoologické zahradě k strašnému maléru. Tak se mi zdá, povídá slečna pokladní, že se tady krade.
1: No vážně, paní ředitelko, říká pan Veverka, určitě tu máme zloděje.
0: No to snad ne, povídá Žovka, to bych se na to podívala. A tak se na to jdou všichni tři opravdu podívat. Jdou do skladiště, kde se ten hrozný malér stal. Pan Veverka odemkne a v tu ránu je Žovce jasné, že je to s tou krádeží pravda pravdoucí. 5 konzerv zajíce na smetaně je pryč, je to jasné jako facka. Ještě včera, prosím, pěkně tu byli. Tak ono se u nás krade, povídá Standa Klokan, když se parta večer sejde. Kdo pak toho zajíce na smetaně asi tak čmajzdl? Že by pan Lev nebo pan Zubr? Že by paní Medvědová nebo pan Ptakopisk? Ale Žovka řekne, o těch pár konzerv ani tak nejde. Horší je, že jestli se to nevyšetří, přestanem si všichni navzájem věřit, což by byla tragédie. A Karolína řekne, to je teda fakt. A zatímco parta takhle smutně uvažuje, na druhém konci zahrady je veselo. Pan Nosatý slaví své životní jubileum, k večeři mají zajíce na smetaně, hostům náramně chutná, je to na nich vidět, vůně se táhne až do vedlejší klece a paní Pštrosová povídá. Cítíš to, Gerharde, zajíc na smetaně, to musí být dobrota, kde to asi vzali? V tom ale slyší, jak pan Nosatý povídá.
2: Ta pitomá Žovka dlouho ředitelkou nebude, to mi věřte. Ředitelem budu já, mám k tomu všechny předpoklady.
1: Správně, no ano, bravo, to je ono. Podle nosa poznáš kosa.
0: Volají nadšeně hosté. To bude Žužo, až bude táta ředitele, pochmaluje si Eman. A tak ta slavnostní večeře pokračuje dlouho do noci. Ale druhý den sotva začne Žovka úřadovat, vtrhne k ní Karolína a řekne. Teď se podrž. Potkal jsem Emana, toho kluka od Nosatý, a představ si, že je samý vlek od smetanový omáčky. To je přece důkaz jako hrom. To není důkaz, to je na nejvíc stopa, řekne Žovka. To by chtělo svědky. A Karolína řekne, když svědky, tak svědky. A jde rovnou k Pštrosovu. Jenže paní Pštrosová, když slyší, o co jde, zavře ji rovnou před nosem.
1: To tak, Gerharde, pan Nosatý se stane ředitelem a pak si to s náma vysítí. Žádný svědky dělat nebudem. Vyhnem se maléru a uděláme tohle.
0: A jsme v háji zeleném, řekne si Karolína. Teď už z nich nikdo nevypáčí ani slovo. A večer, když se parta sejde v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni jsou celý schlíplí a dokonale bez nálady. Škoda, mohli jsme odhalit zloděje. Měli jsme dokonce svědky. Jenže s těma Pštrosovejma nikdo nehne. Je to jejich starý trik. Strčí hlavu do písku a vyhnou se odpovědnosti. Ale Žovka z nenadání řekne. Jenže vážení, my je převezeme. Jde se. A hned tak jdou, ale strašně potichu, aby nikoho nevzbudili. Manželé Pštrosovi spí, pravda, trochu nepohodlně. Nemají vůbec ponětí, co se děje. Květoslav má sílu jako pravý slon, takže to jde hladce a pak začne veliké stěhování za naprosté tichosti, což pokračuje, věřte, nevěřte, celou noc. Takže ráno, když vyjde sluníčko nad obzor, vypadá to u Pštrosů jako před malováním. Ale to už se míří pan Veverka s větrákem, což byl samo sebou taky nápad Žovky. Pštrosovi si řeknou, a Hergot, nějak se zvedá vítr. No, taky se ochladilo, vezmeme si něco na sebe. Jenže pak vykulí paní oči.
1: Gerharde, pro pana Jana, koukni se, někdo nás přes noc vykrad.
3: Vypadá to tak,
0: řekne pan Leverka.
1: Měli byste to hlásit, aby se zahájilo pátrání. A pštrosovi běží hlásit krádež, běží, co jim nohy stačí, a když doběhnou, volají. Paní ředitelko, to je hrůza. Byli u nás zloději a vzali nám, co mohli. Nemáme nic, ani kartáček na zobák.
0: Ale Žovka řekne, ba ne, já vám nevěřím, že by se v naší zoologické zahradě mohl vyskytovat nějaký zloděj. Tady žijí pouze zvířata poctivá, která by neocizila ani jednu zaječí konzervu. Natož celé bytové zařízení, s tím na mě nechoďte. A ti dva si řeknou, bližší košile než kabát, a tak paní křičí, co jednu, pět jich ukradli, no vidí, Gerharde, my jsme svědci, ten zloděj je pan Nosatý, abyste věděla, paní ředitelko. A pan Nosatý se nakonec přizná, má z toho náramnou ostudu, ale od toho dne si celá zoologická zahrada zase navzájem věří.

0: Jednou, zrovna když má Žovka nejvíc práce, otravuje jí celé dopoledne moucha Irča. Nedá pokoj a nedá pokoj, až se Žovka rozčílí a povídá: Irčo, ty si koleduješ o malér, to by tě mohlo set sakramensky mrzet. Leď si hrát někam jinám, radím ti dobře. A Irča si říká: koho bych tak mohla otravovat? Takhle panna tapíra s rodinou, zkusím to, la la la. A opravdu u tapíru otravuje a otravuje, takže to netrvá moc dlouho. Pan tapír je v ředitelně a rozčilně povídá: Teda já jsem klidil s paní ředitelko, vy mě znát, ale jestli nám ta otravná Irča nedá pokoj, pak, tak za sebe vážně neručím. A tak, když se večer sejde parta v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka: poslyšte, vážení, co kdyby si někdo z vás vzal na starostu Irču, co věčně otravuje v klecích a výbězích? Nebylo by marný naučit jí slušnému chování, než jí někdo něčím praští? Načež řekne Květoslav: no a co? Tak bude ho jednu mouchu míň. Ale Karolína na něj vyjede: ty jsi teda pěkný sobec, Květoslavi, jen co je pravda. Jestli si myslíš, že jenom velcí tvorové mají právo na život a ti mrňaví ne, tak jsi vedle jak ta jedle. A Žovka řekne: správně, Karolíno, právo na život se centimetrem neměří. Příští den dojde k maléru, jaké se občas v zoologických zahradách stávají. Stačí maličkost a je zle. Paní vůbec netuší, že něco vyvedla, je to hrůza. Tentokrát na to doplatí Zbyněček tapír, chudinka malá, kdo ví, čemu ta hloupá dáma pokazila bříško. Pan doktor Slepička je z toho jelen. Tohle ještě v životě neviděl. Tohle vypadá na něco vážnějšího, opravdu. S tím jsem se ještě nesetkal, aby dítě měnilo takhle barvu. Paní tapírová samo sebou naříká: naše jediné dítě, zachraňte ho. Pan doktor by rád vyhověl, ale neví jak. Chtěl by to speciální léky, paní ředitelko, nejlépe z Jižní Ameriky, kde tapíři žijí. Já s tím bohužel asi nic nesvedu. Pan doktor Slepička se vrací zpátky k Zbyněčkovi a Žovka uvažuje, jak to zařídit s tím lékem z Jižní Ameriky. Ono to není tak jednoduché. Pane bože, taková dálka, uvažuje Žovka, a jak tak uvažuje, dostane nápad a zavolá Irču. Potom čeká, dokud moucha nepřiletí, a když se objeví, řekne jí: koukej, Irčo, ty nemáš co dělat, pořád jenom otravuješ. Nechci zaletět do Jižní Ameriky a něco tam zařídit? A Irča celá nadšená letí na letiště. Žovka jí všechno vysvětlila, takže stihne přímou linku do Karkasu. Všechna místa jsou bohužel obsazena, ale Irče to nevadí. Sedne si hezky na strobe, net vedle lampičky, seznámí se tam s jednou starší mouchou, je to paní Alžběta, letí už po třetí za dcerou, ve všem se vyzná, říká Irče: tak, a teď si dáme něco na zub. Leď hezky za mnou. A pak spolu hodují v kuchyňce, kde je připraveno jídlo pro pasažéry. Cesta příjemně ubíhá, hodiny letí, než se Irča naděje, Jižní Amerika je tady. Jsme na letišti v Caracasu, toto uteklo, že ano. Obě mouchy vystoupí, ale než se rozloučí, zaletí paní Alžběta s Irčou někam, kde je plno much, vyhřívají se u moře hezky na sluníčku. Irča se tu seznámí s exotickou mouchou jménem Dolores, je to hodná holka, slíbí, že Irča pomůže, zaletí s ní do pravé jihoamerické džungle, kde žije mnoho tapířích tatínků a maminek, kteří mají plno dětí, chlapečků a holčiček a moc dobře vědí, co mají dělat, když nějaké tapíří děťátko onemocní. Jenže právě tohle pan doktor Slepička neví a Zbyněčkovi je proto hůř a hůř. Vystřídal už všechny barvy a paní tapírová prosí:
1: zachraňte nám ho, pane doktore, proboha živý, oddělejte něco. Teď dostal další barvu a ta vypadá obzvlášť nebezpečně.
0: A opravdu, tohle je nepěkná barva. Zřejmě se blíží konec. Pan doktor Slepička je z toho chudák na mrtvici. Přibíhá i Žovka, poslali pro ní. Nedá se nic dát, paní ředitelko, říká pan doktor. Ale zrovna, když tohle povídá, vrací se Irča z Jižní Ameriky, sotva dechu popadá a řekne.
2: Abyste věděl, pane doktore, tak ten speciální lék se jmenuje Hermánek, Hermánek.
0: A tak paní Tapírová vaří celou noc Hermánek, ta nemocná chudinka ho pije a pije a když ráno vyjde sluníčko, Zbyněček tapíruje úplně fit jako rybička. A Žovka si pozve celou partu k sobě a řekne k Větoslavovi. Tak vidíš, ty chytrej, i ten nejmenší tvor na světě může být někdy někomu dobrý, jako ta malá Irča, co nás všechny sem tam otravuje. A pamatuj si, kdo je nějak užitečný, ten má taky právo žít. Načež to Větoslav pochopí a řekne, jasný.

je právě 1. července, venku je jako v ráji. Žovka úzadně ve své ředitelské kanceláři, brouká si veselou písničku. Když v tom někdo zaklepe na dveře, je to pan Fenek, pozdraví, bez říkání se usadí a začne číst ze svého notičku prapodivné věci. Tak například 3. června nadával pan Mandril na pana Veverku. 18. června řekla paní Medvědová, že oběd se nedá jíst. A 25. řekl pan Jaguár, že Žovka je nápitomá. A Žovka kouká, jako spadlá z višně, a pak se ptá, proč jí to pan Fenek klindy-pindy povídá. Mám nejdelší uši a všechno slyším. A co slyším, to hlásím vždycky 1. na ředitelství. Vaše předchůdkyně vás prosím, jak si neinformovala. To je chyba. Vždycky jsem za to prosím dostával buchtu cukrem bohatě sypanou. Žovka zalapá po dechu, pak se ale uklidní a zavolá do kuchyně, aby připravili buchtu pro pana Fenka. Nače se pan Fenek s úklonou odporoučí. A když se večer parta sejde a Žovka vypráví, že pan Fenek je prach zprostý donašeč, Květoslav řekne, no to je hrozný. A Bořivoj řekne, no to je strašný. A Emil řekne, no to mě podržte. To musí být teda příšerný charakter. Akorát Karolina řekne, ne, ne, s tím by se měl něco dělat. Aby se to ten Fenek odnaučil. S tím ovšem Žovka vřele souhlasí a řekne, výborně, panstvo, tak něco vymyslete. A potom plynou krásné červencové dny jeden za druhým. Parta přemýšlí, jak odnaučit Fenka donášet, ale ať přemýšlí, jak přemýšlí, nikoho nic nenapadá. Dokonce i Karolina, přestože sežrala tolik knih, je dokonale bez nápadu. To jsme vážně taková parta zabedněnců, říká si Emil, je to vůbec možný? Taky Žovka je pekelně nervózní, zítra je totiž 1. a pan Fenek zase přijde. V tom se ale objeví Standa a šeptá, mám nápad. Zavře okno, aby ho pan Fenek těma dlouhýma ušima náhodou neslyšel, a sdělí Žovce, že k tomu nápadu potřebuje akorát 2 buchty cukrem bohatě sypané, což Žovka okamžitě zařídí, Standa si dá buchty do kapsy a řekne Žovce, dnes za náma nechoď, ale drž nám palec. A odpoledne zajde Bořivoj k panu Fenkovi, pozve ho na kus řeči večer v prázdné kleci po panu Pásovci. Pan Fenek slíbí, že určitě přijde, takový zájem o jeho osobu mu pochopitelně lichotí. Doma si poznamená, že se ta mládež tajně schází v té a té kleci a večer se do té klece vypraví. Po sezení je to velice zajímavé. Jeden říká to a druhý zase ono. Karolina vypráví o krutovláci Neronovi. A v tom na to Standa povídá, poslyšte, to mi připomíná naši ředitelku, to je taky pěkný krutovládce, ten Nero je proti ní hadr. Přitom je pitomáš běda, řekne Květoslav. A jak je drzá, řekne Emil. A jak je chamtivá, řekne Bořivoj. A zrovna když se pan Fenek modlí, jen aby to pro Boha všecko nezapomněl, povídá Standa, doufám, že to na nás neřeknete, pane Fenku. To by byl malér, zhrozí se Květoslav, ale pan Fenek se málem urazí. No dovolte, mládeži, co si o mě myslíte? Načež mu za to mlčení dá Standa 2 buchty cukrem bohatě sypané. A pan Fenek si v noci pochutává na buchtách a říká si, to bych byl blázen, abych tu partu prásk. Dali mi víc než ředitelka. Tu mládež si budu naopak pěstovat, jako v peřince. A ráno se ozve zaťukání na dveře. Pan Fenek vchází, je totiž 1. vytáhne notýcek a řekne. Moc toho tentokrát není, paní ředitelko. Akorát 9. pan Mravenečník nadával na klimatizaci. Paní Supová měla remci kvůli teplé vodě a to je tak všechno.
To víte, červené, čokurková sezóna, můžu si jít pro svou buchtu. Jenže v tom se sem hrne parta jako velká voda a Standa povídá. Jdeme se vám omluvit, paní ředitelko. Včera jsme o vás moc ošklivě mluvili. Já jsem u vás řekl, že jste drzá, já zase, že jste úplně pitoma. Zkrátka, mluvili jsme o vás příšerným způsobem. Byl u toho pan Fenek, všechno to slyšel, ale dali jsme mu dvě buchty, cukrem bohatě sypané, aby na nás nic neprozradil. A Žovka povídá. Mládeži, pan Fenek na vás opravdu nic neřekl. Je to čestný jedinec a opravdový charakter, který slouží poctivě tomu, kdo dá víc. A pan Fenek jde domů, stydí se, je červený jak rajské jablíčko, notýsek zahodí a v ředitelské kanceláři se už víckrát neukáže.

0: potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V pleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Umbaba, umbaba, umba, umba, umba.
2: Jednou pozve Žovka slečnu pokladní k sobě, aby se koukli na přehled návštěvnosti. Uvaří si k tomu vonavou kávu, ale zrovna, když jí slečna nese ke stolečku, objeví se ve dveřích starý pan Vlk, největší dobrák z celé zoologické zahrady, který by kuřeti neublížil, očividně na tom velice špatně, ne-li hůř. Žovka se ptá, co se mu pro boha stalo, co se mu přihodilo, jenže pan Vlk místo odpovědi prosí o prádelní šňůru, aby se mohl v klidu oběsit, přestal ho totiž bavit svět a nechce se mu žít. Žovka tedy pošle slečnu pokladní pro prášek na uklidnění a pak řekne: konec legrace, chci vědět, co se vlastně stalo. Načež pan Vlk vypráví, že šel ráno jako obvykle pro noviny kolem lví klece, že lvíčata začala znenadání příšerně ječet, řvát a prchat jako před nějakým strašidlem, že se ptal pana lva, co to má vlastně znamenat, a že mu pan lev řekl:
3: už se tu prosím nikdy neukazujte.
2: A starý Vlk pláče:
4: to jsem dopad. Víďte, paní ředitelko.
2: Ale Žovka řekne: počkejte, pane Vlk, počkejte. A zjistil jste si, o co vlastně jde? To bylo totiž tak, paní ředitelko. Vypráví ten starý dobrák. Paní Plameňáková měla včera narozeniny. Manželé lvovi ji šli přát. Děti jim slíbila ohlídat paní Tigrová a neměla nic lepšího na práci, než číst zrovna tu pohádku, jak můj dávný předek, který musel být tedy naprostý šílenec, no jinak to není možný, napřed smět jednu starou brýlatou paní, která mu tedy vůbec nic neudělala, a potom její milovanou vnučku jménem Karkulka. Ale ani ty dvě veliké porce mu nestačily, paní ředitelko. A tak zbod ještě nadlesního, no což si paní Tigrová nejspíš vymyslela. Lvíčata potom křičela ze spaní. Chudák pan lép, no ten nezahmouřil oka. Paní zkusila dát dětem nějaký obklady, ale bylo to ještě horší. No zkrátka, no zhrůzej, paní ředitelko, co vám mám povídat. A když jsem se ráno objevil já, v živé podobě, začalo to všechno znova, možná ještě hůř. Zkrátka, dělám té rodině vážné starosti. Nejmladší prý ze mě dostalo cukaturu. Takže teď víte, proč chci tu prádelní šňůru. Takový život mě totiž netěší. Ale Žovka řekne: o té šňůře už ani slovo, to vám povídám. Slečna pokladní má pro vás prášek, teď se jděte domů hezky vyspat, však ono to nějak dopadne. A když se večer sejde Žovka s partou a řekne kamarádům, co se stalo, Bořivoj se začne smát.
5: To jsou mi teda pěkný lvi. Copak to jsou nějaký lvi? To jsou strašpitlové. Z těch rostou ty pravý králové zvířat, se mi zdá.
2: No právě, řekne Žovka, to je právě to, co mě trápí. Ta lvíčata by měla dostat pořádnou lekci, jenže jak na to? V tom ale Žovka řekne: správně. Panstvo, už to mám. Dostanou lekci, jak se patří. A vede partu do skladiště prádla. A tak se před lví klecí objeví 6 záhadných strašidel. Lvíčata vyskočí z postele a řvou jako pominutá. To nejmenší strachy, dokonce omdlí, je to hrůza. A tohle se prosím opakuje noc co noc. Paní Lvová každé ráno energicky žádá, aby se to strašení přísně vyšetřilo. Žovka jí každé ráno řekne, že se na tom pracuje, táhne se to už dobrých 14 dní, ale když něco trvá dlouho, kde kdo si na to zvykne. Lvíčata pláčou čím dál tím míň, nakonec už nepláčou vůbec A když se jedno strašidlo přiblíží moc blízko, dostane pohlavek jako hrom a uslyší hlásek, který říká: moci s náma nehlej, my jsme lvi. A když se pak parta sejde v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka: tak přátelé, to bychom snad měli. O budoucnost levíčat se nemusíme bát. A pak se prostěradla odnesou do prádelny a Žovka si pozve pana Vlka a poradí mu, aby si pro ty svý noviny chodil tak, jako si pro ně chodil dřív.

0: Vánoce se v zoologické zahradě poznají jako všude jinde. Žovka má víc práce než kdykoliv jindy, vymýšlí dárky pro zvířata, což není vůbec nic jednoduchého. Pan Veverka jí radí, jak umí nejlíp. Pan Medvěd by měl dostat láhev pravého medu od lesních včel. Pan Mravenečník aspoň kus mraveniště, což vůbec nebude jednoduché. A jak tak ten seznam dávají spolu dohromady, objeví se ve dveřích slečna pokladní se zprávou, že přijeli ti páni z televize, kteří se už ohlásili včera. Přijeli natočit aktuální reportáž o tom, jak zvířata v zoologické zahradě tráví své Vánoce, což bude mimochodem pro zahradu užitečná reklama. Žovka to vítá a požádá pana Veverku, aby byl televizním pracovníkům celý den k dispozici a ve všem jim vyhověl. Načež pokračuje v práci na tom dlouhatánském seznamu. Jenže pár hodin uteče jako voda. Lidé z televize skončili svou práci a jsou tu zas. Režisér je tedy naprosto spokojen, práce šla jako po másle až na jednu maličkost. Až na jeden zádrhel v kleci lenochodu. A když se Žovka zeptá, co se stalo, řekne pan režisér.
1: Zbláznil se vám lenochod, paní ředitelko. Měla byste ho dát do cvokárny. No, to je všechno. Tak, nashledanou.
0: A tak sotva ti lidé z televize odjedou, žene se Žovka ke kleci lenochodu.
1: Píká se to Jirky lenochoda,
0: říká pan Veverka.
1: To je ten malý kluk vpravo, no, tam nahoře.
0: A Žovka řekne, poslyš Jirko, co má tohle znamenat? Ty nevíš, že tohle lenochodí dělat nesmí? Podívej se na svoje rodiče. Podívej se na svého bratra Stanislava. Lenochod je nejpomalejší zvíře na světě. Co pak vůbec může skákat po větvích? Vzorný lenochod visí hlavou dolů a ani se nehne.
1: Říkáme mu to 100krát za den, paní ředitelko.
0: Stěžuje si tatínek.

0: dítě, no,
1: řekne maminka. Jenže mě to nebaví, viset jako hruška na stromě, řekne Jirka. Mě baví tohle, koukněte se. Já chci být takový umělecký akrobat, jako jsou kočkodani. A já jim budu. On se vážně zbláznil, řekne Žovka, když se sejde večer se svou partou jako obvykle. V kleci ho přece nechat nemůžu, lidi by to vyloženě mátlo. Lenochod se musí chovat jako lenochod, to je marný. Veřejnost by si mohla právem stěžovat. Poslyšte, a co kdyby jsme mu kolektivně domluvili? Třeba by to pomohlo. A tak si naše parta Jirku skutečně pozve. Kolektivně mu domlouvá a domlouvá, jeden mluví líp než druhý, až se chudinka Jirka rozplačí jako malé dítě, ale nakonec však řekne. Nezlobte se, vážení, já bych vás rád poslech, ale já nemůžu, koukněte se. Já chci být umělecký akrobat, jako jsou kočkodaní, a taky jim budu, to máte marný. Mám to prostě v krvi, jinak to nejde. Tohle mě baví, tohle chci dělat a basta fidli. A když to nemůžu dělat jako lenochod, tak tím lenochodem nechci být. Takže mousta, mousta. Tak tohle tedy nikdo nečekal. Tohle tady ještě nebylo. Lenochod, který pověsí svůj úděl na hřebík, to je teda gól. Ale když všeobecný zmatek opadne, povídá Karolina. Mně se na tom klukovi líbí, že je do té akrobacie takový zapálený. Je to vyložený talent. A talentu se má, pokud vím, spíš pomáhat. A Žovka uzná, že má Karolina pravdu, jde pro chudáka Jirku, který mrzne venku na dvoře a zavede ho do pavilonu opic mezi kočkodany, kterým se teď Jirka docela podobá.

A pod stromeček dá Žovka Jirkovi jako dárek slavnostní potvrzení, že to tak už zůstane, protože Vánoce mají být svátky radosti, a to pro každého.

0: V životě každého kluka a holčičky je jedna stříbrná vteřina, kdy může potkat kouzelného pana Tau a přát si, co chce a všecko se splní. Smůla je, že málo kdo ví, kdy je jeho stříbrná vteřina. Nevěděla to ani holčička Zuzanka, když řekla na den svatého Mikuláše přesně ve 3:10:20. A to je otrava. Mít sáňky, když není sníh, a v tu chvíli něco stříbrně cinklo a nad městem se objevila malá raketa. Docela malá raketa spustila kotvu a přistála něžně jak vločka sněhu na zem poblíž Zuzanky. Pak něco cinklo podruhé a z docela malé rakety vystoupil pan Tau, co je chvilku malý a chvilku velký. Úplně malý pan Tau zatočil kouzelnou buřinkou a náhle tu byl velký pan Tau. Rychle se schýbil pro svou docela malou raketu, byla teďka tak malá, že se vešla do kapsy, a dal ji pochopitelně do kapsy. To se stalo zrovna ve chvíli, kdy Zuzanka začala svážet zbytky sněhu z kraje ulice na chodník. Pomozte mi, pomozte mi, to volala na děti se sáňkami. Udělám si pěkně malej sněhovej kopeček a aspoň jednou se svezu, protože mám sáňky se zvonečkem. A ještě řekla klukům, Emilovi a Rudlovi a Pepíkovi, co si z jejího sněhu začali dělat sněhový koule. To je sáňkovej sníh, kluci, neplejte se tady. A to je náhodou koulovej sníh, to zase říkali ty kluci. A ještě chtěli něco přidat. Když uviděli najednou pána v černé buřince, kde se vzal, tu se vzal. V ruce deštník, v klopě kytku, tak už radši neřekli ani slovo. Pan Tau neřekl taky ani slovo. Sáhl po buřince a vyčaroval dětem kouzelnej tunel. Ano, ano, tunel. Tunel, který vedl ze Zuzančiny hromádky sněhu rovnou do hor. Do hor plných sněhu. A tam se dalo sáňkovat a lyžovat a koulovat se a padat do sněhu jako do peřiny a stavět sněhuláka. No a jezdit z kopce na kouzelné buřince jako na sáňkách a křičet, aby se to odráželo od ty kopce, na který svítilo slunce. Zuzanka na sáňkách se zvonečkem předjížděla jednoho kluka za druhým, protože její sáňky jezdily ze všech sáněk na kopci nejlíp. Taky to byla její stříbrná vteřina. Ach, to je dobře, že už neříká ach, pomyslel si pan Tau spokojeně, protože neměl rád, když někdo říká ach. Jenomže v tu chvíli se za ním ozvalo ach. A bylo to smutné a velikánské ach. A to ach řekla sněhová koule. Sněhová koule, co se brodila přes závěj k dětem. A ještě kejchla zaštěkala, a jak kejchla zaštěkala, tak se z té koule vynořil psí ocásek. Pak se koule rozpadla docela a před panem Tau se objevil nejsmutnější a nejšpinavější pes v střední Evropě, neli na celém světě. Jmenoval se Alík a byl tak smutný proto, že byl sám a neměl nikoho a měl hlad. Ach, ten je krásný. Vzdychla nadšeně Zuzánka a úplně zapomněla na sáníky a honem šla psa Alíka pohladit. Takovýho mít, a takovýho mít, vzdychali holky a hráli si s Alíkem a kluci taky a ze psa Alíka byl rázem ten nejveselější a nejšpinavější pes v Evropě, neli na celém světě. Honil se s dětmi a bral jim čepice a nosil jim kamínky a kluk Emil mu dal housku se salámem a řekl, je můj, teďka mě voliznul nos. Jenomže se začalo stmívat a maminky ve městě začaly volat své děti, Emile, domů, Zuzanko, domů. To bylo slyšet až na horách, to volání těch maminek.
1: Pan Tau a děti vlezli si honem do tunelu, co vedl z hor, a honem vylezli ve městě. Děti poděkovali panu Tau a šli i se sáňkami domů, kde je čekali maminky. Pan Tau osaměl. Bez dětí mu bylo smutno. Asi půjdu taky domů, si říkal. A už by sáhl do kapsy pro svou kouzelnou raketu, kdyby se v tu chvíli nevynořil z tunelu ten nejsmutnější a nejšpinavější pes v Evropě, ne-li na celém světě. Byl to pes Alík a byl tak smutný proto, že byl znovu sám a neměl nikoho. Měl jenom rukavici, kterou kluk Emil ztratil. A hlad. Byla to tak hezká rukavice, že ji určitě háčkovala Emilova maminka. A kluk Emil teď jistě rukavici hledá a říká si ach, protože jedna rukavice není k ničemu. Teprve dvě rukavice jsou doopravdy rukavice. No a co teď? A co s rukavicí? A co se psem? Pes Alík naštěstí dlouho nepřemýšlel. Očichal Emilovu rukavici a našel v ní vůni kluka Emila. Malé klukovské ruky, která ho ještě před chvilkou drbala po hřbetu, jako by říkala, my dva si rozumíme, viď? Škoda, že nemůžeme být spolu. Náš táta nemá rád psi, vyhodil by nás oba dva. Alík si čichnul ještě jednou k rukavici a hned věděl, že si tu malou klukovskou ruku bude pamatovat do smrti. Opatrně nasadil čumák na stopy dětských šlápot. Zarejdil po nich čumákem a vítězeslavně zaštěkal. To když našel Emilovu šlápotu. Ještě zatahal pana Tau za nohavici, pak se tvářil pyšně jako pes, který dokáže vyčuchat všechny děti na světě. Pan Tau si oddechl, už nepotřeboval žádná kouzla. Stačilo jít za psem Alíkem, určitě Emila najde. No a šli dlouho. Šli dlouho stmívajícím se městem, protože kluk Emil bydlel daleko. Bylo to veliké město. Výlohy zářily a byly v nich mikulášské punčochy malé a mikulášské punčochy velké a bombóny a čerti a panenky, co mluví a panenky, co neříkají nic a vlaky na péro a vlaky na elektřinu a... No ale Alík nevěděl o ničem. Neměl čas, musel čuchat. Do vůně rukavice se pletla vůně obchodního domu. Vůně zralého ovoce, banánů, pomerančů, sladká vůně fíku a datlí. A vrátil se popleteně, aby našel vůni klukovské ruky, která ho hladila. Ale ta se nečekaně ztratila. Přehlušená vůní, z které se mu zatočila hlava. A ta vůně přitáhla Alíka k branám psího ráje plného slaniny a párku a tlačenky a paštik. Alík se omámeně zastavil. Pustil rukavici, hlad byl silnější. Zakručilo mu v břiše. Jednou. Pak ještě jednou, jako ozvěna. Ohlédl se, no ale nebyla to ozvěna. Byl to pes Hafano, velký jako stodola. Díval se toužebně na osvětlenou výlohu uzenářství a olizoval se a to jemu kručilo při tom břiše. Mít tak párek, ach. Nebo mít dva párky. Ach, vzdychl Alík. Och, vzdychl Hafan. Pan Tau neměl rád, když někdo říká ach. Otevřel svůj kouzelný deštník a vyčaroval z něho párek pro Alíka a párek pro Hafana a ještě dvě klobásy. Svět na zemi byl mnohem složitější, než si představoval. Létat mezi hvězdami bylo snazší. Skoro si přál vrátit se, ale byla tu ta rukavice a pes Alíka, pes Hafan a on se k ním přidal. Už nevzdychal. Šel za nimi a olizoval se od ucha k uchu. Vždycky, když dolízl, mlasklo to, jako stírače auta v dešti. Pan Tau už se radši neohlížel. Kdo se ohlížel, ale byla malá holčička, co šla se džvánem pro pivo. Závistivě řekla, no, vy se máte mít tři psy. Pan Tau se zastavil, přepočítal psy. Ať počítal, jak počítal, byly tři. Alík, co byl nejšpinavější pes v Evropě, pak Hafan, co byl jako stodola a uměl mlaskat, a třetí pes se podobal trochu psu a trochu zahradní hadici. Od ocasu k hlavě měřil 2 metry. Jestli to byl jezevčík, tak to byl nejdelší jezevčík na světě. Kde se vzal, tu se vzal, řekl lidským hlasem, raďte vstoupit vy a vaši krásní psi. Pan Tao se ohlédl. Ten, kdo promluvil lidským hlasem, nebyl jezevčík, ale úplně obyčejný mužíček s knírkem. Stál ve dveřích obchodu, nad kterým byl nápis Všecko pro psy. A teď řekl do třetice, račte vstoupit. Pan Tao pokrčil rameny, proč ne? A vstoupil i se svými krásnými psy do obchodu Všechno pro psy. Nápis nelhal. Bylo tu víc než všecko. Mašle a obojky všech barev, psí šaty, psí boty, psí čepičky do deště, slunečníčky, které se dají zasunout za oboje, když svítí slunce, umělé kosti, hrabce, nezlobce, psí bonbóny proti kašli, podušky s nápisem Náš miláček, psí televize, do přírody novinka Přenosný psí patník, lázeň, vonící fialkami? Zeptal se mužíček s knírem, kterému Všechno pro psi patřilo, a sám si odpověděl, nejdřív lázeň vonící fialkami. Dal připravit lázeň vonící fialkami. Horské slunce? O horské slunce. V psí televizi se předváděl pes Rin-Pin-Pin třetí. Na stěnách visely psí časopisy Dog Life, psí svět v obrazech, a psí večerník s úvodníkem, jak si vycvičím svého pána. Byl to psí ráj pro bohaté psy. Seděli znuděně v křeslech pod kadeřnickými helmami a obdivovali sami sebe. Svou krásu, kterou odrážela broušená zrcadla. Rin, pin, pin je už dávno nezajímal. Teď se snažili ani koutkem oka nevidět podivného špinavého psa Alíka, který se sem vetřel, a ani neslyšet mlaskání Hafana, jezevčíka, který měřil 2 metry, dost dobře přehlédnout nemohli. Vyřešil to afgánský chrt Ali, potomek mezinárodního vítěze šampiona Muhameda Aliho a Cleo z Teheránu. Důstojně zavřel oči a tvářil se, že spí. Masáž oušek, zeptal se znovu muž s knírkem, kterému všecko pro psi patřilo, a sám si odpověděl, masáž oušek. Bylo to krásné, podvraťák Alík, ze kterého se mezi tím stal nejčistší a nejvoňavější pes v Evropě, ne-li na celém světě, vzdychal štěstím. Něžné dívčí ruce mu hladili ouška a vyleštili drápky. Hafan, který si dal po třetí koupel v šamponové pěně s šunkovou příchutí, už jen škytal. Při každém mlasknutí mu s tlamy vyletovaly bublinky. Na krku měl červenou mašli, kterou odmítal svléknout, byť i do vody. Alík si vybral zelenou mašli s puntíky. Nejdelší jezevčík na světě váhal. Líbila se mu sametová mašle, ale hedvábná se víc leskla. Tak si zkusil obě. Prohlížel se ve 3 zrcadlech najednou. V jednom měl hlavu, v druhém bříško, tedy trup, a v třetím

Mužík s knírkem udělal radost psům a pan Tau chtěl udělat radost i jemu. Usmál se a podal mu kuličku. Třpitila se všemi barvami duhy. Řekl ten, co mu patřilo všecko pro psy a strhl jezevčíkovi z krku sametovou mašli. Chcete říct, že nemáte peníze? Hodil kuličku skleněnku na zem, jako by pálila. Pan Tau ji zvedl. Smířlivě sáhl do kapsy a vyčaroval krasohled neboli kaleidoskop s barevnými sklíčky. Doufal, že krasohled mužička s knírkem potěší. Neznal nic hezčího. Sám si s krasohledem dokázal hrát celé hodiny. Ještě vyčaroval stříbrný zvoneček. Řekl ten, co mu patřilo všecko pro psi, když poznal, že pan Tau nemá peníze. Ba ani Alík. A strhl Alíkovi z krku zelenou mašli. Co se zvonečkem? A co s krasohledem? A vůbec ho nenapadlo, že s krasohledem si může hrát a se zvonečkem zvonit. Otřeseně se rozhlédl a uviděl Hafana a červenou mašli. Bylo to poslední, co uviděl. Když natáhl ruku po červené mašli, Hafan zavrčel. Naježil se a vycenil zuby. Z tlamy mu vyletěla bublina. Pak zavrčel po druhé a vrhl se dopředu. Mužík s knírkem uskočil. Ukryl se za křeslo a hodil po Hafanovi podušku s nápisem Náš miláček a dvě umělé kosti a slunečník, co se dá zastrčit za obojek. Hafan zavrčel po třetí a překous slunečník, jako by to bylo párátko. Ušlechtilí psi pod sušícími helmami zabili hrůzou. Kolem zrcadel se přehnala smršť. Vpředu mužík s knírkem, za ním Hafan. Pak dvoumetrový jezevčík, docela vzadu běžel pes Alík. Mužík zakličkoval, v běhu se mu podařilo stisknout červené tlačítko s nápisem Psí policie. Mstivě se zasmál a ukryl se v psí boudě typ HB234. Na ulici zaskřípaly brzdy auta, bouchla dvířka. Do dveří vešel muž s dlouhou holí a tam měla na konci síť. Rozhlédl se, hodil síť na Hafana, zatkl ho a spoutal. My se přece známe. To řekl, když hodil síť na jezevčíka, který mu chtěl proklouznout mezi nohama. Jezevčí, krasavec vulgohat, naposled trestán pro krádež i trnice. Psa Alíka neznal, ale zatkl ho také pro jistotu. Teprve teď se mužík s knírkem, co mu patřilo všecko pro psy, odvážil vystrčit hlavu z boudy typ HB234. Ještě zatknete, on totiž chtěl říct, pána v Buřince, aby zatkli. Ale pán v Buřince zmizel. Rozplynul se. Jenom na zemi mezi střepy zrcadla ležel malý stříbrný zvoneček. Samozřejmě, že se pan Tau nerozplynul docela. Jenom zatočil svou kouzelnou buřinkou a udělal se tak malý, aby se i s Alíkem a jezevčíkem, krasavcem a Hafanem dostal nepozorovaně do psího vězení. Psí vězení bylo na konci města a na den svatého Mikuláše v něm bylo 137 psů, co se toulali a dostali se do vězení, protože neměli peníze na psí známku. Byl tam pes Dorian a kočka Líza, papoušek Robert a ještě tu byl boxer Alfred a pes Hannibal a pudl Cezar. A jeden pes, co byl tak malý, že se nemenoval vůbec nijak. Vidět to děti, určitě by je zachránili, povídá si pan Tau. No a tak zatočil buřinkou a všechny je osvobodil. Kočku pustil na střechu a papouška si dal na rameno a šel do města za dětmi. V městě zrovna naděloval Mikuláš. No tak se to hodilo přidat k oříškům a datlím do punčochy jednoho nebo dva psy, anebo papouška, jenom tak pro legraci. Hafana nadělil pan Tau majiteli obchodu všechno pro psy, co volal psí policii. Aha,

0: Ten je hezkej, řekla holčička Zuzanka, co měla sánky se zvonečkem a tatínka majitele obchodu všechno pro psy a Hafana si nechala. A ještě řekla, budu mu říkat Drobeček Mikuláš Julián.
1: Dvoumetrového Josefčíka nadělil pan Tau dvojčatům, protože chtěla mít psa na půl. Byl tak dlouhý, že jim úplně stačilo. Psa Alíka z rukavicí nadělil pan Tau klukovi Emilovi, co mu rukavice patřila. A tak se vlastně nic nestalo a všecko dobře dopadlo. Navíc začal padat o půlnoci na město krásný bílý sníh.

0: Pohádka vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100. Ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvuk, zvuk, až bláto stříká. Ale jsou zase takoví nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou, dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá provodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Kreutzmann, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hrůza tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždy tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Kreutzmann. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské Mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Kreutzmann zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho nemenoval? Minařík? Taky ne. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion
1: velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník, kva, kva, kvo, koax, a sice z lásky. Jak to bylo, ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kva, kva, kvo, koax se zamiloval. Kva, kva, kvo, koax viděl princeznu kua, kua, kunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kua, kua, kunka byla krásná. Měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu. A byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
2: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
1: No, co by bylo? Kua, kua, kunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvak, kvak, kvo, koax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe, kvak.
2: A co udělal kvak, kvak, kvo, koax? Ptal se Zelinka.
1: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá. A pak si chtěl vzít život, proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil, kvák. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kva, kva, kvo, koax byl první.
2: A co udělal ve vzduchu?
1: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kva, kva, kvo, koax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kva, kva, kvo, koax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kua, kua, kunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu. Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí kvakvá, neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
2: A co bylo dál?
1: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak. A kdo to dokázal? Kvakvakvokoax. Ať žije kvakvakvokoax a kuakuakunka.
0: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: Jednou šli křemílek s vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
1: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
0: řekl vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
1: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
0: povídá křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
1: Nepotřebujete na něco vystřelit?
2: Kdepak,
0: řekl křemílek.
1: Až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
0: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
2: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
0: volá dub.
1: A čeho pak se bojíš?
0: Zeptal se vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajajaj,
0: povídá křemílek a dostal starost. Protože Kazbunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
2: Radši se zavřeme v chaloupce,
0: povídá vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
2: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
0: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
0: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
2: Tak si tu, no,
0: řekl křemílek.
2: A co nám vlastně chceš?
0: Povídá vochomůrka.
3: Já jsem přišel pokácet komín,
0: křikl Kazbunda.
2: A proč si nám ho přišel pokácet?
0: Řekl vochomůrka.
3: No, protože... proto,
0: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
1: Kazbundáku, nestrkej nám do komína!
0: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
1: Co teď?
0: Lekl se křemílek. Kazbunda vykláz komínem čím dál hůř. Ale v tom si vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal.
2: Hurra!
0: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
1: Tak, na koho mám vystřelit?
2: Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
0: Poručil vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
2: Ale to je všecko od špatného rádování,
0: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
2: Dobrý, už můžeš zatopit, Křemílku.
4: Medvěd v horké vodě. Paddington nevěděl, co očekávat, až paní Ptáčková otevře dveře. A tak ho příjemně překvapilo, když je přivítala statná, ale mateřsky vypadající dáma s prošedivělými vlasy a veselýma očima. Když spatřila Juditku, spráskla ruce: pro pana Jána, ty už si přijela, vyhrkla zděšeně, a já sotva domila nádobí, nejspíš budeš chtít svačinu, viď? Dobrý den, paní Ptáčková, pozdravila Juditka, ráda vás zase vidím. Co ten váš revmatismus?
5: Horší než kdy předtím, začala paní Ptáčková, ale v tom se zarazila a upřeně se zadívala na Paddingtona.
4: Co tu prosím tebe máš? Zeptala se. Co je to?
5: To není to, odpověděla Juditka. To je medvěd, jmenuje se Paddington.
4: Paddington nadzvedl klobouk.
5: Medvěd, opakovala paní Ptáčková pochybovačně. No, zdá se, že je dobře vychovaný, to je jisté.
6: Bude u nás bydlet, oznámila Juditka. Emigroval z Jižní Ameriky a je úplně sám a nemá kam jít.
4: Bude u nás bydlet? Paní Ptáčková znovu spráskla ruce. Jak dlouho? Juditka se tajuplně rozhlédla kolem sebe a teprve potom odpověděla.
6: Já nevím, řekla.
5: To záleží na okolnostech.
4: Pro všechno na světě, vykřikla paní Ptáčková, to jsi mi měla říct dřív. Nedala jsem do pokoje pro hosty čisté povlečení ani nic podobného. Pak se znovu podívala na Paddingtona. I když jak se tak na něj dívám, možná je to tak lepší.
5: Nic se neděje, paní Ptáčková, řekl Paddington. Myslím, že se půjdu nejprve vykoupat. Měl jsem menší nehodu s dortíkem.
4: Ach tak, paní Ptáčková jim podržela otevřené dveře. V tom případě pojďte dál, jen dejte pozor na koberec. Zrovinka ho vyčistili. Juditka vzala Paddingtona za tlapku a jemně ji stiskla.
6: Ve skutečnosti jí to nevadí, zašeptala. Myslím, že se jí docela zamlouváš.
4: Paddington se zadíval na vzdalující se postavu paní Ptáčkové.
6: Vypadá trochu přísně, poznamenal.
4: Paní Ptáčková se otočila.
6: Co jste to říkal?
5: Paddington nadskočil leknutím. Já,
4: zakoktal se.
6: Odkud, že jste to říkal, že jste z Peru?
5: Přesně tak, odpověděl Paddington,
6: z nejtemnějšího Peru.
4: Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela, tak to máte rád pomerančovou marmeládu. Radši skočím do obchodu pro další.
6: Vidíš, co jsem ti říkala?
4: Zaradovala se Juditka, když se za paní Ptáčkovou zavřely dveře.
6: Líbíš se jí? Ale jak může vědět, že mám rád pomerančovou marmeládu?
4: Podivil se Paddington.
6: Paní Ptáčková ví úplně všechno, úplně ovšem, vysvětlila mu Juditka. Teď pojď se mnou nahoru a já ti ukážu tvůj pokoj. Býval můj, když jsem byla malá, a je tam po stěnách spousta obrázků s medvědy, takže se budeš cítit jako doma.
4: Vedla ho nahoru po dlouhém schodišti a celou dobu něco brebentila. Paddington šel těsně za ní a opatrně se držel u strany, aby nepošlapal koberec.
6: Tohle je koupelna, řekla Juditka. A tady je můj pokoj. A tady Jonatánův, to je můj bratr. Brzy se s ním seznámíš. A tohle je pokoj maminky a tatínka, otevřela dveře. A tenhle bude tvůj.
4: Paddington za ní vešel dovnitř a málem omdlel překvapením. Nikdy takhle velký pokoj neviděl. Byla tam veliká postel s bílým povlečením, přiražená u jedné stěny a u druhé stěny několik velkých beden. Na jedné z nich stálo zrcadlo. Juditka povytáhla zásuvku.
6: Tomuhle se říká prádelník, vysvětlovala. Můžeš si do něj dávat všechny své věci.
4: Paddington se podíval na prádelník a potom na svůj kufřík.
7: Já toho nejspíš až tak moc nemám. To je ta potíž, když je někdo malý. Nikdo nepředpokládá, že by něco chtěl.
4: No, uvidíme, co se s tím dá dělat, řekla Juditka tajemně.
6: Zkusím maminku poprosit, aby tě vzala na jednu ze svých nakupovacích výprav,
4: poklekla k němu.
7: Pojď, pomůžu ti vybalit. To si moc hodná,
6: zápolil Paddington se zámkem, ale asi není moc s čím. Mám tu sklenici pomerančové marmelády, jenže už v ní skoro nic není. A to, co zbylo, chutná jako mořské řasy. A několik centavos, to jsou takové jihoamerické pence.
7: Páni, zvolala Juditka, ty jsem ještě nikdy v životě neviděla a jak se lesknou. Však je taky řádně leštím, vysvětloval Paddington. Neutrácím je.
4: Vytáhl pomačkanou fotografii.
7: A tohle je moje teta Lucie.
6: Nechala si tu fotografii pořídit těsně předtím, než odešla do domova pro staré medvědy v Limně.
7: Vypadá moc milé, řekla Juditka, a velice moudře.
4: Všimla si, že Paddington smutně kouká někam do prázdna a rychle dodala,
6: no nechám tě tu, ať se můžeš vykoupat a pak přijít dolů pěkně vymydlený.
4: V koupelně jsou dva kohoutky, jeden je označený teplá, druhý studená. Je tam i dostatek mýdla a čistý ručník a také kartáč, aby si mohl dobře vydrbat záda.
7: To zní dost složitě,
6: vylekal se Paddington. Nemohl bych si raději jen tak sednout do kaluže?
4: Juditka se zasmála. Mám dojem, že by to paní Ptáčková úplně neocenila.
6: A nezapomeň si vyčistit uši, máš je celé černé.
7: Ale ty mají být černé,
4: volal za ní Paddington rozhořčeně, když Juditka zavírala dveře. Vylezl na stoličku u okna a vyhlédl ven. Dole byla veliká, zajímavě vypadající zahrada s rybníčkem a několika stromy, které se budou báječně hodit na lezení. Za stromy se, kam až oko dohlédlo, táhly další řady stromů. Usoudil, že bydlet celý život v takovémhle domku musí být moc pěkné. Zůstal u okna a přemítal o tom, dokud se sklo nezamlžilo a on už nic neviděl. Potom zkusil na zamlženou část napsat packou své jméno. Začínal si přát, aby nebylo tak dlouhé, protože mu brzy došlo místo a také bylo těžké ho napsat správně.
7: Ale konec konců,
4: vylezl na prádelník a zahleděl se na sebe v zrcadle,
7: je to velice důležité jméno. Na světě asi nežije mnoho medvědů, kteří se jmenují Paddington.
4: Kdyby tak věděl, že přesně to samé právě Juditka říkala panu Fouskovi. Rodina vedla v jídelně válečnou poradu a pan Fousek bojoval předem prohranou bitvu. Že by si Paddingtona měli nechat, napadlo první Juditku a byl s ní v tom zajedno nejen Jonatán, ale i maminka. Jonatán sice ještě Paddingtona neviděl, ale představa medvěda v rodině se mu tůze zamlouvala. Znělo to velmi významně.
6: A navíc, Karle, přidala se paní Fousková, teď ho přece nemůžeš vyhodit, nebylo by to správné?
4: Pan Fousek si povzdychl. Dobře věděl, kdy prohrál. Ne, že by si také nechtěl Paddingtona nechat. Ve skutečnosti byl stejně nadšený jako všichni ostatní, ale jako hlava rodiny měl pocit, že by měl situaci probrat ze všech úhlů.
5: Myslím si, že bychom to měli nejprve někam nahlásit, usoudil.
7: Ale proč, tati, vykřikl Jonatán, navíc by ho mohli zatknout za uprchlictví, když to uděláme.
4: Paní Fousková odložila pletení.
7: Jonatán má pravdu, Karle, to přece nemůžeme dopustit. Vždyť neudělal nic špatného, jsem si jistá, že nikomu neublížil, když cestoval v záchranném člunu.
5: A pak je tu otázka kapesného,
4: dodal pan Fousek již mírněji,
5: nejsem si jistý, jaké kapesné dávat medvědovi.
7: Může dostávat libru týdně jako ostatní děti, navrhla paní Fousková.
4: Pan Fousek si pečlivě zapálil dýmku a teprve poté odpověděl.
5: No, dobrá, svolil nakonec, ale ještě se samozřejmě musíme zeptat paní Ptáčkové.
4: Zbytek rodiny vítězoslavně zajásal.
7: Tak se jí raději běž zeptat, rozhodla paní Fousková, když se Rámus utišil. Byl to přece tvůj nápad.
4: Pan Fousek si odkašlal. Trochu se paní Ptáčkové bál a nebyl si jistý, jak se na to bude tvářit. Už chtěl navrhnout, že by bylo lepší to nechat ještě chvíli uležet, když v tom se otevřely dveře a v nich se objevila paní Ptáčková a v rukou držela tác se svačinou. Na chvíli se zastavila a rozhlédla se po dychtivých obličejích kolem sebe.
7: Tak se mi zdá, řekla, že mi chcete oznámit, že jste se rozhodli si Paddingtona nechat. Můžeme, paní Ptáčková, prosila Juditka. Prosím, určitě nebude zlobit.
5: Paní Ptáčková položila tác na stůl. To se ještě uvidí. Různí lidé mají na zlobení různé názory. Ale když se to tak vezme, zastavila se u dveří, vypadá jako medvěd, který myslí věci dobře. Takže vám to nevadí, paní Ptáčková, zeptal se jí pan Fousek.
4: Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela.
5: Ne, vůbec mi to nevadí. Vždycky jsem měla pro medvědy slabost.
7: Bude pěkné mít jednoho v domě.

0: Zapomeň na pláč a hádku, chci ti vyprávět o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřeháním, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. Pod horou Výšicí, jenom co by od vesnice Dobráčkov kamenem třikrát dohodil, byl rybník. Byl tam dávno pradávno, snad odedávna. Nebyl ani velký, ani malý. Byl takový akorát. Jeho kulatá hladina se čeřila pod loukou, na které se v létě děti opalovali, a v zimě, když napadl sníh, tak na ní lyžovali. Z jedné strany byl břeh rybníka obrostlý vrbami. Tam byla voda hodně hluboká. Z druhé strany se travnatý břeh svažoval do vody jen mírně. Tam byla voda mělká. Pro obyvatele Dobráčkova byl tenhle rybník moc důležitý. To proto, že se v něm naučili plavat všichni kluci a všechny holky. A nejenom oni, taky jejich tatínci a maminky, dědečci a babičky a pradědečci a prababičky a tak dále a tak dále. A věřte nebo ne, co pamatovali i ti nejstarší pamětníci, v rybníce se jak těživ nikdy nikdo neutopil. Ani ten, kdo plavat ještě vůbec neuměl a spadl do hluboké vody. A víte, děti, proč? To byste neuhádli. V rybníku totiž bydlel vodník. Hastrman. Či spíše takový malý hastrmánek. Jmenoval se Kapička. To proto, že mu ze šosu jeho hastrmanského kabátku pořád kapala voda. A byl nejenom malý, ale taky mladý. Ještě mu nebylo ani 300 let. A ten, když se někdo začal topit, tak nepozorovaně pod vodou připlaval a tonoucího opatrně přitáhl do nízké vody, aby mu mohli kamarádi pomoci. Takový to byl vodník. Jinak vypadal jako všichni ostatní vodníci.
2: Brekeke, koukám tady na ty svoje hrníčky a přemýšlím, co s nimi. Mám jich tady nepočítaně a všechny prázdné. Všichni moji hastrmanští kamarádi v nich mají schované dušičky utopených lidí a jsou tudíž bohatí. Ale já přece, brekeke, u všech líných kaprů nemůžu utopit truhlářovic Pepíka nebo pekařovic Aničku. Vždyť to jsou moji přátelé, brekeke. A co abych tak řekl o radu užovce Bětce? Jo, užovka vždycky dobře poradí. Žužlí se po světě, po souši i po vodě a všechno vidí. Bětko!
1: Volal hastrman Kapička, až se voda v rybníce začeřila. Užovka Bětka se právě vyhřívala na břehu na sluníčku. Když uslyšela, že jí hastrman volá, jenom se tak líně překulila a žbluňk do vody. Připlavala k hastrmanskému domečku. Víte, děti, jak takový hastrmanský domeček vypadá? Nevíte? Snadná pomoc. Zeptáme se užovky Bětky.
3: Frcky, frcky, jak vypadá? Místo zciel je postavený z vodních oblázků. Má střechu z vodních řas a travin, dveře z mušlí a okna z rybích měchů.
1: A jak to vypadá uvnitř takové hastrmanské chaloupky?
3: Úplně normálně, jenom všude kolem dokola po zdech, po zemi, po stole, na skříni jsou samé hrníčky na dušičky. Ale on Kapička v nich žádné nemá. hrníčky jsou docela prázdné. On je kapička tuze chudý vodník. Tak chudého vodníka jsem ještě neviděla, co jsem užovkou.
1: Milá užovka se přivlnila až k Hastrmánkově chaloupce. Smutný kapička seděl na zápraží a měl hlavu v dlaních.
2: Bětko, kamarádko moje, poraď mi, co mám dělat, abych nebyl tak chudý a abych přitom nemusel topit svoje lidské kamarády. Co si mám počít? Co?
1: Užovka Bětka měla vodníka kapičku moc ráda. Byl to její nejlepší kamarád, i když si z něho často dělala legraci. Stočila se do klubíčka u jeho nohou a poškrábala se špičkou ocásku na čele.
3: To víš, kamaráde, tady je každá rada drahá, rada drahá.
1: Když si Bětka nevěděla rady, tak všechno opakovala dvakrát. Teď se ale najednou plácla ocáskem do čela.
3: Už to mám.
1: A když měla Bětka radost, tak všechno opakovala aspoň třikrát.
2: Co máš? Povídej.
1: Opakoval kapička popleteně.
3: Za horami, které jsou vidět ze Sovýho vrchu, když je jasný vzduch, ve velkém temném a hlubokém jezeře, žije moje stará teta, užovka Hadice. Ona je už mnoho let rádkyní Hastrma na Břichoně. A to je nejbohatší ze všech Hastrmanů široko daleko. Má tolik dušiček, že se mu nevešly do chalupy. Musel si postavit na dně té nejhlubší tůně veliký palác. Já nemám nohy, tak za ním nemohu jít. Ale ty bys mohl. Zajdi za ní, je hodná a určitě ti poradí.
1: Kapička jí poslechl. Hned druhého dne se vydal na cestu. Ještě téhož večera si ale na vrbě při svitu měsíčku opravil červené bodky a zašil zelené kalhoty. Pořádně si taky vymáchal svůj kabátek, aby v tom světě nedělal ostudu. Vzal si do šátku kus mokrého chleba, zamával kamarádům rybičkám a vydal se na dalekou cestu. Bylo časné ráno. Tráva byla plná chladných kapek rosy a to dělalo našemu Hastrmánkovi tuze dobře. Za pár hodin ale začalo svítit sluníčko, které vysušilo nejen rosu v trávě, ale i vodu v šosech kapičkova kabátku. Čím méně vody bylo v Hastrmánkově šosech, tím byl on sám slabší a slabší. A kolem poledne, kdy sluníčko hřeje nejvíce, vyschla poslední kapka v Hastrmánkově kabátku, až byl kapička celý malátný.
2: Točí se mi hlava, nohy se mi podlamují, brekeke, kdybych se tak mohl napít trošičku vody, to by se mi hned ulevilo, ale kde mám vzít vodu? Ale vždyť mám ještě mokrý chleba.
1: Hastrmánek si v zápětí pochutnával na mokré skývě, která mu dodala trochu síly. Šlapal do kopce k Sovýmu vrchu, když ho přemohlo slunce znova. Tentokrát už však nikde nenašel vody ani kapičku. Po pár krocích byl stále slabší a slabší, až neměl sílu ani k chůzi. Stačil ještě víc z lesní mítiny do stínu stromů, když mu došly síly. Upadl do měkkého mechu.
2: Proč jsem radši nezůstal ve svém rybníčku? Čemu mi teď bude rada, jak zbohatnout? Kdyby tady teď byly se mnou moje rybičky,
4: jak bych si přál povídat s úžovkou Bijetkou. A kdybych si mohl zaplavat kolem své chaloupky.
1: Takhle vám ten ubohý Hastrmánek naříkal. A jak si tak stěžoval osudu, šli kolem tesařův syn Lojzík a plátenický synek Pepík. Uslyšeli Hastrmana Kapičku a pak ho i uviděli.
5: Ale vždyť to je náš Hastrman Kapička.
6: Kapička.
5: A je celý zesláblý.
6: Zesláblý.
5: Kapička mě zachránil, když jsem se v loni učil plavat. Dostal jsem se do hluboké vody a když jsem si lokl vody, začal jsem se topit.
6: Ježišmarja, a utopil se?
5: Jistě, že neutopil. To bych tady přece nebyl.
6: No, nebyl.
5: Musíme mu pomoci. Potřebuje nejvíce ze všeho vodu. Půjč mi čepici.
6: No.
1: Lojzík sebral Pepíkovi z hlavy čepici a seběhl kousek stranou k horské bystřině, kde nabral do čepice studenou vodu. Pepík nabral vodu do dlaní a oba kamarádi honem utíkali k Hastrmánkovi. Ten už bezvládně ležel na mechovém polštáři. Pepík mu nastříkal na hlavu vodu z dlaní a Hastrmánek otevřel oči.
4: Kde to jsem? Co se stalo?
5: Jsi v lese, na Sovým vrchu. Omdlel jsi horkem a žízní. Tu máš vodu, napij se.
4: A vy jste mě zachránili.
1: A vodník Kapička se napil vody. Ta mu dodala tolik síly, že s pomocí Lojzíka a Pepíka došel až zpět ke svému rybníčku. Už jenom když jej uviděl, vrátila se mu síla. A když přišel až k samotné vodě, zavískl si a po hlavě do ní skočil.
4: Děkuji vám, kamarádi. Nikdy vám to nezapomenu.
1: Zavolal na ně Hastrmánek vděčně a už se proháněl pod vodou kolem své chaloupky a radostně si pohvizdoval.
3: To už si se vrátil a neseš dobré zprávy. Už víš, jak zbohatnout.
1: Po té otázce se Hastrmánek zarazil a zamyslel. Pak se ale usmál.
4: Ano, Bětko, už vím, jak zbohatnout. Já jsem totiž už dávno bohatý, jen jsem o tom nevěděl.
3: Tak ty jsi boháč. To jsem moc ráda. To ti tu zepřeji. A kde máš to svoje bohatství? Nikde je nevidím.
4: Toho si nic nedělej. Já ho taky neviděl. Ale Bětko, já mám kamarády. Já mám svůj rybníček, já mám svoje rybičky, které mě potřebují a taky tebe, kterou mám rád. A to je víc než všechny hrníčky světa.
1: A Hastrmánek měl takovou radost, že se tolik smál, až tím smíchem nakazil všechny obyvatele rybníčku. Smáli se opravdu všichni. Užovka, rybičky, půlci i žáby a smáli se i Lojzík s Pepíkem na břehu. A nejvíce se smál Hastrmánek Kapička, protože byl tím nejbohatším Hastrmanem na celém světě. A to je konec mojí dnešní pohádky.

0: Jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadrnošková volala z okna. Poslyšte vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: To je ale milej pejsek.
0: Jak pak se jmenuje? A Šebestová řekla: To je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: No tak, Jonatáne, hezky háčni na tu pohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: Člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: No tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: No ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: Počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: Nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: A vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: No, nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: Poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani 5 minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá,

a potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou. A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: Ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní jak by smet a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadnošková volala: No ne, to tu vážně ještě nebylo. A ten pán volal z té výšky: No počkejte, to vás bude setsakramensky mrzet, to je absolutní porušování přírodních zákonů. Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl: No jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala: Proboha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl: Jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlaštovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila: Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl: Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala: Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl: Pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl: Tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem: Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl: To je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla: Taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli kominíka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet: Halo, nemohl byste pro nás něco udělat? A kominík se divil: No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala: Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak, buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten kominík objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali

Vzali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomlým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. Všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka. Prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistála na trávníku a židle v ješách, fíkus, lednička a kýble taky, a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už zase fungují.

0: o Jirkovi a jeho třech psech. Byl jeden sirotek, jmenoval se Jirka a sloužil u lakomého sedláka. V neděli čelátka odpočívala, jen Jirka musel pást vepře. Už by byl dávno od sedláka utekl, ale sloužila tam také hezká Anička a on na ní myslel jako na svou nevěstu. Všechno snášel, jen aby jí zůstal na blízku. Jednou v neděli zase tak u lesa pase, vepři sbírají bukvice a on sedí pod stromem, na dřevěnou píšťalku si píská a myslí, je u své Aničky. Tu vyjde z lesa myslivec a v patách za ním se ženou tři psy se železnými obojky na krku. Myslivec se zastaví u Jirky a povídá: přenech mi ze stáda tři vepře, dám ti za ně ty psy. Co bych dělal se psy, řekl Jirka. A jak by sedlák vyváděl, že má o tři vepře méně? Myslivec začal psy vychvalovat, co všechno dovedou. Tenhle, ukázal na ryšavého, se jmenuje Drž. Koho chytí, toho nepustí. Černý se jmenuje Dech, na koho dýchne, toho omráčí. A tamhle ten bílý slyší na jméno vševím, jak zavětří. Na 10 mil slyší i jehlu do trávy spadnout. Jirka už chtěl myslivce odbít. Tu myslivec řekl, aby zahrál na píšťalku. Jirka spustil, psi se postavili na zadní nohy a dali se do pitvorného tance. Jirka po chvilce nemohl smíchy dál. Vezmi si ty tři vepře, zvolal, když se dosyta vysmál, a dej mi ty psi. Vyměnil si dobře, pravil myslivec, ale železné obojky jim nesundávej. Nechal Jirkovi psi a tři vepře ze stáda si odehnal do lesa. Psi se k Jirkovi lísali, jako by odjakživa byli jeho. On však se prve nenabažil veselé podívané a znovu spustil na píšťalku. Psi tančili podle Jirkovy noty, tu se před nima nohama chytili a jako děti tančili ve třech mlýnský kolo, tu zase společně metali kozelce a střídavě se po předních a pozadních nohách natřásali. Slunce už zapadlo za kopce, když se Jirka se svým stádem ubíral domů. Hnal o tři vepře méně a strach ze sedláka ho tlačil v žaludku jako kámen. Za tmy dohnal dostatku, psi nechal ve strouze zavraty a šel zavřít vepře do ohrady. Pojďte, zavolal na psi, když se vrátil. Musíme utéci, sedlák by mě stejně vyhnal. Šli celou noc černým lesem. Jirkovi se steskem svíralo srdce. Myslel na svou Aničku, snad už ji víckrát neuvidí. Psi se v lese vyznali, vedli Jirku dobře, ani o větvičku se neškrábl. Ráno vyšli z lesa a před nimi dodáli cestičkami běžel a vesničkami odpočíval širý kraj. Jak ten svět přejdeme, zvolal Jirka. Ale 7 takových krajů a 7 lesů přešli a živili se všelijak. Něco sehnali psi, někde pomohl Jirka při žních nebo při mlácení a dostal za to jídlo i nocleh. Tak došli do velkého města. Všechny domy byly potaženy černým suknem. Lidé si jen šeptali, koně měli kopyta obalená hadry, ani podkůvka nezazvonila a v hospodách se pilo jen z dřevěných džbánků, ani sklenka nezacinkala. Jirka se u jedné hospody zastavil. Proč je tu všechno jako o pohřbu, ptal se. Máme už 3 roky smutek, pravil šeptem hostinský. Králi se v jeden den ztratili 3 dcery. Od té doby král chřadne, v celé zemi život vadne. Ministři hledají někoho, kdo by krále vytrhl ze zármutku. Ale dosud se to nikomu nepodařilo. Hostinský si vzdychl a šel za svou prací. Měl jí málo, z hospody se neozvala ani písnička, jen dva džbánky tu a tam zaklepali o stůl, jako by někdo rakev zatloukal. Já krále rozveselím, řekl si Jirka a dal se rovnou k zámku. Stráže ho hned pustili dál, jako předtím pustili mnoho šašků a zpěváků, princů i chudáků, kteří přišli s tím, že krále vytrhnou ze smutku. Zavedli Jirku do královy komnaty. Zdi byly pokryty černými čalouny, černé záclony zastíraly okna a v jednom rohu smutně zářily tři svíce. Jirka se rozkoukal a uviděl krále, jak sedí na trůnu, hlavu si drží v dlaních a vzdychá. I přiložil k ústům dřevěnou píšťalku a spustil. Psi se postavili na zadní nohy, začali tančit a všelijak se pitvořit. Černě odění sloužící za chvilku zapomněli, že mají s králem držet smutek, a také se začali podle píšťalky vrtět. Marně se chytali za kolena, marně si dávali ruce na ústa, nohy v klidu neudrželi, smích jim vyskakoval mezi prsty. Hlas píšťalky a šoupání nohou probudili krále z černých dům. Chtěl spustit, kdože ho to ruší, ale když uviděl ty podivné tanečníky, rozesmál se na celé kolo. Sluhové, jak se tak vrtěli, byli mu k smíchu víc než ti psi. Za chvíli už si také podle Jirkovy píšťalky pobrukoval a nohama mu to trhalo. Slzy mu smíchem tekly z očí. Psi zrovna tančili na předních nohou, sluhové to zkoušeli po nich, stavěli se na ruce, ale žádnému z nich se stojka nepovedla, padali a váleli se na hromadě. Tu dal král znamení a Jirka přestal hrát. Zůstaneš u mne, řekl mu král. Do smrti se o tebe postarám. Víc Jirka nemohl přát. Od té chvíle žil na zámku a bavil krále. Král dal sundat černé záclony z oken a hned bylo v zámku veselej. Ale město se ze smutku neodstrojilo. Lidé se ještě nesměli radovat. Tak zem z toho, že se králi vedlo lépe, mnoho užitku neměla. Z Jirky se stal hezký dvořan. Všem se líbil, kde kdo si ho předcházel. Uměl pěkně a jadrně mluvit. Mluvil jako lidé ze vsi. Pro všechno měl trefné přirovnání. Každé slůvko něco znamenalo. Jen dvorní básník nemohl přijít jeho řeči na chuť. Rád mluvil v samých kudrlinkách a medovými slovy králi jen lichotil. Ale zlichocení dobře není. Život jen o tanci a písničkách, jen o jídle a dobrém bydle, Jirku brzy omrzel. Často věšel hlavu, stýskalo se mu po Aničce. Psům zde také nesvědčilo, když zrovna netancovali, ploužili se po chodbách a po nádvoří a na všechno vrčeli. Co ti chybí, Jirko? Ptával se ho král. Teď abych já povyrážel tebe. Nesvědčí mi tu, odpovídal Jirka. Půl radosti, žádná radost. Když byl na zámku rok, řekl jednoho dne králi. Propusť mě, králi. Půjdu hledat ztracené princezny a přivedu ti je. Král zpočátku nechtěl Jirku pustit, jak bys mohl najít mé dcery. Dokud je les nevrátí, neuvidím je. A snad už posté vyprávěl Jirkovi, jak si princezny vyjeli do lesa, jak se strhla vichřice, obalila je i s koňmi listím a zanesla bůh ví kam. Co rytířů už se pokoušelo princezny najít, ale žádný z nich se nevrátil. Já se vrátím, řekl Jirka, a ne sám, ale s princeznami. Král se podíval oknem, Slunce zrovna zapadalo za lesy a z černého města šel takový smutek, že se králi stáhlo hrdlo. Jdi si tedy, pravil, můžeš vyrazit hned zítra ráno. Druhý den Jirka vyjel na dobrém koni z města, za ním v patách vesele poskakovali psi a čenichem chytali od lesů čerstvý vzduch. Mnoho dní, mnoho týdnů bloudil Jirka nazdař Bůh starými hvozdy, v duchu litoval, že dal králi tak neprozřetelný slib. Všechno se mu stavělo na překážku. Jak našel schůdnější stezku, stezka mu před očima začala zarůstat trním a marně se Jirka namáhal prosekat mečem. Jindy zase pohodlná stezka ho zvábila, pobídl koně, kůň se dal do cvalu a jen tak, tak, že se stačil zastavit na kraji srázné strže. Tak Jirka jezdil křížem krážem lesy. Zásoby mu docházely a les ani zajíčka, ani veverky nevydal, natož srnce. Když Jirka srazil šípem ubohou kavku a chtěl si ji upéci, spustil se liák a oheň uhasil. Jednou večer dojel na mítinu a uondaný slezl z koně, že tu přespí. Vyhladovělí psi se rozložili kolem. Jirka ležel v trávě, sedlo pod hlavou a smutně se díval na černé nebe. Hvězd bylo, jako by mouku proséval. Najednou vševím nastražil uši, naježil srst a než se Jirka nadál, zmizel v houštině. Přinese zajíčka, těšil se v duchu Jirka, a já se konečně najím. Vševím se dlouho nevracel a Jirku z toho čekání a dívání na hvězdičky obestřela dřímota. Tu ucítí něco vlhkého na tváři, probere se a vidí, že ho vševím čenichem budí. Protře si oči rosou, ale zdá se mu, že spí dál, nevěří sluchu, slyší, jak vševím praví lidským hlasem. Vstávej, pane. Prve jsem slyšel 10 mil odtud kolovrat vrčet. Běžím za tím zvukem a najdu v chaloupce krásnou pannu, jak na stříbrném kolovratu přede měsíčnou nit. Pojď, dovedu tě k ní. Jirka se podivil, že pes mluví jako člověk. Třikrát se štípl do tváře a viděl, že nespí. I nemeškal, vsedl na koně a pustil se za vševímem. V patách mu byly drž a dech. Ale cesta se před nimi sama otvírala. Svatojánci jim svítili, větve se odkláněly a za malou hodinku stáli u chaloupky. Jirka se skočil z koně a šel rovnou dovnitř. Spatřil tam krásnou dívku bledých tváří. Seděla u stříbrného kolovratu a předla. V prstech se jí třpitil měsíčný paprsek. Malou komůrkou stále vanul studený průvan. Dívka zaslechla kroky, trhla sebou. Měsíčný paprsek se jí z prstů svezl na zem a zvolala jako ze sna. Srdíčko se mi v těle leká, zde není místo pro člověka. Utec, než hrozný pán se vrátí, utec, nežli ti život zkrátí. Její libý hlas zvonil smutně jako potůček pod ledem a Jirka cítil, že má sladkosti plné srdce a sednatosti plné ruce. Hned si pomyslel, že by to mohla být jedna ze ztracených princezen. Zeptal se jí a když přikývla, Jirka hned, aby se připravila, že ji odvede domů. Ale princezna zase tím s novým hlasem řekla, Domů, mládenče, nemohu jít, dokud nespředu měsíčnou nit.
1: S tou prací bys nebyla hotova nikdy, pravil Jirka. Pojď, než se tvůj otec ustýská. V tom se chaloupka otřásla a s ledovým vzduchem vpadl dovnitř ošklivý muž v šedém vlajícím plášti. Z každého zájmu studeně čišelo.
2: Přichystej se na smrt,
1: zasýpal. Ledové krupky mu poletovaly z úst a hnal se po Jirkovi. Byl to hrozný pán lesních vikrů. Troufal si na stromy velikány, natož, aby si netroufal na člověka. Ale než se mohl Jirky dotknout, chytil ho do zubů trš, dech se mu před nima nohama opřel o prsa a horkým dechem ho omráčil. Pán lesních vichrů sesypal se na zem v hromádku jehličí. Nic jim nestálo v cestě. Za chaloupkou našli princezně na koně. Jirka na ní princeznu posadil, vesele se vyšvihl na svého a ujížděli pryč. Cestou se Jirka princezny ptal, co ví o svých sestrách. Ale ona nevěděla nic, měla je za mrtvé. Nejeli dlouho a najednou se vševím zastavil, nastražil uši a naježil srst. Než se vzpamatoval, zmizel v houštině. Pustili se za ním, ale kdepak, aby mu stačili. Jirka musel krok za krokem houští mečem prosekávat, a když už se chtěl vzdát a vrátit se, spod hustého mlází vyrazil jim naproti vševím.
3: Dej se za mnou, pane, pravil. Prve jsem 5 mil, odtud slyšel harkat stav. Běžím tam, běžím, a v chaloupce najdu krásnou panu, jak na stříbrném stavu naroucho z hvězdných nití tká.
1: Jirka řekl princezně, aby počkala na místě, a pustil se za vševímem, v patách se mu hnali drž a dech. Nic se jim v cestu nestavilo a brzy stanuli u chaloupky. Jirka se skočil z koně a vběhl dovnitř. U okénka seděla nad stříbrným stavem překrásná dívka a tkala. Třpitné hvězdné paprsky se kmitaly od člunku a modravá záře oblévala dívčiny líce smrtelným smutkem. Celá komůrka byla zatopena v chladné, stříbřité mlze. Dívka sebou trhla, když Jirka vešel, a jako ze sna volala.
3: Srdíčko se mi v těle leká, zde není místo pro člověka. Utec, nech paní má se vrátí. Utec, nežli ti život zkrátí.
1: Jirkovi se zdálo, že má ještě líbeznější hlas než ta první, a cítil v srdci dvakrát tolik sladkosti a v prsou za dva muže smělosti. Že ty jsi jedna z těch princezen, co se ztratili, ptal se jí. Přikývla a on jí hned vyzval, aby s ním šla, že jí dovede domů. Princezna k němu obrátila smutnou tvář a pořád ještě jako ze sna pravila.
3: Nad stavem stříbrným zůstat mám, dokud z hvězd na roucho neutkám.
1: Na takové roucho bys neutkala nikdy, zvolal Jirka a vzal jí kolem pasu, že jí třeba násilím odvede. Neudělali ani krok, všechno jako by se najednou do mlhy propadlo a dovnitř se vedrala ošklivá babizna. Mokrý nos jí koukal ze žluté šály, z šatů čišel vlhký chlad.
2: Vás ti v propasti zláma, zaskřehotala babice, paní lesních mlh, a sápala se na Jirku.
1: Ale už jí chytil drž, dech se jí před nima nohama opřel o prsa a omráčil jí horkým dechem. paní lesní chmlch sesypala se v hromádku mokrého listí. Byli volní, vyběhli ven a za chaloupkou našli koně. Jirka na ní posadil princeznu, sám si sedl na svého a vševím je dovedl na místo, kde čekala první princezna. Sestry se objímali, děkovali Jirkovi za vysvobození a prosili ho, aby ještě našel třetí princeznu. Už věřili, že je také naživu. Les se rozjasňoval, blížilo se k ránu. Tu se vševím zastavil, nastražil uši, naježil srst a zmizel v houštině. Za chvilku byl zpátky. Na míli odtud jsem slyšel vlnu česat, pravil. Běžím tam, běžím a v chaloupce najdu krásnou panu, jak u okna sluneční vlnu češe. Dej se za mnou, pane. Jirka řekl princeznám, aby počkali na místě a pustil se za vševímem, za ním běželi trš a dech. Slunce zrovna vycházelo, když stanuli u chaloupky. Jirka se skočil z koně a vběhl dovnitř. V komůrce ze všech koutů lezla studená tma. Ze stropu visely cáry černých pavučin. U okna seděla spanilá dívka a česala sluneční vlnu. Trhla sebou a zvolala jako ze sna. Srdíčko se mi v těle leká, zde není místo pro člověka, utec, než obluda se vrátí, utec, než lidi život zkrátí. Jirkovi srdce sladkostí přetékalo, v pažích cítil sílu za tři muže. Neboj se, řekl, dovedu tě odtud k sestrám a k otci. Nepochyboval o tom, že je to třetí princezna. Dívka zvedla smutnou tvář od zlaté vlny, obrátila se k Jirkovi, tma zastřela její krásné líce a snový hlas zazněl s povzdechem. Jdi si sám, já už si neoddechnu, sluneční vlnu mám zčesat všechno. Máš pravdu, neoddechla by sis nikdy, zvolal Jirka. Vzal princeznu do náručí, byla jako pírko lehká, ale než s ní udělal první krok, do dveří vpadla obluda. Černější než nejčernější noc, bez tváře, bahenní zápach z ní šel a její chapadla se vztahovala po Jirkovi. Byla to paní lesních temnot. Zahubím tě, zahubím, mumlalo to z ní. Drž se na obludu vrhl, ale neměl se ostrými zuby čeho chytit. Dech se chtěl obludě opřít o prsa, ale propadal se do ní jako do bahna. Chapadla se vztahovala po Jirkovi. Tu Jirka vytasil meč, srazil ty černé cáry pavučin ze stropu, dvakrát sekl do spuchřených trámů, strop se otevřel a slunko zaplavilo komůrku. Obluda zmizela, jen trochu bahna se lesklo na hliněné podlaze. Byli volní, za chaloupkou našli zase koně a brzo se všechny tři princezny shledali. Za raního sluníčka je vševím vedl zpívajícím lesem. Na trávě a na listí se třpitila rosa, koně chytali nozdrami čerstvé vánky, bujně pohazovali hlavou a do ptačího křiku znělo štěbetání princezen. Už tři roky neměli s kým promluvit, teď si to chtěli vynahradit. Jejich hlásky už nezastíral smutek a ta snová krása už se na nich také neskvěla. Proto bylo Jirkovi všelijak, když mu rozradostněný král řekl, aby si jednu z nich vybral za ženu. Dcery zase vrátili králi veselost a smích, ze stěn zmizely černé čalouny, z oken černé záclony, v ulicích už nestrašilo černé sukno, místo něho vlály z domů pestré fábory. Koně zase veselé zvonili podkovami, sklenice v hospodách cinkaly, lidé mluvili nahlas a zpívali. Tak, kterou z mých dcer si vezmeš? Ptal se král Jirky. Jirkovi však princezny nevytlačili ze srdce Aničku. Prosil krále, aby mu dal den na rozmyšlenou. Král netušil, co Jirka v srdci chová, myslel si, že se ostýchá. Tak zítra mi povíš, kterou princeznu chceš, pravil a Jirku propustil. Večer se Jirka procházel se svými psy královskou zahradou a dumal, jak by se králi vymluvil, aby ho neurazil. Má zlatá Aničko, povzdechl si, kdybys tu tak byla. Tu se mu o nohy otřel vševím a řekl: Pane, pomohli jsme ti, prokaž nám také službu. Velmi rád, pravil Jirka, pověz, co byste rádi. Sundej nám ty železné obojky, odvětil vševím, tolik nás tíží. Jirka se usmál, zdálo se mu to lehké, sehnul se k vševímovi, ale ať to zkoušel, jak chtěl, obojek držel na krku jako přirostlý. U druhých dvou psů to nešlo lépe. Poradím ti, pane, pravil vševím. Vezmi meč a utni nám hlavy. Obojky sami spadnou. Jirka se zhrozil. To přece nemůže věrným přátelům udělat. Vševím, však ho nepřestal přemlouvat. Lépe prý mít hlavu dole, než obojek na krku. Prosil a drž a dech, očima o to žádali. I vytrhl Jirka meč a z bolestí v srdci jim hlavy utěl. Myslel, že se pominul s rozumem. Místo psů před ním stojí tři krásní jinoši, nádherně odění, a u nohou jim leží tři obojky, už ne železné, ale celé zlaté. Už máš po starosti, pravil nejhezčí z nich, a v jeho hlase poznal Jirka hlas vševímův. My se oženíme s princeznami a ty se ožeň se svou Aničkou. Ty zlaté obojky si vezmi, dáváme je tvé nevěstě jako věno. Jirka litoval, že ztratil tři věrné druhy, ale přál jim, že se dostali ze zakletí. Vyprávěli mu, že jsou princové z dalekého království za mořem. Zlý čaroděj se nepohodl s jejich otcem a přičaroval jim psí podobu. V ní se železnými obojky měli bloudit tak dlouho světem, dokud nepomohou vysvobodit poslednímu pánu tři princezny. Aby se pak stali zase lidmi, stačí, když jim pán sundá obojky. Čaroděj nepočítal s tím, že si dají srazit hlavy, aby se obojků zbavili, a tak nakonec prohrál. Princové Jirkovi děkovali a slibovali mu přátelství do smrti. Ale Jirka nemyslel na nic jiného, než na svou Aničku. Král už mu dceru nenutil, měl ženichy pro všechny tři, a jaké ženichy! Jirka se s králem a šťastnými snoubenci rozloučil a vydal se na cestu domů. Sedm krajů, sedm lesů přešel, až přešel poslední les, přeběhl poslední mes a došel do rodné vsi. Šel rovnou do statku, kde pásal vepře. Sedlák ho nepoznal, až když mu řekl, kdo je, a za tři vepře mu dal hromádku stříbrňáků, uvítal ho jako vzácného hosta. Hned zavolali z pole Aničku. Očím nevěřila, že ten hezky oblečený mladík je Jirka. Hned, že se vezmou a koupí si chalupu z poli. Když Jirka ukázal sedlákovi 3 zlaté obojky, lakotný sedlák se vyptával, jak k ním přišel. Za 3 psy jsem dal 3 vepře, pravil Jirka, a od těch psů mám obojky. Sedlák chtěl vědět víc. Řeknu ti jen, jak jsem přišel ke psům, pravil Jirka, to ostatní se snad dovíš sám. Řekl mu o tom, jak si u lesa hrál na píšťalku, jak přišel myslivec a nabídl mu za 3 vepře 3 psy.
2: To mi stačí, řekl sedlák, ale já budu mít 30 zlatých obojků.
1: Druhý den ráno viděli lidé, jak sedlák žene celé své stádo 30 vepřů k lesu. Večer se nevrátil a nikdo o něm od té doby neslyšel. Jirka s Aničkou pilně hospodařili. Léta s vodou odplouvala, Anička 3x kolébala, 3 statné syny vychovala. Po tátovi měli dobré srdce a pracovité ruce, po mámě veselou mysl a tváře jako z růže květ.

Motřička smrt. Jeden chudičký muž měl 12 dětí a musel dnem i nocí pracovat, aby je skromně uživil. Když přišlo na svět 13. dítě, syn Evžen, nevěděl si jiné pomoci, než že se vydal na zemskou silnici, aby prvního, kterého potká, požádal o kmotrovství. Ten první, kterého potkal, nebyl nikdo jiný než náš milovaný pán. Ten věděl, co má tento muž na srdci, a pravil k němu: chudáku, je mi tě líto, já ponesu tvé dítě ke křtu a postarám se o něj, aby bylo na této zemi šťastné. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem Bůh. Tak tebe si za kmotra nepřeji. Ty dáváš bohatým a chudáky necháváš hladovět. Tak pravil ten muž a odvrátil se od pána, protože nevěděl, jak moudře bohatství i chudobu rozděluje, a šel dál. Tu k němu přišel ďábel a řekl: co hledáš? Jestli chceš mě za kmotra svého dítěte, tak mu dám hojnost zlata a všechny radosti světa k tomu. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem ďábel. Tak tebe za kmotra si nepřeji. Ty lidi zavádíš a balamutíš a podvádíš. A šel dál. A tu přikráčela kostlivá smrt a řekla: vezmi si za kmotru mne. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem smrt, která vše srovná. Tu muž odvětil: ano, ty jsi ta pravá. Ty bereš chudé i bohaté bez rozdílu, ty budeš kmotřička mého dítěte. Smrt odvětila: učiním tvé dítě bohatým a věhlasným, neboť kdo mě má za přítele, tomu nechybí nic. Muž řekl: příští neděli jsou křtiny, dostav se včas. Smrt se zjevila, jak si byl přál, a opravdu se stala řádnou kmotrou jeho chlapce. Když přišel Evžen do let, přišla toho času jeho kmotra a poručila mu jít s ní. Zavedla ho do lesa, kde mu ukázala nějakou bylinu, která tam rostla, a řekla: nyní dostaneš svůj dárek, kmotřenče. Udělám z tebe věhlasného lékaře. Když budeš zavolán k nemocnému, pokaždé se ti zjevím. Když budu stát v hlavách nemocného, tu můžeš směle říci, že ho opět uzdravíš, a dej mu pak tuto bylinu, aby jí snědl. Ale když budu stát v nohách nemocného, tak je můj. Musíš říci, že tady je všechna pomoc marná. Ale střes se, abys tu bylinu proti mé vůli použil. To by se ti potom špatně vedlo. Netrvalo dlouho a Evžen se stal tím nejvyhlášenějším lékařem na světě. Stačilo mu na nemocného jen pohlédnout a již věděl, jak na tom je. Zda bude opět zdráv, anebo musí zemřít. Tak se o něm povídalo, že z dálky i zblízka přicházeli lidé, aby ho odvedli k nemocným, a dávali mu tolik zlata, že se brzy stal boháčem. Jednou se stalo, že onemocněl sám král. Evžen byl povolán a měl říci, zda je možné uzdravení. Když ale přišel, stála u nohou nemocného smrt. Pro krále už na světě žádná bylina nerostla. Mohl bych přece jen jednou smrt obelstít, ne? Pomyslel si lékař. Arci z toho nic zlého vzejít nemůže, když jsem její kmotřenec. Však ona pro tentokrát přivře oko. Jen do toho. Tak popadnul nemocného a položil ho obráceně, takže smrt mu stála v hlavách. Potom dal králi jednu bylinu a král se vzpamatoval a byl opět úplně zdráv. Smrt ale k Evženovi přišla, obličej měla zachmuřený a pohrozila mu prstem a řekla: ty jsi mne obelhal. Tentokrát ti prominu, protože jsi můj kmotřenec. Ale pokusíš-li se o to ještě jednou, půjde ti o krk. Já sama tě z tohoto světa odvedu.
Brzy na to upadla do těžké nemoci králova dcera. Byla jeho jediné dítě a on naříkal dnem i nocí, až mu z toho oči oslepli a nechal vyhlásit, že ten, kdo ji zachrání před smrtí, stane se jejím mužem a zdědí trůn. Evžen, když přišel k posteli nemocné princezny, viděl smrt stát v jejich nohách. Měl sice na paměti kmotřiččino varování, ale její velká krása a to štěstí být jejím manželem ho zaslepili natolik, že nechal všechny obavy plavat. Neviděl, že smrt po něm hodila hněvivým pohledem, zvedla do výše ruku a kostlivou pěstí mu zahrozila. Zvedl nemocnou a položil ji tak, že hlava ležela tam, kde prve měla nohy. Potom jí podal bylinu a ona se opět probrala k životu. Smrt, když byla podruhé o své vlastnictví obelhána, připochodovala k lékaři a řekla: teď je s tebou konec. Řada přišla na tebe. Popadla ho ledovou rukou tak pevně, že se nemohl bránit, a vedla ho do jedné podzemní jeskyně. Tam viděl hořet tisíce a tisíce světel v nedozírných řadách, některé velké, jiné poloviční, jiné úplně malé. Každý okamžik jich několik zhasnulo a na jejich místě se rozhořely jiné, takže ty plamínky se neustále znovu objevovaly. Vidíš, řekla smrt, to jsou světla života lidí. Ty velké patří dětem, ty poloviční rodičům v nejlepších letech a ty malinké dědům a bábám. Avšak i děti a mladí lidé mívají často malé světýlko. Ukaž mi moje, řekl Evžen a myslel, že musí být ještě dost velké. Smrt ukázala na jeden malý koneček, který zrovna hrozil zhasnout, a řekla: podívej, to je ono. Ach, milá kmotřičko, zvolal vyděšený lékař, zapal mi nové, udělej to pro mne, abych se mohl stát králem a manželem krásné princezny. To nemohu, odvětila smrt. Dříve musí jedna zhasnout, než se nová zapálí. Tak tu starou posaď na novou, aby začala hořet, až tahle bude u konce. Smrt se stavěla, jako by jeho přání přece jen chtěla vyplnit. Ale protože ho chtěla také obelstít, jen se tak nešikovně natáhla a náhodou ten kousíček skácela a on zhasnul. V tu chvíli Evžen klesnul k zemi a sám nyní do rukou smrti upadnul.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
0: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
0: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
0: No.
1: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnický,
0: no,
1: růžičko voněvá.
0: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
1: Ano, a 6 salátů.
0: No, moc si panstvo přeje. A co ještě?
1: Pažitku. A ať je všechno 6.
2: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
3: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
2: Dramaturgie Václava Ledvinková.
3: Hudba Zdeněk Zdeněk.
2: Produkce Jana Knapová.
3: Zvukové efekty Josef Plechatý.
2: Mistr zvuku Radek Veselý.
3: Záznam a střih Jana Fischerová.
2: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
4: Zahradníku?
0: Ano?
4: Zahradníku, zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejmíň 100krát.
0: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
4: nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
0: Obyčejnou vodou.
4: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
0: Ovšem.
4: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
0: Jak poroučíte, jasnosti?
4: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
0: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U Mřížových vrat do zahrady.
4: Poslyš, ty tam?
5: Ano?
4: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
5: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
4: No, kdyby se zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
5: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
4: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
5: Oh, takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
4: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
5: Aha. A co když se vdáte?
4: No a?
5: No a váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
4: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
5: Oh, vidět mě přeci nemusíte, stačí zavřít oči.
4: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
6: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
5: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
6: Víc než včera? To tě chválím, synku.
5: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2x tolik.
6: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
5: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
6: No, to jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
5: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
6: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
7: Králi Olafe, kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
6: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
7: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
6: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
7: Poslyš, Olafe, jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
6: Nesuti tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
7: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
6: Královna by na ní byla pyšná.
7: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
6: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
7: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
7: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
7: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
7: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
6: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
6: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
6: Ale holčičko, přece...
9: Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
7: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
7: Ano?
9: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
6: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
7: Jí něco rozmlouvat? Olafe, Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
6: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda. Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
10: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
6: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
10: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. No, to je něco, to tu ještě nebylo.
11: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
10: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
6: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
12: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
6: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
11: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
12: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
11: A co takhle podívat se do stodoly?
10: Cože?
11: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
10: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
12: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku. To ode mě nemůžeš chtít.
6: Samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
10: Tak.
11: Ano, jak jinak... Jens, děvečka pro všechno.
13: Co by tady, kolego?
14: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
13: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
14: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky plesky.
13: Všichni víme, kdo vás kupuje.
14: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
15: Dámy a pánové, ztište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
9: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
16: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
13: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezníně rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
17: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
18: Karin, neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
9: Dobře. Znamenejte si.
17: A jistě.
9: Já, princezna Karin, jediná dcera krále Olafa II., jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a...

0: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
1: Jistě jasnosti, ale čím?
0: Čím? To jsem ještě...
2: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
0: Ano, je tomu tak.
1: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora. Že, pane králi?
3: Bez pochyby.
0: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž? Nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
4: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
5: Soutěž jako dělaná pro mě.
4: Jak jsi na to přišel, Svene?
5: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
4: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
5: Nebuď směšný, ty doremi fasolasi do. Nejde o notu, ale notu.
4: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
5: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
4: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, bada, pam, bada, pam, bada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
5: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Klute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
4: No.
5: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
4: Já jsem chytřejší.
5: Já? A nestrkej do mě, Knute.
4: To ty do mě strkáš.
6: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
4: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
5: Taky se divím.
6: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
7: Pam, bada, pam, bada, pam, bada, pá. Samozřejmě, jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejný jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím, já to vím.
1: No, asi máš pravdu, mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaký jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď si ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin, a?
1: Dobře, tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak...
0: Ne.

0: musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
0: Ale, ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč, ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jenci. Nevidíš, že se hoši soustředí?
2: Už jsem jako pěna, otče. Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
3: Tady jsem.
0: Tak se nezlob.
1: Jenci, ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
4: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
5: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
6: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
7: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu, v něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
8: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
9: Pořadové číslo 1.
10: Do re mi fa sol la si do.
7: Klaním se, princezno.
8: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak tě říkají?
10: Já jsem Knut.
8: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
7: To je dárek. Dárek. Pro vás, jasnosti.
8: Ale princezny kšandy nenosí.
7: Ne. Ne?
8: Ne.
7: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
10: Hudební.
8: Ani tak je nosit nebudu.
7: Ne?
8: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověz mi něco o sobě.
7: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
8: Ano, je tady trochu teplej. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
1: Karin, co to říkáš?
8: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
7: Neděláte si legraci?
1: Nedělá si ta holka legraci.
6: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
8: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
7: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
10: Na to tata.
8: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
5: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
7: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
8: Zavolejte dalšího.
9: Pořadové číslo 2.
11: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
6: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
11: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
8: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
11: Klima? Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
8: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badian? Bazalka? Brambory?
11: Ano, ano. Badian, bazalka, brambory. Bandita, baroko, baron.
8: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
11: No přeci... Přeci... Ten, co...
8: Dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
3: To se povedlo.
8: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
5: To můžeme také zapsat, jasnosti?
7: Smíme?
8: Samozřejmě.
7: Podívej.
8: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
4: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
3: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
8: Tak co je? Řekla jsem další.
9: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
8: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
7: Tři.
8: Kdo si to dovoluje?
7: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
8: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
8: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
8: Cože? Ty?
4: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
4: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeču.
3: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem, já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
8: Takové jídlo není.
0: Ale je.
8: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
8: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
4: Olivo, ano? Přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
7: To je váš problém.
3: Já... Tak přestaňte opisovat.
4: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
8: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
8: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
8: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
8: Ne, ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
8: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
4: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
8: Byla to jen soutěž.
5: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
7: Čtenáři budou nadšeni.
3: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
4: No, milí Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
8: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
8: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
8: To je domýšlivec. Náfuka. Protiva.
3: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: Královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky, plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rod.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
1: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky, plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se, hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří, jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida.
6: Maminko, Karin, tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře. Ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne!
6: Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela. Jenom abych neměla pravdu.
4: Zahradníku.
7: Co pak je, jasnosti?
4: Zaléval jste šaláty.
7: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
4: Tak už to nedělej.
7: Ne.
4: A na inkoust taky zapomeň.
7: Taky?
4: Nebyl to chytrý nápad.
7: No, vida.
4: Kdo se tu směje? Jensi, to jsi ty?
8: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
8: No co já?
4: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal si hostinu.
8: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
8: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
8: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
8: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
8: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
8: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
8: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
4: Já nevím.
8: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
4: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
8: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát, kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no to
0: třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sam.
0: Ano, tak prosím, no prosím, páno.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
4: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece. Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji. No, vy neustále neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky plesky, nečte.
1: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř, chci udělat prohlášení do novin.
1: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Mhm. Ale v novinách. V novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní konec.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí, vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu, pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný. I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí. Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak zposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl 2 talíře a Brouček skoro také 2. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let. A zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu! A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu! Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny. Skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce. Přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily, a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl, a po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: to ji máš tedy. Abys věděl, jaká ta kabela, když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej, až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily, a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl, a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbily, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá. Učiněná dobrota. Co ty, má drahá? Ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho. Takový je ošklivý. Ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se na kvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil. A čert ho odnesl zase naspátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šestispřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem níž svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do peka.
1: Vyprávění sedmé. V němž vychází najevo, že podle dědy Kozelky se na letišti nesmí nic dělat. Děda Kozelka, už černý kastrůlek toužebně vyhlížel, přecházel mezi hangárem a svou hlídačskou budkou a vytrvale se díval nahoru na kopec, kdy se objeví babička s kastrůlkem v ruce. Pilot Hejduk už v domku jedl a dědůšek Kozelka pořád nic. Najednou dědeček přece jen někoho uviděl. A nešel sám, šli dva, tři a ke všemu pes. Dědeček si hned vzpomněl, kdo by to asi mohl být. To byli ti lotři z pekel, kteří mu posledně tak záhadně utekli z hangáru. Děda Kozelka si nebyl jistý, jestli ho nemá mízrak. Potřásl hlavou, protřel si oči a podíval se znovu. Nebylo pochyb, byli to oni. Rozeznávali je docela zřetelně. Co tu chtějí? Dědeček zapomněl na svůj hlad a trochu se rozčílil. Basama, heligon, zlámaná vrtule, co mám dělat? Mám na ně zase číhat a zavřít je do hangáru jako posledně? Hrnajs, fernajs, to přece ne. To nedopadlo dobře. Dědeček se až potil, jak usilovně přemýšlel. Konečně na to přišel. Zavolal pilota Hejduka, aby se na ty uličníky se psem běžel podívat. Pilot si otřel ústa a přišel k dědečkovi. Toníčku, řekl spocený dědeček. Vidíte je? No, křičel mladý pilot dědečkovi do ucha. To se ví, že je vidím. A taky vidím černý kastrůlek. To vám jistě nesou oběd. Kastrůlek? Koktal dědeček a hned se mu ulevilo. No, pravdu. Aneška nesla kastrůlek a pes mlsně běhal kolem ní. Konciáne, jedeš? Bručel dědeček a přitom si uvědomil, že má skutečně velký hlad. Děti poslední kousek cesty běželi jako o závod. Babička vám posílá škubánky, křičela Aneška a podala dědečkovi kastrůlek. Sama nemůže přijít, protože jí píchá v nohou. No, asi bude změna počasí, řekl děda a odklopil pokličku. V hrnečku bylo všechno, na co celé dopoledne myslel. Můžeme si prohlédnout tamhle to letadélko? Odvážil se zavolat Vojta do dědečkova ucha a ukázal na malý stroj uprostřed letiště. Letadélko, odpověděl dědeček, ne, to se nesmí.
2: A můžeme jít do hangáru?
1: Křičela Aneška. Ne, odpověděl dědeček Kozelka a sedl si na trávu. Tam se taky nesmí. A pomyslel si, posledně jste mě pěkně vypekli, ale dneska vás nespustím z očí a nic vám nedovolím, i když jste mi přinesli škubánky. A co se tu vlastně smí? Vykřikl netrpělivě Vojta. Nic, odvětil přísně dědeček a pustil se do škubánku. Moc mu chutnali, nejraději by do nich strčil celou hlavu. No tak vidíš, řekl Pepíček Vojtovi, tady se nic nesmí. Tohle všechno slyšel i pilot Hejduk. Pomalu si děti prohlédl a nakonec se podíval i na psa. Děti, pojďte se mnou, řekl pilot. Všechno vám ukážu a psa můžete vzít sebou. Děda Kozelka se tak zabral do svých škubánků, že už si dětí nevšímal. Ať si s nimi Toníček dělá, co chce. Dědeček proti tomu nemohl nic namítat. Pilot měl na letišti hlavní slovo a děda Kozelka tam jenom hlídal.

Kovář a rytíř. Jeden kovář měl ženu, 5 dětí a málo práce, takže žili v bídě.

dělal ve dne v noci, takže byl hotov ještě dříve, než slíbil. Brzy potom přišel ten starodávný rytíř, prohlédl podkovy a poručil: naber jich do pytle, co uneseš, a pojď za mnou. Kovář byl silák, naložil si plný pytel a šel za pánem. Přišli k veliké skále. Rytíř švihl proutkem, skála se otevřela a sotva tam vešli, hned se zase zavřela. Uvnitř byla prostorná a krásná konírna, v ní plno koní a na nich rytířstvo. Všechno to spalo, muži i koně, jen ten, co přišel s kovářem, nespal, chodil kolem a všechno prohlížel. Poručil kováři, aby vysypal podkovy nahromadu, vrátili se do kovárny s prázdným pytlem a tak chodili, až všechny podkovy odnosili do skály. Když vysypali poslední pytel, zeptal se rytíř: kolik dostaneš za ty podkovy? Kovář řekl: pane, práce to byla veliká, nechám to na vás, zaplaťte mi podle svého uznání. Rytíř řekl: milý brachu, tady nic není, nemám ti co dát, jen támhle je hromada kobylinců, naber si jich, kolik chceš, do pytle, v němž si nosil podkovy. Kovář se zarazil a pomyslil si, že se dal ošidit. Rozvažoval, co ho stálo železo, že si půjčil peníze a že je na mizině. Ale před pánem tiše stál a mlčel. Tu mu rytíř přísně po druhé a ještě po třetí nařídil, aby si nabral kobylinců, co unese. Kovář se bál, aby si ho tam nenechali, a tak se do toho dal a za chvilku měl plný pytel. Rytíř ho vyvedl ze skály a skála se zavřela. Kovář stál v lese jako hromádka neštěstí. Vždyť mi to ani nikdo neuvěří, pomyslil si, a budou mě považovat za podvodníka. Zlobil se na sebe, že sedl na lep, podíval se na pytel a řekl si, že hnoje má doma dost. Vysypal kobylince a s prázdným pytlem se vracel domů. Žena ho vyhlížela zdaleka a volala: zaplať pánbů, že už jdeš, a co ti dali? Milá mámo, je zle, povídá kovář. Pojď domů, ať nás nikdo nevidí. Doma jí vyprávěl, co a jak. Žena plakala a lomila rukama. Za všecku práci a za dluhy jen prázdný pytel. Chtěla hodit pytel do kouta, ale v tom v něm něco zazvonilo. Zarazila se, obrátila pytel a na zem se sypaly dukáty. Hezká hromádka. Pro pána krále, táto, já to věděla, že to jen tak říkáš, že ti ten pán dobře zaplatil. Tolik peněz jsme v životě neviděli. Kovář stál jako tuhý. Najednou se chytil za hlavu, popadl pytel a tradá k lesu. Dobře si pamatoval místo, kde vysypal kobylince, ale nenašel tam nic. Pranic. Smutně se vracel domů a zase si vyčítal. Tentokrát, jak svou lehkovážností sám sebe připravil o nesmírné bohatství. Kovářka se nejdřív bála, že se z radosti nějak pomátl, ale když jí všecko vysvětlil, sama mu domlouvala: nerouhej se, táto, třeba by nám to ani nepřineslo požehnání. Zaplať pán Bůh za to, co máme. A máme dost. Druhý den šli do města, zaplatili kmotrovi a tu teprve viděli, jakou ty staré zlatky měly vlastně cenu. Poplatili všechny dluhy, postavili si novou pěknou kovárnu
a ještě jí.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Bávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata, Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu. No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí.

0: комары се женили, бзум-бзум, женили, бзум-бзум. Ёбай-сю, ёбай-сю, кандать его я, но не шиковный, ёбай-сю.
1: Пич
0: нарика да петлика. Я же нарика. Это пока си спивам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Иване, я сам добре слышала. Я увайся.
0: Так, но я сам уже не то. Я си дали спивам. Ла-ла-ла, я увайся. Но, аби ми шла праце дали лепе от руки. А вы, что мне сдржуете? Мам теть плно праце. 78 плоштичат се уж теши на мои хопачки а колоточе.
1: Су, такове хопачки а колоточе. От я вůbec nestojím, abyste věděli.
0: No, když nestojíte, prosím, tak nestojíte, vy je na slunečnice 7 punťata.
1: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
0: A jak vy mi
1: to... Já to řeknu mamince, šmitliku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
2: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autička. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
1: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
1: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
1: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
1: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky sveste a pohoupejte.
1: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
0: Hoho, sarno, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferna Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.
4: Jednoho krásného dne se Pů vydal až na vršek lesa, aby se podíval, zda se jeho přítel Krištůfek Robin ještě vůbec zajímá o medvědy. Toho dne ráno při snídani ho najednou napadla nová píseň. Začínala takto.
5: Sláva, ať žije medvěd, ať žije medvěd, ať si je teplo, ať si je mráz, jen když mám sladký med na nose zas, ať je tam sníh, ať je tam led. Jen když mám na prackách sladoučký med, sláva, ať žije Pů, ať žije Pů. Za malou chviličku oběd, oběd je tu, oběd, oběd je tu.
4: Byl touto písní tak nadšen, že si jí zpíval celou cestu až na vrchol lesa. Krištůfek Robin seděl před dveřmi a obouval si holínky. Jakmile Pů spatřil holínky, věděl, že se chystá nějaké dobrodružství. Hřbetem pracky si setřel z nosu met a upravil se co nejlépe, aby bylo vidět, že je na všechno připraven. Dobré jitro, Krištůfku Robine, zvolal. Nazdar, medvídku Pů, řekl Krištůfek Robin. Dnes půjdeme všichni na expedici. Na expedici? Řekl Pů dychtivě. Ještě jsem nikdy na žádné nebyl. A kam půjdeme na tu expedici? Expedici, hlupáčku. Půjdeme objevit severní točnu. Aha, řekl Pů. A co je to severní točna? Zeptal se. To je to, co lidi objevují, řekl Krištůfek Robin ledabile, ale sám to jistě nevěděl. Aha, už to vím, řekl Pů. Medvědi to mohou taky objevovat? To se ví. A králíček, a kloukanice, a všichni. Je to expedice. Honem řekni ostatním, aby se připravili, já si zatím prohlídnu svou pušku, jestli je v pořádku. A všichni si musí přinést potraviny. Co si musí přinést? Něco k snědku. Aha, řekl Pů spokojeně, hned jsem si to myslel, jdu jim to říct. A odběhl. Nejdřív potkal králíčka. Nazdar králíčku, řekl. Jdeme s Krištůfkem Robinem všichni na expedici. Co to je? Jak to vypadá, když jsi na tom? Taková loď, myslím, řekl Pů. To jo. Ano. A půjdeme objevit točnu, nebo co? No, zkrátka, jdeme to objevit. Opravdu? Řekl králíček. Ano. A máme si přinést sebou polízaniny. No, něco k jídlu, kdybychom na ně třeba dostali chuť. Řekni to klokanici, ano? Opustil králíčka a uháněl k prasátkovu domku. Za chvíli byli všichni připraveni na vršku v lese a expedice se vydala na cestu hledat severní točnu. Napřed šel Krištůfek Robin a králíček, pak Pů s prasátkem, pak klokanice s klokánkem v kapse a sova a nakonec pak i jáček. A cestou si spolu povídali o tom i o onom, všichni, kromě Půa, který skládal v duchu píseň.

0: Přišli k potoku, který se vinul a kroutil mezi skalnatými břehy, a Krištůfek Robin hned poznal, jak je tam nebezpečno. Takové místo, vykládal Krištůfek, se zrovna hodí k přepadení. Jaké pálení, zašeptal Pů. Popálení?
1: Ale můj milý Pů, řekla sova povýšeně, nevíš, co to je přepadení? Přepadení je jakési překvapení.
0: Popálení někdy taky, řekl Pů.
1: Když na tebe někdo z nenadání skočí, to je přepadení, řekla sova.
0: Teď už Pů věděl, co to je přepadení, a řekl, že oheň na něho také jednou skočil a popálil ho tak, že to trvalo 6 dní, než se mu to zahojilo.
1: Ale my nemluvíme o popálení, řekla sova nadurděně.
0: Já ano, řekl Pů. Nyní stoupali opatrně do kopce z kamene na kámen a když ušli kus cesty, přišli k místu, kde se břehy rozšiřovaly tak, že po obou stranách potoka byl široký travnatý pruh. Tam se mohli usadit a odpočívat. Jak to uviděl Krištůfek Robin, zvolal zastavit a všichni si sedli a odpočívali. Myslím, řekl Krištůfek Robin, že bychom teď měli sníst všecky své potraviny, abychom se s nimi nemuseli nést.
2: To je dobrý nápad, řekl Pů a dal se do toho.
0: Máte všichni něco sebou? Zeptal se Krištůfek Robin.
2: Všichni až na mne, řekl i Jáček, jako obyčejně.
0: A rozhlížel se svým smutným pohledem.
2: Nesedí snad náhodou někdo z vás na bodláčí?
3: Myslím, že já, řekl Pů.
0: Ouvej. Vstal a podíval se pod sebe.
3: Ano, já, hned jsem si to myslel.
2: Děkuju ti, Pů, jestli jsi už hotov.
0: A přešel k Půovu místu a dal se do jídla.
2: Nesvědčí mu to, víš, když se na něm sedí,
0: mluvil dál, až víkal bodláčí.
2: Bere mu to všechnu svěžest. Pamatujte si to pro podruhé vy všichni. Trochu uznání, trochu ohledu na druhé a hned je všechno jinačí.
0: Sotva Krištůfek Robin dojedl, pošeptal něco králíčkovi a poodešli spolu kus proti proudu. Nechtěl jsem, aby to ostatní slyšeli, řekl Krištůfek Robin. Samozřejmě, řekl králíček a tvářil se důležitě. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli snad ty, králíčku, náhodou nevíš, jak vypadá severní točna. Tak, řekl králíček a hladil si vousy. Ty se mne tedy ptáš? Kdysi jsem to věděl, ale nějak jsem to zapomněl, řekl Krištůfek Robin, jako by se nechumelilo. To je divné, řekl králíček, ale taky jsem to nějak zapomněl a... Kdysi jsem to věděl. Myslím, že to bude tyč zapíchnutá do země, mínil Krištůfek Robin.
4: Jistě to bude tyč a mělo by se to jmenovat tyčna, řekl králíček.
3: Taky jsem si to myslel, řekl Krištůfek Robin.
4: Teď jde jen o to, kde je ta tyč zapíchnutá, řekl králíček.
0: Klokánek si myl obličej a pracky v potoce a klokanice všem vykládala, že si poprvé myje obličej sám.
2: Já na tohle věčné mytí nedržím, bručel i Jáček. To moderní hloupé povídání o mytí za ušima. Co ty o tom soudíš, Pů?
3: No já, řekl Pů, já si myslím...
0: Ale už nikdy se nedozvíme, co si Pů myslil, neboť klokánek najednou vykřikl, udělal žbluňk a klokanice spustila zděšený křik.
2: To je z toho mytí, řekl i Jáček.
4: Klokánek spadl do vody?
0: Zvolal králíček a pospíchal mu s Krištůfkem Robinem na pomoc.
3: Podívejte se, jak plavu!
0: Kvičel klokánek, ale proud ho nesl dál.
3: Nestalo se ti něco, klokánku?
0: Volala klokanice plná úzkosti.
2: Ne, křičel Klokánek, podívej se, jak plavu.
0: Všichni se snažili pomáhat. Jáček se otočil a svěsil ocas nad tůňku, do které Klokánek spadl a bručel pro sebe.
2: Pořád samé mytí. Chyť se, Klokánku, mého ocasu a bude dobře.
0: A Krištůfek Robin s Králíčkem běželi kolem Ijáčka a volali na ostatní. Už jdu, Klokánku, volal Krištůfek Robin. Položte vy ostatní něco přes potok o kus níž. Ale Pů už něco měl. O kousek níže pod Klokánkem stál s velkou tyčí v prackách. Klokanice ji uchopila na druhé straně a tak ji drželi dole přes potok. Klokánek stále ještě blábolil, podívej se, jak plavu, a byl hnán proudem k tyči, chytil se jí a vylezl. Viděli jste, jak jsem plaval? Kvičel Klokánek vzrušeně, zatímco ho Klokanice hubovala a třela. Pů, viděl jsi, jak jsem plaval? Tomu se říká plavat, co jsem dělal. Viděl jsi, co jsem dělal, Králíčku, plaval? Krištůfku Robine, viděl jsi mne? Ale Krištůfek Robin ho neposlouchal. Díval se na Půa. Pů, řekl, kde jsi našel tu tyč? Pů pohlédl na tyč ve svých rukou.
5: Našel jsem ji, řekl. Myslel jsem si, že by mohla být užitečná, tak jsem ji sebral.
0: Pů, řekl Krištůfek Robin slavnostně, expedice je u cíle. Našel si severní tyčnu.
2: Aha, řekl Pů.
0: Ijáček seděl s ocasem ve vodě, když se k němu vrátili.
2: Řekněte Klokánkovi, ať honem dělá, řekl. Začíná mi být zima na ocas. Nechci si naříkat, ale jen to tak povídám. Nechci si stěžovat, ale je to tak. Ocas mě studí.
6: Tady jsem, vykřikl Klokánek.
2: A tady jsi.
6: Viděl jsi, jak jsem plaval?
0: Ijáček vytáhl ocas z vody a mával jim ze strany na stranu.
2: To jsem si myslel, řekl. Úplně mi zdřevěněl. Nemám v něm žádný cit. To je ono. Zdřevěněl. Když to nikomu nevadí, je to asi v pořádku.
0: Chudinko Ijáčku, osuším ti jej, řekl Krištůfek Robin a vzal kapesník a třel jej.
2: Děkuju ti, Krištůfku Robine. Zdá se, že ty jediný mi rozumíš. Ti druzí se nedovedou do ničeho vžít. Ocas pro ně není ocasem. Je to jen kousek něčeho, co visí vzadu.
0: Nic z toho nedělej, Ijáčku, řekl Krištůfek Robin a třel ho, co mu síly stačily. Je to lepší?
2: Už trochu cítím, že mám ocas. Už je zase můj, jestli víš, co tím myslím.
0: Nazdár, Ijáčku, řekl Pů, když se blížil se svou tyčí.
2: Nazdar, Pů, děkuju za optání, myslím, že za den, za dva ho zase budu moci užívat.
0: Čeho užívat, řekl Pů?
2: O čem právě mluvíme?
0: Já jsem o něčem nemluvil, řekl Pů rozpačitě.
2: Zase moje chyba. Myslel jsem, že si řekl, že je ti velmi líto, že mi zdřevěněl ocas. A zda mi můžeš nějak pomoci.
0: Ne, řekl Pů, to jsem nebyl já, řekl. Chvíli přemýšlel a pak horlivě prohodil, to snad byl někdo jiný.
2: Tak mu za mne poděkuj, až ho potkáš.
0: Pů hleděl bezradně na Krištůfka Robina. Pů našel severní točnu, řekl Krištůfek Robin slavnostně. Není to krásné? Pů skromně sklopil oči.
2: Opravdu?
3: Řekl Jáček. Ano, řekl Krištůfek Robin.
2: Je to to, co jsme hledali?
3: Ano, řekl Pů.
2: Ach tak, řekl Jáček. No, hlavní věc, že nepršelo.
3: Zarazili tyč do země a Krištůfek Robin na ní připevnil vlastnoručně nápis. Severní točna, objevená Půem. Pů ji našel. Potom šli všichni zase domů a myslím, ale nevím to jistě, že Klokánek dostal horkou koupel a musil rovnou do postele. Ale Pů se vrátil do svého domku všecek pyšný na svůj čin a vzal si něco menšího na posilněnou.
7: Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a od žáby začali kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O ten přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou. Porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na radce kechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Rackovi Potápka i Kachna i Labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši Čolka? To už se chechtala i Kachna i Potápka. Náhodou by mu Čolek třeba chutnal, řekl Roháč, který připlul z Rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Racek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i Roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože Labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla Labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď, Labuť, vykřikl zase Roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně, poučila Labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl Roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do Rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.
8: Kde jsi byla, holka nezbedná? Počkej, ty to ale dostaneš.
9: Vždyť jsem byla v zámku.
8: Mně se zdá, že ne.
9: Byla.
8: To je velká lež.
9: Byla.
8: To bych tě tam musel vidět. Nelži mi už. Měla by se stydět.
9: Nemám věru, zač bych se tu styděla. Neviděl jste mě a já vás viděla.
8: A co jsem dělal?
9: Jen jste chodil po slavnosti za tou cizí paní.
8: Však to bylo k zlosti. Nechtěla jí zjídel ani trošičku. Co bys tomu řekla, myší kožíšku?
9: Inu, možná předtím hodně večeřila.
8: Říkám ti, ta ženská byla podezřelá. Janku! A co nádobí? Tady je nachystané?
10: Trošičku jsem zaspal. Nezlobte se, pane. To je hromada. Ach, páni milí. To nám všechno hosté včera ušpinili. Myší košíšku, no tak to umíjeme.
11: Kuchaři?
12: Zde, pane. Vaše přání.
11: Za okamžik přijdou princi pro snídaní. Dej si pozor, špatnou náladu princ má.
12: Polévka je, zdá se, málo solená. Hej, kuchtičko, přidej do ní trochu soli. Princ je smutný, srdíčko ho bolí.
11: Měl bys ho jen vidět. Sedí v komnatě, nikdo k němu nesmí. Ani přátelé.
12: To je vina tamté ženské, prochlaté.
11: Myslíš, tamté cizí? S hvězdou na čele?
12: Ovšem. Napřed princi hlavu pomátlá a pak si zmizí. Je to podvodnice zlá.
13: Chvilka nepozornosti a prsten sklouzl ladě do polévky.
12: Posolila si ji? Slyšíš mě? Je slaná! Děvče. Děvče, ty máš v očích slzy, protože tě kárám, tolik tě to mrzí.
9: Nemrzí.
12: Tak vidíš, nemyslím to zle. Musím, děvče, pořád myslit na prince. Umřela mu matka, když byl ještě malý. Ale děvče, co pak jsme se rozplakali? No tak. Víš co? Teď si vezmeme něco k snědku. Pojď.
13: Snad ani neví, co jí. V mysli Radovan stále k neznámé krásce bloudí. V tom olžíci v polévce, co si zacinká. Třpit prstenu princi ducha přítomnost vrací.
14: Maršálku?
11: Princi?
14: Ať sem přijde na chvíli kuchař a s ním jeho pomocníci, kteří polévku mi vařili.
11: Kuchaři?
12: No?
11: Máš jít i hned k princi.
12: Co se stalo?
11: Nevím. Princ jen velí, abych přivedl kuchaře a všechny, kteří s polévkou co dělat měli.
12: Věra, Věra, ty jsi ji přesolila. Bude přesolená?
11: Ne, to není tím. Tentokrát ti to neprojde tak lehce, drzí kuchaři.
12: A co se vlastně děje?
11: Nevím.
12: Vařečku. Tu menší. A řád.
11: Ten si raději neber.
12: A ty tu zůstaň.
11: Všichni musí před prince.
12: Asi chloupek z tvého kožíšku nalezl princ plavat na polévce. Ano, ano, polévka to byla. Nešťastnice, teď to jasně vím, ty jsi to vlastně všechno zavinila tím tvým myším pláštěm škaredým. Odchod! Jasný princi, před vámi váš kuchař se uklání.
14: Přivedl jsi svoje pomocníky?
12: Vrchní kuchtík Janek.
15: Zde.
12: A pak kuchtička tu je.
14: Dobrá. Jak pak ta se jmenuje?
12: Nijak.
14: Neznáš její jméno?
15: Já bych vám je princi řekl.
12: Ty mlč.
15: Ona jméno nemá. Tak jsme pro ní vymysleli jméno Myší kožíšek.
14: A jestli pak na ně slyší?
15: Slyší. Její kožíšek opravdu je šitý z myší.
14: A kdo vařil polévku?
12: Já.
14: A ona přitom byla?
12: Nebyla. Jen...
14: Pověz rychle.
12: Jen jí trochu přisolila. Jasný princi, odpusťte jí. Opravdu je bez viny. Nechcete jí přece vyhnat pro ten chloupek jediný.
14: Chloupek?
11: Je to ale drzý chlap. Smím ho princi potrestat?
14: Jaký chloupek?
12: Myší chloupek,
8: co jí do polévky spad.
14: Všecko se ti v hlavě plete. Raději už odejděte.
11: Princ tě k čertu posílá. Jděte. Jděte!
14: Zůstane tu dívka, co polévku solila.
8: Milosti.
11: Jdi už, kuchařinku. Naskuhral se z dosýta. Jasně, prince na vás zlobí. A teď vám to spočítá.
9: Jasný princi, tady stojím. Nyní vyneste svůj soud.
14: Já bych před vámi chtěl, paní, na kolena pokleknout. Neskrývejte už svou hvězdu. Odložte své přestrojení. Mluvte otevřeně. Svoje jméno povězte mi. Do smrti vás, paní, budu milovat a ctít. To vám na čest slibuji.

0: Já si vás však, milý princi, nemohu a nesmím vzít. I když vás tak miluji. Najdete si jinou ženu. Bude vás mít jistě ráda.
1: Králka si svět přijel, princi, pro princeznu jménem Lada. Prý tu byla na slavnosti a musí tu ještě být?
2: Přijmu krále Kazisvěta. Chtěl bych si s ním promluvit.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavolanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlonké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A potom po vzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička, horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli, vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá,
2: maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít a vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: Jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4. A kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě dvě kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jau, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice.
0: Smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: Hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance. Ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4. Ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi. A to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
3: Já jsem ten slavný bratranec z 2. kolena a to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kraslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám,
0: zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká:
4: A pozdrav z Moravy, vidíte, majstro.
0: A zajíc žongluje dál a dál a křičí: Pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí.
4: Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího, Alenka vám dá 13 korun 30.
2: a zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík sýra, Alenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený beránek vychladl.
4: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
4: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu. A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla: děkuju za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá: každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mně by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete.
0: A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za tři neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: Lístek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, památ!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřel tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebyl.

0: Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale Krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že Orel bude z hůry Krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a Krtek byl rád. Vždyť tady byl Orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje. A vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi? Co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na Krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to Krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si Krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou tě aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: No dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi

0: vidět nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
1: Škubánkovi narozeniny.

0: Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny, třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau, trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla, to tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro, to je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo, mrzel se v duchu Škubánek. Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle dát si jitrničku?
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš, i máma myš, i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky, podle toho slavného filmového herce.
3: Skoč se podívat, co se to tam děje, poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
1: Ten vořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním. Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina, sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
3: Ten vořech sedal na box,
0: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
1: Tak ho pěkně knokautujem,
0: hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru, máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
3: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta.
1: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
0: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle.
2: Uf!
0: Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
1: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda, uf, druhá jitrnička je pryč.
1: Tohle na mě neskoušej, mračila se Káťa. Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem. Ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel,
0: pobízel táta k ústupu. Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! Uf, v kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
1: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
1: Vždyť je to masožravá kytka!
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
1: Pomoc!
0: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popadl mámu a táhli, až se jim podařilo Mickeyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
2: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta. Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
1: To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela se Káťa.
0: Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Mickey. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
2: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
2: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
1: Proč? Ta kytka je docela hezká, hájila ji Káťa. Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned a pod to do závorky, nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl.
1: Co, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe.
0: Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku.
1: A ejhle,
0: na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den,
0: řekl úctivě do pološera. Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Kdopak to tady asi bydlí,
0: řekl si Žblabuňka. A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic,
0: řekla. Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozsuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec si ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel.
1: Pardon. Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sový hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sový hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už si také vzpomínám,
0: řekl a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byl ještě čas, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem,
0: řekl vodník.
1: Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistáváním ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: O, ani jsem si nevšim,
0: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
1: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte,
0: řekla čarodějnice.
1: Kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
0: dodával si Žblabuňka Kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí,
0: bědoval.
1: Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla, že já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním Žblabuňka kroutil, jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc látel potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jako by to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertovský smeták nechtěl poslechnout. A tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
3: ale vždyť je to náš vodník.
4: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
0: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
0: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
2: To máš za to, že jsi neposlouchal.
0: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
2: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
2: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
2: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
2: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne lítat, je?

0: Ráno Míša před medvědincem slyšel mluvit Vasila a ještě nějakého mužského. Byl to pán v placaté čepici se zlatým nápisem ZOO. Pán se na Vasila pro něco zlobil. Tak co? Dostanu z tebe nějakou kloudnou odpověď? Co jsi dělal v té kleci? Jak se sem vlastně do zahrady dostal? Vasil se celý potil a třásl rozčilením a strachem, lapal na prázdno a nemohl ze sebe slova vypravit. Konečně vykoktal: já jsem, my jsme, on mě, strašidlo mě tam strčilo, papoušek mě honil přes plot, velké ryby házely Míšu. Poslouchej. Nepřišel jsi sem támhle z hora z vrchu, z toho města, co tam lidem uzdravují popletený rozum? Ano, ano, radostně přisvědčil Vasil. Z hora z vrchu jsme sem přišli, já a moji medvědi, ale ne z města, ze žádného města, z cirkusu jsme přišli. Aha, tak je to tedy, ty jsi medvědář, viď? Vasil horlivě zakýval hlavou. A přišel jsi sem s nějakými medvědy. Vasil zase přikyvoval. A kde máš ty svoje medvědy? Vasil se bezradně rozhlížel kolem sebe a mlčky pohodil rukama. No, to se ukáže, řekl člověk v placaté čepici. A ukáže se také, zdali nelžeš. Pojď se mnou. Budeš nám dělat hospodáře v medvědinci. Vzal Vasila za rukáv a vedl ho sebou kolem Míšovy klece kamsi vlevo. Vasil se dal táhnout jako telátko. Zašli do ohrady, pak do stavení. Míša počkal, až člověk vyšel zpátky ven a zašel mezi ohrady. Potom se Míša dal opatrně za Vasilem. A tu se mu naskytla podivná podívaná. Před stavením klesala dolů na všechny strany skalnatá stráň, dole pod ní byla voda, za vodou okrouhlá vysoká zeď. Nahoře na skále stál bez pohnutí Vasil, s kbelíkem v ruce a díval se na dva podivné tvory na skále. Byly to zřejmě medvědi. Jeden velký a jeden malý. Docela, jako by to byla Barbora s Míšou, ale věc k neuvěření. Oba byli celý bílí. Vasil úžasle a bojácně ze sebe soukal: Barbar, Barboro, Mimi, Míšo, co to s vámi udělali? Kdo vás to takhle nabílil? Ale bílá Barbora a bílý Míša si ho vůbec nevšímali. Velký bílý medvěd spozoroval pravého Míšu, jak vykukuje nahoře z chodbičky, a rozběhl se k němu. Míša se polekal a honem se ztratil ven. Běžel vyhledat papouška, aby tu podivnou věc Míšovi vysvětlil. Vasil zatím v zamyšlení sáhl do kbelíku, zdvihl z něho rybu a prohlížel si ji. S bílými medvědy se v tom okamžiku stala podivná změna. Oba se rázem postavili na všechny čtyři a očima zrovna hltali rybu ve Vasilově ruce. Velký medvěd sebou trhl a rozběhl se po skále k Vasilovi. Řítil se na strýčka tak prudce, že z něho šel strach. Vasil se dal na útěk, ale po hladké šikmé skále neudělal ani dva skoky a už letěl ze svahu rukama napřed. Kbelík mu vypadl z ruky a skákal po skále jako živý. Vasil jel dolů, pořád dolů, až se konečně zastavil nad samou vodou. Ve vteřině byl znovu na nohou a honem se rozhlížel, kde je ta velká bílá šelma. Ta si ho teď vůbec nevšímala a spolu s malým medvídkem si hleděla ryb, které se z kbelíku rozházely po skále a napadaly do vody. V tom spatřil Vasil nahoře u vchodu pravého, skutečného hnědého Míšu. Míša na něho horlivě kýval, aby šel ven. Vasil si teď sám nic jiného nepřál a honem spěchal za Míšou. Když byli v bezpečí, rozesmál se Míša na celé kolo.
1: To jste tomu stříčku dal. To jsou docela jiní medvědi. Lední medvědi. Kam jste to jen dal oči a rozum?
0: No, nemysli si, že jen ty si všechnu moudrost snědl. Jen si přiznej, že jsi teď tak chytrý od papouška. Míša zavedl Vasila k hnědým medvědům. Ti neměli ve svém výběhu strmou skálu, ale rovné prostranství a pod kruhovou zdí také vodní příkop na koupání. Pak tam měli dva holé stromy na lezení, vysutou houpačku, houpací prkno, přibité na kotálivém špalku, velikánský míč a jiné věci na hraní.
1: Tohle to je šofinka,
0: představoval je Míša Vasilovi.
1: A dala mi meloun.
0: Pak zavedl strýčka k medvědici, která se bavila s Barborou.
1: Tohle je žofinčina maminka, má mě ráda a koupí nám bombony. A tohle je žofinčin tatínek,
0: ukázal na velkého medvěda, který vážně přecházel po výběhu a dělal tu domácího pána.
1: A když žofinka neposlouchá, tak ji nabacá.
0: Na ta slova spustila žofinka náramný nářek.
2: Mně upadne obruč a nechytím láhev, naspadnu z houpačky a tatínek mi nabacá.
0: Míša se přišoural k žofinčině mamince.
1: Pani, je to pravda, co říká žofinka? Nabacá ji tatínek, když ji upadne obruč?
0: No, víš, to je tak. Když se přijdou sem dětičky na nás dívat, tak my si tady pro jejich zábavu jako hrajeme, házíme obruče a láhve, houpáme se a tak. Ale žofinka často nedává pozor a je moc ustrašená a plete to, no. A pak i tatínek, když dětičky odejdou, sem tam vrazí nějakou tu buchtu dozad.
1: Aha, tak je to tedy.
0: A Míša se zamyslil. Pak odvedl žofinku do koutka a něco jí dlouho šeptal. Žofinka ještě tiše vzlikala, ale pak se utišila a poslouchala. Potom zavrtěla hlavou.
2: Kdepak, to nejde, to by se poznalo. Vždyť ty máš bílé bříško a já mám černé bříško.
1: Však já si budu vědět rady, jen počkej a neplač už. Uvidíš, že všechno dobře dopadne a že ti tatínek nenabácá.
0: A Míša vyběhl ven do zahrady. Hledal a pátral vpravo, vlevo, po zemi i na stromech. Najednou se zastavil, očka mu zablískala a Míša zavolal nahoru do koruny borovice.
1: Hej, slečinko, krasavice, veveřičko, pojď sem ke mně dolů na slovíčko.
0: Červená veverka seskočila na nejnižší větev a blízkla v úsměvu bělostnými zoubky.
2: Čeho sobě žádáš, krásný princi, zakletý do nevzhledného medvíděte?
0: Míša se trošku zakabonil, ale nehádal se.
1: No, zakletý princ nejsem. Musí ti na mě stačit ta krása, kterou vidíš. Ty jsi dnes v nějaké pohádkové náladě, ale nic takového. Dovedeš vylézt na střechu tamhle toho vysokého domu?
2: No dovol, kdo umí lépe šplhat po výškách než my veverky?
1: No dobrá, a budeš ochotná si trošku začernit tenhle svůj krásný, hůňatý, hedvábný chvostek?
2: A pustí pak to černidlo? No, tak dobrá, oč vlastně běží?
1: Pojď se mnou.
0: A Míša odvedl veveřičku směrem k tomu domu. Za chvíli se vraceli. Ale museli byste se dobře podívat, abyste poznali, že jsou to oni. Veveřička měla učerněný chvost, jako by jej právě z komína vytáhla, a Míša už neměl bílé, bříško bylo teď černé. Při loučení veverka řekla:
2: ale neděkuji mi, pro Žofinku všetko ráda udělám. Ale opravdu teď vypadáš docela jako ona. Uvidíš, že vás vaše vlastní maminky navzájem nerozeznají.
0: A také je v skutku nerozeznali. Když se děti sešly podívat, jak si medvědi hrají, a Míša se rozběhl na houpačku, pravila Barbora k Žofinčině mamince:
3: vidíte, paní, že se Žofinka docela nic nebojí, a s jakou kuráží se houpe a jak vysoko.
0: No opravdu, ani ji nepoznávám, sama se bojím, že spadne. Bála se i skutečná Žofinka, která zezadu tajně pokukovala, jak to dopadne. Ale Míša nespadl. Když pak byl nejvíc rozhoupaný najednou, hop, z houpačky na strom a tam hned na nejvyšší větev, a v té výšce se postavil jako svíčka na přední tlapky. Pak se jedním skokem přemetl na houpací prkno, nadskočil na dně, odrazil se, udělal ve vzduchu kotrmelec a dopadl na druhý konec prkna. A tam se hned odrazil a doskočil rovnou na veliký míč, který tam stál vedle houpačky, ale nespadl z něho. Rychle, rychle začal cupkat zadními tlapkami, takže se s ním míč kulil dozadu a Míša na něm rychlostí koloběžky objel celé prostranství. Pak si nabral plnou náruč obručí, hrnců a lahví a začal jimi pohazovat. Ale jak? Hrnce, obruče a láhve se točily ve vzduchu jako vrtule a vyskakovaly a padaly přesně tak, jak Míša chtěl a potřeboval. Jakoby křídla měla a na slovo Míšu poslouchali, střídali se mu v tlapkách tak rychle, že tvořili pak ve vzduchu společně celé obrazce, pohyblivé růžence, kříže, kruhy a spirály, zleva vpravo, zdola nahoru, zepředu dozadu. A nakonec je Míša prudce a přesně rozhodil tak, že se láhve napíchaly hrdlem dolů vedle sebe na ty ohrady nad vodní nádrží a hrnce a obruče se navěšely jako čepice a krejzlíky na konce větví obou stromů. Teď Míša skočil ještě jednou na vysutou houpačku, udělal ve vzduchu přemet a elegantním obloukem se snášel k zemi, ale špatně si ten efektní konec vypočítal. Místo na zem žuchl do nádrže, až voda vysoko vyšplíchla. Vysoukal se rychle na zem. Všichni si odechli, že se mu nic nestalo, a diváci mu začali nadšeně tleskat. Volání slávy nebralo konce. Žofinčin tatínek a maminka stále ještě mysleli, že se to tak vyznamenala jejich holčička, a byli na ně náramně pyšní. Ale co to? Vždyť to není jejich Žofinka. Vždyť Žofinka má černé bříško a tenhle medvídek má najednou bílé bříško. No ano, bylo to tak. Ve vodě se Míšovo bříško umylo ze sazí a teď všichni viděli, že je to Míša. Ke všemu ještě přiběhla zezadu sama Žofinka Míšu obejmout z radosti, že to dobře dopadlo. Ale tatínek se na ní nezlobil. Měl radost, že se malí diváci radují, a slíbil oběma dětem, každému, celý veliký meloun. A Žofinka teď byla plná kuráže a umiňovala si, že se tomu všemu naučí jako Míša a že příště budou všecky ty kousky provozovat spolu.

0: jednou si Křemílek protřásl Malíkem ucho a tiše povídá:
1: Já pořád něco slyším.
0: Vochomůrka si udělal z dlaně kornoutek a přistrčil ho k uchu.
1: A já taky pořád něco slyším.
0: A ono se odněkud z paseky ozývalo tenoučké vyhrávání.
1: Musíme se tam podívat, co to je,
0: povídá Křemílek. A byly to housličky. Ležely pod borůvkovým keřem. Vochomůrka housličky obešel a povídá:
1: Čí pak jste?
2: Tydlidajda, tydlidajda, tydlidajda,
0: řekly housličky, ale rozumnější řeč nesvedly. Vochomůrka je obešel podruhé.
1: No jo, ale tady byste se nastydli od rosy. My vás radši vezmeme k sobě do chaloupky, jo?
0: Vzali housličky domů a položili je na stůl. Vochomůrka je obešel do třetice a povídá:
1: Křemílku, já si na ně trochu zahraju, ano? Jenže nemáš smyčec,
0: řekl Křemílek.
1: No, já si ho udělám,
0: povídá Vochomůrka. Vytrhl si nad uchem vlas, ohnul proutek, chvíli něco motal a byl z toho smyčec.
1: Tak, a teď si zahraju a ty si trochu zatancuješ,
0: řekl Křemílkovi. Strčil si housličky pod bradu, přejel je smyčcem, ale housličky ani neskřípli.
1: No, to si teda moc nezatancuju,
0: povídá Křemílek. Vochomůrka pomázl smyčec borovou smůlou a zkusil to znova. A housličky se rozehrály, až z toho Křemílkovi bylo rovnou do skoku. Chvíli tancoval polku, chvíli kvapík a potom se zadýchal.
1: Tak už dost, Vochomůrko, jo dost, ono to nejde zarazit,
0: řekl Vochomůrka. Ať dělal, co dělal, housličky si hrály po svém. Spustili dupáka, až to s Křemílkem strkalo po světnici. Roztočilo se všechno, co mělo v chaloupce nohy. Stůl vytáčel, židli jako slečinku, Almara trdlovala s kredencí jako soused se sousedkou. Křemílek se točil mezi tím a kouká, aby mu lavice nešlápla na patu.
1: Pána Vochomůrko, už to nějak zaraz.
0: Vochomůrka si nevěděl lepší rady. Skočil k oknu a hodil housličky do potoka. Jak housličky padly do vody, zajíkly se a přestaly.
1: Tak, a už je od nich pokoj,
0: oddychl si Křemílek a foukal si na palce obolené od tancování. Za chvilku strčil oknem do světnice hlavu cvrček Makolíček.
2: Neviděli jste tu nikde mé housličky? Já si je na chvíli položil pod borůvku a jsou pryč.
1: No, nějaké housličky, co nebyly k zaražení, jsme zrovna před chvilkou hodili do potoka,
0: řekl Vochomůrka.
2: No to jste tedy provedli pěknou věc,
0: lekl se cvrček Makolíček.
2: Vždy to byly moje housličky.
0: A cvrček si sedl do kouta a byl tak smutný, až se mu tykadla křižovala jedno přes druhé.
2: Za chvíli mi housličky uplavou do rybníka,
0: řekl cvrček Makolíček. Jenže to už se Křemílek s Vochomůrkou hrnuli z chaloupky rovnou k potoku a hledali housličky. Když už bylo do rybníka sotva jedno vodoměrčí sklouznutí, Křemílek povídá:
1: Helelelele, Vochomůrko.
0: A ona tam nad potokem rostla vrba a na ní seděl vodník Čepeček a v tlapkách obracel housličky.
1: Ha, ha, zrovna před chvilkou mi je přinesl potok, libuje si.
0: K Křemílek s Vochomůrkou stojí udýcháni pod vrbou a prosí, aby jim Čepeček ty housličky vrátil.
1: Ani ne, řekl vodník Čepeček. Ulomil si prut, schýbl se pro vlas zeleného sítí a udělal si z toho smyčec. Co potok přinese, to je moje.
0: A rovnou smyčcem po strunách a začal hrát. Křemílek s Vochomůrkou se honem přichytili kamene, co tam ležel na břehu. Housličky se nezdržovaly ani s Polkou, ani s Kvapíkem, ale spustili rovnou třasáka, až to Čepečka schodilo do potoka. Spolkl 7 andělíčků a povídá, abych se tak ještě utopil, ať si na ně hraje, kdo chce. Vystrčil housličky na břeh, kde ti dva na ně už čekali. Odnesli je do chaloupky a řekli Cvrčkovi Makolíčkovi.
1: Tuhle je máš zpátky.
0: Makolíček vzal housličky jemně pod bradu a řekl.
2: Na tyhle housličky se totiž musí umět hrát.
0: A zahrál tak pěkně, že tam Křemílek s Vochomůrkou spolu tancovali jako na bál.

0: Káčo, Káčo, nebojte se, to jsem já, Čochtan. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
1: Má ty dobroto, je to možný? Vy jste Čochtan?
0: How do you do?
1: Já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je, co já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, jen abych vás tam někde viděla.
0: Je tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam, jak honila taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Ten mě tam látil rybičky. Já jsem je prodával do hotelu. Vždycky jsem dával mandel, celý mandel rybiček za frťana. Já rád frťana. Taky ráda frťana?
1: Mm-mm.
0: Já rád frťana. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte? Jak se tam ta voda točila.
1: No, no,
0: no, no. Vy jste tam chodívala jako malá holčička, jste tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou jste tam byla, pamatujete, pršelo? Bylo to v úterý, já vím, protože já jsem vždycky v úterý pronásledoval šneky. A zrovna jsem pronásledoval šneka a vy jste tam přišla, pršelo, jak tam byly ty lopuchy tam u toho velikého oblásku, tak vy jste nějak klouzla a vlítla jste do vody a bylo vám tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Jste mě stála na hlavě. A pozdějc, když už jste mutovala, tak jste tam chodila.

0: 510, loni to bylo 509, jo, jo. Toto letí, toto letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská, to vám byla hezká ženská, co jí sázela. A když šla, to něco šlo. Tedy asi to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
1: A proč?
0: No, ona měla šišatou hlavu. Aha. Ona, když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla. Hasiči na ní chrst, chrst, chrst. Jeden si přitom spalil prst a přitom prácičel ho, ho, ho, ho, ho, ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
1: Ne.
0: To mě naučil jeden komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
1: O té paní.
0: O který?
1: Jak měla ty nohy.
0: Jako
1: O.
0: A, je, jako O, já vím. A já, když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se sem dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad, oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině, on bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo. To u Křesčáku. U Křesčáku. A vrátil se, no to víte, no vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle seslita, nemá nohu, semle, a ty jsi stlous, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali Přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouzilo, jak vymírali, a oni vám vymírali ve skupinách, on třeba to už byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. Když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. Když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu Přeslici přechodil, ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej. A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby drouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten vám měl brnění, takový to vám bylo brnění, no. Že on, když byl, v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
0: No, ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když plávali v brnění. To jste tak málo zatáhla a to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo sebe, ne? Než ho z toho vybabráte, on se dovolá a to není ono. A nebo se to musí prokousnout a ono to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Mimo kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teďka píská. Jo, jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob přece, to už musíte pamatovat, tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí.
1: Která?
0: No, jak,
1: která?
0: No, jak bydlela tam na náměstí.

0: říct, jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku.
1: A jak vypadala?
0: Byla podobná lokomotivě. Jestli znáte nákladní lokomotivu Škoda, model TV2.
2: To neznám.
0: Ale znáte, krátkej kotel, vysoký tendr. Pískala vždycky před tunelem. No. Tady dle měla zlatý zub vepředu, no. A všemu se smála, všemu. Jenom aby ten zub byl vidět.
1: Já už vím, kterou vy myslíte. S kým tam chodila?
0: No, s tím ze Staré Hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky s tím kulatým razítkem. Říkali mu hvázi kouleční korek.
1: Jo, jak nosil ty vysoký lesklý boty.
0: No.
1: To byly pěkný holinky. Pamatujete se na ně?
0: Pamatujete se na ně. Ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
0: No, on u nich jednou plaval štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam.
1: Ano, toho krátkozrakého.
0: On špatně viděl.
1: No, skoro vůbec ne.
0: No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýr, jen to fiklo. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin od Julia Vernea, nadspal je do burstu, lidi to snědli a 2 roky nechtěli nic dělat.
1: On s tím měl velký potíže.
0: Veliký. A on potom dostal cvikr, krásnej. Cajs mu ho dělal zdarma, jako melouch. On byl někde v Lázních na rekreaci a tam byl taky cajs s paní Cajsovou. A ten řezník na tu paní Cajsovou strašně bral. A z toho pan Cajs poznal, že je asi krátkozrakej, když na ní tolik bere. No a říkal si, rozvod to stojí moc, cvikr je levnější, tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásný cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu udělal krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik?
0: Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu.
1: Prosím vás.
0: No, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovanej.
1: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
0: Máte dobrou paměť.
1: Jak pak to bylo?
0: No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přeci lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, tomu nic nevyhodil. On všecko snět. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso viselo? Měl přeci díry v jazyce. No a koupil si kánohéhu, neboli kánoe, a padloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím také nahoře, ona tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No nemá to inzerovat, když to není pravda, já to nevěděl.
1: Ale chudák, víte, že ho nemohli dlouho najít?
0: Já vím, 3 dny. Já mu seděl na ksichtu tenkrát. Měl ohromnej dech. Víte, jak on porážil telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou nějak měl rýmu nebo co. A on vám kejch a padnul zvěrolékař.
3: No.
0: To byla šlamastika. Zvěrolékař byl vlastně poražený na černo, ne? A on neměl bumáčku. No, tak pak to nějak spatlali a on jako řekl, že měl červinku, tak to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník, krásný.
1: Kdy pak to vlastně bylo?
0: No to bylo ten den, jak hořelo v Třeboni. Jak chytil pivovár, pamatujete?
1: Jo, máte pravdu.
0: No.
1: To byla ta veliká katastrofa v Třeboni, víte?
0: No. No to tak přeci od pivováru chytla sákristie a od sákristie chytla Sáložna a pak to skočilo na hotel u Bílýho koníčka a hotelier Havlíček vyběhl ven a hořeli mu kšandy A Nádlesní myslel, že to je kometa. A Zastřelilová Havlíčková Nádlesní mu strašně děkovala.
1: No, takovou katastrofu třeba ani nepamatuje.
0: No a mohla být daleko větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až Radotína.
1: A co jich přijelo? No? Jenže to nemohli uhasit.
0: Ale mohli. Ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka a já jsem jimi zacpal. A víte, že mě to mohlo vcucnout?
1: Ne.
0: Jo. Oni měli tak mocnou stříkačku a tak mocnou pumpu tuzemské značky, že mě to mohlo vcucnout, ale nevcucla. Kam padete teď?
1: Domů, dělat jížku.
0: Jížku na polívku?
1: Mhm.
0: Vy ráda jížku?
1: Mhm.
0: Já rád jížku, totiž frťana.

0: Pohádka pro Dianku, napsala Jana Voříšková. Každý člověk, ať je malý či dospělý, má svého skřítka, který hlídá jeho spánek. To proto, aby se všem něco hezkého v noci zdálo. Když se narodí miminko, i mezi skřítky se objeví nový malinký skřítek. Dostane jméno a každou noc pak sedává u svého člověčího svěřence a kouzlí mu ty nejbáječnější sny o největší zmrzlině na světě, o šatech pro princeznu nebo o dobrodružné plavbě na velikánské lodi. Nikdy se ale nesmí vzdálit z polštáře, na kterém jeho chráněnec spí, protože by se hned objevilo strašidlo nespavec a začalo by človíčka tahat za uši, šimrat v nose nebo mu dělat uzlíky na řasách. A to je hrůza. Raději na to nemyslet. I Dianka má svého skřítka. Zatím vždycky nesměle seděl na kraji polštáře a pozoroval, jak se holčička ve spánku usmívá. Je to pro něj znamení, že pro ně kouzlí sny, které se jí líbí. Ani nevíte, jakou to dá práci vykouzlit takový sen. Musíte počkat, až je úplná tma a do pokoje svítí jen studené měsíční paprsky. Těch si pár uloupnete, rozemelete je na světelný prášek a podle chuti smícháte svůni lesa, moře nebo vanilky. Tímhle práškem posypete oční víčka z páče a potom už jen čekáte, co on na to. Dnes je štědrý den, proto má i skřítek snílek pro Dianku připravený dárek. Už aby byl večer a Dianka šla spát. Snílek se pečlivě chystá už od pozdního odpoledne a náramně se těší. Diance se ale dnes do postýlky moc nechce. Dostala pod stromeček spoustu dárků a chtěla by si s nimi hrát. Ale je to ještě malé děvčátko a tak hračky musí počkat do zítra. Dobrou noc a pěkné sny. Pohladí maminka Dianku po vlasech a zavře dveře pokojíčku. V tu chvíli je všude kolem černočerná tma. A to je ten správný okamžik pro skřítka snílka. Už sedí na polštáři a míchá prášek z měsíčního světla s kouzelnou vůní. Hotovo, pomyslí si skřítek a natahuje se k Diance, aby se mohla ponořit do jeho nejnovějšího snu. Hepčík, ozve se najednou. Celý polštář se zatřese a snílek se skutálí po růžovém proužku na polštáři až ke spodnímu cípu. Ještě že měl kyblíček s pohádkovým práškem pevně přivázaný žlutou mašličkou. K čemu všemu může být dobrý takový vzor na látce? Ještě že maminka včera převlékla peřiny. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby polštář zdobily zvonečky a kytičky. Dianko, Dianko, vzdychá snílek, jak já se teď dostanu nahoru? Růžové proužky jsou tuze kluzké, než abych po nich mohl vylézt zpátky. Snílek sedí na dolním cípu polštáře a přemýšlí, co dál. A jak si tak prohlíží Diančiny rozpuštěné dlouhé vlasy, napadne ho, že by se po nich dalo vyšplhat jako po laně. Zatváří se jako hrdina, který se chystá na vrchol nejvyšší hory a začne ručkovat nahoru. Je to ale štreka, co vám budu povídat. Ještě, že si může na chvíli sednout na novou stříbrnou náušnici a odpočinout si. Je to opravdu krásná náušnice. Připomíná srpeček měsíce. Je pěkně kulaťoučká s malým kamínkem. Zkrátka taková správná houpačka pro skřítky. Kdyby byla trochu širší, dalo by se v ní i pohodlně spát. Snílek se párkrát zhoupne, aby mu cesta ubíhala radostněji, a vydá se dál. Stojí před ním veliký úkol. Musí překonat cestu po okraji ucha. Je to cestička úzká a vede kolem černé díry. Bůh ví, kam by zmizel, kdyby do ní spadl. Už by ho jistě nikdy nikdo nenašel. Snílek jde pomalučku a opatrně. Přeci jen je to ještě malý skřítek. A má taky strach, zrovna jako malé děti. Tak, a je to. Teď trošku do kopce a potom to už bude hračka. Vždycky se chtěl podívat na místečko, kterému lidé říkají spánek. Dospělí jsou někdy legrační. Oni si myslí, že mají na obličeji místo, odkud k ním v noci přichází klidný spánek. Snílek nikdy nerozuměl, proč si to dospěláci myslí. Co pak to jde, aby spánek někde bydlel sám a jen tak si rozhodoval, kdy člověk usne a co se mu bude zdát? Kdyby tak ti dospělí věděli, co to dá práce, uspat je a přimět je k odpočinku. Na to jen tak někdo nestačí. Snílek se prochází po tom zázračném místečku a rozhlíží se kolem. Dívá se na Diančino hladoučké čelo a představuje si, jaká by to byla prima klouzačka. Možná stejně dobrá jako růžové proužky na polštáři. V tom si ale všimne, jak se Diance chvějí víčka. Krinda pána, já si tu jen tak lelkuji a Dianka čeká na svůj sen. Proto má tak neklidné spaní, lamentuje skřítek a rozběhne se rovnou přes pramínky vlasů ke hraně polštáře. Pak už zbývá pár kroků a je u svého cíle. Rychle rozváže žlutou mašličku, vezme do ruky stříbrný kyblíček po okraj naplněný pohádkovým práškem a vrací se, aby Diance přičaroval dnešní sen. Dnes je opravdu zvláštní noc. Jen jednou, jedinkrát se mohou děti podívat se svým skřítkem do království snů. Jsou akorát tak velké, aby si s pohádkovými postavičkami užili báječnou noc. A jsou ještě dost malé, než aby chtěli v království vládnout. Hodně dospělých, když vyrostou, se nechce kamarádit s malými skřítky a vyhánějí je ze svého polštáře. Myslí si, že jsou pro ně moc malincí a že jejich pohádky nepotřebují. Ti se pak musí vrátit do království snů a tam se z nich stanou pestrobarevní motýlci. Ke svému spáči se mohou vrátit, jen kdyby si to někdo moc a moc přál. Ale Dianka je ještě malá a proto jí dnes Snílek provede kouzelnou zahradou, ukáže jí palác paní Fantazie a kdo ví, co ještě. Vítej v kouzelné zahradě, Dianko, usmívá se na holčičku skřítek. Já jsem Snílek, tvůj ochránce, představuje se malý panáček v modrém kabátě. Na hlavě má posazenou roztomilou čapku se strakatou bambulí. Dianka se překvapeně rozhlíží kolem sebe a ptá se, ty jsi můj ochránce? A před kým mě ochraňuješ? Nikoho tu nevidím. Já chráním tvoje sny před nespavcem, víš? To je takový zlomyslníček, který lidem nedá spát, vysvětluje důležitě skřítek. Vrtí hlavou Dianka a kulí oči. O nikom takovém dřív neslyšela. Kam se to vlastně dostala? Tak už pojďme, ať si tu dnešní noc pořádně užijeme. Tady se ti splní všechno, na co pomyslíš. Zazubí se skřítek a udělá několik kotrmelců. V ten okamžik má kolem sebe další skřítky a honí se spolu po louce. Splní se mi všechno, na co pomyslím, opakuje si Dianka a rozběhne se za skřítky. Najednou má pocit, že se snad ani nedotýká země. Snílku, co to je? Já neběžím po zemi. Nediv se, chtěla si být jako víla a víla Tanína ti přání splnila. Sotva to snílek dořekl, objevily se nádherné tanečnice v květinových závojích. Pohybují se lehonce, že ani stéblo trávy se pod jejich nohama neohne. Všude se rozléhá koncert tiché lesní hudby. Slavík zpívá svým zlatým křehkým hláskem, všichni poslouchají. Nikdo nemůže ani povzdechnout nad tou nevýslovnou krásou. Pak se přidá pan Cvrček, vážený houslista. Hraje svůj mistrovský kousek uprostřed sboru žab z nedalekého rybníka. Datel vyťukává takt do kmene stromu. V tomto skřípne zndrnk a je po struně. Pan Cvrček se jen dívá na své housličky a smutně kroutí hlavou. Co si jen počnu, povzdechne si. Zrovna dneska, když mám před svítáním hrát na plese paní Fantazie, kde teď vezmu sluneční paprsek, když sluníčko ještě spí? Přicházejí zvířátka a přinášejí různá stébla trávy, nejtenčí kořínky vzácných bylinek, ale nic nezní jako tenký sluníčkový paprsek. Nikoho už nenapadá, kde by našli novou strunu do malých housliček. I Dianka by Cvrčkovi ráda pomohla a tak přemýšlí a přemýšlí. Tu jí něco napadne a rozběhne se k červenému ráčkovi, který si poklapává svými klepety na břehu potoka. Ráčku, raku, pojď sem na chvíli, volá Dianka. Sklání se k němu a vysvětluje. Opatrně ustřihni jeden můj vlas. Je stejně žlutý jako sluneční paprsek. Třeba to housličky ani nepoznají. A opravdu. Pan Cvrček přejede smyčcem párkrát po strunách. Housličky zní, jako by nikdy žádná struna nechyběla. To je nádhera, libuje si mistr. Jak se ti odměním, Dianko, obrací se na holčičku. Já bych, říká rozpačitě Dianka. No co, pobízí Cvrček. Chtěla bych na ples do paláce paní Fantazie, červená se děvčátko. Ale ovšem, to je to nejmenší, odpovídá vesele Cvrček a pobídne Snílka a Dianku. Tak tedy pojďme, ať nezmeškáme začátek. A jak tak všichni vykračují, rozhlíží se Dianka po království snů. Oči má vykulené. Nikdy neviděla tolik krásných věcí pohromadě. Snílku, co je tamhle to za divný kopec? Z jedné strany žlutý, z jedné strany růžový. A co je ta bílá hora vedle? To je sen jednoho malého kluka. Měl velikou chuť na zmrzlinu, ale měl bolení v krku a tak mu jí maminka nedovolila jíst. Skřítek Kulíšek mu tedy přičaroval sen o zmrzlinovém kopci a hoře šlehačky, aby mu to nebylo tak líto. Je, Snílku, podívej se, tady pobíhá štěňátko, o kterém se zdálo mojí kamarádce Katce. A představ si, že úplně stejné pak dostala k narozeninám. Ani nevíš, co práce dalo skřítkovi Celestínovi přesvědčit Katčina tatínka, že to štěně, o kterém se mu zdálo, je ten nejbáječnější dárek. Jen musí dojít do toho obchodu za rohem jeho kanceláře a koupit ho. Ale povedlo se. Usmívá se Snílek. Kačka byla moc ráda, přitakává Dianka. Ale to už jsou před branami paláce. Je to ten nejúžasnější zámek, jaký si kdo umí představit. Na věži vlaje vlajka s vyobrazenou korunkou, to aby nebylo pochyb, že stojíte před královským dvorem. Dlouhé schody jsou lemovány hořícími svíčkami. U vchodu vysoký pán v livreji vítá příchozí. Račte dál, panstvo, jste očekáváni. Ukloní se a pokyne rukou, aby vešli. Dianka nevychází z údivu. Na konci chodby postává hlouček dam v drahých krinolínách, zdobených stříbrem a perličkami. V rukou drží veliké péřové vějíře a vesele si povídají. Tu ale Dianka zašeptá Snílku, počkej. Snílek i cvrček se zastaví.
1: Co se děje, Dianko?
0: Otočí se Skřítek.
2: Já tam nemůžu, vrtí hlavou Dianka.
0: Proč? Vždyť si to chtěla, nechápe cvrček.
2: Nemám šaty, mám jen noční košilku. Nevěděla jsem, že půjdu na ples.
0: Smutně se chystá k odchodu holčička.
1: No, to je toho, směje se Skřítek. Tak si přej šaty a budeš je mít.
0: Dianka zavře oči. Přeju si zlaté šaty s vlečkou a do vlasů čelenku z fialek a zlaté střevíčky, dodá ještě.
1: Tobě to sluší, jsi úplně jako princezna, kulí oči Snílek.
0: Ale to už je nejvyšší čas, aby šli do sálu. I ostatní hosté se už scházejí, hudba tiše hraje, všichni očekávají příchod paní Fantazie. Dianka se rozhlíží kolem a prohlíží si drahokamy zdobený strop, křišťálovou podlahu, každou dámu zvlášť a galantní pány, kteří je doprovázejí. Co ale nevidí? V rohu sálu postává princ a zdá se, že je tuze smutný. Dianka tedy na chvíli opustí svoje kamarády. Vezme prince za loket, otočí ho jemně k sobě a říká: smutný princi, co se ti stalo? Ztratil jsi svého Skřítka?
2: Ne, ne, princezno Dianko, vzdychne smutný princ.
1: Tak co?
0: Snaží se zjistit Dianka příčinu jeho zármutku.
2: Nemám kamarády.
1: Jsem tu jako ty, jen na jedinou noc. A myslel jsem, že mi můj Skřítek Cymbulín bude moci přičarovat nějaké kamarády. Ale nejde to. Je to to jediné, co Skřítkové neumí.
0: To je ale trápení, tváří se zasmušile Dianka. Ale uvidíš, že něco vymyslíme. Víc hlav, víc ví. Bere smutného prince za ruku a vede ho za Snílkem.
2: Snílku, cvrčku, potřebovala bych radu, žadoní Dianka.
3: Předem vše splněno, princezno Dianko, hyhňá se cvrček.
0: Než všichni dojdou k mramorovému stolku s malinovým koktejlem, aby se trochu osvěžili, Dianka důkladně převypráví, jak poznala smutného prince a proč je vlastně smutný.
1: To je tedy zapeklitá situace, pokyvuje hlavou Snílek. Tak princ Jonáš nemá kamarády.
3: A jak je to možné, ptá se cvrček, s kým si tedy hraješ?
2: Moji rodiče hodně pracují a tak nemají čas na hraní. Když jsou doma, maminka vaří a uklízí a tatínek připravuje důležité papíry na druhý den a já si musím hrát s kostkami nebo s autem sám. A ráno, když odejdou, přijde stará paní Žofie a ta mě hlídá. Někde mi čte pohádku nebo si nějakou vymyslí, ale neumí si hrát s míčem ani skákat panáka. A tak je to každý den.
1: Ty nechodíš do školky? Diví se Dianka.
2: Ne, ale chtěl bych,
0: usměje se smutný princ.
1: A to je nápad,
0: ťukne se do čela Snílek.
3: Najdeme skřítky, kteří hlídají spánek tvých rodičů a necháme jim přečarovat sen o školce, vyskočí radostí cvrček. A pak už to jde ráz na ráz. Celým královstvím od úst k ústům běží zpráva, že smutný princ hledá skřítky, kteří hlídají sny jeho rodičů. Během chvíle do paláce vlétnou dva pestrobarevní motýlci, sednou si Jonášovi každý na jedno rameno a hedvábným hlasem říkají: rádi bychom se vrátili, rádi bychom se vrátili, ale nemůžeme, ale nemůžeme. Najednou ale všechno utichá. Do sálu vchází paní Fantazie. Její šaty se podobají letnímu dni. Jsou lehké, jako by provoněné růžovými květy. Všichni se uklánějí. Dobrý večer všem. Ať se vám dnešní ples líbí, pokyne rukou paní Fantazie a hudba začne hrát k tanci. Ustaraní kamarádi se ale rychle vrátí k svému hovoru a snílek navrhne.
4: Poprosme paní Fantazii, aby nám pomohla. Když si to všichni budeme moc přát, jistě to pro nás udělá a vrátí motýlkům jejich podobu.
0: Všichni jako na povel vykročili k trůnu. Paní Fantazie zde seděla, dívala se na tančící páry a popíjela ledovou tříšť s jahodami.
2: Vaše jasnosti, dívá se nesměle smutný princ na královnu. Mohla byste...
0: Jeho přání z něj leze jak z chlupaté deky. Vím, proč přicházíš ty, Jonáši, i tví kamarádi, usmívá se vlídně paní Fantazie. Opravdu si z celého srdce přeješ, aby se motýlci vrátili jako skřítkové k tvým rodičům? Budeš potom muset vstávat brzy ráno a budeš muset poslouchat paní učitelku. Možná se ti nebudou všechny děti ve školce líbit, ale určitě najdeš některé, kteří se stanou tvými dobrými kamarády. Určitě se i hodně věcí naučíš a užijete si spolu spoustu legrace. Opravdu to všechno chceš?
2: Ano, opravdu to chci,
0: přitakává Jonáš a bílé zoubky se mu lesknou v širokém úsměvu. Paní Fantazie vezme tedy oba motýlky do dlaní a lehkým dechem dlouze foukne do jejich křídel. Ale co to? Zvedá se najednou vítr, silnější a silnější.
2: Halo, snílku, cvrčku, co se to děje, volá Dianka. Snílku, ne, ještě chvíli, žadoní.
0: Ale všechno mizí. Jen na polštáři zůstala malá, rozvázaná mašlička. Toho si však může všimnout jen Dianka, až se probudí. Dianko, vstávej, budí holčičku maminka a pootevře okno. Vstávej přeci, za chvíli přijde návštěva a nemůžeš tu pak běhat v noční košili. Přijde tatínkův kamarád s malým klukem a představ si, že po Vánocích bude Jonáš chodit k vám do školky.
5: No, tak to se mi jednou takhle v lednu zdálo o prázdninách, povídá Fík Áje.
6: Jo, v lednu ale nejsou prázdniny, ty fíku. V lednu je zima,
5: na to Ája.
7: No a co? Povídám, že se mi o prázdninách zdálo.
6: No a co se ti zdálo?
7: Jak jsem jel na pionýrský tábor.
6: Jo, no tak tebe by tam určitě vzali.
7: Jaký vzali? Jel jsem tam přece na návštěvu za tebou.
6: Jo, a rodiče na pionýrák na návštěvu nesmějí.
7: Jsem já nějaký rodič?
5: Zkrátka jsem se jel za tebou podívat na tábor,
7: no.
6: Ale vždyť já přece letos nebyla na táboře.
7: Hele, jestli mě do toho budeš pořád skákat, tak se na to nebudu moc soustředit a všechno popletu. Tak chceš ten sen slyšet nebo ne?
6: No, to víš, že chci.
7: No, tak mě laskavě nepřerušuj. Byla jsi jako na táboře a hotovo. A já tam jel za tebou na návštěvu.
6: To jsi zase sebral tatínkovo auto?
7: Ale ne, kolo. A nesebral, nýbrž vypučil. Na kole se jezdí líp než autem.
6: A dojel jsi vůbec na ten tábor?
7: No to víš, že jo. Do pionýrského tábora jsem zkrátka dorazil až po...

0: Chtěl jsem se zeptat hlídky, kde bych tě našel, jenže hlídka zrovna spala, až se stany třásly.
1: Pionýr nikdy neusne na hlídce.
0: No jo, ale tohle byl sen. Já jsem se samo sebou děsně rozlobil. Zatřál jsem tím klukem a povídám. No, to je teda pěkný pořádek. No a kluk, jak byl ještě celý rozespalej, vytřeštil oči a začal vřískat. Pomoc, pomoc, strašidlo, pes baskervilskej, lochneská nestvůra, tygr šavlozubí, nebo co? A zběsile upaloval k lesu. Tak jsem se rozběhl za ním a přívětivě jsem na něj zavolal. Hele, počkej, vždyť já se tě chci jenom něco zeptat. A on se snad vyděsil ještě víc a zavřísknul.
2: Pomoc, mluvící brontosaurus!
0: No a zmizel mi v lese. Byl bych býval běžel za ním, ale já jsem na neštěstí vběhnul do takový té tabule, co tam stála na čtyřech vratkých nohách.
1: No, to byla nástěnka.
0: Nevím, proč nástěnka, když to stálo na zemi a vypadalo to jako dřevěný stan. No ale budiš. Tak jsem teda vběhnul, jak ty říkáš, do té nástěnky a nějak jsem se do ní zapasoval, že jsem nemohl ven. Tak jsem zkrátka běžel i s tou nástěnkou, jenže to se špatně běží.
1: Teda, ty jsi musel vypadat?
0: No děsně, to víš, byl jsem obalený těma obrázkama. Teďka ta nástěnka měla čtyři nohy, já taky čtyři a všechny jako běželi, protože ty dřevěný se pěkně klátily. No, musel jsem fakticky vypadat děsně, protože se mě polekal i sám vedoucí. Ten jenom zařval. Osminohá nestvůra, tábor přepaden Marťany, domů zatím nic nepište. Potom začal bojovně mávat sekirkou, vrhnul se na mě, jakože mě udatně zneškodní.
1: Jo, teda fíku, fíku, to musela být psina.
0: No, jen si nemysli, já měl taky pěkně nahnáno. Co kdyby mě tou sekerkou vážně trefil, viď?
1: A co jsi teda udělal?
0: No co, v sebeobraně jsem mu dal levýho háka a uspal jsem ho.
1: Že se nestydíš.
0: No, kolikrát ti mám pořád opakovat, že to byl sen a zasni se nemůže.
1: A to už byl jako konec?
0: Ne. Děti začaly vybíhat ze stanu, pak si vyběhla jako ty a hned si mě poznala a všechny si je uklidňovala.
1: Nebojte se, to je náš fík, to je náš fík přece. To jsem jim řekla, že jo?
0: No, a pak si mě vysvobodila z té nástěnky a všechny děti hned přešel strach a začali se smát a já jsem jim řekl omluvně. Musíte si vzkřísit vedoucího a hlídku si najděte v lese. Bude asi někde na pěkně vysokém stromě.
1: No, a co vedoucí?
0: To byl pašák. Když přišel k sobě, rozhodnul docela správně. Zbytek noční hlídky bude držet fík. Aspoň se pořádně vyspíme.
1: Aha, a teď to skončí, jak si na hlídce usnul, viď?
0: Co tě napadá? Celou tu dobu, co jsem držel hlídku, jsem byl pořád naprosto bdělej, až dokud jsem se neprobudil. Tedy z toho snu.
1: Hele, fíku! Nemohu bys toho Alberta teď na chvíli vypnout?
0: A proč?
3: Prosím, nevypni.
0: No, už je vypnutej. Ale proč?
1: Protože by zase brblal, že tohle jsou divoký sny Maxi psa Fíka a že...
0: No a nejsou snad.
1: Ale jo, já vím, že to jsou tvoje sny. Jenže já bych teďka chtěla taky vyprávět jeden svůj sen. Chápeš? A on by mě nenechal.
0: Copak, ty máš taky sny?
1: No jasně, každý má sny. Jenže každý si svoje vždycky nepamatuje.
0: A ty jo?
1: No, tenhle si náhodou pamatuju. a ani jsem ho nemusela dávat do úschovny. Pamatuju si ho úplně sama a já ho dětem povím. Můžu?
0: No, tak jo. A o čem to je?
4: Nejstarší české pohádky. Část čtvrtá. O tom, co je dobré a co špatné. Nezdárný syn. Jak se vypravuje, žil kdysi muž, který ze všeho nejraději vysedával v hospodách a hernách. Horší ale bylo, že tam sebou vodil i svého synka. Když chlapec poodrostl, byl už tak uvyklý kostkám a životu v krčmách, že bys ho odtud nebyl vytáhl ani párem koní. A když mu scházely peníze do hry, jal se krást. Nejdříve okradl otce a pak sousedy. Ale otec ho přísně nepotrestal, jenom ho po dobrém napomínal. I nedal nic na ty domluvy, sklouzali po něm jako po huse voda. A tak se stalo, že když dospěl v muže, byl přistižen při krádeži jednou a po druhé. Otec po obakrát nahradil škodu a zachránil ho před šibenicí. Potom byl nezdara chycen po třetí a tentokrát už neušel soudu. Když ho pak vedli na popraviště, prosil pro Boha, aby mu přivedli otce. Ten přišel plačky a syn ho poprosil, aby ho políbil a prominul mu, čím se na něm provinil. I objal ho otec, ale syn místo, aby vyčkal políbení, zahryzl se mu do obličeje tak, že mu ukousl nos. Když ho přítomní kárali za ten čin a připomínali mu, že ho otec dvakrát zachránil před oprátkou tím, že za něho složil peníze a že by to byl rád udělal i po třetí, kdyby byl mohl, odpověděl syn. Stalo se mu dobře a po právu, neboť on zavinil, že skončím na šibenici. On totiž dopustil, abych si od malička žil podle své vůle a nikdy mě nepotrestal za prohřešky, jich jsem se dopustil. Stoleček pro otce. Byl jednou jeden hospodář a ten měl syna. Syn se vydařil po otci, ještě zamlada se naučil dobře hospodařit a byl v těch letech ve všem otci kruce a v nejmenším ho nerozeněval. Když dospěl, oženil se. Měl utěšenou ženu a potom i děti. A tak se nějaký čas všichni pokojně snášeli, až otec zestárl a syn místo něho spravoval rodinný statek. Ale jednoho dne si vzal syn otce stranou a požádal ho, aby mu statek postoupil. Sliboval, že ho za to bude až do smrti opatrovat a že ho nikdy neopustí. Dotázán vysvětlil, proč o to tak stojí. Prý, když chodí místo otce do obecní hromady, nikdo tam na jeho slovo nic nedá. Stařec ho vyslechl a vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou. Uvážil, že syn není hráč, opilec ani marnotratník a že by ho zarmoutil, kdyby mu nevyhověl. I rozhodl se, že mu hospodářství postoupí a tak se rázem stal ze syna tuze bohatý sedlák. Jenom co převzal statek, popustil si nový hospodář pásek o jednu dírku, začal chodit častěji mezi lidi a sám nezřídka hostil i sousedy. Jeho otec, bezzubý stařec, jedl už jenom pomalu a pořád mu u nosu visela kapka. Syn si to ošklivil a hanbil se za to před hosty. I jal se přemýšlet, jak by otce uklidil před návštěvami, až dostal nápad. Udělá zvlášť pro něho stolek, aby na něm jídal sám v koutě u kamen. Dal se tedy do díla a děti hned okolo něho, však víte, že vždycky rádi přihlížejí, když se něco děje. A nejstarší synek se ho zeptal: co pak to, táto, děláš? A on odpověděl: ale stolek pro vašeho dědka. Vždyť mlaská při jídle jako čuně a kape mu z nosu. Stydím se za něho, když k nám někdo zavítá. Ať si támhle u kamen, kde nebude nikomu na očích, vždycky spořádá ten svůj žvanec, jak je mu libo. Synek na to: a až ty budeš starý, to ti taky postavíme stolek ke kamnům? Ta slova těla hospodáře do živého. Připomněl si, že tohle otci nesliboval, když ho žádal, aby mu odevzdal statek. A kdyby se měl stejného dočkat zas on od svých synů, že by mu z toho vzešla nemalá hanba a posměch. Nemeškal, rozbil na třísky ještě nehotový stolek a napříště usazoval otce až do jeho smrti za veliký stůl v jizbě, ať už se u něho sesedla jenom rodina, nebo i přibylí hosté. V nouzi přítele poznáš. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, kterého velice miloval. Když syn dospěl, předstoupil, jak bylo zvykem, před otce a požádal ho, aby mu dovolil vydat se na cesty. Prý by si na nich především chtěl najít přátele. Otec ho vyslechl a řekl: ten tvůj úmysl se mi docela zamlouvá, jenom se měj na pozoru, aby tvá snaha nebyla nadarmo. Princ si vzal otcovu radu k srdci, rozloučil se s ním a potom jezdil po rozličných zemích plných 7 let, aniž se mezi tím podíval domů. A když uplynulo těch 7 let, navrátil se k otci. Ten se velice zaradoval a řekl mu: milý synu, pověs mi, jakou jsi získal přízeň a mnoho lis našel přátel. Princ odpověděl: co se týče přátel, mám 3. Prvního z nich miluji víc než sebe samého, druhého tolik jako sám sebe, třetího pak míň než sebe a udělal jsem pro něho také jenom málo. Na to král: což o to, mít přátele je dobrá věc, jenomže je napřed musíš vyzkoušet, než se ocitneš v nouzi. Já ti něco poradím. Zabij vepře, dej ho do pytle, pytel vem na záda a zajdi s ním v noci postupně ke všem 3. U každého zatluč a řekni: milí příteli, stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka. Dopadnou-li mě, zaplatím za ten čin hlavou. Prosím tě proto, pomoz mi v té nouzi a zachovej mě při životě. A tělo toho zabitého uschovej u sebe v domě, ať mě s ním nechytí. Podle toho, co ti kdo z nich odpoví, poznáš, který je tvůj opravdový přítel. Princi se ta rada zalíbila a slíbil, že se podle ní zachová. I nemeškal, naložil s vepřem podle otcových slov a pak se s ním v noci odebral k domu přítele, jehož miloval víc než sebe. Když tam přišel, zabušil na dveře. Přítel to zaslechl, vstál a zeptal se, proč ho vzbudil a co chce. On odpověděl: stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka a teď nesu tělo na zádech v pytli. Prosím tě, pomoz mi v mé nouzi a ukryj mrtvého ve svém domě, ať zůstanu při životě. Když to nejmilejší přítel uslyšel, řekl: víš ty vůbec, co na mě chceš? Sám si koho si zabil, ani ses napřed se mnou neporadil. Tedy za to pikej. Kdyby tělo našli u mne, odpikal bych si to já. A to se mi věru nechce. Ale protože jsi mi byl přítelem a miloval mě víc než sebe, doprovodím tě na popraviště a dám ti 3-4 lokty plátna na rubáš, máš-li skutečně přijít o hlavu. Na ta slova se princ odebral k druhému příteli, také u něho zatloukl a prosil ho, aby mu pomohl v jeho nesnázi a schoval to tělo ve svém domě. Ale on se mu vysmál. Takový blázen, jak si asi myslíš, přece jenom nejsem, abych za tebe položil život. Víš přece dobře, co by se se mnou stalo, kdyby mrtvého u mne našli. Ale protože jsi byl můj přítel a miloval mě jako sebe, doprovodím tě na popravu a budu tě těšit, jak budu moci. A vůbec si nestýskej, vždyť bys smrtelný člověče tak jako tak jednou musel zemřít. Když to princ uslyšel, opustil ho, vyhledal dům třetího přítele, jehož miloval míň než sebe, a zabušil u něho na dveře. On hned se zeptal, co chce a co ho přivádí. Princ odpověděl: milý příteli, ostýchám se ti to říci, protože jsem pro tebe nikdy nic neudělal, ale vidím, že musím s pravdou ven. Na neštěstí jsem zabil člověka a teď nesu jeho tělo v pytli. Prosím tě, ukryj je ve svém domě a zachovej mě tak při životě. Jinak, budu-li s ním lapen, je po mně veta. A tehdy promluvil ten, od něhož to princ nejmín čekal, taková slova: dej sem tělo, budu je nosit na zádech místo tebe a bude-li třeba, půjdu za tebe i na smrt. A když potom vzal pytel a rozvázal ho, našel v něm jenom zabitého vepře. Ale princ už zatím zvěděl, co vědět potřeboval. Kdo je jeho opravdový přítel.

tři spravedliví. To bylo ještě lesů víc než holé širé země. To ještě troubilo se na věžích. To ještě světem chodilo se pěšky. Jedenkrát takhle, noc už plná, všude tma jak v černý botě, zaklepal v hojnicích v hospodě u zvonu nějaký starý muž a žádal o přespání. Hospodský vrtěl hlavou, že ani štrůzoček, že byl dnes velký trh a dům už vrchovatý k půdě. Vysoký stařec zraženě stál a šenkýři ho z nenadání líto. Jestli se neštítí, může prý na seník. Jeden už prý tam je, jestli se spolu vejdou, a tím tam lehká noc. Vyštěkl hurtem pes a seno začpělo sladěnce jako med. Ten, co v něm křížem spal, se rozkřičel jak bouřka. Au, co to děláš? To jsou moje nohy a pěkně bolaví. Já nerad. Odpusť. Není tu nic vidět. Neznámý šinul se ke střeše z šindele. No jo, já myslel, že jste tuláckýho rodu jako já. Pojďte, zrovna jsem usínal. Podlážka skřípala a ruce kladly se k nohám a po boku. Hlavy i v seně hledaly své místo. Dlouho chodíš? Starý si zdlouha vzdychl do strakaté tmy. Jsem tam už můžu skoro poslepu. Stačilo by jen takhle napřáhnout ruce a... Mladý se začal hrkotavě smát. Já sedlačil, řekl stařec, na svým. Jenomže samotnýho práce tě přeroste a k stáru vysype tě zevrat. Starý muž polknul a někde blízko ve vsi rozdupal se kůň a zavrzalo unavené dříví. Taky už nemám nikoho. Mýval jsem kamarády, rozprchli se jak brabci. A bylo ticho. Dýchali tiše. Skoro se zdálo, že už spí. Já měl syna, ozval se starý najednou. A co? Nechtělo se mu dělat? Už je to pár let, neschodli jsme se. To bejvá. Hlas mladého byl z ničeho nic vážný. Já měl tátu rád, jenže mi brzo umřel. Chtěl bych ho najít, vzdychl stařec. Je mi po něm smutno. Tak proto se tlučete světem? Máte aspoň síl. Já jako pěší pták. Mladý se začal usínavě smát. Rovnou za zobákem. A zívnul. A obrátil se k šindelům a rukou přikrýval si hlavu. Chodím a ptám se. Nechtěl ho starý nechat spát. Je prej tu někde blízko jedna, co je přes kouzla a přes čáry. Často prej lidem pomůže. Nějaká babice. Říkají jí Plachetka. Plachetka? Vzdychl ještě mladý, ale už zdaleka, ale už pošept mu, odněkud z blizonkého sna. Musím ji najít, vedl si stařec svou, musím ji najít. Třeba něco poradí, copak se může člověk jen tak ztratit ze světa. Co? Byl to ještě kluk? Kluk. Jako topol, pane bože. Kdyby byl tenkrát... Najednou zraženě zmlkl. A otočil se po tom druhém. Slyšel jeho dech. A jak by bál se, že ho probudí, znova se narovnal na měkkém ustlání. A bloudil očima po křehkých patrech sena. Bylo ticho. Na dvoře v hospodě a v celém božím světě, odkud sem ti dva přišli z různých stran, aby tu na chvilku složili pod mě hlavu.
leželi kousek od sebe, cizí si věkem, blízcí samotou. A jejich hvězdy vandrovní strmily v nebesích vysoko nad nimi a mlčky čekali na první svítání, kdy jeden druhého tam dole na zemi na vlastní oči spatří. Kolik bylo hodin? Ve škvírách seníku tkaničky zlaté záře. A kde si nablízku klovalo do dveří a sem tam mávalo bledýma křídlama loudavé husí hejno. Stařec se otočil do šera za sebou. Nějaké skřípání, nějaký tupý hluk hrubě ho budil ze sna. Co to děláš? Mladý stál u trámu schrbený pod střechou a páčil ze stěny široké krajní prkno. Psst, stačí malá díra. Nemám na nocleh. Starý se namáhavě sbíral na nohy. Nech toho. Nějak to vyrovnáme. Co za to můžou chtít? Mladík se pustil dřeva, šťastlivě se rozesmál. To byste byl hodnej. A klopítavě rozešel se ke dveřím. A rozevřel je do

0: a dlouhou metlou smejčil horní schody. Tak co, vyspali? Jako koroptvičky, šklebil se Pajda a starý táh se za ním na hrbatý dvůr a lehce ukloněn sahal si po kapsách. Co budeme dlužni? Každej 2 groše. Skoro zadarmo, ohlíd se šenkýř. A starý člověk šel mu v ústrety a prázdnou levičkou smetal si z kalhot seno. Tady jsou 4 za 2. A chtěl jsem se zeptat, tady někde blízko bydlí prej nějaká bába, co má divnou moc. Plachetka jí říkají. Hospodský kladl koště za poslední schod. To ano. Tetka Plachetka v Mirošovickém lese. Bába bych neřekl, ale bláznivá. Na hlavu, víme? Pořád je celá zahalená jako jeptiška a psa má u stromu jak tele. Divoký psisko, spíš půl vlk. Starý přešlápl z nohy na nohu a prohlížel si mladého, který se pod schody vysvlékal z kazajky a vytřásal z ní seno. Umí prej různá kouzla. Šenkýř se nahýbal do putny provodu. Jo, leco sprej uhodne, leco sprej pomůže. Jenže s ní mluvit, to je jako s tatarem. Veršíčky, písničky, jak by jí odmala strašilo na cimbuří. Praštěná, co? Pajda prásk kazajkou, až husy zakejhali, ale stařec si ho nevšímal. A kde ostává? Šenkýř si otřel tvář mokrýma rukama. To je kus cesty. Támhle tím úvozem k Černému údolí a pořád mezi vršky, až bude širej les, Mirošovický, a na samým konci, skoro u bažin, má to svý stavení obitý prknama. Sotva ji spatříte, je tam jak ve vězení. Děkuju. Snad to najdu. Loučil se starý muž a šenkýř ohlíd se od dveří za nimi a mizel v temné síni. Šťastnou cestu a zas se zastavte. U boudy ve zdi zarachotil řetěz. Psa ale kolkolem viděti nebylo. A stařec vykročil přes dvorek k úvozu, kam ukazoval šenkýř. Takže mladej, dobrý pořízení. Pajda stál pod schody, hleděl mu po zádech. Vy na to věříte? Na tyhle čáry máry? Nějaká trhlá ženská, viděl jsem jich dost. Stařec šel ke vratům, ani se neohlíd. Když je ti ousko, věříš na všecko. A já ho musím najít. To jo, řekl Pajda, to asi jo. Mně taky napadlo, třeba by někdo uměl spravit tu tvou zohýbanou mátohu. Tenkrát ten felčar, aby vzal ho čert, jdi prej a rozchoď to. Prej se to samo poddá. Stařec vzal za kliku, zdlouha se otočil. Někam si spadl?
1: Jo,
0: do Zbiňský rokle. To směl asi vypito. Pajda se křivě zasmál. To taky, ale vesnická rvačka, znáte to. 2 party po muzice pustili se do sebe, hnali jsme je jak husy. To už se smál, až křičel, však z nenadání, jak by přeběhl ho mrak. Jenže jeden ten neřád strch mě nad propastí za nohy a dostat ho do ruky, tak neodleze živej. Mladík měl zaťaté ruce. Však starý, rozkročen, jen krčil rameny. Co víš, třeba na to něco je, nějaká zaříkadla, nějaké koření. Za zeptání nic nedáš. Ani nemám co, vykřikl znova rozesmátý mládenec, a stejně je ti jedno, kam se poděješ. Ten mladý ještě chvíli stál a pak se kulhavě rozběhl ke vratům a skrzně do polí a lezl za starým po stráňce do úvozu. Jo, jako ptáci, rovnou za zobákem.

0: Potká se řeka s potokem, potká se stezka s pěšinou, potká se starý s mladým. A jak tak spolu chvíli jdou, náhle jim oběma na světě lehčeji a ve dvou kvaltovnější cesta. Jen sem tam přes lávku či v kluském kamení napřahal starý muž pravici k mladému a pomáhal mu srovnat chromou nohu. Zavřel se údol, otevřel se les. A v samém jeho konci, to už popoledni, slunce už skrz stromy na tisíc stříseček, zahlédli mezi kmeny hrubý, strmě napřímený plot a za ním v houštích domek. Počkej, to bude ono, rozhlížel se stařec. Můj ty strejčku, pajda se vypínal přes chvoj a přes trní. Vždyť je to sad? Hrušky a jabka přímo prostřed lesa. To muselo dát rachotu. Hned se však začal mračit. Ale ta bouda, podívejte, sotva pro jednoho. Moc velkou rezidenci nemá, na to, že čaruje a umí velká kouzla. Stařec ho potáhl za rukáv naspátek. A vidíš toho psa?
1: Jo, doufám, že ten řetěz něco vydrží a že ten tlustej kmen má kořen nízko v zemi. Přeskočit ohradu je s námi rychlej ámen.
0: Psst! Starý poklekal na obě kolena. Táh pajdu skrz chrastíčko k sobě. Potichu. Musíme obhlídnout, jestli je vůbec doma. Však mladý se mu cukl, zhoub se z chromé nohy na zdravou.
1: A proč? Co pak jdem se zlou?
0: Jdeme o pomoc a o radu. A s rukou kornoutek nadých se zhluboka a zakřičel, co moh. Ej, je tu někdo? Darmo ho stařec chytal za ruce i za nohy. Strhl se strašný divokánský řev. Pes, z půlky rezavý, jak polit plamenem, škubl se od kmene a vrh se do prázdna. Trhal se, tancoval, až řetěz rachotil a štěkal jako divý. Oba dva u plotu ucouvli naspátek. A kdesi za domkem, ač sotva slyšet hlas, vykřik k dotenounce, však ostře jako nůž. Jasane! A pak zas... Jasane, ticho, jdou k nám hosti, zdaleka, z horní usedlosti. A bylo na to tata ticho. Pes schlíple oněměl, sedal si ke kmeni a kdeco jako hrob. I sad, i polesí, jenom ten starší s obou, jak by popostrčen úlekem, předešel mladého a přiblížil se k plotu. Pro pána, paní, jak to víte? Jak víte, odkud jsem? Vy jste mě čekala? Ta, již se tázal, stála na prostředku zahrady. Plachetku přes tvář, nějakým dlouhým šálem zahalená po ruce a po paty. Snad byla k hostům obrácena zády, snad se zle usmívala. Pámbu ví, leč cosi mírného, cos chudě střídmého bránilo bácejí. Byla tak bezbraná, až budilo to úzkost. Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení. Mluvila tiše, ale zřetelně, jak by v tom hlase rozsvícené světlo. Odpusťte, paní, jdeme o radu. Stařec se přitiskl k hrubému hrazení a pajda vykřikl. Prej, že snad umíte dokonce čarovat. Stála jak sivá socha a stromy kolem ní v lehonkém záklonu. Zakroužil sem tam list a pes se v trávě ohnal rusou tlapou. Něco nesmím, něco mohu. Poručeno Pánu Bohu. Hledám syna, řekl stařec. Měl svoji hlavu a já taky svou. Marně ho hledám. Dal bych nevím co, možná mi jediná můžete pomoci.
2: Jakoby v lese něco prázdně polklo a žena pod rouškou jakoby zpívala. Nemůžu, nemůžu, to můžou jinačí. Tu máš tři jablíčka, třeba ti postačí. A na mou duši, ač jabloň o kus dál, tři žlutá jablka ukápla ze stromu a žlutě padala přes plot a přes hloží a zrovna do starcovy hrsti. Stařec je, ulekaný, tiskl nevěřícně k hrudi. Děkuju, paní, děkuju, ale já myslel, ač byla bez hnutí, ač stála jako sloup, jakoby spěchala, jakoby neměla stání. A co tenhle druhý, co pak toho bolí? Měl by spíše chodit o dubové holy. Pajda se leknutím narovnal jako prut.
0: Co? Můj ty strejčku, jak to paní víte?
1: Jsem na tu nohu mrzák kolik let. Kdybyste uměla něco jí namluvit, něčím jí uprosit, aby zas obživla, ukradnu pro vás třeba na zvonici zvon.
0: Pajda div nekřičel a vzadu za sadem zvedl se ptačí houf a letěl kolečkem až nad vrcholy klesa.
2: Neumím, neumím, to svedou jinačí. Tu máš tři hruštičky, třeba ti postačí.
0: A jako prve,
1: ač byla hrušeň o pár kroků dál,
0: tři hrušky ruměné ukáply ze stromu a rudě padaly přes plot a přes hloží rovnou do Pajdovy hrsti.
1: Mladej je chytal jednu po druhé a jad tou starostí skoro se kolíbal. Děkuju, jo, to jo, ale co s nima, paní? Co s jabkama, co s hruškama? My přišli poprosit o nějaký ten zázrak.
0: Smutně to houklo.
1: Starý vzal kulhavého za loket a pes v tu chvíli probudil se z dřímoty. Zdvihl se na nohy a tlamu do kořán, ohlíd se k ohradě a začal vztekle vrčet.
2: Jasané, ticho, sykla plachetka.
0: A jak se pohnula o krůček kupředu, vše kolem, les i sad, začalo se drobně třást. Listí i jehličí, i tráva v zahradě, vše v jednom titěrném, vysokém souzvuku, až bolelo to v uších.
1: A vy dva poslouchejte. Musíte daleko, přes stroje bažiny, přes stroje roviny, až tam, kde kousek od sebe stojí tři spravedliví.
0: Jakoby špatně slyšel, starý ohlédl se po mladém. Tři spravedliví?
1: Jen oni mají spravedlivou moc rozhodnout navždy, zda vám souzeno, co každý z vás si žádá.
0: Plachetčin hlas byl studený a přísný, jak by to světlo v něm najednou pohaslo. A Pajda, přikrčen na té své mátoze, opřel se rukou o prkenou hradbu.
1: Ti chlapi, paní, taky čarujou, jak vy?
0: Tři spravedliví jsou tři kopce v běloveských rovinách. Hranatý, holohlavý, Habán. Žena se vzpřímila. Najednou sáhla skoro až do korun. A někde pod rouškou hnula se nejdřív ruka a pak štíhlá pěst. Zdlouha se napřála. A přes plot letěly dva hladké, tlusté pruty.
1: Zde máte hole na cestu.
0: Jabloňovou a hrušňovou. Ty s vámi půjdou močálem i plání. Starý a mladý stáli,
2: hole pochytané před sebou. A Pajda, oči ve štěrbinách plotu, stoupal na špičky. Člověče, podívejte, jak by ji najednou popadlo povětří. A svatá pravda, za tetkou plachetkou, jak by se zvedl vír a jak by nesl ji doprostřed zahrady pod nejstatnější stromy. Už z ní byl jenom stín, jenom ten cípek roušky a z hlasu na dálku už jenom malý kousky. Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení.
0: Nějak zvážnili, nějak pomlkli starý s mladým, jak tak den po dni si to potom štrádovali k obzoru. Z hospody k plachetce to byla samá řeč a teď jen mlčeli. Předlouze civěli si po nohou a po rukou a hlavu schýlenou potichu sledovali cestu. Neb ty dvě hole, jabloňová a hrušňová, ty tlusté pruty, co jim divná žena přes ohradu hodila, jak by je svrběly, jako by se jim v hrstích sami hnali vpřed. Tu a tam táhli je, tu a tam brzdili. Pajda si věčně cosi rozlobeně bručel pro sebe, jak stěží stačil rovnat křivou nohu. A kdyby jenom to, pár kroků od bažin, kde je ty hole v chůzi sami zastavili, se ty tři hruštičky a ta tři jablíčka z tetčiny zahrady najednou cukly z kapes, kam je vandrovníci schovali, a jedny žluťounce a druhé červeně zvolna se kutálili před nimi, aby jim v sítinách a zrádných propadlech ukazovali cestu. Můj ty strejčku, to už i Pajda přestal šeptem lamentovat na své trápení. Oba jen úžasle hleděli po sobě. A když se prodrali čvachtavou mokřinou, starý se kradí poznamenal křížkem. To už ho ale mladej začal potahovat za rukáv a ruku za hlavou, zmateně ukazoval kamsi k obzoru, kde, utržená od země, stoupala k nebi modrosivá mlha. Starý se zlekle pokřižoval po druhé. V daleké planině, sražené při sobě, strmě se tyčily tři potemnělé kopce. Měla pravdu. Rozběh se první do roviny Pajda. Ten první zleva, to je Hranatý. A starý za ním taky čilejší, dělal si rukou nad očima střížku. A holohlavý nemá ani keř. Ten uprostřed, ten nejvyšší, je Habán. Šli oči přimhouřené, jak by je místo holí tahali teď do dálky ty prapodivné kopce. Víte co? Rozhodoval Pajda. Zítra ráno si je rozdělíme, každej na jeden. A budem hledět s někým z těch tří spravedlivých mluvit. Starý kývl. Já zkusím Hranatýho. A mladý klopítal, a že on zkusí holohlavej vršek. Šli zas už hovornější, neb cíl byl rázem na dohled i na dosah. Rovina byla pustá, travička kolkolem vybledlá bez vůně. Však sem tam vrány v houfu vznášely se obloukem a sem tam skřivánek si kdesi vysoko stenounka zkoušel sólo. Bylo už k večeru, když došli k úpatí. Západ byl temně zlatý, tu a tam zamračny přiskříplý červánek a ty tři hůrky stály napřímené nad nimi, jako by je kdo obmaloval září. Ustýlali si v nepatrném křoví a starý naposled ohlíd se po vrších a dlouze zkoumal rozeklané svahy. Když nenajdeme nikde nic, polezem pozítří tam k tomu nejvyššímu spolu. Spali jak kameny, tvrdě a beze sna. Po tom všem toulání, po všech těch čáry márách, bylo jim blaze složit těžkou hlavu. Však ráno bylo světlé a lehonké jak dým.
2: Pajda se první probudil a první zamával na pláně, na mraky, svou jabloňovou holí. Dělejte, ať jsme do večera zpátky. Sejdem se zase tady pod šípkem. A rukou přičís si ve vlasech pěšinku a druhou otřepal z kazajky pejr a prach a vratce vykročil k holohlavému kopci. Starý se za ním díval, zvolna si zapínal na prsou knoflíky a potom hrábl po hrušňovém prutu. Bylo slunečno. Rovina prostřená jak stolik veselce. Pajda se přihrbil a hůl jak berly odrážil se v rávoravě od země a volnou rukou mával na vše strany. Šlo to dobře. Tu a tam kameníčko, tu a tam suchá tráva. Poholi za ním zůstávaly v návrší černavé bodné rány. Vrch nebyl strmý, spíš povlovně se táhl, trochu skrabatilý k nebesům. A nikde na něm strom či keř, jen sem tam drny, sem tam popínavé trníčko, co svazovalo nohy. Klopotně dral se výš a výš. Mlčky, jak pěna. Snad ani nesykl, snad ani nezaklel, když párkrát zvrhl se o klacek do prázdna. Jak by se zatvrdil, jak by si umanul, že v té své šarvátce s potichlou výšinou necekne ani on zbytečné slovíčko. Jak by ta němá hra byla mu odměnou za krušnou chromou cestu. Už se škrábal na sám vrcholek. A tu se najednou podivně zatáhlo. Nějaké temné mraky. Valily se těžkopádně od východu na západ. Slunce v nich uskříplé zvolna se tratilo a zved se táhlý vítr. Pajda se ohlížel po vrších v sousedství. Habán a Hrnatý mizeli v řídké tmě. Snad, že to povětří divě je clonilo, snad, že jim mračna překrývala záda.
1: Co se to najednou, jakoby čert měl svatbu, vykřikl mládenec.
2: A níž se přikrčil a tíž se zaklesl do jabloňové hole. Vítr teď zrovna rozběh se mu naproti. Fičel a remploval trním a travičkou, až hvízdalo to v roklích.
1: Mord sakra, div, že mě to nesfoukne. A už jsem skoro na samotným konci.
2: Jak dlouho prve mlčel, mluvil teď nahlas každou chvilinku a hlavu na stranu naslouchal do všech stran, odkud to nejvíc duje. Vychřička sténala, jak by ji bičoval a občas zdálo se, že cosi v ní jak křik. A chvilku najisto by člověk přísahal, že cosi v ní jak hudba. Pajda se zastavil.
1: Je tu někdo? Jakoby něco...
2: A pak se znova schýbl, napřáh sukovičku do větru a dál se škrábal do hrbaté stráně.
1: Ech, lamentoval, musím po čtyřech.
2: A pak se začal z nenadání smát. Vlastně jen po třech, ta mátoha je sotva k podpírání. V tu chvíli vítr rozhýkal se ještě silněji. A v samém konci toho pomátlého kvílení slyšeti divná slova.
1: Nikdo tě nevolal. Jen les a nefňukej.
2: Znělo to hrubě, staře, jak by se povětří nadýchlo pelinku. A Pajda v mžiku zůstal stát a civěl do zlé dálky.
1: Cože? Je tady někdo?
2: Je. Všude je někdo, nikde nejsi sám. Znělo kde nablízku basovým lamentem a štrhalo to uši. Pajda se schýbl k zemi.
1: Počkej, jenom se postavím. To všechno, tenhle zatracený vítr.
2: A vztáhl se naposled zuřivě k vrcholku a z kleku vzpíral se pomalu po štipkách na delší zdravou nohu. A tu se náhle, jakoby ji zakřik, divá metelice stišila. Jen sem tam po špičkách, co s kolem přeběhlo, jen sem tam v kolínkách poklesla kruhem tráva. No vidíš, dokázal jsi to. I s tou svou křivou nohou, kterou máš za trest, kterou jsi si zavinil.
0: Umlklo všecko. Světu zastavil se dech. A Pajda bledý, oči vytřeštěné do prázdna, jako by nevěřil. Stál na krajíčku kopce. Co? Hekl outle. A pak se rozkřičel koktavě do všech stran, neb marně hledal, kdo to k němu mluví. Co? Já?
2: Ty jsi snad ztratil rozum, člověče. Vždyť kvůli tomu se sem vlastně štrachám, že mě ten neřád strhl do rokle. A teď se vleču po světě jak štěně.
0: Křiklavě dořekl. A v tom se zblízka ozval ukrutánský hrom. Třísklo to blizoučko, snad přímo před ním do špičaté země.
2: Mlč, hřímlo hrozivě, zde nahoře se nelže.
0: Jako by mluvil sám ten hrom. Hlas temně třás se, jíklá, potácivá ozvěna dlouho se tloukla po okolním kraji.
2: Na toho chasníka si čekal z kumpány a přepadl ho, když to nejmín čekal. Jenže byl silnější a schodil tě z té stráně. Za toho tvoji kamarádi stloukli, div, že se doplazil po břišek domovu.
0: Hlas už byl rovný, mírný, však každé slovo jakby osekané sekirkou, hranaté, třeskuté, trnulo v čirém vzduchu. Pajda zdvih ruce jako k obraně.
2: Tak co k nám lezl? Co pořád šmejdil v naší vsi, ten bůh ví odkud, nastrojenej?
0: Leč stěží dořekl. A koukal po holce, co se ti líbila, viď? Pajda se přihrbil a couvl o poznání na sám tenký kraj a oči v zemi zadrhaně šeptal. Aha, ty jsi ten spravedlivej, takže víš všechno.
2: Co bych lhal? Byla jak obrázek, upřímná, veselá, a viděla jen jeho, tancovala jen s ním, jen na něm visela dobrýma očima. Když na to pomyslím, já bych ho...
0: Mladík teď mluvil rychle, tvář mu zčervenala zlověstí.
2: Pořád ti ještě leží v hlavě.
0: Hlas teď byl blízko. Nějaký velký dravý pták stál nízko nad vrškem, rozcuchán povětřím. Pajda mu hleděl do vraného peří.
2: Ano, jak balvan, jak zlý nůž.
0: Chvilku vše mlčelo. Jen mávla křídla, vzlít ten pták, a pak se na nebi klikatě zablísklo a hlas se v tichu rozehrměl jak bouře.
2: Tak se mu pomsti. Tak nelez do kopců s kajícím prosíkem a vyřiď s ním svůj účet.
0: Vítr byl do kopců, třás nízkou křovinou, že sotva slyšet slovo. Pajda se narovnal a vystoup na špičky.
2: Lehko se řekne, volal, lehko se řekne, ale jak?
0: A civil mhouřivě po holém hřebeni, zda co si dohlídne, zda co si doslechne v tom pomateném třesku.
2: Hlas kruhem zakroužil až zima po zemi. Pomsti se na otci. Vždyť na co máš tu hůl?
0: Na otci? S Pajdou se zhoupla nebesa i vrch a pranic nechápal.
2: Ten, co šel s tebou, ten, co hledá syna, ten, co teď někde támhle na Hranatým, to je jeho otec.
0: Tak na co čekáš? Jdi a pomsti se. Pomsta je sladká. Vyzkoušej tu hůl.
2: Pajda stál v pozoru. Hleděl jak přibitý.
0: A z vichru váneček a ze tmy bledý svit ve škvíře mraků usmálo se slunce.
2: Holohlavý čněl do plného světla. hranatý opodál, byl celý pod mrakem. A cesta k němu strmá, žádné prodlevy a okliky. Sráz ostře stoupal křovím, tu a tam i lesíčkem. Nadarmo kopec, neříkal si hranatý. Vše na něm samý balvan, samé úskalí a klest, vše hole vzpřímeno do nevlídného šera. Stařec šel zvolna, hůl na krok před sebou, tápavě ohmatával kamenitou zem a volnou rukou místy vytáhl se za větev či odhalený kořen. Nohy mu klouzaly a proutí občas šlehlo přes prsa i přes oči. Však starý muž se vzpřímen sunul bez ustání výš a výš, jako by pro něj nikde nic, co mohlo mu stát v cestě. Šel dlouho a šera kolem čím dál víc. Pár kroků před vrcholem z nenadání nevěděl, kam ve tmě tmoucí šlápnout. Aby to čert, syk stěžka. Lézt bůh ví kam a poslepu. A pořád nikde nikdo. Mrzutě uhodil palicí do prázdna a pak se narovnán kývavě rozkročil a rozkřičel se na řidionké lesy. Hej, je tu někdo? Jdu od plachetky, slyšíte? Jdu ke třem spravedlivým. Kde co se rozdunilo? Hlas hluše vracel se dlouhatou ozvěnou. Jak by v té černé tmě bůh ví, co stěn a koutů. Však za ní ticho. Nikde nic. Jen sem tam haluze, jak drcly o sebe. Jen sem tam skřípl pahýl. Až teprv po chvíli, když zas už napřáh se a hnul se o krok výš, řekl kdo stiše. Jdi, kam chceš. Však co tu tolik křičíš? Co? Škubl sebou stařec a couval nemotorně pospátku a valil oči do tmy. Co tady rámusíš? Zde nejsi na statku, říkal ten nablízku. A už nepotichu, už přísně, hlasitě. Stařec se v bázni ohnal holou pěstí. Co si to? Nech mě! Dávno už nic nemám. Všecko jsem ztratil, nemám nic. V křoví to prasklo. Zachvěla se zem. Jak by kdo hřmotný zdvih se proti němu. Po božím právu. Zalklo se to pýchou, proto si ztratil jediného syna. Muž znova couvl. Zlekle obracel se po hlase. Byl samý vzdor a samé odmlouvání. Večer co večer někde povenku, s čelátkou, s chasníky. Nemám co tajit. Nebýt ta hrozná tma, řeknu to komukoli do očí. V tu chvíli mžikem rozsvítil se les a proti starému na hranách návrší palčivě zlaté stálo plné slunce. Vše, jak by chytlo, rozplakal se zrak. Zde máš, co žádáš, znělo odtamtud. Však pamatuj, zde do očí se mluví jenom pravda. Starý si zakryl tváře strnulýma rukama. Večer, co večer popad koně. Darmo jsem zamykal, darmo ho proklínal. Byl mladý, chtěl být s druhými. A tobě všecko málo, ještě lán a ještě louku, ještě les a všecko kolem, pan horní pantáta. Stařec zvedl hlavu, rozkřičel se do světla. Měl to mít všecko po mně, měl se mít dobře jako já. A jak se přihrbil a jak by po něm schýbl se i hlas, pak jednou v létě přišel skoro k ránu, zbytej a zemdlenej, a ty jsi ho vyhnal jako psa. A že mu darmo vracet se domů. Hurtem se rozkřičel i les, i roštíčko. Znělo to tvrdě, ledově, až strach. Stařec zved hlavu, oči uslzené od slunce. Takže víš všechno? Ty jsi spravedlivej, viď? A celý tichl. Mlčel. Zarytě hleděl přes rozžatý vrch. Kol zlaté záře, fialová kola. Všecko ta cháska, všecko ta sebranka ze vsí a z haluzen. Smeklo se pod ním listí, zachrastila chvoj. A plné slunce, už skutálené přes hřeben, jakoby náhle přivíralo oči. Takže to oni jsou především na vině. Stařec se narovnal, ani se neohlíd, a s rukou pěsti zvolna dlouze kýval. Tak proč je nehledáš? Necháš je bez trestu? Houklo to zdaleka. Už tiše, sotva znát, kde se ta slova berou. Starý se zlostně hnul, jako by nechápal. Jak pak mám vědět, kde teď jsou? Blizoučko, blizoučko. Hlas půl zle křičel, půl se smál, jak by mu v letu vše na lehkou váhu. Jeden teď přišel s tebou, ten, co se s ním prál. Zrovna se loučí támhle s holohlavým. Pajda, hles stařec, synalý a sám. A z hlubin pod srázem, rozbité na kousky, neslo se volání, za kterým utíkal až na sám konec vršku. Tak jdi, co čekáš? Pomsta, ta je sladká, slyšíš? Co stojíš? Vyzkoušej tu hůl. Byl večer toho dne. Soumrak stál v rovinách, modrý a bezhlasý. Vše pusté zdálo se. Vše jako beránek. Hranatý, holohlavý, habán. Tři vrchy pospolu. Tonuli v bledé páře. Jen hvězdy na nebi a sovy v remísku, co všechno vidí i v té nejčernější tmě, tušili pod srázem dvě temné postavy, skrčené v hustém kroví. Přitisklí do trní, starý a mladý, slepě obzírali úpatí. Oba dva nad hlavou zle napřažené hole. Jen pojď, mladej, jen pojď, už tě tu dávno čekám. Ozval se drobný potutelný praskot, pod těžkou nohou zadunila zem. Bojíš se ukázat? Kus od starého, vtáhlé prohlubině pod kopcem, slyšet, jak sykla tráva. Bojíš se, kdo má proč? Stařec v tom okamžení švihnul sukovicí po hlase. Však já ti povím proč. Mladý se rozesmál pár kroků od něho. Vedle, starej, kousek vedle, máš už hold starý oči. Smíkl se, hvízdnul prut, pak kmen se roztřásl a další rána klackem zasvištěla v trní. Ale nohy dobrý, nohy mám dobrý, ne jak ty. Zase vedle, staroušku. A co tohle? Starému v zádech ozvalo se třísknutí, až celý skrčil se a cukl do strany, kde bylo vyšší proutí. Dupali dvoje kroky, pokradmé, prchavé, střeštěné bláznivé a slyšet horký dech a slyšet drsný supot. Tvůj kluk byl rád, že odlez zaživa. Dostal, co zasloužil. Pajda jen funil, klouzal po chrasti a po trávě. To jsi si troufal, chromajzle. Bylo vás na něj jistě aspoň 10.
3: Jo, možná víc. A ty jsi mi za něj ještě dneska dlužen.
2: byli už těsně jeden vedle druhého a hole zuřivě bušili do prázdna, zatímco volné ruce chtivě spřahaly se do šera, jen aby dosáhli na toho druhého a srazili ho na zem. Palice třaskaly už jedna o druhou. Tady jsi, no tak pojď.
1: Pomalej, starouši, spíš takhle, koukni se.
2: Z rukou už jedna spleť, z hlasů už sten a křik. Oba dva udření skoro už klečeli a oba naposled chtivě se napřáhli k rozhodující ráně. Hole se srazili v nehnutém povětří a jedna za druhou, jak by to souzeno, křupli jim nad hlavou a zlomili se v půlce. Zavrávorali oba dva, jenomže Pajda zvrt se na své zmrzačené mátoze a padl na znak do kluského listí. Au! Ta má šlapka zpropadená. Vteřinu bylo ticho. A pak se starý začal smát. Chraptivě, stěžka. Div se nezalikal smíchy. No vidíš, chlapečku, teď se ti hezky leží, viď?
1: Dělej, tak uhoď,
2: sýpal přikrčený mladíček. A starý klekal nad ním, kýval hrozivě. Slyšet, jak horce, nedočkavě dýchá. Takyže jo. Tady je dobrý kámen, tohle je dobrý kámen, zrovna do ruky. Rozpřáh se ze všech sil, pojď, já tě... Ale to nedořek. Neboť v tu chvíli nad ním, jak by kdo zběsil, zahvízdal na prsty. Dlouhatý, tenký, pronikavý hvist. A za ním hlas, jakoby rovnou z nebe. Tatínku, strnulo trní, strnul každý list.
1: Co? Kdo to? Můj ty bože, tatínku, tatínku volal. Pajdo, slyšel jsi to?
2: Starému spadla ruka, kámen skutádl se do trávy. A druhá popadla mladého u krku, div, že ho neškrtila. Co pak si neslyšel ten hlas?
1: Jakej hlas? Pusť mě!
2: Mladej se cukal ze strašného sevření a hleděl ulekle starému do tváře, zděšený, že se zbláznil. Stařec však jako by ho neslyšel.
1: Žije! On žije! Slyšíš?
2: Krista pána, kdo? Mladý si odtáhl zlou ruku od krku.
1: František, ty jsi ho neslyšel? Starý se usmíval a vstával na nohy.
2: Ne, já nic neslyšel. To musel odněkud z dálky.
1: Odněkud z konce světa, šeptal starý muž.
2: A zpříma vztyčil se, otřel si dlaní tvář a podal chlapci přívětivou ruku. Vstáň a když můžeš, odpusť mi. Vždyť já už nevěřil, že ještě na světě. Proto jsem byl jak... Mladej se šponoval a matal si po krku. Ta hrozná tma nám zatemnila hlavu. Nastalo ticho. Ticho doopravdy. Mír. Hvězdy a sovy v přítmí, možná usmířené na dobro, pomalu přivíraly oči. Stří vršků opodál, vidět jen sem tam stín. Víš co? Starý vzal mladého a vedl ho k nížince, kde minulou noc spali. Zítra tam půjdem spolu. Na toho habána a poprosíme znovu. Ulehli pod šípkový keř. Znaveni dlouhou chůzí, znaveni zápasem, znaveni krutou zlobou, kterou jen s božím dopuštěním přemohli. Noc byla divná. Najednou všude plno hvězd a měsíc veliký jak kolo odvozu, zem jak by temným zlatem šrafovaná, nízce se tyčila pod majestátem kopců. Leželi vedle sebe, tiší, mlčenliví. Zdálo se, že je spánek objal laskavýma rukama a ukolébal ke snu. Však z nenadání rozkýval se keř a pajda zved se strávy. Nemá to cenu, jenom tluču špačky. Starý si sedl, civěl do nebe a do rovin. Já taky nespím. To ten dlouhatánský den, už aby bylo ráno. Mladej ho obcházel úzkýma kruhama. Víte co? Já s vámi zítra na habána nepůjdu. Blázníš? Když už jsme tady, jestli je poprosíme, mně se tam nechce. Tam se nesmí lhát a já jim neřek všecko. Zahoukla sova, lehonký průvan rozběhl se krajinou. Já tenkrát řekl jsem hospodskýmu z naší vsi, aby všem nalíval třeba až do rána, když toho vašeho provždycky poučí, že už se nesmí vrátit. Bylo ticho. Větve se v křovinách otřely o sebe. Mladý se ohlíd po stojícím starci. Slyšíte? Co nic neříkáte? Starý si vzdychl, kopl do trávy a do trní. Takže ten šenkýř dostal za placíno tuplem. Tuplem? Mladý se pohnul k němu, pravačku na protest vztyčenou před sebe. To ne, já jen ten jeden večer. Já jsem mu poslal vozem 7 sudů vína, řekl starý muž. Ať je dá dokola všem těm tvým kumpánům. Vy? Kvůli tý holce, aby tam za ní kluk už nechodil. Ale dyť... Pajda schýb hlavu. Hleděl po zemi a po světle. Byla jak obrázek. To kvůli ní jsem tenkrát všecko... Byla to holka po Ševcovi. Máma se živila posluhou na panským. František dědil celý horní statek. Pomlkal vítr. Němý trávníček i keř. Oba dva sticha stáli. Nehleděli na sebe. Až náhle Pajda zvedl udiveně hlavu. Pro pána, kmotře, dyť my jsme tenkrát byli jedna ruka. Dyť my jsme ze samýho strachu o ty dva schystali jeden a ten samej skutek. Courkem se rozešel kulhavě k remísku. A s tím vy chcete zítra nahoru? Počkej! Kam běžíš? Starý se narychlo rozběhl za mladým. Proto jsme přece tady. Jestli jsou spravedliví, tak nás spravedlivě rozsoudí. A třeba pomůžou. Pajda se zastavil. Ohlíd se záhlasem. A starý došel ho a vzal ho kolem ramen. Víš co? Pojď. Můžem se vydat vzhůru třeba hned. Třeba to velký světlo kolem zrovna kvůli nám. Vy myslíte, že schválně? Stařec jen kýval a ruku napořád na jeho rameni strkal ho k habánu a už si liboval, jak daleko je vidět. Však tu ho překřikl nějaký cizí hlas. Nadarmo spěcháte. Sem může jenom ten, kdo mluví vždycky pravdu. Zmateně stanuli. Rozhlíželi se po kopcích a po pláni a Pajda šeptal, pro pána, podívejte tam, až nahoře. Starý se ohlédl vysoko k obloze a na habánu, na tom nejstrmnějším z pahorků, spatřil tři staré muže za stolem. Seděli těsně vedle sebe, zrovna jako ty vršky dole na zemi. Jeden měl holou hlavu, druhý vysoký a třetí samá hrana. Úplně zářil jim štipínek nad hlavou a hvězdy nejbližší, jak by jim spaly rovnou na ramenou. My už si všecko řekli, volal vyjevený mládenec. Já jemu a on mě. Všecko už podle pravdy. Ano, řekl tam na nebesích hranatý. Jeden strach ze druhého, řekli jste nahlas, co jste zač, a přiznali svou vinu. Stařec kus popošel a krčil rameny. Je to už všecko dávno. Stih nás za to trest. A tu ten prostřední habán se zlobně vzpřímil, hlavou dotýkal se oblaku. Vás? A co ti chudáci? Co ti dva nejbližší, kterým jste ublížili? A holohlavý volal. Proklel si svého syna, vyhnal si ho od dveří. A ta, kterou jste skrz něj utrápili, je někde zatoulaná po světě. Už dávno bez domova, žaloval zamračeně hranatý. Byli tak daleko, však jejich staré hlasy jakby roztínaly vzduch, jako by lomcovali úžlabím. V proutí to drnčelo, v řidunkých stromcích zmítalo se listí. Stařec se sesunul na obě kolena. Chtěl jsem jen jeho dobro. A pajda po něm padl na hrbatou zem. A já jen kvůli ní. Zde neklekejte, vzkřikl habán. A ruku napřáh přes vršek do hlubin. Klekněte oba tam, kam vám kdy ona ukáže. Až jednou potkáte ji. Kdo? Špitl pajda. Svatoňovic dcera? Vždyť ta je bůh ví kde. Byl jsem tam předloni a nikdo o ní neví. Tu staří muži vstali, až se zakymácel stůl. Jděte ji tedy hledat a oslovte ji jménem. Ona je jediná, kdo může pomoci. Zem po těch slovech, jak by zalila se mhou. Vše náhle v oparu, starci i bílý stůl, vidět už jenom popelavé hlavy. A teď už jděte, rychle, ztraťte se. Do slunce východu, ať vás tu ani jeden ze tří spravedlivých nevidí. Zde všeho čistá, urozená země. Ti dva tam dole, v kleče, začali ustupovat po svahu. Skoro se kutáleli, skoro se jeden přes druhého převráli. Stěží vstávajíce na nohy. A pajda nešťastně ohnal se rukama. Jenže s tou křivou nohou, jak to všecko stihnu? Znělo to smutně jako pláč. Najednou jediný ze všeho pokřiku, neboť vše dokola po trochách zmlkalo. A vše půl za mlhou, tmoucí a nesmírnou, z níž jen jak táhlý namáhavý dech, vyhrklo přísně. Nejsi sám. Tak ať tě vezme starý na ramena, má síly dost. Byl by ti před chvílí kamenem, rozbil hlavu. Ta divná světlá noc jakoby utíkala tryskem. Šli kvapem, chvílemi div, že neběželi, a hlavy skloněné šilhali k obzoru, jestli už někde neprosvítá slunce. A mladej brzy táh se za starým jak stín, čím dál tím bledší, čím dál těžší krok, až častěji stáli, nežli šli. Tak starci nezbylo, než vzít ho na záda. Zrovna jak si to prve habán žádal, ohnutý sotva dýchal, ale ho nenapadlo zaklít ani naříkat. U země hlavu myslel na syna, že někde je a že tahle ta cesta skoro po kolenou není nadarmo.
1: Dyť už mě sundejte, nevrle ohlížel se Pajda, sem už nevidí.
3: Ještě tam za ty keře a toho ohlížení nech. Raději vzpomínej, kde natrefit tu holku. Zda měla příbuzné, či někam chodila. Jestli ji nenajdem, je tohle všecko na nic.
1: Kmotře, bědoval Pajda, kolik už je to let? Sotva si vzpomínám, jak tenkrát vypadala.
2: Tu a tam bledý mrak, po zemi místy plavé kalužiny světla. Starý se dobelhal ke křoví v zatáčce a sedl na kámen a zvrhl Pajdu do nizounké trávy.
1: Teď už jdi po svých. Teď jsme jistě z dohledu.
3: Seděl, tváře si utíral dlaní i rukávem a sotva chytal dech a sotva hleděl do mlhavé dálky.
1: Co? Šeptal někdy za ním Pajda. Co se to krutí, brko? Dyť já... A náhle začal křičet, až se starý podmračeně přikrčil. Jo, můj ty strejčku, ale jo!
2: A Pajda přitisk si sepnuté ruce k puse jako trumpetu a troubil na vše strany. Tram tarará, pochodem vchod, ráz dva, ráz dva.
1: Ztratil si rozum? Starý se ani neobrátil.
2: Jo, ztratil, strejčku, volal mládenec. Podívejte, tancuju, heleďte na mou duši, běhám jako vítr.
1: Co?
2: Starý vstal a hleděl nevěřícně na Pajdu. Jak chvíli utíká, jak chvíli rázuje, jak jde jak pana, rovně bez kazu, jak by snad neměl nikdy chromou nohu. Popadli se a začali točit se dokola po zemi. Taneček doleva, taneček doprava. A pak zas maršem marš, v pozoru špacírem, až si zas smíchy sedli.
1: Aby vás, pámbíček, vy jste mě uzdravil.
2: Mladý měl oči jako vykoupaný v jezeře a všecko kolem náhle zprůsvitnělo. Mlha se třepila tu a tam kouskem kudrnatý les. V droboukém hejnu vejskali si ptáci. A starý vrtěl hlavou, to já asi ne. To ti tři za stolem. A možná plachetka, všecky ty čáry máry. Mladej se kurážně rozkročil k pochodu. Tak co ji ještě jednou poprosit? Třeba cos ještě ví. Starý se taky sbíral. Plachetka? A zase vrtěl hlavou. Řekla, co věděla. Nám, hochu, nezbyde, než vypátrat tu holku. Vše bylo z ničeho nic naopak. Mladej se vepředu hnal jako povětří a starý za ním uříceně sípal. Šli vlastně nazdař Bůh. Neb všude kolem pusto. Jen jsem tam někde pastýř. Ovce za zády, jen někde samoty v rokliči na stráni, zavřené na zámek, jak by už vyčkávali zimu. Nebylo koho vyhlížet, nebylo kde se ptát. Jen šťastný Pajda pořád ujišťoval starého, že bude při něm, dokud nenaleznou syna. Co pořád uhýbáte doprava? Chcete k nám do vsi? To je marná pouť. Mladí jsou všichni dávno pryč a staří civí z oken do rybníka. Byla to zdejší holka, bručel zadýchaný muž. Ve světě jak tě živa nebyla. Jak chcete, Pajda šel z lehunka, jak by mu horká zem. Však cestou stejně trefíme ten les. Obejdem bažiny a odtud je to kousek. Když se vám nechce za tou pomatenou, zaskočím tam sám, jenom se optat. Za to snad nic nedám. Starý jen kýval. Už se nechtěl přijít. Zmožen a pamětli v příkazu těch tří hor, byl v duchu smířený, že projde křížem třeba půlku světa. Ať si jde třeba rok, ať třeba uchodí si obolené nohy. A tak táh bez řeči ve stopách mladého, s kterým ho svedla tahle nekonečná cesta.
3: Obešli bažiny, obešli blízko Mirošovic les. A když pak zahlédli v hustém už šeru vysokánský plot, mladý kus od ní

Spíš, jak by někdo... Slyšíte? Oba dva lezli po kolenou ke plotu a starý zvedal hlavu, tříštil haluzinku rameny. Nespívá někdo? Spívá, kýv potěšeně Pajda. Však v tom se vyděšeně zarazil. V plotě jsou otevřená dvířka. Co? Starý couvl strachy. Doufám, že je pes na řetěze. Jestli tu někde lítá. Zůstali němě stát. Němě. A ve střehu. A z hlubin sadu kradla se ta píseň. V sadě tolik stromů, v nebi tolik hromů, les jeden zástup kolem dokola. Mladej vzal starého za cípek kabátu. Není tu sama, někoho tu má. Oba dva schýbli se ke škvírám v hrazení. Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá. Znělo to teskně, stýskavě, ale ten útlý hlas, jak by se celý smál, jak by mu lehonko i prostřed temné noci. Támhle, podívej, přitiskl starý muž obličej ke plotu. Vidíš, to je ona. Plachetku nemá, ani ten dlouhý šál po ruce, po paty. Pajda se vstyčil a oči vytřeštěné hleděl uhranutě do sadu. Snad ani neslyšel, že stařec něco říká. Pro pána, kdo to? To se mi jen zdá, ale nezdá. Je ještě mladá, podívej. A já si myslel, k motříčku Kriste, pane. Pajda se rozpřáhl oběma rukama a celý na špičkách popadl kůli ve dřevěné zdi a začal skrz plot křičet jako divý. Rozárko, Rozárko! Co blázníš, pípl ještě stařec. Však to už strh se u krutánský rev. Pes vrch se po hlavě vysoko do šera a rval se z řetězu, až skřípalo tonářkem. Starej a mladej padli do klesti a do trní. A tu, co stupého chruplo, až hekl sad, a co si řinčelo s dunivým rachotem, dvířkami nablízku smíkl se hrozný stín a prchlé nohy přehnaly se kolem. V hrůze se přikryli nahýma rukama. Však dupot dál a dál. Pes slepě řítil se kamsi pryč do prázdna, kamsi pryč ze sadu, kamsi pryč z polesí, co dosud hrmělo štěkotem a vytím. Pro pána, šeptl stařec, ohlédl se po sadu. Vše v něm jak prvé, jen kde nablízku pošept mu slyšet uspěchané kroky. Kdo je to? Kdo to volá? Pajda se napřímil v jediné vteřině. Rozárko volal. Slyšíš, jsi to ty? Štíhlunký dívčí stín rozhrnul korunu. Rozárko? Tak mi nikdo neřekl, kdo ví kolik let. Pajda se přitiskl ke dříví ohrady. To jsem já, Matěj. Matěj z Dlouhé Vsi, pamatuješ se? Matěj? Hlas měla hebký, vláčný, a jak se po větru pohnulo listíčko, stařec ji z nenadání spatřil. Měla bledobílou tvář, laskavou, sličnou, jak by načrtnutou světlem. Nosil jsi mi ostružiny z lipníku. Ano, volal a smál se přes ohradu Pajda. To je tak dávno. Stanula blízko plotu a jak by hleděla někam až za stromy.

té doby, jak bych věčně spala. Jen vždycky takhle pozdě, když ve vsi za lesem zatroubí k půlnoci, na malou chvilku probudím se ze sna. Vzpomínám na maminku, na otce, na celou dlouhou ves. Náhle se zarazila a zblízka hleděla na starce za plotem. Ten s tebou, ten je taky od nás? Ne, já jsem z Nové Stráně, řekl starý muž. Rozárko, špitl Pajda, vy se neznáte. Tohle je Franskův otec. Otočila se po něm, naskok zaraženě hleděla a pak šla pozvolna ke dvířkům v ohradě, kde bylo nejvíce světla. Františkův otec? Ten mě neměl rád. Byli jsme mu moc chudí. Stařec se pohnul za ní, zůstal nerozhodně stát. Všecko je to už dávno. Sám už nemám nic. Francek byl moje štěstí, vzdychla si. Francek byl sluníčko, co se mi ztratilo. Pajda šel za nimi ke dvířkům do kořán. Všude ho hledáme a ty prý jediná mohla bys pomoci. Já, můj ty bože, kdybych to věděla, půjdu ho hledat třeba na kraj světa. Smutně se začala smát a pak se ohlídla po stromech za sebou. Ale tam nestůjte. Vítám vás. Pojďte dál. Mně se už vůbec nechce spát. Jak by ten dlouhý sen byl u samého konce? Šli zvolna za ní. Listy se po jednom hrnuly po zemi a tráva kolem huňatá jak srst. Jen pod tím kmenem, v prostředku bělostné holé místo. Utekl ti ten pes, zdvih Pajda z trávy přetržený řetěz. Jasan? Ten přišel kdysi sám, aby mě tady hlídal. To ty z ho přivázela ke kmeni? Vzala mu řetěz z ruky, kruhem ho hodila naspátek k pahýlu. Snad, já už nevím. Bylo to místo, kde jsem tenkrát naponejprv usnula. Zde kolem nikde nic, jenom ten holý kmen. To teprv potom vyrostl ten sad a chatrč na spaní. Že právě v lese, to ses tady nebála? No právě, usmála se, že jsem se tu nebála. Stoupla jsem takhle k tomu kmeni a spadl ze mě všechen žal i strach. Bylo to moje nejmilejší místo. Sad kolíbal se větrem, pár ptáků bloudilo od stromu ke stromu. Pajda se obrátil po onimělém starci. Krátce se potkali plachýma očima. A jak by znenáhla nemohli ucuknout, neb co si zdaleka táhlo jim hlavama, co si jak nízký šum, co si jak tmoucí hlas, co oba dobře znali. Klekněte oba tam, kam vám kdy ukáže, až jednou potkáte ji. Starej i mladej ohlídli se po hlase a oba strnuli v kamenném pozoru. A padli na kolena. Co je vám? Co to děláte? Volala Rozárka. A starý muž, jak klekal, div se nepřekotil na loket. A tak se zachytil strmého pahýlu a pohladil ho po odřené kůře. V tu chvíli zaznělo cosi jak táhlý hvist. A hrubé statné dřevo, jak by zasáhnul ho blesk, hnulo se v zemi, až se zapotácel les. K motříčku jíkl Pajda a hleděl zděšeně do země před sebou, kde kmen se rozkročil, až cukla tvrdá zem a pahýl do všech stran vzepjal se v ramenou. A jak by rozžatý tisíci hvězdami nabil v té jediné kratičké vteřině podoby dospělého muže.
Františku? Rozárko. Snad ještě dřevo celé ani neobživlo a už ho Rozárka držela v náruči a už se líbali a co si šeptali. Starej a mladej, hlavy uprsou, vstávali s kolenou a němě couvali do korun zahrady, jako by prchali té blaženosti z očí. V tu chvíli František ohlíd se za nimi a ruce před sebou rozhrnul jabloně a rozešel se do bledého šera. Tatínku, řekl. A stáli proti sobě. Mlčky. Hleděli si do očí. A les v tu dobu mlčel jako hrob. A stromy v pozoru. Až slyšet tu a tam, jak šponuje se dříví. Neb mezi živými kdekoliv na světě předobře vědomo, co je to otcem být. A co je to být synem.

0: jak rákosníček vyzrál na nebeského střelce. Jednou seděl skřítek na hrázi a poslouchal rosničku Aničku, která hlásila večerní povětrnostní zprávy. Nad Brčálníkem bude tlaková výše, stále výše a výše, takže bude hezky, povídala. A žádná bouřka nebude, protože ani jediný mrak si nenasadil bouřkovou čepici. Děkuji. Rákosníček spokojeně pokyvoval hlavou, ale najednou se začal nespokojeně vrtět. To proto, že hladinou rybníka začaly křižovat ohnivé blesky a nebe se rozsvěcovalo žhavými plamínky.
1: Ja, co pak se to děje?
0: Divil se skřítek.
1: Rosnička přece říkala, že bude hezky, ale tohle vypadá na pořádnou srpnovou bouřku.
0: Když si chtěl ve vodním zrcadle ty záblesky pořádně prohlédnout, rozběhly se Brčálníkem vlny a najednou nebylo na co koukat. Zavinil to kapr Matěj, který si u jižního břehu nahříval hřbet a ploutvemi přitom cákal kolem sebe.
1: Mně hoří nebe nad hlavou,
0: rozčiloval se skřítek.
1: A ty se tady povaluješ. Kdybys alespoň udělal pořádnou vlnu, takovou, jaká by mě vynesla až mezi hvězdy. Určitě se tam něco děje a já musím být bezpodmínečně u toho.
0: Matěj byl sice líný, ale rákosníčka měl rád a tak mu ochotně pomohl. Skřítka ale žádné vlídné uvítání tam nahoře nečekalo, spíše naopak. Oblohou létaly ohnivé střely jedna za druhou, takže málem nestačil uhýbat. Nebyl ostatně sám, stejně jako on kličkoval před šípy nebeského střelce i hvězdní pták Štěstí.
1: Ty halamo, ty kazisvěte a rabiáte,
0: spustil rákosníček, sotva popadl dech.
1: Hned to střílení nech, nebo ti taky jednu střelím. To neumíš nic lepšího.
0: Umím, připustil hvězdní lučištník, ale zrovna teď chci ustřelit z toho ptáka jedno brko. A to si pak dám za klobouk, abych měl štěstí, jenomže se pořád nemohu nějak trefit.
1: Taky, že se netrefíš,
0: povídal skřítek, ale potichu, aby ho ten halama neslyšel.
1: Víš co, já ti dám zaručenou radu,
0: pokračoval už nahlas a tvářil se přitom jako Mílius a přemýšlel, jak by tu lukostřelbu zastavil. Nápadů měl dost, ale žádný pořádný. Že by střelce přepral, to nepřipadalo v úvahu, vždyť mu byl sotva po kolena. Jenomže pak si řekl, že síla nebývá vždycky všechno, že mnohem víc než velké svaly platí chytrá hlava. A tu přece rákosníček měl.
1: Jdeš na to asi moc hurta,
0: poučoval hvězdného lučištníka.
1: A také je tě moc vidět. Nejlíp bude, když se schováš za obláčky a budeš tam sedět jako lovec načekané. No, na dormu se přece neříká, že kdo čeká, ten se dočká.
0: Takovouhle řeč střelec rád poslouchal.
2: Za tuhle radu máš u mě plný hrnek šlehané mlhy s mísou pocukrovaných hvězd,
0: sliboval. A udělal, co mu skřítek poradil. Jenomže za obláčky si neviděl ani na špičku nosu, natož na ptáka Štěstí, a tak to tam dlouho nevydržel. Když lezl ven, stěžoval si, jakou dostal špatnou radu, ale rákosníček ho přesvědčoval, že na to podruhé půjdou jinak a spolu.
1: každý pořádný lovec má honce, který mu žene kořist rovnou do rány, že?
0: Povídal.
1: No, a toho honce ti teď budu dělat já.
0: Střelec tomu sice moc nevěřil, ale pak si řekl, že by to přece jenom za zkoušku stálo. Skřítek se potutelně usmíval a hned se do té honitby pustil. Dělal ale naschvál všechno obráceně. Když měl křičet, byl sticha, když měl mlčet, hulákal jako na lesi. A tak místo toho, aby ptáka štěstí nadháněl, před lovcem ho odháněl, takže nebeský lučištník zase ani jednou netrefil.
1: Teď už toho mám, ale právě dost.
0: Hromoval, až se nebe třáslo.
1: Víc se už od tebe za nos vodit nedám. A to brko do klobouku si vystřelím, stůj co stůj.
0: Bylo zle, protože střelec se vztekal jako křeček a rákosnička zrovna probodával očima. Ten nevěděl, kam před takovou zlostí uhnout a jak se tak rozhlížel, všiml si, že nebeskému lučištníkovi zbyl jenom jeden jediný šíp. Navíc nečekal, vytáhl mu ho z toulce a trochu ohnul. Tahle střela potom dělala na obloze pravé divy, protože byla do obloučku, létala do kruhu. Střelec na to chvíli udiveně koukal, ale když viděl, že se šíp vrací a míří mu rovnou do zad, začal utíkat jako o závod. Byla z toho nekonečná honička, ke které se nakonec jen tak z legrace přidal i skřítek. Zatočila se mu ale nějak hlava a sletěl rovnou do svého rybníčku. Nic se mu však nestalo a tak bylo zase všechno v pořádku. A na nebi zářily hvězdy, co jim lidé říkají střelec. Ale po ohnivých střelách z jeho luku už nebylo ani památky. Stejně mu nebyly nic platné. Štěstí se přece nedá ulovit. To si musí každý poctivě zasloužit.

0: Pop a Bubek v supermarketu aneb šťastná třináctka. Bobe, už je ráno, ozvalo se z klobouku. A bylo. Bylo tak pěkné ráno, že Bob začal básnit. Už je ráno, raníčko, a sluníčko svítí jako zlatý pavouček na stříbrné niti. A támhle něco strašně čmoudí. Skočil mu Bobek do básně a rozkašlal se. Není divu. Klobouk se totiž dostal přímo do zeleného oblaku kouře z komína nějaké továrny, která možná vyráběla něco užitečnějšího než smrduté dýmy, ale to se teď nedalo poznat. Vždyť i sluníčko v tom kouři zmizelo. Bobku, honem, plynovou masku! Rozkašlal se i Bob. Bobek sahl do klobouku, ve kterém se dalo najít plno užitečných věcí. Například i dvě plynové masky. Když si je králíci nasadili, vypadali jako příšerky z nějaké divné planety, ale díky jim pohromu přečkali. A ve zdraví přežili i pád na skládku nejrůznějšího harampádí, kam je klobouk nakonec vyklopil.
1: Tohle je? Vyděsil se pan Votýpko povoláním metař. Pomoc! Ufóni! Zaječel a pak po hlavě skočil do kontejneru a pro jistotu za sebou zaklepl víko.
2: Pane, my nejsme žádný ufóni, nebo co? My jsme přece králíci,
0: volal Bob i Bobek.
2: Koukejte!
0: Odhodili masky, metař vykoukl a zabručel.
1: Uličníci jste. A proč nejste ve škole?
2: Protože do školy ještě nechodíme, vysvětlil Bobek.
1: A protože se nám ztratil klobouk, dodal Bob. Prosím vás, pane, není náhodou v tom kontejneru?
3: Ale depák, klobouk, co vás nemá? Lidi dneska vyhazujou hlavně jídlo. No, se rozhlídněte kolem.
0: A tak se rozhlédli a uviděli.
1: Uviděli mrkev, přátelé, byla veliká jako malá vzducholoď a pohupovala se ve vánku nad budovou s nápisem Supermarket.
4: Páni, Bobku, to je ale mrkev, užasl Bob.
2: Mrkev na celý život, řekl Bobek. Jdeme si pro ní.
1: Nazdar, hošani, zarazila je u vchodu mohutná paní v černé uniformě. Tak co pak byste rádi?
2: No, přece tu mrkev, řekl Bobek.
1: A mohla by být i menší, dodal rozumnější Bob.
0: Tak tady máte vozejček a číslo, to nesmíte ztratit, usmála se ta hlídací paní a popřála jim šťastnou cestu. Bobek hned skočil do nákupního vozíku a Bob, protože byl starší, ho musel vozit mezi plnými regály.
2: Člověče, Bobku, tady určitě zabloudíme.
0: Strachoval se, ale Bobek stál ve vozíku jako na kapitánském můstku a ukazoval hned vlevo, hned vpravo a někdy i přímo před sebe.
2: Jen klid, kormidelníku, budu tě navigovat.
0: Uklidňoval kamaráda a najednou zavolal.
2: Už ji vidím, je v oddělení hraček.
1: Kapitáne, plnou parou vpřed.
4: Páni, ta je ale obrovská, vydechl Bob. Ta je snad nafukovací.
2: Hned se přesvědčíme, prohlásil Bobek a když k té obrovské mrkvi vyšplhal, uvolnil ventilek a bylo slyšet jen
4: pšš, jak mrkev pomalu splaskávala. A do toho hlas z amplionu.
1: Pozor, pozor, hledá se zákazník s pořadovým číslem 13.
2: Bobe, To je naše číslo. Už po nás jdou. Musíme se ztratit.
0: Vylekal se Bobek. A Bob ani nestačil mladšímu kamarádovi vyhubovat, že přivolává pořád jen samé maléry, protože pak už to šlo ráz na ráz. To se nedá vyprávět, to se musí vidět, protože Bobka najednou popadnou dvě silné chlupaté ruce a zvednou ho do výšky.
2: Hele, Lojzíku, koukni, ten králík je jako živej, huláká někdo jako na lesi.
0: Je to hajný Kadraba, který si vyrazil s manželkou a synáčkem Lojzíkem do města na nákupy. A co myslíte, že takový Lojzík Kadrabů v mysliveckém kloboučku na hlavě a s flintičkou v ruce udělá, když mezi plyšovými zvířátky spatří králíka a ten králík vypadá jako živej? No samozřejmě. Vezme tu špuntovku, co můj tatínek před chvíli koupil, a chce si ji vyzkoušet. Na kom? No, na Bobkovi.
2: Prásk, prásk!
0: Špuntovka vystřelí a Bobek se lekne. A z toho úleku kousne pana hajného Kadrabu do prstu.
2: Žauvajs! Zařve pan Kadraba. Ono to snad kouše! Ten králík je snad úplně živej!
0: A konečně Bobka pustí. Bobek utíká za Bobem, oba kličkují a schovávají se mezi hračkami a hajný, místo aby se zastyděl, vytrhne Lojzíkovi špuntovku a taky střílí.
2: Prásk, prásk!
0: A chová se tu stejně jako doma v lese. Vlastně ještě hůř. Chová se tu, jak na divokém západě. A to přece nejde. Tady už musí zasáhnout místní šerif. A je tu. Do oddělení hraček vrazí ta paní v černé uniformě, popadne oba králíky do své široké náruče a odnáší je pryč.
5: No tak já to takhle teda nenechám, rozčiluje se hajný Kadraba. To já si půjdu stěžovat, protože hračky, které koušou, jsou dětem nebezpečné.
0: Jenže v tom se zase ozve hlas Amplionu.
6: Pozor, pozor, zákazník s číslem 13 nechce dostaví k řediteli našeho supermarketu.
7: Už je nesu, pane řediteli,
0: volá paní šerifová a králíci jsou připraveni na nejhorší. Jenže ředitel se podívá na jejich číslo a hned jim podává ruku a volá:
8: blahopřeji, jste šťastní zákazníci, vážení. V jarní lotérii našeho obchodního domu jste vyhráli tuto elektrickou a plně automatickou pračku.
0: A fotografové Boba a Bobka fotografují a naštvaní zákazníci si říkají:
9: poj, teda hamba,
10: tohle je nějaký podvod. Teď oni si ani nic nekoupili a ještě ke všemu podívejte se, vypadají jako králíci.
0: Pak se rozejdou a Bob, protože je silnější, nese pračku na zádech, ale jinak obzvláště šťastný není. Stěžuje si na tu tíhu, i když Bobek tvrdí, že taková pračka za nusy je pořád lehčí než hroch Kajetán, kterého kdysi vyhráli v zoo.
11: Ale co s ní, když se nám nevejde do klobouku, reptá Bob.
0: A Bobek má nápad.
11: No, Bobe, tak ji vyměníme za mrkev. Hele, koukni, támhle na rohu je stánek s prima čerstvou zeleninou.
0: Paní zelinářka nejdřív nevěří, že jde o zcela vážnou nabídku. Ale pak se rozáří a volá:
12: hoši, hoši, tedy za takovou pěknou pračku dostanete mrkví, co se vám do klobouku vejde.
0: A taky, že jo. On totiž ten jejich létající klobouk čirou náhodou, jako kdyby slyšel, že se o něm mluví, zrovna před chvílí přistál u paní zelinářky. A teď je plný čerstvé a sladoučké mrkve.
13: ty náš kloboučku milovanej, mrkvičkami lemovanej, radovali se králíci. A když se vmáčkli mezi tu hromadu mrkve a když se s nimi klobouk na místě zatočil jako létající talíř a když se stěžka zvedl k večerní obloze, vyslovil Bob myšlenku. Bobku, představ si, že jsou lidi, kteří by chtěli mít ustláno na růžích. Kápeš to? Není mnohem lepší mít ustláno na mrkvi? To víš, že jo, řekl Bobek. A pak už z klobouku, který se kolébal mezi hvězdičkami, nebylo slyšet vůbec nic. Jenom takové, a to jste museli dávat velký pozor, tichonké pochrupování.

Tutul, vládce nevelkého města oblasti Kampéče v zemi Majů, opustil jednoho dne své sídlo, protože byl unaven neustálými spory se svými podanými. Zvláště mu však vadilo sebevědomí a téměř chorobná ctižádost vlastního prvorozeného syna, který chtěl už ve svém mladém věku vládnout městu. A tak se Tutul vydal na dlouhou cestu. Procházel se po pralesních cestách, zastavoval se ve vesnicích a přál si najít ztracený klid. Došel až k mořskému pobřeží, k jedné opuštěné pláži. Voda byla nádherně modrá a průhledná. Posadil se ve stínu palmového háje a klid tohoto místa si ho dočista podmanil. Dlouhé hodiny pozoroval nesmírný oceán. Když už se chystal k odchodu, všiml si zvláštní tmavé skvrny na obzoru. Co to je? Ptal se sám sebe. Že by to byl hřbet velryby, která nehybně pluje po hladině? Co jen to může být? Zvědavě pozoroval tmavou skvrnu a připadalo mu, jako by ho silně přitahovala. A protože byl dobrým plavcem, vstoupil do vody a doplaval až k útesům, kde pod hladinou rostly překrásné, červené a hnědé korály. Útesy vytvářely rozlehlý ostrov. Odvážný Tutul se opatrně vyšplhal na ostrý útes a na chvíli se na tomto překrásném divu přírody usadil. Pozoroval přívětivé kolébání vln, které jemně dorážely až k němu. Příjemně ho to uklidňovalo a vládce města si říkal, jak šťastný bych mohl být, kdybych se zde mohl usadit a žít klidným životem bez nenávisti, sobectví a ctižádosti jiných. Když se pak vladař vrátil do svého města ke svým podaným a k synovi, který za jeho nepřítomnosti vládl nad městem, zrodil se v panovníkově mysli nápad. Proč neproměnit ten korálový masiv v opravdový ostrov, kde by našel klid a chuť znovu bezstarostně žít? Ve snu se mu zdálo, že jen na tom místě se nachází jeho vysvobození. Ztracený ostrov v moři, který ho navždy zbaví špatností tohoto světa. Po několika dnech dospěl k rozhodnutí, že svůj sen uskuteční. Oznámil, že se hodlá vydat na dlouhou obchodní cestu do vzdálených zemí. O jeho tajném plánu vědělo jen několik osob, kterým důvěřoval. Byli to prostí lidé, kteří nebyli ctižádostiví ani sobečtí. S nimi se vydal na dlouhou cestu, která ho vedla k oné osamělé pláži a do neprobádaného korálového světa. Když konečně došli k osamělé pláži, postavili si jednoduchá plavidla a vypluli k neznámému korálovému útesu. Ode dne, kdy tam dopluli, trvalo několik měsíců, než věrní Tutulovi společníci přepravili z pevniny tolik zeminy, aby vyplnili rozeklaný povrch korálových útesů ostrých jako psí zuby a vytvořili z útesů obyvatelný ostrov. Ten den, kdy se Tutulův sen proměnil ve skutečnost, se stal nezapomenutelným. Toho dne se vladař Tutul rozhodl, že navždy opustí své město, pozemky a svou rodinu a bude žít se svými společníky na tomto vzdáleném ostrově, ztraceném v moři. Napadlo ho, že ostrov by měl mít své jméno a přemýšlel, jaké by měl zvolit. Vzpomněl si na Chajnu, vynikajícího umělce. Když sem poprvé připlouvali, právě on nedočkavě skočil do vody a plaval rychle k útesům jako první. Ano, tento ostrov se bude nazývat jeho jménem, rozhodl náčelník Tutul. A tak vznikl ostrov Chajna. Většina lidí, kteří přišli s náčelníkem Tutulem na ostrov Chajnu, jejíž nikdo z majské země neznal a usídlil se tu, byla obdařena vynikajícími schopnostmi.
Zanedlouho v tomto ráji, obklopeném modrými vodami moře, vznikla vesnice, jejíž obyvatelé byli zdraví na těle i na duši. Z ostrova se brzy stal krásný kus země. Na mělčině u břehu se zazelenaly mangrové se vzdušnými kořeny a po ostrově se rozrostly skupinky palem, stromů, křovisek a divokých rostlin. Nad stromy létali pestrobarevní papoušci a ve větvích švitořili překrásní ptáci. Na skaliskách, ozářených slunečními paprsky, se vyhřívali leguáni. Byl to svět klidu a vznešených myšlenek. A protože byli všichni obyvatelé ostrova pracovití a nikdo nikomu nic nezáviděl, brzy si vybudovali domy, chrámy a veřejné budovy. Mezi lidmi, kteří přišli na ostrov s náčelníkem Tutulem, byl muž, léčitel a věštec, ze kterého se stal kněz zvaný Emen. Udržoval spojení s majskými bohy i s nejvyšším bohem Unapku. Byli tam i zruční kameníci a zanedlouho byl na prostranství zbudován kamenný pyramidový chrám k uctění boha deště Čaka a kolem chrámu i jiné kamenné stavby. Muž jménem Chajna, po kterém náčelník Tutul pojmenoval nový ostrov, byl obdařen velkým uměleckým nadáním. Pocházel ze slavného hrnčířského rodu. Hlína v rukách stále usmívavého Chajny se měnila ve figurky a z nich po nanesení barev a vypálení v peci vznikaly překrásné keramické sošky, jež si získávaly pro svou eleganci a krásu stále více obdivovatelů. Nikdo předtím nepoužíval na barvení figurek červenou, bílou, modrou a žlutou barvu jako on. Chajna byl skutečným umělcem a své sochařské umění předával mladým žákům. Duté keramické figurky lidských postav, které on i jeho žáci tvořili, byly vymodelovány s naprostou věrností. Stvárňovali vládce, hodnostáře, bojovníky, bohatě oděné ženy s mnoha šperky, venkovany i postavy příběžné pracovní činnosti. Na ostrově žili i jiní umělci, kteří vytvářeli krásné ozdoby a šperky z korálů, drahých kamenů i z perletí mořských lastur, avšak keramické sošky byly nejvíc oblíbené a ceněné. Lidé, kteří se stali obchodníky, vozili ve svých člunech tyto umělecké sošky i do míst velmi vzdálených a výměnou za ně získávali všechno, co ostrované potřebovali k životu. Jejich keramické figurky byly tak krásné, že je chtěli získat lidé i ve vzdálených majských městech a vesnicích, aniž věděli, odkud vlastně pocházejí. O ostrově Chajna neměli ani ponětí. Léta ubíhala a vládce Tutul cítil, že se jeho život chýlí ke konci. A tak jednoho rána přivolal starého umělce Chajnu a požádal ho, aby do bílého kamene vytesal reliéf s podobou vladaře a orámoval ho hieroglyfickými znaky, které by na věčné časy zaznamenaly jeho myšlenku. Pomalu ji Chajnovi odříkával. Přicházím z ostrova mrtvých, ze sladkého světa, kde všechno, co končí, znovu začíná. Vracím se jen, abych řekl s Bohem a uviděl oči obyvatel, které už nikdy nespatřím. Brzy znovu odejdu na ostrov mrtvých a začnu žít. Starý Chajna pochopil, že jeho vládce, tvůrce ostrova Chajna, je brzy opustí, a tak vyhověl jeho přání. Náhrobní deska, jak si Tutul přál, byla do týdne dokončena. Když vládce kamennou desku uviděl, byl nadmíru spokojen. Za několik dnů zemřel. Pohřební obřady trvaly celý týden. Uložili ho do hrobu společně s bohatou výbavou uměleckých sošek a šperků. Na obličej mu položili masku z destiček zeleného jadejtu, nejcennějšího ze všech drahých kamenů.
Hrob uzavírala deska s vytesaným reliefem vladaře a nápisem zapsaným majským hieroglyfickým písmem. Po něm žilo na ostrově ještě několik dalších generací šťastných a pracovitých lidí.

Až jedné noci, když kněz Emen rozmlouval s bohy, mu nejvyšší bůh sdělil, že se k ostrovu blíží ohromná přírodní katastrofa a přikázal, aby všichni obyvatelé opustili ostrov. Ráno kněz vyšel spěšně z chrámu na vrcholu pyramidy a začal vystrašeným hlasem volat na všechny strany. Obyvatelé ostrova, následníci vladaře Tutula, slyšte mou výzvu. Dnes v noci jsem rozmlouval s bohy a nejvyšší bůh Unapku nám přikázal, abychom všichni uprchli z ostrova před pohromou, která se blíží, a zachránili se daleko na pevnině. V nejbližší době přijde ohromná bouře, moře se vzedme a ohromná vlna smete celý ostrov. Všichni bychom zahynuli. Bohové by nás potom museli opustit a nechat bez ochrany. Kněz Emen stále pokračoval sýpavým hlasem. Všechny obyvatele vyzývám, musíme opustit náš ostrov. Nejvyšší božstvo nám přikazuje, abychom si vzali jen ty nejnutnější věci, protože čluny, na kterých poplujeme daleko do bezpečí, nás všechny sotva unesou. Ostrované uslyšeli výzvu kněze a dali se do zakopávání svých cenných věcí, zvláště pak všech keramických sošek. Když po noci nastal nový den, byl ostrov Chajna opuštěn a nebylo na něm živé duše. Všichni ostrované se zachránili před krutou přírodní katastrofou, ale nikdy už se nevrátili.

0: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Srpen obarvil léto jablíčky a hruškami, jen se na ně srdce směje.
1: Foukej, foukej, větříčku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě. Martine, ty protivo!
2: Teď jsi přece chtěla hruštičku, ne?
1: A nemluvím s tebou.
2: A Duzo, počkej!
3: Martine, vydrž! Kde je?
1: Martinku!
3: Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovat ti, až polezeš z vody ven, he.
2: Co bych lezl? Tě se tady líbí. A schválně, kdo bude dřív ustavit
3: vlastně? Já!
1: Martinku, Martinku!
4: A mají maringotku a koníka s chocholem. A víš, že jo, Honzíku?
3: No, a budou spát v kovárně na dvoře.
5: V kovárně?
4: Jo, přece koník potřebuje okoval.
2: Pozdrav pambu, lidičky. Já jsem slavná tanečnice Esmeralda a scháním muzikanta na naše představení. Maestro Bumbino mě nemůže doprovázet, rozboleli ho totiž zuby.
3: Táta by mohl. Au. A nebo radši pan učitel Janek. Hraje na všecko.
2: O, paní učitele, to jsou báječní muzikanti. Děkuji, mládenče. A přijď do kovárny, za tu radu ti zašiju ty kalhoty.
5: Co byste se namáhala, však mu je zašiju já.
2: Tak nashledanou, už brzy.
5: A já ti, Honzo, už brzy jednu přišiju.
1: Je, Mařenko.
0: Aj, Mařenka připálila perníkové srdce, které chtěla dát Jankovi na pouti. To paní máma kovářská upekla pouťové koláčky jedna báseň. Škoda, že má maestr Bumbino bolavý zub. Ale žádné strachy, koláčky se snědí na to šup. Vždyť pouť je jenom jednou do roka. Děti se už nemůžou dočkat. Na pouti budou frkačky a štěstíčka, perníkoví husaři a perníková srdce. Esmeralda bude tančit na laně a večer bude pouťová tancovačka.
3: Slečno Esmeraldo, já bych mohl hrát s panem učitelem. Na housle!
2: Mladíku, to bude báječné.
5: Honzíku, Andulko, kde se touláte allou domů?
1: Mařenko, Esmeralda si bude s panem učitelem zkoušet producírování.
6: Panám ty mužský poblázní, to si večer ani nezatancujeme.

0: Toníku, Ludvíku, hýbaj do kovárny, okovat koně.
1: Honzíku, Mařenka brečela.
2: Babičko, dědo, potřebujeme pomoct.
3: Co pak, snad nehoří.
0: Co křičíte, jako by se svět zbořil.
3: Už běžím.
2: Já.
3: Jedu.
2: Dědo, zrovna před poutí se zamiloval do jiný.
1: Pan učitel Janek a Mařenka brečí.
0: No, Václave, slyšíš, co s tím budeme dělat?
3: No, co, však my něco vymyslíme. Viď, čertice!
4: Ne.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený. Tebe nesmí slunce rušit, ty se musíš v stínu sušit.
1: Paň mámo, posílá mě děda Koudelka.
5: Já vím, Andulko, tady máš ty hrníčky, co si děda objednal.
1: Děkuju.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený, ty jim nesmíš život zkrátit, jen jim musíš lásku vrátit.
3: Musíme si pospíšit.
0: Pouť začíná.

0: Přistupte k nám, dámy páni, nápoj lásky máme k mání.
1: Do hrníčku se srdíčky, aby láska byla s vámi.
2: Honzíku, vezmi to za mě, mám něco důležitějšího. Vzal bych si jednu láhev nápoje lásky a dva hrnečky.
3: Nevěrník jeden. Už ho nikdy nechci vidět.
4: Mařenko, něco jsem ti přinesl z poutě.
3: Janku, ty jsi na mě nezapomněl.
4: Jak bych mohl? Tebe mám rád i bez nápoje lásky.
5: Esmeralda a maestro Bundino odjíždějí na další štaci. A Mařenka se už nemusí o svého Janka bát. Za to Honzíkovi se bude stýskat.
6: Třeba za rok přijedou na pout zase. Čápy se taky za rok vracejí.

Kulička se vrací. Odpoledne šli dědeček s babičkou na chvíli do zahradnictví v sousedství a vzali Honzíka sebou. Pomáhali zahradníkovi sbírat malé okurky. Honzík šel pořádku za dědečkem a hledal okurky, které děda přehlédl. Bylo jich několik. Každou z nich Honzík ohlásil. Tady je taky jedna, křičel Honzík a držel okurku nad hlavou. A jaká je tlustá? Dědo, smála se babička, dnes nějak špatně sbíráš. Honzík má lepší oči než já, bručel dědeček a byl nerad, že ho babička napomíná. Za chvilku přišel Honzík na babičin řádek. Nemohl tam nic nalézt, až pod jedním velkým listem objevil pěknou zelenou okurku se žlutým bříškem. Už ji mám, volal Honzík. Před babičkou se schovala a já jsem ji našel. Babi, usmíval se dědeček, dnes nějak špatně sbíráš. Honzíku, ukáž, řekla babička a prohlížela si zapomenutou okurku. Jak je to možné, že ji nenašla? Kde byla? Ptala se nespokojeně. Tady, pod listem, ukazoval Honzík. Krčila se a nebylo ji ani vidět. Náš Honzík má přece jen lepší oči než my, řekla babička a podívala se po dědovi. Ten neříkal nic, jen se usmíval do vousu. Myslel si asi, jen když nejsem sám, babička nechává okurky na řádku taky. Do zahrady přišel houf děti. Byly menší i větší. A všechny pobíhali kolem staršího muže s bělavými vlasy a vousy. Honzík přestal hledat okurky a nehnutě se na ně díval. To je škola, řekl dědeček. Ředitel stolař sem vede děti. Mají tu políčko a sami si pěstují zeleninu, poznamenala babička. Honzík pozoroval děti dál. Rozeznal Viktora. Zdálo se mu taky, že vidí malou Teresku. A ten kluk u plotu, není to Ferda? Honzík zčervenal v tváři a pootevřel ústa. Je to jistě Ferda, kluk, který mu v poledne vzal kuličku. Honzík nevěděl, co má dělat. Styděl se za Ferdu, že mu utekl s kuličkou a doposud nikomu o Ferdově kousku neřekl. Jenomže kuličku chtěl zpátky. Babička spozorovala, že se Honzík dívá po dětech. Jdi k ním, pobídla ho, ničeho se neboj a jdi. Honzík tedy šel, šoural se pomalu. Nevěděl ještě, jak by se k ním přidal. Vždyť je to opravdová škola. Bude jim třeba překážet. Největší obavy měl Honzík z ředitele stolaře. Vypadal jinak než paní učitelka z mateřské školy. Ta byla hezká a veselá, kdežto pan ředitel měl vousy a vypadal přísně. Jestli pak mě Tereska pozná, pomyslel si Honzík a s tlukoucím srdcem se blížil ke školákům. Když mě nepozná, sednu si na cestičku a budu si hrát sám, rozhodl se Honzík. Ale Tereska Honzíka poznala. Sotva ho uviděla, už k němu běžela a její malý obličej zářil. Honzíku, řekla mu na uvítanou. My sbíráme okurky, odpověděl Honzík a ukazoval na svého děda a na babičku. Ty jsi prohrál kuličku, viď? Řekla s lítostí v hlase Tereska. Jakou kuličku? Spozornil Honzík. Skleněnou a barevnou přece. Tu mi Ferda vzal, vzplanul Honzík. Hráli jsme a Ferda po ní skočil. Byl tam náš Punťa, hlídal lívance a Ferda utekl. To je moje kulička. Vidíš, já jsem mu hned nevěřila, řekla vážně Tereska. Ukazoval ji ve škole a říkal, tu jsem vyhrál na Honzíkovi. Jo, vyhrál. Skočil po ní a utíkal. Počkej, zašeptala Tereska. Tady si jako hraj, já to řeknu Viktorovi. Honzík se tedy sehnul, našel tři dřívka, očistil několik kamínků a začal si na pěšince stavět dvorek. Po očku se díval, co se děje na školním záhoně.
Tereska si tam chvilku šeptala něco s Viktorem a ještě s jedním větším klukem. Chlapci přitom trhali rajská jablíčka, dávali je do proutěného košíku. Za chvíli se oba zdvěli a šli na vedlejší záhon, kde trhal Ferda mezi zelím plevel. Honzík viděl, že mu chlapci pomáhají. Co si povídali, to Honzík neslyšel. Do Honzíkovy ohrádky na zahradní pěšince zatím vlezl mravenec. Honzík ho zpozoroval a radil mu, kudy má vylézt. Ale mravenec, jako když neslyší. Nakonec mu Honzík musel otevřít vrátka. Teprve potom mravenec z ohrádky vyběhl. Když Honzík zdvihl hlavu, stál před ním Viktor a podával mu skleněnou kuličku. Viktore! Zajásal Honzík a kuličku si rychle vzal. Okamžitě zmizela v jeho kapse. Pojď se mnou, zval ho Viktor. Pomůžeš nám trhat rajská jablíčka. Honzík se na jablíčka jen třásl. Vždyť byla tak krásná. Honzík vybíral jen ta hodně červená. Opatrně je ukroutil a měkce je pokládal do košíku. I pan ředitel si Honzíka všiml, zeptal se na dědečka, pochválil Honzíka za pěknou práci a pozval ho do školy. Honzík to se rozumí přikývl a pracoval s chutí ještě větší. Vždyť ředitel stolař se nezdál ani tak přísný, jak si Honzík myslel. Mluvil s Honzíkem úplně obyčejně a smál se jako dědeček. Viktore, já půjdu zítra do školy, zaradoval se Honzík nahlas. Jen přijď, smáli se chlapci. A Tereska tam taky bude? Tereska taky. A co Ferda, zpozornil Honzík a na okamžik přestal trhat jablíčka. To uvidíš, odpověděli kluci. Vzali do rukou vrchovatý košík rajských jablíček a vynášeli ho ven.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když

0: Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně se bál. A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodně plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mlátě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku namísto pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.

O bartolomějských věncích. Povídalo se, že tahle pověst je odněkud od Tábora, z Vřesce nebo z Dražic, ale v Dražicích říkali, že se to událo někde na Milevsku. Jenže v Dmíšticích se dušovali, že se to stalo u Veselí, tam, že býval nějaký košťálník, jak se veselským přezdívalo kvůli polím plným slovutného zelí. A ten košťálník prý měl dceru, které nedal čert dobře dělat. Všichni košťálníci však ukazovali k Třeboni a třeboňské báby říkali, může bejt, to se mohlo stát na Rabšachu nebo v Mladošovicích. Z toho je vidět, že pověst pochází z jižních Čech. I když není jisto jisté, že se stala zrovna v Mladošovicích, ostatně důkazem toho je, že i letos budou děvčata v jižních Čechách zdobit v předvečer svatého Bartoloměje štíty chalup. Kolem leckterého okýnka ve štítu bude tolik růženců z jeřabin anebo tolik kytic z jeřabinových haluzí, kolik je v chalupě dívek. Někde už se to nedělá, někde lidé už pozapomněli, proč se tak děje. Ale zdehle je k mání pověst, která pamatuje věci až do 10. kolena. Tenkrát ještě býval v Mladošovicích u hořejšího rybníka křížek a pazderna za rybníkem sloužila k práci na lnu a konopí, což potom svobodná děvčata oslavila v hospodě tancovačkou, které se říkalo Konopická.

0: aby se při ní dívky vydováděly a odškodnili se za to lopocení v pazderně. Nějaká Barka z Mladošovic, dej jí pánbu věčnou slávu, byla dlouhá jako píka a když přišla k muzice, tancovala nejčastěji s Janem Stojanem. Všichni chasníci se jí vyhýbali, aby se lidé nesmáli, že jim při tanci čouhá Barka z nůše. Barku ten neduch mrzel, ale co se dalo dělat? Nemohla přece zajít ke koláři a poprosit ho, aby ji zkrátil, jako se zkracuje oj. Vyhlížela tedy ženicha přes vrata a ještě krk nastavovala. Žel nešel žádný, ani od Berouna, ani od Drážďan. Když nadešel čas sušení a tření lnu, chodila Barka s ostatními děvčaty do pazderny. Večer rozestavili otýpky podél pece a pak se loudali do vsi v doprovodu mládenců, ačkoliv měli pospíchat na kutě. Vstávali časně a od svítání dělali už zase ulnu. Cestou k domovu bývalo vždycky spousta smíchu a špásů, jen Barku nikdy nikdo nedoprovázel ani neškádlil. Chodívala proto z pazderny poslední, aby se nemusela kousat nudou a závistí. Jednou zase šlapala sama z pazderny, děvčata z chasníky výskala a chychňala se daleko vpředu. Když se tu u rybníka vynořil ze tmy švarný mládenec, vysoký jak jedle a statný jako skála. Hned se přitočil k Barce, blízkal očima a už s ní zaváděl řeč, jako by se znali kdo ví jak dlouho. Barka se chvíli upejpala, ale ten vysoký myslivecký mládenec se jí líbil. Culila se tedy taky a když začal s perníkovými slovy, nezacpávala si uši. Na druhý den na ní ten černooký a černovlasý myslivecký mládenec čekal zase u pazderny, pak jednou nebo dvakrát nepřišel, ale potom už zase chodil vytrvale a v pravou chvíli. Práce v pazderně se chýlila ke konci, blížila se Konopická a Barka se zvědavě zeptala svého ctitele, zda taky přijde. Ten se však vymluvil. Kdo ví, jak by se tvářili zdejší mládenci, kdyby se přihrnul nějaký cizák k muzice a také prý teď bude nějaký čas pryč. Až si však odbude své povinnosti, přijde určitě zas. Před svatým Janem ve vsi se jako obyčejně rozloučil a zmizel. Barka Konopickou oželela, ani si nešla provětrat faldy, ačkoliv si o Konopické vybírala mládence k tanci děvčata a žádná nemusela stát ani chvíli. Asi za týden po Konopické se ten myslivecký mládenec objevil zase. Počkal si na Barku za vsí, pozdravil jako starý známý a že má dobré noviny. Prý se má dostat na hájovnu u Týna a bude se moci oženit. A zase chodil každý den, zase doprovázel Barku ke vsi, ale jen k soše svatého Jana. Tady po každé postál, porozprávěl a dál nechtěl za živý svět. Barce to bylo zpočátku divné, cože je tak ostýchavý, ale pak si řekla, že je to konec konců takhle lepší. Kdo ví, co by mu třeba provedli chasníci ve vsi, kdyby viděli, že si Barka našla přespolního a mysliveckého mládence k tomu. Tak se ta její známost táhla až do léta. A ti dva chodili spolu, jako by už k sobě patřili. Měl-li se on k Barce, měla se ona k němu. A když sliboval on, slíbila mu i ona rukou dáním, že od něho neupustí a že s ním půjde, kam bude on chtít, jestliže se s ní ovšem potom ožení. To se ví, před děvčaty držela pod pokličkou, jaké štěstí ji čeká. Ale na vsi vidí jeden do druhého jako dohubené kozy a děvčatům neuniklo, s kým se Barka po večerech prochází. Vyslídili si toho jejího ženicha? A když už byla Barka jednou nohou pod čepcem, udeřila na ní jedna, které nerostla na zahrádce mlčavka a stulkvik. Máš pěkného ženicha, řekla jí ta hubatice hubatá. Pod kloboukem má rohy a v holinkách kopita. Chceš-li, aby si tě vzal rarach, nemusíš s tím dělat takové tajnosti. Barka zůstala, jako by do ní hrom udeřil. A s hrůzou si musela připustit, že holka s tou dobrou předříkačkou má vlastně pravdu. Posmutněla, povzdychla si. A když už to jednou bylo venku, přiznala se, že věc je ještě horší. Ten její amant jí prý slíbil, že si pro ní pozítří přijde a odvede si ji na myslivnu někde u Týna.
1: V pekle a v tom jeho tejně je stejně, rozkatilo se děvče s tou znamenitou vyřídilkou. Moc pěknou myslivnu má ten tvůj vykutálený milovník a ještě lepšího fořta. To se ti tolik chce skončit v Luciperově kotli a škvařit se v síře a smůle?
0: Barka zavrtěla hlavou. To tedy, že by nikdy nechtěla. A pak ze sebe vysoukala, jak mu rukou dáním slíbila, že s ním uteče. On tedy ten myslivecký mládenec je doženění celý hr, ale nikdy prý ve vsi nebyl a tak chce, aby Barka pověsila na štít chalupy věneček jeřabin pro snadné rozpoznání, kde ji má hledat. Pak začala Barka natahovat moldánky a žadonit o radu.
2: I dali tenkrát mladošovické holky hlavy dohromady, chvíli mlátili prázdnou slámu, ale nakonec řekla jedna z těch, co s Barkou trandali na návsi. Nebudeme takovou věc klást na dlouhá povřísla. Když se ve vsi nevyzná a bude hledat chalupu podle věnečku z jeřabin, ozdobíme jeřabinami štíty všech chalup a ať si tě rara hledá.
0: A tak se také stalo. Hned na zítří ozdobila děvčata štíty všech chalup růženci a věnci z jeřabin. A když se ďábelský tovaryš vloudil o půlnoci do vsi, marně tady bloumal od stavení ke stavení. Zkusil to s voláním, nahlížel do všech chalup okny i komínem, ale Barku nenašel. Ležela v posteli přikrytá svrchnicí a modlila se otčenáše, jako když bičem mrská. Nakonec mu nezbylo, než táhnout odtud z nepořízenou. Vil sice až šindele na kostele praskali, lítal nad vsí, že vlny protrhly hráz hořejšího i dolejšího rybníka. Ani rybník čekal, je nezadržel. A pak nad tou kalnou vodou odfičel přes lesy pryč. Z té události s jeřabinami se pak stal zvyk. A že se to zběhlo před svatým Bartolomějem, krášlila děvčata štíty stavení jeřabinami nejen v Mladošovicích, ale v Borovanech a ještě dál po celých jižních Čechách. Tak to aspoň vysvětluje pověst a dodává, že tu neděli kolem svatého Bartoloměje bývala v Mladošovicích pouť a také v okolních vsích se té slávy drželi, jen v Hrachovišti ne. Tam prý jednou nestačil Krejčí ušít starostovi na bartolomějskou pouť nové kalhoty a tak v Hrachovišti od té doby zabíjeli husy a pekli koláče o týden později, než v Kojákovicích, Velhotě a kdo ví kde ještě.

To vám jednou v zemi, kdo ví kde, vládnul takový král, kterému mohl jeden nalhávat celé sáhy modrého z nebe. Mohl prášit, až se v trůním sále pod tíhou těch lží prohýbaly dvoje trámy. A král tomu všemu věřil a ve své víře byl tak pevný, že k pochybnosti ho nepohnulo vůbec nic. Královal už nějaký ten pátek a nejméně jednou za den se stalo, že některý z jeho dvořanů či ministrů podlehl malověrnosti a nad některou novou zprávou se pohoršil. To je lež, nebo to je prolhané, nebo tomu živáček neuvěří. Tu se král vždy rozlobil, neboť v jeho očích na světě žádné lži nebylo. Všechno se přece mohlo někde někdy stát. To není jen tak, někomu říct, ty velkohubý štveráku, ty lžeš. Ale přesto tahle věta krále na jazyku pálila, rád by před tím, než umře, alespoň jednou řekl a dal by za to i třeba nevím co. Tak vyslal do země heroldy a nechal rozhlásit, že kdo vymyslí takovou lež, že tomu neuvěří, ten dostane jeho jedinou dceru, krásnou princeznu za ženu. I nastalo v zemi velké pozdvižení. Zástupy urozených i neurozených lhářů a prášilů se pokoušeli svým bájivým uměním získat královskou dcerku, ale její otec byl ve své víře neoblomný a tak za svou opovážlivost všichni putovali na 7 let do temné věže. V jednom dalekém městě přebýval vandrovní tovaryš Kelián, který se měl za velkého šprýmaře a jednomu nejraději rozpouštěl špačky. Když uslyšel královského herolda vyvolávat, řekl si, že krásná princeznička je hezká odměna za pár šťavnatých lží a vydal se na cestu do královského města. Když přišel k zámecké bráně a strážným a sluhům oznámil, co chce, tak ho v dobrém nabádali, aby vzal nohy na ramena a upaloval, odkud přišel. Ale Kilián se nenechal zastrašit a trval na svém. Tak ho zavedli ke králi. Král seděl na svém zlatém trůně a vedle něj jeho půvabná dcera. Povoluji ti 3 lži, řekl mu. Ale pokud tě ani jednou neprohlásím za lháře, tu půvabnou cenu po mé levici prohraješ a po celých 7 let neuvidíš ani slunce, ani měsíc. Když král hovořil o té půvabné ceně po své levici, odvážil se Kilián pozvednout k princezně oči. A ty má nádhero, ona se na něj tak přátelsky a mile usmívala, že z něj spadla veškerá úzkost a již nepochyboval, že ji ještě dnes sevře ve svém náručí. Tak začneme. Zahájil král to podivné klání a ukázal rukou zdobenou zářivými prsteny na podlahu trůního sálu, která byla ze zlatých desek. Podívej, chlapče, tak drahocenou podlahu si jistě nikde neviděl, což? Ale proč pak ne, odvětil chasník. Kde? Zeptal se král. V mé rodné vsi, která leží za skleněným lesem vpravo pod měsícem a lží mi prvá se jmenuje. A u koho jsi takovou zlatou podlahu viděl? No, kde asi? Doma, u mého otce. Kdo je tvůj otec? No, kdo by? Přece obecní pasák sviní. A kolik sviní pásává? Asi 5 000. Jak dlouho je tvůj otec už vyhání na pastvu? No, už to bude pomalu 199 let. Když tvůj otec už tolik let pečuje o tolik sviní, jistě si hodně našetřil, takže si konec konců mohl nechat položit ve světnici podlahu za zlata. Tomu rád věřím, neboť být pasákem sviní musí být dost výnosné. Král se škodolibě usmíval, protože ta první lež byla pro něj velmi nepatrná. Ale Kilián se tím nenechal vyvést z klidu. No, pokračujme, pokračoval král, ukázal rukou na okno a pravil. Jdi k oknu a podívej se dolů do mé zahrady. Viděl jsi někdy ve svém životě tak velkou řepu? Hoj, miláčku, namítnul Kilián statečně.
Ty vaše, to jsou jen uschlé sazenice proti těm, které jsem viděl, dneska je to právě 99 let, za mořem nikdež v zemi za rohem. Byly tak velké, že se pod jejich listy mohlo schovat při průtrži mračen 16 000 vojáků a ani kapka vody je nesmočila. No ano, když může mít pasák sviní ve světnici zlatou podlahu, tak to mohou v zemi za rohem, co leží za mořem nikdež, růst takové řepy. Co všechno je jen na tom světě možné? Král se smál ještě zlomyslněji než poprvé. Pak hned zvedl ruku a ukázal na okno na druhé straně sálu. Řekl, tedy do třetice. Jdi na druhou stranu a podívej se na jedli v mém parku. Viděl jsi, kdy při svém vandrování vyšší jedli? Veselý Kilián, ve kterém bylo ukryto mnoho lotrovin, si právě nyní vzpomněl na jednu lež, která byla tak ďábelsky vylhaná, že se určitě na celém světě nenajde člověk, který by jí věřil. A statečně začal s chvástavým vyprávěním. Ty svatá prostoto, táhle, to je jen košťátko proti těm jedlím, které jsem viděl v nebeských horách. Já sám jsem zkusil, jak vysoká je ta nejvyšší z nich. Nejdřív jsem si nakoupil 22 000 nárožníků a jeden po druhém jsem zatloukal do kmene, abych po nich mohl vylézt nahoru. Pomyslete, už jsem byl až v sedmém nebi a vrcholek ještě nebyl stále k vidění. No, když už jsem tam byl, tak jsem si řekl, že bych se tam mohl porozhlédnout. Našel jsem tam mnoho známých ze vsi Lžími prvá a taky ze země za rohem a vyprávěl jim, že dříve než uběhne jeden rok, povedu si jako svoji ženu domů krásnou královskou dceru ze země kdo ví kde. A oni mi všichni věřili a přáli mi hodně štěstí. Zvali mě na večeři, ale já jsem si řekl, že bych byl rád doma ještě před setněním a poroučel se. Ale nemohl jsem ani za nic nalézt tu jedli, po které jsem do sedmého nebe vylezl a už jsem myslel na to, že si v nebi najdu nějaké zastrčené místo, kde přespím. Když jsem se tam tak motal, narazil jsem najednou na sud od cibule. Koukl jsem dovnitř a viděl, že až po okraj plný pšeničních otrub. Vidá, to mi přišlo právě vhod. Z těch otrub jsem upletl provaz, tuctem zbylých hřebíků jsem ho dobře přibil k nebeskému oknu a sám jsem se po tom otrubovém provazu spustil dolů na svět. Když jsem byl ještě daleko od nejhořejších mraků, velký kus provazu mi chyběl. Co jsem si měl počít? No, neměl jsem jinou možnost, než abych kus provazu nahoře uříznul a dole ho navázal. Tak jsem se dostal konečně na pevnou zem tady přímo před vaším královským palácem. A ten provaz, tomu nebudete, pane králi, věřit, tak ten provaz byl celý porostlý knoflíky. Tu král se skočil z trůnu a jel se křičet. To je lež, stejně tak dlouhá jako ten provaz, kterým se zvilhal z nebe. Dobrá, dobrá, pane králi, odvětil zářící Kilián. Teď se máš zeď. A vzal krásnou princeznu za ruku a dal jí zásunní hubičku. Potom šťastný pár předstoupil před krále a ten jim požehnal, sundal z hlavy korunu a posadil ji na kadeře statečnému Kilianovi.

0: hledání domečku. Když čmeláčci zjistili, že je sluníčko už zase daleko, honem za ním znovu pospíchali. Než však stačili sluníčko chytit a přibít na oblohu, zavalil ho mrak. Byl velký, tlustý a černý. Nadýmal se k prasknutí. Asi z něho začne pršet, vylekal se Bzuk. Zmoknout nechtěli, a tak se rozhodli, že si pořídí domeček, který by je před deštěm uchránil. Ze všech domků kolem se jim nejvíce zamlouvala chaloupka strejdy Krtka. Řekli si, že si postaví zrovna takovou podzemí s komínem a kamny. Krtek jim to schvaloval.
1: V tomhle domku se moc dobře bydlí, pochvaloval si. Kdybych si znovu nějaký stavěl, postavil bych ho zase tak.
0: A pak jim poradil, že nejdřív musí vykopat v zemi díru. A hned každému půjčil jeden rýč. Ani Bzuk, ani Ťuk s ním neuměli pracovat, ale Bzuk se alespoň snažil. Za to Ťuk sotva párkrát strčil špičku rýče do hlíny, volal: "To už stačí." A pak začal Bzuka přesvědčovat. Vykopali jsme už tak velkou jámu, že by se tam klidně vešel celý palác. Když se pak do ní se zhora podívali, opravdu jim připadala hluboká.
1: Abychom v ní mohli začít stavět, musíme se do ní spustit, povídá Bzuk.
0: Chvíli se dohadovali, kdo se do té hloubky spustí první. Pak Ťuk sebral odvahu, zavřel oči a rovnýma nohama do jámy hopsnul.

To bylo nemilé překvapení, když zjistil, že mu sahá jen kousek nad kotníky. Teď už čmeláci věděli, že se do téhle jamky nevejde ani malilinkatý domeček, jenže dál kopat se už nechtělo ani jednomu z nich. A tak tu jen tak seděli v trávě se založenýma rukama a byli smutní. Náhodou jel kolem mraveneček s vrchovatě naloženým trakařem. Kolečko mu zapadlo do té vykopané díry a trakař se málem převrhl. Kdo mi rozkopal mou cestičku, zlobil se mraveneček a pak uhodil na čmeláčky. Že jste to byli vy? Proč jste to udělali? Chtěli jsme si postavit domeček, přiznali se čmeláčci. Domeček? Divil se mraveneček. Ten se přece staví nahoře na zemi a je z jehličí. Když z jehličí, tak z jehličí, řekli si čmeláčci, sotva mraveneček odjel, a začali to jehličí sbírat a házet na hromádku. I když se to Ťukovi moc nezamlouvalo, Bzuk trval na tom, že nesmějí přestat, dokud z něho nebude pořádná hromada. Čím byla větší, tím byla šišatější a ježatější. Nedaleký mravenčí dům moc nepřipomínala, ale čmeláčci byli se svou stavbou spokojeni. Hotovo, skákal kolem ní pak nadšeně Ťuk a hned, že do toho nového krásného domu vstoupí jako první. Sotva ale vložil nohu mezi jehličí, to se na něj začalo sypat. Jehličky ho píchaly do palečku, do kolínka, do zadečku, do bříška a Ťuk pištěl. Bzuk se ukázal jako dobrý kamarád. Vytáhl ho za ruce z hromady ven. Já v žádném pichlavém domečku bydlet nebudu, prohlásil pak Ťuk. V tom se nad nimi ozval jemný hlásek. Čmeláčci, pojďte se podívat, jaký jsem si našel hezký domeček, že mě to v něm bude slušet. Zvedli hlavy a uviděli motýlka modrázka, jak se právě stěhuje s malovanou truhlou na zádech z čekanky do kopretiny. Začali si zvědavě ten jeho domeček prohlížet. Střechu měl květovanou a podlahu zelenou. Vypadá to tady moc hezky, povídá Bzuk. A přitom ten domeček nedal žádnou práci, dodal Ťuk. A po chvíli přemýšlení povídá, proč bychom si měli nějaký stavět, když si taky můžeme najít hotový. Něco na tom je, souhlasil Bzuk. A tak začali létat od kytičky ke kytičce a vybírat si domeček. Nakonec se rozhodli pro vlčí mák. Nakoukli do jeho květu a byli moc spokojeni. Je tam spousta místa a krásně to tam voní, pochvalovali si. A taky si libovali, že se do tohohle domečku na rozdíl od toho z jehličí pohodlně vchází. Vchod bude z jedné strany a východ z druhé, abychom se ve dveřích nesrazili, rozhodl Bzuk a hned ty dveře otevřel. A každý budeme mít svoje okno, prohlásil Ťuk a odtáhl od sebe další lístky květu. Jak tak zavírali a otvírali dveře a okna, květ se čím dál víc rozevíral a najednou z něj byla místo baňatého domečku jen placička. Čmeláčci teď na ní stáli celý nešťastní a začali se hádat, kdo z nich ten domeček vlastně rozbil.
Já ti říkal, abys v něm tolik nedupal, křičel Naťucha Bzuk. Kdybys pořád neotvíral okna a nedělal průvan, tak by se domečku nic nestalo, překřikoval ho Tuk. Bzuk ho chtěl za tu drzost potrestat. Tuk před ním včas uhnul, ale spadl přitom dolů. Ležel teď na zemi na břiše a natahoval moldánky. Vždyť se ti nic nestalo, vstávej, domlouval mu Bzuk. Tuk však dělal zraněného dál. Uráčil se zvednout hlavu až za chvíli. To, co ale pak uviděl, mu okamžitě spravilo náladu. Před očima totiž měl krásný šnečí domeček. Ten je určitě z pevnějšího materiálu a hned tak se nerozbije, řekl Bzuk. Já budu bydlet v prvním patře a ty v přízemí, hned se rozhodl Tuk. Počkej, nejdřív musíme kolem domečku postavit plot, aby se nám sem někdo nenastěhoval, napomenul ho Bzuk. Jenže jak měli plot, měli i zahrádku. A tak do ní nasadili kytičky a mezi ně udělali žluté cestičky. Pak se rozběhli za mistrem tesaříkem a ten jim na počkání a na míru zhotovil pěknou pohodlnou postel. Jenže když si ji chtěli do domečku nastěhovat, domeček už nebyl na svém místě. Šinul se do vysoké trávy a tahal za sebou povalený plot. Čmeláčci sice domeček snadno dohonili, najednou ale z něj vykouchla hlava z růžky. Byla domácího pána a ten řekl, o nájemníky nemám zájem, jsem doma rád sám. Dnes už té smůly bylo dost. Tuk začal fňukat. Já chci spát v domečku, který ani nepíchá, ani neodkvétá, ani neutíká. Pokud vím, ozval se najednou za nimi rozvážný hlas dědy čmeláka, žádný čmeláčí domeček nepíchá, ani neodkvétá, ani neutíká. Tom začalo pršet. A tak děda honem schoval čmeláčky pod svůj plášť a uháněl s nimi do svého domečku. Měli tam sucho, teplo a útulno. Vařil čmeláčkům čaj a sladil jej medem, který dostal od včelky Alky. Hlavně jim ale vysvětlil, že čmeláčci nemohou bydlet ani ve šnečím domečku, ani ve vlčím máku, ani v mraveništi, ani pod zemí jako krtek, ale jen a jen v opravdovém čmeláčím domečku žlutém a hliněném. A čmeláčci se opravdu v tom jeho cítili jako doma.

0: čert a káča. V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá v zlatě seděla, nebyl by si ani ten nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl někdo krejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal, protože se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí již pomalu 40 let bylo. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i tu. Jak se ozvali u rychtářů anebo v hospodě dudy, hned byla plná vesnice hochů. V síni a po návsi stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač by Dudákovi třeba sama zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě. Tak stará jsem již a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti? Věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že ten pán má pro ni takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán žbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí: Solo, hoši! Hoši se rozestoupí a pán si bere Kačenku k tanci. Jaký hošlaka? Kdo pak asi je? Ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají si obličej zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějí. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje, byť by se jí byl celý svět smál. Nebyla by se z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku. A když přišel čas jít domů, vyprovázel ji po vsi. Kéž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte? Chyť se mě kolem krku, já ti povím. Káča ho popadla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní rovnou k peklu. U vrat se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat. Ale ta se držela jako klíště a živou mocí se odtrhnout nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s Káčou na krku k panu Luciferovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka a mysle ji trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chtěl okázat. Já nevěděl, že se mě nebude chtít pustit. Protože jsi hlupák a na učení moje si nepamatuješ. Vyjel na něj starý pán. Dříve než s tím, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys ji bral sebou. Nyní se mi klid z očí a hleď se jí zbavit. Pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory doly, jestli se ho pustí. Proklínal ji, ale všecko nic platno. Utrmácen, rozloben, přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a proto ho ovčák nepoznal.
1: Koho pak to neseš, příteli?
0: Ptá se důvěrně čerta.
2: Ach, milý člověče, sotva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomyslel. A tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí pustit. Chtěl jsem ji nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbít. Ale nejsem schopen, nohy pode mnou klesají.
1: No, počkejte chvilku, já vám o té neodbytky pomohu, ale ne na dlouho, protože musím zase pást, asi na půl cesty ji odnesu.
2: I to budu rád.
1: Slyšíš, ty, chyce mne,
0: křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, káču a hrozný velký kožich, který si ráno od nádvorníka vypůjčil. Avšak ho to také brzo omrzelo i myslil, jak by se káče zbavil. Přijde k rybníku a tomu napadne, aby ji tam hodil. Ale jak? Kdyby mohl kožich i s ní svléknout, byl mu sice dost volný a proto se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. Ale vyndá jednu ruku, káča neví nic. Vyndá druhou, káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až bluňk. Káča leží v rybníce i s kožichem. Čert nešel za ovčákem. On seděl na mezi a pásl ovce. Dívaje se, brzoli se ovčák s káčou nevrátí. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně, pospíchal ovčák klouce, mysle, že bude cizinec již snad u vesnice a ovce, že jsou samotny. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez káči a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi.
2: Já ti děkuju. Ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi znouze pomohl, povím ti, že jsem čert.
0: To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pak pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost, je se svobodným pánem nade vším, požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, které jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých, hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva. A ubohý lid nevěděl, kde má již peníze nabrat. Kdo měl krásnou dceru nebo peníze, ten neměl utěšené chvíle. Neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho protivil. Kdož by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správce země. Jedenkrát, když nevěděl již, co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal v hvězdách, jaký konec vezme život tří marnotratníků. Odpust, knížecí milosti, řekl se hotov se svým zkoumáním. Tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečí, že se to vyřknout ti obávám.
1: Jen mluv, ať je to cokoliv.
0: Ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se, milerát, spravedlivému rozkazu podvoluji. Poslyš tedy. Než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert v tu a v tu hodinu, ten a ten den a v úplňku. Přijde pak i pro tebe, knížecí milosti, a všecky tři vás zaživa do pekla odnese.
1: Do vězení! Odveďte toho lživého šejdíře!
0: Poručil kníže a služebníci učinili podle jeho rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl. Slova Hvězdářova otřásla jim jako hlas soudný. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do úst nevzal. Sebravše všechno jmění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady ze všech stran zastavit, aby pro ně čerti přijít nemohli. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásával své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nenadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, abych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a kníže ti zle radili. Ale víš-li co? Poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevřou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni. Odejdi v tu chvíli, sice bude zle. A já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát. A nebude-li chtít, řekni jen, že mě zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich k dobrému. Až bude měsíc v úplňku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit, sice bys musel vlastní svou kůži nastavit. To dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva tu stály a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufalý křik. Vrata se otevřou a černý táhne pána ven, synalého a napolo mrtvého. Tu vystoupí z ledu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá. Odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře, jak u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyřmi koňmi pro milého ovčáka a když ho přivezli, snažně jej žádal, aby se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, i kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil. Ovčák odešel a slíbil mu, že v určitý den přijde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplně k měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali. neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přát. Dnové ubíhají, ať je člověk s radostí a neb s žalostí počítá. Než se kníže nadál, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen, celý smrtelný, seděl kníže a očekával buď to ovčáka, anebo čerta. Najednou se dveře otevřou a Černý stojí před ním.
1: Stroj se, pane kníže! Hodina vypršela. Já jsem tu pro tebe.
0: Ani slova neodpovídaje, vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stálo. Tu se prodírá houfem ovčák celý upachtěný a běží zrovna k čertu, volaje zdaleka.
1: Uteč! Uteč! Sice bude zle s tebou! Jak se můžeš opovážit mě zdržovat? Nevíš, co jsem ti řekl?
0: Pošeptal čert ovčákovi.
2: Blázne! Mně tu nejde o knížete, jde mi o tebe.
1: Káča je živa a ptá se po tobě.
0: Jakmile uslyšel čert o káče, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořeninem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák upřímný rádce a správný dvořenin. Ze dvou pytlů zlata nenechal si ani krejcaru. Pomohl jim těm, od kterých je správcové vydřeli.

Byla jedna lokomotiva a ta se jmenovala 524. To je taková lokomotiva, která má 5 párů kol a proto je velice vážená. A všichni železničáři i ostatní lokomotivy ji pěkně zdraví a říkají: dobrý den, 524, jak se daří? Jednou, bylo to na podzim, přinesl nejvyšší pan železničář velké psaní. Píší nám z Litně, že potřebují odvést brambory z pole. Chtějí silnou mašinku, protože pole je tuze veliké. A tak pojede 524. Její strojvůdce pan Uhlíř ji nechal leštit a čistit a mazat olejem a otírat a oklepávat a prohlížet a připravovat. 524 se to velice líbilo a říkala: a poškrábejte mne ještě trochu pilníkem za třetím kolem, tam mne tuze svrbí. A když ji pěkně vyleštili a namazali, nastoupil pan Uhlíř do boudičky a lokomotiva jela na 6. kolej pro vagonky. Byla to spousta docela nových, krásných červených vagónků.

mi zpovídá, tak kde pak jsou ty brambory, které má moje mašinka odvést do města? A pan přednosta řekl smutně, ty jsou ještě náramně daleko na velikánském poli a nikdo je nestačí odvážet na nádraží. Pan uhlíř povídá, nemáte tady nějaké staré koleje? Inu, nějaké koleje tady jsou, jen budou-li vám stačit. To je velice málo kolejí pro moji lokomotivu, ale nějak to uděláme. Pak přišli dělníci a začali pokládat koleje. A když bylo 18 kolejí položeno, mašinka popojela i s vagonky. A pan uhlíř řekl dělníkům, aby koleje za mašinkou rozebrali a přenesli je dopředu. A tak to dělali stále, až se mašinka i s vagonky dostala na bramborové pole.

to pole bylo tak dlouhé a široké, že od jednoho konce nebylo vidět k druhému. Pan uhlíř si jen vzdychl a řekl své mašince: milá 524, nevím, jak my ty brambory odvezeme dřív, než bude zima. A mašinka řekla: já také nevím, jak to uděláme, jen abych vystačila s uhlím. Pak začali vybírat brambory a ukládat je na vagonky.

0: pracovali týden a pak už druhý týden a pytlů z pole neubývalo a neubývalo. Mašinka se starostlivě ohlížela po uhláku, neubývá-li příliš uhlí, a snažila se, aby vydávala jen docela maličko páry. Avšak každého dne byla víc a víc zima a mašinku už zábla kolečka. Ale to už zbývalo jen 7 pytlů a pan uhlíř se radoval, že budou hotovi, když tu pojednou začal padat sníh. To je zlé, řekl pan uhlíř. Nepřestane-li sníh padat, nedostaneme se odtud. A tak hned, jak naložili poslední brambory, začali dělníci pokládat koleje nazpátek. Pan uhlíř byl velice smutný a nevěděl, co má dělat. Jen se nebojte, já ten sníh prorazím, těšila ho mašinka. A zabrala ze všech sil. Závěje povolili a mašinka popojela. A zase znovu zabrala, co jí síly stačily. Ale těch už moc nebylo, protože uhlí bylo málo a páry jen tak tak. Ale mašinka byla silná a statečná a tak popojížděla metr po metru, až se dostala na hlavní trať. Tam už bylo vyhráno, mašinka vesele zapískala a jela pořád dál. Když pan uhlíř už přikládal poslední kousek uhlí, mašinka si odfoukla a dojela až na nádraží. Tam se všichni seběhli a blahopřáli mašince i panu uhlíři. Nejvyšší pan železničář pak přivěsil mašince velikánskou zlatou medaili a mašinka se šťastně usmívala a těšila se do výtopny, kde se konečně zase pořádně ohřeje.
1: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí.

0: 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách. Oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták. Zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes. A tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho viju, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zaviju. Ona je za to vděčná.
1: Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici.
0: No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře.
1: Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
0: No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky.
2: Odprskni,
0: zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
1: Děkuju,
0: povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Byl jednou jeden táta a ten měl tři syny.
1: Martina.
0: Který přišel na svět jako první.
1: Matěje.
0: Co se narodil jako prostřední.
2: A mě, nejmladšího Michala.
0: Tak, teď je znáte a můžete poslouchat, co ti tři udělali s kocourem, kohoutem a kosou, když zůstali na světě bezhodného táty.
1: Dobrák táta měl pravdu. Nezbylo nám k živobytí nic jiného než ta chalupa, kocour, kohout a kosa.
3: Co pak o to? Chalupu máme všichni dohromady. Ale co s tím ostatním?
2: Milí bratři, vím, že jsem nejmladší a nemám právo si vybírat, ale kdyby z vás nikdo nechtěl kocoura, tak já bych si ho vzal.
1: Dobrá.
3: Tak zbyla kosa a kohout. A ve vysoké trávě se umíš ohánět kosou nejlépe ty, Martina. Měl bys si ji vzít. Já se spokojím s kohoutem.
1: Nikdy jsme se nehádali, bratři, nebudem se přece vadit ani kvůli tomu málu, co zůstalo. Vezmu si kosu a půjdu do světa. Doma stejně všichni zůstat nemůžeme. Umřeli bychom hlady.
2: Máš pravdu, Martine. Zkus štěstí kousek dál od rodné chalupy. My se tu už nějak tou bídou protlučeme. A kdyby se i tobě vedlo zle, jistě najdeš cestu domů.

0: Mládenče, co pak to neseš na ramenou?
1: Kosu.
0: A k čemu je to dobré?
1: Tím se seče tráva.
0: Tím se podžírá tráva? Ale to je výborná věc. U nás musíme trávu trhat rukama. A víš ty, jaká je to práce?
1: Jinu, to si dovedu představit.
0: Kdybys chtěl zajít k našemu králi a ukázat mu podžírač, jistě by ti ho dobře zaplatil.
1: Ale proč ne? Stejně hledám práci.
2: A tak Martin šel. Král se nástroji, který nesl Martin na ramenou, velice podivoval. Pokyvoval hlavou, až konečně milému chasníkovi řekl, ať jde svůj podžírač vyzkoušet rovnou na královská luka. Martin si vykračuje, kosa se mu pohupuje na ramenou a v patách za nimi se valí zástup zvědavců.
0: Tak a jsme tu. Můžeš se, Martine, rovnou pustit do práce.
1: A to ne, urození páni. Můj podžírač by se před takovýmhle srocením louky ani nedotkl. Pošlete všecky pěkně domů, nebo budu muset jít já.
0: Ale Martine, to snadné, jenom to ne. Když tedy chceš, necháme tě tu se vzácným nástrojem o samotě. Hej, hola, no tak co stojíte a koukáte, neslyšeli jste? Podžírač se louky ani nedotkne, bude-li ho tolik lidí okukovat.
1: Díky, urozený pane. Tak a teď se teprve můžeme s kosou pustit do díla. Hej, rup a je to.
0: Ale, Martine, co to děláš? Ty jsi zapíchl podžírač do trávy. Co pak on bude kosit úplně sám?
1: Urozenosti, zapomněl jsem poprosit v poledne o oběd.
0: Ale to se ví, že dostaneš pořádně najíst. Jen ať už ten tvůj podžírač podžírá.
1: Za chvilku, za chvilenku. Nestačíte vyřídit v královské kuchyni, aby nám připravili dva obědy?
0: Dva obědy? Co pak podžírač také jí?
1: Taky a víc než já. Tak nezapomeňte, dva obědy, ale teď už nás tu nechte o samotě.
2: Sotva zvědavci odešli za kopec, popadl Martin kosu a pustil se do díla. Panečku, práce mu šla od ruky, radost pohledět. Jenomže když pro Martina přišli, neviděli kromě pokosené louky, zapíchnuté kosy a jejího majitele nic.
3: Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?
1: Sám, královská milosti.
3: A jestli pak by tvůj podžírač byl na prodej?
1: Inu, královská milosti, třeba byl a třeba nebyl.
3: Nechal bys nám ho tady za 1000 zlatých?
1: Abych pravdu řekl, milosti, stojí za víc, ale...
3: Ale?
1: Ale nechám vám ho tady za ty peníze.
3: Díky, hochu, díky. Naše královská výsost ti to nikdy nezapomene. Hej, uložte podžírač do zvláštní komnaty. Na 3 západy zamkněte a klíč mi dejte.
2: Když se rok s rokem sešel, vyrostla tráva i na královských lukách a bylo ji potřeba pokosit. Tu na králův rozkaz vynesli sloužící podžírač a s největší slávou s ním došli na luka. Tam ho vrazili do země a odešli pryč. I soudce toho domění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem, dychtivě vidět, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili.
3: Co říkáš? Kosa, že se ani louky, ani oběda nedotkla?
4: Na vlastní oči jsem to viděl. Za celý den se z místa ani nehnula, urozený králi.
3: Nebude tomu jinak, než že je očarovaná. Vemte kosu? Dejte jí vysázet 25 ran a jestli se ani potom do práce nepustí, tak ji zakopejte.
2: Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili na ní kosu a byřic jí vysázel 25 ran lískovkou. Kosa vyskakovala po každé ráně a lec kterého všetečku švihla přes nos. On ji učaroval, křičeli všichni, zakopejte ji. A to také udělali. Zakopali kosu do země a dál podžírali trávu rukama.

0: Jak se ti hlupáci nechali doběhnout.
1: Kosa, co sama trávu podžírá.
2: Jinou vidíte, bratři, přece nám otec zanechal nějaké dědictví a jak se zdá, docela výnosné.
1: Máš pravdu, teď máme peněz dost. Ale co budem dělat, až nám dojdou?
3: Co bychom dělali? Vezmu kohouta a zkusím taky ve světě štěstí. Snad ho prodám tak dobře jako Martin Kosu.
2: Ale musíš jít hodně daleko, kde jsou lidé ještě hloupí. V Čechách bys toho za kohouta mnoho nedostal.
4: Za nějaký čas, když už pomalu neměli bratři ani na talíř polévky, vykročil prostřední Matěj s kohoutem pod paží na cestu. Kam šel? Jinu do té země, do které si to před ním namířil nejstarší Martin.
5: Hej, mládenče! Co pak to neseš?
0: Kohouta.
5: Kohouta? Takových ptáků zde nemáme. A k čemu je ten tvůj kohout dobrý?
0: Přivolává den.
5: Aha. I to ti je ti vdivoucí. To my musíme den pokaždé vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti.
0: Ne.
5: No, věř mi, že to není nic příjemného trmácet se každičký den takový kus cesty.
0: I to rád věřím.
5: Ale kdyby měl tvůj kohout takovou moc, jak říkáš, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
0: Je. Vždyť se můžete přesvědčit.
4: Oba se hned vypravili ke králi, kterému se pták, co přivolává den, velmi zalíbil. Dal kohouta usadit do zlaté podsady a kohout, spokojen s novým bytem, se tam hned uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho kdo vypravodil. Král byl radostí bez sebe. Ani se rána dočkat nemohl, jak dával pozor, zda bude kohout den přivolávat. Kohout zakokrhal, až se všichni poděsili. A pak už nepřestal, dokud se nerozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 a vůbec, aby ho vším uctili. Milý brach se pořádně najedl a napil, vzal peníze, hezky králi poděkoval a šel domů. A tak se bratři zase nějaký čas měli dobře, že však s penězi nehospodařili, brzo se jim rozkutáleli. Když jich už bylo na mále, řekl Michal.
1: Teď půjdu do světa já, milí bratři, a poštěstí se poohlídnu. Snad za kocoura taky něco dostanu.
4: Po těch slovech strčil kocoura do pytle a šel. Před branami cizího města potkal i on pána, který se velmi podivil nákladu, který nese.
5: Kocour, říkáš? A k čemu je takový kocour dobrý?
1: Milý pane, chytá myši, ať je jich v domě kolik chce.
5: Hochu, my máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají. A král by dal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit.
1: Ale to je snadná pomoc. Nepotřebuje-li váš král nic jiného? Jen mi, milostivý králi, povězte, kde máte těch myší nejvíc, a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit.
6: Když si na ty myši troufáš, tak pojď. Zavedu tě do komory, ale nevím, jestli si s nimi tvůj kocour poradí. Je jich tu, že nevíš, kam nohu položit.
1: Pustím svého myši lapa z pytle ven a nestačíte se dívat.
6: I to je neuvěřitelná věc. Do myší jako když střelí. Ten tvůj lapák je opravdu dobrý.
1: To bych prosil, milosti. Vždyť také od malička nedělá nic jiného, než lapá myši.
6: Koupím to tvé zvíře a dám ti za něj třeba 10 000. Tak co, prodáš mi ho?
4: Jak by Michal neprodal, dokonce si poskočil radostí, když před něho královský pokladník vysázel tolik peněz. Rozloučil se s králem a vesele se vracel domů. Za 2 dny ale napadlo krále, co bude lapák žrát až všechny myši v zámku vychytá. Ptal se kde koho, ale odpověď nedostal. A Michal byl už zatím někde za horama, co zbývalo králi, než poručit, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil.
7: Pane, panáčku!
1: To volá na mě, snad si to král nerozmyslil.
7: Pane, pane, já nechci nic, já chci jen...
1: On se snad pominul.
7: Abyste rozuměl, já se chci jen zeptat na maličkost, velikou důležitou maličkost.
1: Mluvte trochu pomaleji, já vám vůbec nerozumím.
7: Náš král i já i celá naše zem máme velikou starost.
1: On si mě snad spletl.
7: Nutně potřebujeme vaši radu, maličkou radu, je to moc důležité.
1: Motáváte přes deváté.
7: Co ta lapmačka? Myška, lapa toto, toži ten tato.
1: Já vám nerozumím.
7: Abyste rozuměl, co tako kokot, ne to...
1: Třeba mluví německy, zkusím to.
7: Co toto kop, lapka? Jako myško žere.
1: Co říkáte? Vás?
7: Nás? Ale bože, to snad ne. To snad
1: kam za sutíka? On se snad zblázní.
7: Milostivý králi, nesu smutnou novinu. Až zlapá kocour myši bude po nás vetá.
6: Kdo ti to řekl?
7: Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil a ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl, vás!
4: Král hned svolal celou svou radu a jednalo se, co s kocourem počít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají zavřeného v komoře a že tam postaví dvojí stráž, aby to zvíře nemohlo ven. Noc a den stál na každém rohu jeden strážní a v strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Ale druhou noc, když kocour všechny myši v komoře pochytal, bylo ticho. Když se ani ráno nic nepohnulo, nahlédl strážný oknem do komory, ale běda. Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý strážný zaslechl výkřik, běžel se podívat, co se děje, a když spatřil vojáka, ležícího bradou vzhůru, tryskem pádil do zámku.
7: Zle je jasnosti, zle. Ten ukrutný myšilapák se dostal z komory ven a zakousal strážného. Bůh ví, kde teď běhá a kolik lidí už uškrtil. To je neštěstí.
6: Věříte generálovi, ať mi hned nechá zavřít všechny domy ve městě.
7: Ano, prosím.
6: Ať nikdo nevychází ven.
7: Ano, prosím.
6: Nech se pluk nejsrnatějších mužů přistrojí do těžkého brnění a vytáhne na kocoura.
7: Ano, prosím.
6: Tuhle bitvu musíme vyhrát.
4: Ale třeba, že pluk vojáků honil myšilapa celé 3 dny, stejně ho nedohonil. Po kocourovi nebylo nikde ani památky. Bratři zatím žili v tátově chalupě svorně a spokojeně a hospodařili lépe než předtím, protože teď věděli, že se mohou spolehnout jen na své ruce. Ale častokrát sedíce spolu dlouho se smáli, jak kosa kohout a kocour přelstili hloupého krále a jeho stejně hloupé sluhy.
8: Vodaremným ptáčkovi. Jednou se podíval pánbů do našich lesů. A vidí, všecky sturánky po celém lese jsou zarostlý žabincem, můžičkovozelým, lebedou a kapradím. Je v nich napadáno plno špendliček, kotviček a mechu ze stromů, takže už pro samej neřád není v nich na dno vidět. Proto hned nařídil všichním ptákom, aby se do toho dali a sturánky pěkně vyklidili. Všichni ptáci taky hned poslechli a začali sturánky čistit. Zobáčkama trhali, haklovali, nožičkama hrabali, křidílkama metli. Jenom darebák jetelec se jim smíl, jak se nadřou. A nepomohl jim ani smítka vytáhnout. Takový klacek to byl línej a pohodlný. No to se ví, že to všecky ptáky mrzílo. nejvíc ty malí a slabí. Dlouho to trpíli, mlčíli, neříkáli nic. Ale když už to dlouho trvalo, tak to šli žalovat Pánu Bohu. Pán Bůh je vyslech a potom řek. Jen díte a pracujte dál. Až budete hotovi, já to všecko vyrovnám. Tak ptáci se znova pustili do díla a za krátký čas opravdu všecky sturánky i potůčky, kde jaký bůl v lese, na pasekách i v mítích, blýskali se jako tříbro, čistá jako křišťál vodička vesle v nich skákala a hrčíla, mluvila a zpívala, takže měl Pán Bůh z toho velkou radost. Hned si zavolal všecky ptáky a tůze je chválil. Taky je telec tu sedíl, celý černý jako komínek, nafukoval se hlavičkou, si kýbal, až všichni míli zlost a myslíli si, no to se podívejme na toho lenocha. Nic nedělal, jenom se nám smál. Ale pro chválu si taky přilít. A Pán Bůh to nechá, nic mu neřekne. No tu to není spravedlivý. V tom, jak si to tak myslí, vozve se znova Boží hlas. Všichni jste poslechli a pracovali. Kdo neposlech, hajť se přihlásí a omluví. Po těch slovách nastalo ticho jako v kostele. Kdo čekal, že se jetelec Ičko vozve. Řekne třeba, že stunal, jen aby se vymluvil. Ale on nic. Jako by se ho ta řeč ani netýkala. Když to ticho dlouho trvalo, malý sedmihlásek huš nemohl díl hudržít v zobáčku všichních sedm hlasů, jeden z nich mu vyklous a zavolá. Jetelec, jetelec, nedělal nic, nedělal nic, lenoch je, lenoch je. Tak, vozval se hned Pán Bůh, depa sedí jetelec, hajď sem přiletí blíž. Chtěj, nechtěj, mušil Ičko jetelec před Pána Boha. Ten si ho napřed, jak se patří, prohlíd, na nic se ho neptál, jenom se zamračil a řek. Takový silný chlap, a ty si tím malým nepomoh. Tuto je hamba hamboucí. Tak, aby si vedíl, od tutý chvíli za trest se nesmíš ze žádný sturánky, ze žádného pramínku a ze žádného potůčku napit. Hajíčko, všichni leďte zas každý po svým. Ptáci se rozletíli po lese, po křovích a stromech, po loukách a polích. Když mili žízeň pili podle chuti, kde se jim jenom zachtílo. Hale chudák jetelec. Jak se vohnoul a chtěl se napit ze sturánky, huž hudělal po hlavě do ní kozelec a bůl by se utopil. No žížeň má. A tak musí shánět vodu, která se nadrží po dešti v kolejích, důlkách a štěrbinách na škalách, ve stromech a na parezech. Když prší, tu je pravda, jetelci hej, ale když hudeří sucha, páne, potom mu lezou tlustý do tenkých. Celý zoufalý lítá po lese ze dřeva na dřevo, jezdí po něm nahoru delů, jestli by přece nějakou kapku nenašel a přitom naříká a běduje. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, až se to doví, kam vozejívá. A my, když ho tak slyšíme, říkáme, Ičko se Pán Bůh smiluje a bude pršít. Jetelec už prosí, slyšíte ho? Málo kdy se v tom zmýlíme. Pán Bůh nechá jetelce třeba ještě den nebo dva trpit. Ale potom vždycky pošle déšť, protože i jetelce je mu líto.

0: Zima už měla dočista na kahánku a celý celičký lesík Hůrka dýchal zhluboka a dlouze a čekal, až na stromy keře a travičky, louky, remísky a hájky zaťuká opravdické jaro. Také přes potok Rokyťák už dýchnul spodní větřík jarem provaněné povětří z dálky a tak začalo na vodě i kolem vody velikánské tání. Pod Doubravkou, tam, co má Potůček širší místečko k vydechnutí a kde se nežene tak trapem, seděl právě v tu chvíli na placatém kameni Bůby v krásné pletené čepičce, co měl otcovi anděli ke svým prvním Vánocům, co kdy byli. Počítal ledy po řadě, ale jenom co mu prstíky stačily, protože počítat to on ještě neuměl. Seděl a koukal, když na něj přes vodu zavolal zajíc Kryšpín z polí přátelsky a udělal 3 panáčky ze zvyku. Nesl pod každou packou hlávku zelí a tvářil se důležitě.
1: Co pak ti uplavalo vodou dolů, že tady koukáš jako z křoví? Hy?
2: Já tady sedím, protože se všichni poděli pryč v jeden ráz. Asi schánějí jaro po kousíčkách na hromádku. A tak jsem u potoka nakonec sám. Koukám, co to jezdí z vrchu dolů.
1: Já zase nesu, protože kmotříček vzkázal a já slíbil. Dohromady 2 hlávky zelí na přilepšenou.
2: Já zase myslel, Kryšpíne, že se jdeš napít ze žízně.
1: Kde pak ze žízně? To ti ještě nikdo neprozradil přímo, že zajíci z polí nepijou nikdy nic?
2: Co pak zajíci z polí nikdy, ani maloučko, nikdy nemají žízeň na vodu?
1: Nikdy, dočista nikdy. Nám stačí voda, co se jí napily travičky, lupínky, lístečky, jetýlky a výhonky, co jíme. Tam je vody habaděj. My to máme pěkně při jednom a pohromadě. Kde pak ještě běhat k vodě kvůli žízni?
0: Vysvětloval zajíc a byl náramně pyšný na to, že právě zajíci z polí jsou taková zvláštnost nevídaná, protože nepíjí nikdy nic jako ostatní zvířátka kolem dokola. Kryšpín seděl na zadních nohách, co mají zajíci jenom do trysku, a koukal jako z omalovánkové knížky. Bůby se zase tetelil na placatém kameni, co ho sem hodil krakonož z hor kvůli tůmce, a žádný nevěděl, jak dál s řečí.

0: já tady pořád sedím a sedím a nejde mi z hlavy, co to pořád jezdí od zhora dolů po potoce. Že to nevím.
1: To jsou ledy, ty chytrej, malej, důvěřivej. A plavou dolů, protože je voda prohání. To je známá věc a samo sebou.
0: A kam plavou dolů, Krišpíne?
1: Kam by? Dolů, vodou. A potom... A potom se uvidí.
0: A ty taky umíš plavat dolů s vodou, Krišpíne?
1: Já? A to se vlastně ještě ani neví, protože jsem to ještě nikdy neskoušel. To je pravda.
0: Ty, Krišpíne, a ty bys nechtěl jednou plavat s vodou dolů jako ty ledy? Aspoň chvíli, liličku.
1: To všechno záleží na tom, jestli se bojíš nebo nebojíš.
0: Nebojím přece. Ani malunko se nebojím, kdybys chtěl vědět, Krišpíne. Zeptej se Terezky.
1: Potom by to stálo za úvahu, nápad, na zamýšlení.
2: Ozvalo se z opačné strany potoka. To už ale Krišpína nebylo vidět, protože se z rovínka dostával srnčí pěšinou přes vodu právě na tu stranu, kde na placáku seděl ustaraný Bůby. Na druhém břehu rokyťáku po něm zůstaly jenom dvě hlávky zelí a důlek.
1: Počkáme, až sem k nám do Tůňky zabloudí nějaký velký ledovec z hůry pěkně a on nás povozí za dobré slovo. To je jasná věc, jako pět mrkví v řadě.
2: Sluníčko ještě nestačilo na vybledlém nebíčku udělat ani polovičku kotrmelce doprava k večeru a už se po potoce šine ledovec jedna radost a písnička a třpití se až běda.
1: Tak... A máme ho tady pěkně, krásně, zajímavě.
2: Pochvaloval si zajíc ledové plavací dílo. Než stačil Bůby přešlápnout z levé na pravou, hupnul Krišpín na led, co se otáčel v Tůňce pro zaječí a dráčecí přeplavání.
1: Teď si připrav dlouhé drápky pro zastavovací brždění. Nějak víc to klouže.
0: Víš, já ti, Krišpíne, zase honem na mou věru nevím.
1: Kdo chtěl plavat? Já nebo ty?
2: Chtěl za každou cenu vědět zajíc Krišpín z polí a houpal se na ledovci na pováženou. A tak se stalo, že byli na ledovci dva. Jenomže dráče skákalo s rozběhem převelikým a jak skočilo, ledovec pěkně postrčilo a ten popojil na hlubší vodu od kraje. V dráčeti byla tak malá dušička, že by jí myška na jeden ráz pacičkou přikryla. Seděli jeden vedle druhého a druhý vedle prvního a báli se kýchnout, aby nebylo ouvej a mokro dokola, protože ke kraji nemohli.
1: Jestli se něco nestane hned, tak do tří bude do čtyřů pozdě a zmrzneme tu na kamení.
0: Jenomže, co, Krišpíne, Krišpíne.
1: No, něco, já už na to přijdu.
2: Holedbal se zajíc Krišpín, až mu byl kožíšek malý. Chtěl povědět víc, ale nestačil, protože v tom se to všechno stalo. Napřed se Bůby nadechnul jenom malonko, potom víc, a nakonec ze všeho nejvíc a úplně...
0: Hapčík!
2: Ledovec pod nimi dělal salta, trdla a kotrmelce jako jarní kůzle na palouku. A byli ve vodě oba na to tata. Copak Krišpín, ten se doplácel k vrbičkám zaječím mrskacím plaváním pro největší nebezpečí. Hůř však bylo s dráčetem. Chviličku drželo střepatou hlavičku v bílé čepičce docela nad Tůňkou, ale potom ho voda schovala docela. Už se zdálo, že je ámen, ale potom se nad Tůňkou sklonily divné obrovitánské větve a tak se Bůby v posledním okamžení života chytil pevného, co ho vytáhlo z vody a položilo na suché. Dál už dráče nevědělo, ale dočista nic a zdálo se mu černě. Krišpín se klepal zimou ve vrbičkách a kouká na tu záchranu. A on to je len Hubert, co jsem zašel pro večerní napití a ty velikánské větve byly jeho obrovitánské parohy 16 teráky, protože Hubert byl na světě už 8. rok. Potom ještě Krišpín uslyšel a uviděl, jak Hubert zatroubil jelení znamení pro lesní nebezpečí největší, sebral dráče mezi výsady a kluše s ním srnčí pěšinou k žulové stěně, kde měl v dračí jeskyni Bůby své přebývání. Dráče otevřelo oči do praskání plamínku veselých, které udělala veverka Tereska ze všeho nejdřív a které se v hůrce dělají jenom v největším nebezpečí pro záchranu. Nad ohýnkem se houpal stařičký kastrol železňák, který zase přinesl jelen Hubert, aby veverka měla v čem uvařit bylinkový čaj proti všemu bolení a nemoci stonavé a horké. A ten také po kapkách začala dávat dráčeti přikrytému až k bradě zmalovaného hrnečku. Sotva se probudilo.
0: To není ale moc dobré, Teresko, co mi dáváš.
1: Radši neříkej a ber, dokud je co a teplé. Je proti rýmě a horkému stonání. Podívej, já také beru.
2: Dráče se podívalo za hlasem a on tam na bobečku polní zajíc Krišpín, splihlý jako po dešťovém nadělení a utíkání před psy po celý den. A potom se zeptala veverka Tereska přísně.
3: Tak čípak to byl nápad koupat se v zimní tuňce?
0: My jsme chtěli plavat na ledovci dolů s potokem vodou až do moře, Teresko. Uvidět taky jednou svět? To jsem chtěl hlavně já. Vidíš, že umíš plavat, Krišpíne, jenomže se to musí nejdřív vyzkoušet. Jinak se to neví, víš?
1: To se ví, že se to musí umět a znát. Asi zřejmě.
0: Ty, Krišpíne, víš ty ale na oplátku, co se stalo a nemělo? Stalo se, že si Tůňka nechala moji vánoční čepičku bílou, co jsem měl otcovi anděli s přáním a na památku.
1: Co naděláš, milej zlatej nastydnutej? Mohlo být hůř pro pět. Já tam nechal 2 hlávky zelí, co jsem nesl k Motříčkovi, protože jsem slíbil, kdyby vzkázal.
2: Ale to už se dráčeti položila na víčka velikánská tíha spací a Bůby usínal s paním voňavým po bylinkách, kterému veverka Tereska uvařila z lesní pomoci pro záchranu a pro celé zdraví z ryzí veverčí lásky.

0: Sluníčko už mezi tím zase prošlo vrátky u své spánkové zahrádky a nad lesíkem hůrkou začala tma tmoucí. Všechna zvířátka, co přiběhla na zavolanou a jelení troubení o pomoc, se také tiše rozloučila a utíkala domů do pelíšků vystlaných a hebkých jako maminčino pohlazení. Potom dráče připadlo na to, stejně, že má zajíce Kryšpína z polí a vlastně všechna zvířátka v lesíku hůrce a polí kolem strašně rád a moc. Potom usnulo načisto se srdíčkem plným lesního přátelství a míru.
1: Geniální mňouk.

0: To, co se stalo, bylo tak strašné, že tomu žáci Kopyto a Mňouk zprvu nemohli ani uvěřit. Stalo se to takhle.
1: Jednoho odpoledne přišel domů pan Kopyto a pravil.
2: Co bys tomu, maminko, říkala, kdybychom se přestěhovali do Pardubic?
1: Což o to, Pardubice jsou hezké město, je tam přece jenom víc možností než u nás, ale jak to vlastně s tím stěhováním myslíš?
2: Je to velmi jednoduché, maminko. Z Pardubic se má přijít nějaký inženýr, který si tu našel místo. Dojíždět takovou dálku nebude, to dá rozum. A protože má v Pardubicích domek, vyměnil by ho s někým, kdo má domek v městečku. No tak jsem si myslel...
1: To je výborný nápad, tatínku, ale bylo by potřeba se na ten jeho domek podívat, aby to pak nebyla nějaká barabizna na spadnutí. Náš domek je pěkně udržovaný. A když vyměnit, tak jedině pěkný za pěkný.
2: No to dá rozum, maminko. Chtěl jsem jenom vědět, co tomu řekneš. Víš, že nerad něco sjednávám za tvými zády. V neděli pojedeme do Pardubic a příští neděli by inženýrovi přijeli k nám. Ani oni nechtějí kupovat zajíce v pytli.
1: O náš domek starosti nemám. Ten by mohl stát i v Praze na Ořechovce a ostudu by nedělal. A jaký je zvenčí, takový je i zevnitř. Čistý jako klícka.
2: Doufejme, že i ten jejich bude stát za to. A provedeme výměnu k oboustranné spokojenosti. Co mě se týká, docela se těším. V tomhle zapadlém hnízdě jsme byli dost dlouho, co, mámo?
1: Taky si myslím. V Pardubicích bude úplně jiný život. 3-4 biografy, divadlo, velké obchody, výtečné spojení s Prahou. Ani nevíš, tatínku, jak už se těším.
0: O to, zdali se také těší žák Kopyto, se rodiče nezajímali. Když začal nesměle protestovat, pravila paní Kopytová.
1: Ty mlč, protože tobě ta změna prospěje nejvíc. Tady v těch lesích si natolik zdivočel a zvlčil, že nad tebou ustavičně visí polepšovna. V městě budeš mít jiné zájmy a ušlechtilejší zábavy. No a potom přestaneš kamarádit s tím chlapcem Mňoukových, od kterého nic kloudného nepochytíš. Najdeš si kamaráda, který už má nějaký životní cíl a nemyslí pouze na skopičiny.
0: Rodiče byli zkrátka rozhodnuti a v neděli vyrazili do Pardubic.
1: Žák Kopyto se modlil, aby inženýr bydlel v nějaké chajdě na spadnutí nebo třeba v kozím chlívku, ale jeho modlitby nebyly vyslyšeny.
0: Rodiče se vrátili v růžové náladě a nad inženýrovou vilkou se doslova rozplývali.
2: Tak tomu říkám domek. Moderně řešený, vzhledný a udržovaný.
1: A je tam i ústřední topení.
2: Co pak topení, maminko? Ale všimla si z té zahrady. 39 ovocných stromů.
1: A jak je uvnitř čistěnko? Ta paní inženýrová se dovede v domácnosti točit, jen co je pravda.
2: No já si myslím, že u nás v neděli taky nebudou zklamáni. Jsem přesvědčen, že výměna proběhne hladce a nenajde se nic, co by mohlo být na překážku.
1: No doufejme, tatínku. A kdy myslíš, že bychom se mohli stěhovat?
2: Co nejdřív. Jestli to vyjde, tak za 3 neděle, nejdéle za měsíc.
0: V žáku Kopytovi, který tyhle zvěsti poslouchal, hrklo jako ve starých hodinách. Byl však natolik vyspělý v taktice, aby nedal nic najevo. Předstíral, že ho stěhování příliš nezajímá, ale v duchu se rozhodl, že této zvůli musí stůj co stůj učinit přítrž.
1: Za tímto účelem se také už časně odpoledne sešel s Mňoukem, který byl ovšem průběžně informován.
0: To ti řeknu, Kopyto, to je tedy situace. Už jsme spolu prožili ledaco, ale tomu neříkám katastrofa.
2: Co budeme dělat, kdyby ses alespoň taky odstěhoval do Pardubic?
0: To nepřichází v úvahu. Já jsem na kopce a lesy.
2: Já snad ne.
0: A potom co pak si myslíš, že bych mohl být bez Sázavy?
2: A já snad ano. Pamatuj si, to stěhování bude poslední den v mém životě.
0: Nesmysl, k tomu stěhování nesmí vůbec dojít.
1: Kopyto zalapal po vzduchu. Ale jak mu zabráníme? Už 3 noci nespím a nemyslím na nic jiného a ještě mě nic kloudného nenapadlo.
0: Protože se nad tím moc rozčiluješ. K takovému ožahavému případu je třeba přistupovat s chladnou hlavou. Jako by se tě to vůbec netýkalo.
2: To se lehko řekne. Kdyby ses měl stěhovat ty...
0: Teď to nebudeme rozebírat. Vymyslíme něco, jak zapůsobit na toho inženýra, aby váš domek nechtěl.
1: To je nápad. Mohl bych například v neděli nenápadně zapálit kolnu, vyvrátit plot, schodit komín a povyrážet všechna okna. A ty mi v tom samozřejmě pomůžeš.
0: To mě ani nenapadne. A taky by to k ničemu nevedlo. Předně bys byl docela určitě odhalen a za druhé, není vůbec jisté, jestli by takové maličkosti toho inženýra odradily. Náš úder musí být skrytý, ale o to účinnější. Inženýr s inženýrkou nesmí už na váš domek ani pomyslet.
1: To se hezky poslouchá, ale neumím si představit, jak by se to dalo uskutečnit. Inženýr je vzdělaný člověk a hned tak na něco nenaletí.
0: Ovšem, jenomže co je vzdělání proti našemu důmyslu? Já jsem si například všiml, že ve věži kostela svatého Vojtěcha je spousta netopírů. Stovky, ne-li tisíce.
1: To ví každé malé dítě, ale co mají netopíři, co dělat s naším případem?
0: Hodně. A proto se taky do věže co nejdřív vypravíme.
1: Kopyto chvíli přemítal. Už to mám. Netopíry pochytáme a já je v neděli pustím v pokoji, aby si inženýrovi mysleli, že žijí u nás v bytě.
0: Něco tak primitivního by mě v životě nenapadlo. S takovým trikem bys to mohl zkoušet u nějakého žáčka z druhé třídy, ale ne u inženýra.
1: No tak co tedy? Už mě nenapínej, nebo ti na mou duši vrazím jednu do zubu a týden si budu vyčítat, že jsem zmrzačil kamaráda.
0: Tak dávej pozor, ty pardubičáku. Vypravíme se do věže a budeme chytat netopíry. Z přírodopisného kroužku víme, že netopír trpí stejnými cizopasníky jako člověk. A to zejména kterými?
1: Štěnicemi.
0: Správně, štěnicemi. Vědci se dokonce domnívají, že člověk získal tento hmyz od netopírů, když ještě sídlil v jeskyních. Hele, ať mají pravdu nebo ne, my potřebujeme pochytat co nejvíce štěnic. Pečlivě je uzavřeme do krabice...
1: A já je rozházím po bytě.
0: A ty znamonuši ztratil rozum. Zamoříš celý domek štěnicemi a přitom není vůbec jisté, že některá vleze na inženýra nebo jeho ženu.
1: No tak jak to uděláme?
0: No, to zařídím já. Ty se budeš chovat jako vzorný synáček, který se nemůže dočkat okamžiku, kdy bude v Pardubicích. A já zatím nasypu štěnice inženýrovům do auta.
1: Mňouku, ty jsi geniální. Až do dnešního dne jsem si to myslel o sobě, ale vidím, že jsem se mýlil.
0: No hlavně, že jsi to pochopil.
1: Žáci si přinesli z domova každý dvě prázdné krabičky od krému a vydali se na lov malých, leč krvežíznivých bestií.
0: Kostelík svatého Vojtěcha, jak známo, stál za městečkem vedle hřbitova, tedy ne právě na frekventovaném místě.
1: Hoši se nemuseli bát přehnaného zájmu veřejnosti, ale na druhé straně nebylo nijak jednoduché dostat se dovnitř.
0: Nejprve museli vylézt na hřbitovní zeď,
1: odtud na střechu bývalé fary,
0: a z ní už pro zdatné mládence nebyl problém vsoukat se vyraženým oknem na schodiště vedoucí ke zvonici.
1: Byl to mimořádný sportovní výkon, ale stál za to.
0: Mnohem těžší ovšem bylo chytat netopíry.
1: I když jich zvonice byla plná a žáci nebyli žádná motovidla, stavěly se jim do cesty různé překážky.
0: Prkna na podlaze byla spuchřelá.
1: Zábradlí nalomené a ustavičně hrozilo nebezpečí, že se při honu na kvičící a zoufale poletující netopíry zřítí dolů do chrámové lodi
0: a napíchnou se na nějaký křížek na oltáři. Ale pak si zvykli
1: a Kopyto ukořistil prvního netopíra.
0: Pečlivě prohledali jeho kožíšek
1: a našli dvě vypasené štěnice, které putovaly do krabičky od krému.
0: No výborně, jen do toho. Škoda, že si ti neinteligentní tvorové neuvědomují, že ten lov pořádáme v jejich zájmu a zbavujeme je cizopasníků. Já být netopírem, tak si ti sednu přímo na rameno.
1: Žádný z netopírů to ovšem neučinil a tak lov trval téměř 3,5 hodiny.
0: Ale vyplatil se.
1: 4 krabičky byly plné a štěnice v nich byly namačkány jako sardinky.
0: Tak a jdeme. Kořis vezmu k sobě a ty na každém kroku prohlašuj, jak se těší do Pardubic.
1: Ačkoliv byli celý zaprášení a potrhaní, loučili se s úsměvy.
0: A pak nastala neděle.
1: Kopytovi už od rána čekali vzácnou návštěvu. Maminka po generálním úklidu, který provedla v sobotu, ještě přelešťovala kliky a otec na sebe navlékl sváteční oděv. Vše zářilo čistotou.
0: Krátce před půl jedenáctou zavrčel motor a před domem zastavilo béžové MBčko. Pan inženýr Mouchalík s manželkou si přijeli prohlédnout své budoucí sídlo.
1: Manželé Kopitovi jim okamžitě běželi naproti a také jim představili svého syna.
0: No to je roztomilý chlapeček. Zašvitořila paní inženýrová a podala mu čokoládu. Jak pak se učí?
1: Pan Kopito to honem zamluvil a prohlásil, že jeho domek má tu výhodu, že okna ložnice směřují k jihu.
0: Pan inženýr zakýval hlavou a zeptal se Kopita mladšího, jak se těší do Pardubic.
1: Těším se velmi, neboť jest tam více příležitostí ke vzdělání.
0: A co by si rád studoval? Otázala se sladce paní inženýrová.
1: Mám zájem o všechny vědy, avšak zejména o matematiku. Hodlám se stát inženýrem.
0: No skvostné, jen tak dál, hochu. Inteligence je solí národa.
1: Ale pak už začala prohlídka domu.
0: Nejprve prošli inženýrovi zahradou a uznale pokyvovali hlavou.
1: Pak vešli dovnitř a doprovázení rodinou Kopitovou procházeli celým domem od sklepa až na půdu.
0: V té chvíli se přikradl k inženýrově automobilu Žák Mňouk a po otevřeným oknem cosi sypal na sedadla.
1: Po exkurzi v domě nabídla paní Kopitová malé občerstvení
0: a zdálo se, že všichni jsou spokojeni.
2: Tak plácneme si, pane inženýre.
1: Zeptal se pan Kopito.
0: No já se domnívám, že naší dohodě nestojí nic v cestě. Můj domek je pěkný, váš rovněž. Oba máme zájem na přestěhování a tak nezbývá, než dojednat nezbytné formality u notáře. Ve čtvrtek bych se u vás zastavil vozem, vše potřebné zařídíme.
2: Budu se těšit, pane inženýre.
1: Pravil pan Kopito a paní Kopitová zářila jak rozsvícený lustr.
0: Pak se inženýrovi rozloučili, paní pohladila Kopita po vlasech, nasedli do auta a odjeli.
2: Haha, a je to v cuchu, maminko. Za měsíc už budeme občané pardubičtí.
1: To jsem ráda, že to vyšlo, tatínku.
0: Usmála se paní Kopitová a obrátila se k synovi.
1: A tebe musím taky pochválit. Choval ses opravdu vzorně. Je vidět, že ti na tom přestěhování záleží.
0: Nálada byla opravdu slavnostní a trvala až do čtvrtka, kdy měl přijet pan inženýr. Místo něho přišel pouze listonoš Houně a přinesl následující telegram.
1: Od Výmeny odstupujeme. Stop. Inženýr Mouchalík. Stop.
0: O několik hodin později pravil Mňouk. Tak vidíš, Kopito, jak je důležitá znalost přírodopisu. Kdybys například uměl brilantně otrojmocňovat a nevěděl, že netopíři mají štěnice, tak už by se stěhoval do Pardubic.
1: Už jsem ti řekl, že plně uznávám tvou genialitu,
0: řekl s obdivem Kopito. Pak se zamyslel a dodal.
1: Zvítězili jsme na celé čáře, avšak za cenu neštěstí druhých. Inženýrovi mají zřejmě domek plný štěnic a vsadil bych se, že se z toho panička zhroutila. Naši chodí jako bubáci, protože už se viděli v Pardubicích. A nejhůř na tom bude pan učitel Pěnička, který včera povídal.
3: Tak prý se nám, chlapče, odstihuješ. Ještě by měli všichni čerti vzít Mňouka a dalo by se v té škole vydržet.
0: Debatu uzavřel Mňouk.
4: No Kopito, takový už je život a zákony přírody. V přírodě silnější požírá slabšího a my jsme díky své genialitě silnější. Na nás si hned tak někdo nepřijde.
5: Na nás si hned tak někdo nepřijde.

0: 소소라 시니마 뽀뱅크
1: 달란가에 아세 포트보라 넥체 무사볼라드 독토라
0: 뽀뱅크
1: 나?
0: 나사드네마 세타레 나툴라베치쿠
1: 브로치
0: Je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
1: No, je barevné. A co tu budeme dělat?
0: A tak nejspíš si budeme hrát nějakou hru, ne?
1: Doufám, že ne na tatínka a na maminku.
0: S tebou? To ani nápad.
1: No počkej, jak to myslíš?
0: Jako bych to neznala. Vždycky řekneš, mámo, jdi nakoupit a já si zatím zdřímnu. A usneš. Ha. Na takovouhle hru nejsem vůbec zvědavá.
1: To je nuda. No? Tak co budeme dělat?
0: No, tak víš co? Budeme si hrát na měsíce.
1: Jak se to hraje?
0: No jednoduše, já řeknu nějaký měsíc a ty si musíš vymyslet, jak to jeho jméno vzniklo. No, a když to uhodneš, tak zase hádám já. Platí?
1: Platí.
0: Tak začínám.
1: Jo.
0: Listopad.
1: Je, to nic není. Listopad. Padá listí.
0: No, uhodl.
1: Já vím.
0: Teď hádám já.
1: Prosinec.
0: Já vím. Děti prosí o dárky. No, já dávám hádanku. Leden.
1: Že by voda mrzne na led?
0: Na led, ano, na správně. Led. No,
1: Takže máni, květen.
0: Jasná věc, všechno kvete, no.
1: A když to je všechno moc lehké, to uhodneš červen, všechno se červená.
0: No.
1: Počkej, a co říjen, no? Co se děje v říjnu?
0: No, co by se dělo? To co teď? Sedíme si tu na lavičce, co?
1: No, a co?
0: Jo, sedíme. A já přitom musím běžet.
1: Počkej. Kam spěcháš?
0: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
1: Ty brdě, to by mě bavilo.
0: No.
1: Můžu taky.
0: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
1: Kde bych je vzal?
0: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau.
1: Čau. 300 korun. No. No co, však já už vymyslím, kde je vzít.

0: Já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
1: Aha, no. Už je ti malý, co?
0: No to teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
1: No, je už hodně obnošený, tak 40 korun?
0: Jo, jenom.
1: To je ti málo?
0: Je. Tak já děkuju a spěchám. Naschledanou. Počkej, Jerry, dnes na tebe nemám čas. Nepláč. Jen co dám dohromady 300 korun, budeme si hrát.
2: No.
0: Jo, a teď už nezdržuj. Zanesu balík papíru do sběru. Je ale nějaký lehký. Musím ještě něco přidat. A hele, matika. Zeměpis. Čítanka. Jo, a tenhle atlas je hodně těžký. To bude korunek. Honem do sběrných surovin.

0: Tak kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110 plus 40, to máme 150. 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš bříško. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď! Je mi líto, prasátko, ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150! No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Joby, mám co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurz výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Je, pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jenom nemysli, Hrvínku. Panu učiteli se jen tak něco nelíbí.
0: A tobě? Hele.
3: Co to je?
0: Ty se nepoznáváš.
3: No cože? Tahle ta brejlatá brambura, že mám být já?
0: Jo.
1: Co pak se tu hádáte, děti?
3: No, Hrvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
1: Ukáž, Hrvínku.
0: To není, prosím, Mánička. Já maloval brejlatou bramboru.
1: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
0: Když pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
1: A co třeba?
0: Třeba Máničku.
3: Ne, ne, jen to ne.
1: To by bylo na začátek moc těžké, Hrvínku. Zkus třeba nějaké zvířátko.
3: Zvířátko, jo? Tak to já vymodeluju, Hrvínka.
0: Ne, ne, jen to ne.
1: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty?
3: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
1: A co jsi tady celý ten čas dělala?
3: Dívala jsem se na to, co dělá Hrvínek.
1: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.

0: Hurra!
1: Nazdar, taťulínku, tralala,
2: nazdar, hurvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
1: To ano.
2: Za to já jsem tady umíral strachy.
1: Proč?
2: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi?
1: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
2: No to je hezký.
1: Jenže mě to stálo 300 korun.
2: To není hezký.
1: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
2: To je hezký. A jak?
1: Musel jsem rozbít prasátko.
2: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
1: Prasátko.
2: Ukáž?
1: Hele.
2: Je, to je hezký.
1: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zla.

0: Jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateří doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině.
1: A opravdu,
0: květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední, anebo večerní? Večerní,
0: vzlikla sedmikráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
1: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák, ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmikrásku.
1: Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůh darma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
1: Teď mě zaneseš za večerním větrem. Co pak jsem nějaký tenhle, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo?
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmikrásku.
1: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí. Ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se. Večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
1: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
2: No, to tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbil se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
1: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla Kárově malá víla.
1: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
2: A jakou vůni?
0: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
1: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
1: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
2: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
1: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla, vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
1: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
1: Já to věděla,
0: zašumnila sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
1: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmikráska otřela slzy, byla plavuňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal vílin dlouhý závoj. Plavuňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavůňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
1: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
2: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce? A na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
1: To je asi tím, že prší jenom na tebe, protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdybys tolik nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
1: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
1: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
2: Tak si ji vezmi, rozhodl se večerní vítr a rychle si odmotával vonavou šálu z krku. Já totiž déšť nemám rád.
1: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš, řekla plavůňka. A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k sedmi krásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
1: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
1: Děkuji ti, plavůňko, děkuji,
0: řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
1: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
1: Ale stejně, dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: To jednou vyšla hospodyňka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat si Písek.
1: No já mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
2: Kde pak s tím chlapcem Rumcajsi chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
0: Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala.
3: Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
0: Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse.
1: Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
0: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem.
1: Tak to ty s nám ukradla Cipíska?
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
2: aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
4: A teď bys mi mohl vyprávět pohádku zase ty, Martinku. Já jsem se jich už napovídal.
5: Pohádku o lišce, zeptal se Martínek.
4: Třeba o lišce?
5: Ale je krátká, povídal Martínek a začal. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru. Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
4: No pěkně ji dovedeš. A teď si povíme jednu básničku spolu. Já vždycky začnu a když přestanu, dopovíš ji za mě.
5: A nebude těžká, řekl Martínek.
4: Bude pak docela lehká. Byla černá kočka, měla černá...
5: Očka, řekl Martínek.
4: Čtyři bílé tlapky a na tlapkách...
5: Drápky, dopověděl Martínek.
4: Uviděla myšku, hop, a myš je...
5: V bříšku, řekl Martínek.
4: Vidíš, jak nám to jde. A když nám to tak pěkně šlo, můžeme si skládat i pohádku.
5: A jak budeme skládat pohádku?
4: No takhle. Já řeknu kousek pohádky a ty si vymyslíš také kousek pohádky a pak zase já povím kousek a pak ty kousek. Budeme pohádku vyprávět spolu.
5: Ano, ano, zatleskal Martínek.
4: Tak to byl jednou jeden dlouhý vlak.
5: Martínek chvíli přemýšlel a pak řekl, a v tom vlaku jel dědeček s Martínkem.
4: A dědeček vyprávěl pohádky.
5: Pohádky o lišce, kuřátku a králíkovi a o vráně, povídal Martínek.
4: A jednou pohádku vyprávěli spolu a pohádka začínala. To byl jednou jeden dlouhý vlak.
5: A v tom vlaku jel dědeček s Martínkem, smál se Martínek. Tahle pohádka nemá konec.
4: No, nemá konec.
5: Necháme ji tak a budeme se raději dívat z okna. A tak se zase dívali do lesa, ale stromů bylo méně a méně. A pak už viděli jen takové malé smrčky, jako docela malé vánoční stromky. Les byl u konce. Od někud mezi stromy vyběhla silnice a běžela vedle vlaku. Možná, že se s námi bude nějaké auto předhánět, řekl Martínek.
4: Podívej se, víš, co tamhle to nákladní auto veze?
5: Vím, řekl Martínek, to jsou cihly. Z takových cihel se staví dům. Za chvíli uviděli i místo, kam auto cihly vezlo. Zedníci stavěli dům. Zdi už byly skoro hotové a bylo vidět, kde budou okna a kde dveře. Kdo bude v tom domě bydlet, zeptal se Martínek dědečka.
4: Tam se budou chodit děti učit, Martinku. To je nová škola.
5: Už bude brzy postavena, viď, řekl Martínek.
4: No, ještě střechu, okna a dveře. Vevnitř udělají podlahy, aby měli děti po čem šlapat. Malíři třídy vymalují, přivezou lavice a černou tabuli a už to bude.
5: A kdyby se spletli, řekl Martínek, a nejdřív přivezli lavice a pak udělali střechu?
4: I to oni se nespletou. To oni se dobře naučili, co mají dělat dřív a co potom. To si to popletli jen v Kocvorkově, víš?
5: A jak si to popletli v Kocourkově, chtěl Martínek vědět.

0: Dalekou cestou, širým polem, šli dva sirotci. Dívenka Alenuška s bratříčkem Ivánuškou. Trápilo je horko. I zachtělo se Ivánuškovi pít.
1: Sestřičko Alenuško, mám velikou žízeň, chce se mi pít.
0: Počkej, bratříčku, počkej, až přijdeme ke studánce.
1: Ale ke studánce ještě daleko. Podívej, tamhle je rybník a kolem se pase stádo krav. Půjdu a napiju se s nimi.
0: Nepij, bratříčku, nepij, nebo se staneš telátkem.
1: Ach, sestřičko, kdybys věděla, jak se mi chce pít. Podívej, tamhle u řeky pobíhají koně. Teď jeden vběhl do proudu a pije. Půjdu a napiju se s ním.
0: Nepij, bratříčku, nepij, nebo se staneš hříbátkem. Ivánuška přemohl žízeň a poslechl. Ale když po chvíli přišli k potoku, jehož stříbrný proud se rozrážel o kameny, Ivánuška znovu žadonil.
1: Ach, sestřičko, teď už to nevydržím. Musím se napít. Podívej, tamhle se pase stádo kos a každou chvíli se jde některá z nich napít. Půjdu a napiju se také.
0: Nepij, bratříčku, nepij, nebo se staneš kůzlátkem. Vrať se, Ivánuško, nepij z potoka. Tentokrát Ivánuška neposlechl. Rozběhl se k potoku a zmizel sestřičce v křovinách.
1: Alenuško, sestřičko, pomoz!
0: V zápětí uslyšela Alenuška jasný hlásek malého kůzlátka a zakryla si v hrůze oči. Poznala, že je to její bratříček. Zaplakala horoucími slzami a běžela k potoku. Tam prosila kůzlátko, aby se opět stalo Ivánuškou. Ale všechno bylo marné. Přivázala tedy kůzlátko na hedvábnou stuhu, vedla je a plakala tak usedavě, že pro slzy ani na cestu neviděla. Šla už dlouho, když přišla k zahradě mocného cara.
2: Přistup blíže, milá dívčino. Kdo jsi a co tě sem přivádí?
0: Alenuška carovi v pláči všechno vypověděla.
2: A kam chceš teď jít? Co chceš dělat?
0: To nevím. Půjdu, kam mne nohy ponesou. Snad někde najdu pro sebe a pro kůzlátko přístřeší.
2: Líbíš se mi, Alenuško. Vezmi si mne za muže. Budu tě mít rád a splním každé tvé přání.
0: A kůzlátko?
2: Bude s námi žít pod jednou střechou. Chceš se stát mou ženou?
0: Ano, chci. Car vystrojil slavnou svatbu a žil s Alenuškou v pokoji a blahobytu. Kůzlátko vesele pobíhalo po zahradě, pilo a jedlo s carem a carevnou. Dobří lidé se radovali, zlí jim záviděli. Jednou si car vyjel na lov. Alenuška odpočívala na zahradě a usnula. Kde se vzala, tu se vzala, náhle nad ní stála zlá čarodějnice.
3: Spí, Alenuško, spí. Víc už neobživni, až se znovu probudíš. Z nemoci se nezhojíš.
0: Na carském dvoře všechno zesmutnělo, když se carevna Alenuška roznemohla. Car svolal slavné lékaře zdaleka široka, ale nikdo si nevěděl rady. Zatím Alenuška slábla víc a víc. Jednou v noci, když nemohla spát, uslyšela podivný hlas.
3: Chceš se vyléčit, carevno? Pak jdi okamžitě k synému moři a napij se tam vody. Jen to tě zachrání.
0: Alenuška poslechla, vstala a vyběhla z paláce. Jakmile se naklonila nad mořskou hladinu, aby se napila, objevila se znenadání čarodějnice, Alenušku chytla, uvázala jí na krk kámen a hodila ji do moře. Alenuška klesla na dno. Čarodějnice pak na sebe vzala podobu Alenušky a vrátila se místo ní do carského paláce. Car se velmi zaradoval, když viděl carevnu zdravou a veselou. Jenom kůzlátko zesmutnělo. Běželo v noci za sestřičkou a vidělo, jaký strašný osud jí potkal. Čarodějnice kůzlátko nenáviděla a chtěla se ho zbavit. Poslala tedy k carovi starého sluhu Fjodora se vzkazem, že se jí kůzlátko zprotivilo, aby je dal zaříznout.
2: Kůzlátko, že se Alenušce zprotivilo? To je divné. Ale je-li to její přání, chci je splnit. Běž, Fjodore, a přiveď sem kůzlátko, abych se s ní mohl alespoň rozloučit.
0: Když se kůzlátko dozvědělo, co ho čeká, smutně zaplakalo.
1: Veliký care, dovol mi, abych si naposled k moři zašlo, vody se napilo a na vlny se podívalo.
0: Car kůzlátku poslední prosbu neodepřel. Už dávno si všiml, že kůzlátko často běhá na mořský břeh a rozhodl se, že ho tentokrát bude nenápadně sledovat. Když kůzlátko přiběhlo k synému moři, stanulo na břehu a žalostně plakalo.
1: Alenuško, sestřičko moje, vyplyň, vyplyň z vody na břeh. Hoří ohně planoucí, vaří kotle horoucí, brousí nože z ocele. Zařezat mě chtějí.
0: Ach, bratříčku můj Ivánuško, těžký kámen ke dnu táhne, tráva nohy ovinula, zmije srdce otrávila. Car, skrytý na mořském břehu, nemohl ani vlastním uším uvěřit. Ale když se nad hladinou objevily bílé ruce jeho Alenušky, rychle přiskočil a vyrval jí z mořských vln. Teprve pak všechno pochopil a děkoval kůzlátku, že mu pomohlo milovanou Alenušku zachránit. V carství se zase začalo všechno zelenat. Car se radoval, Alenuška se smála. Zlou čarodějnici už nikdo nikdy neviděl. A jakmile se ztratila beze stopy, z kůzlátka se stal zase Ivánuška. Car s carevnou a Ivánuškou žili pak společně, dobře a spokojeně jako dřív. A věřte nebo nevěřte, snad v tom carství žijí dodnes.
4: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám budeme vyprávět o tom, jak se čert vyučil na poctivé řemeslo a o tom řemesle vám budeme vyprávět.
5: To bylo za onoho času, kdy žil v Harachově Pitermon, bednář chválné pověsti. Pro zdejší pivovar hotovil sudy a pro lidi dělal máselnice, škopky a necky. Zboží bylo fortelně vyvedené a jeho chvála šla i přes pole. Jednoho dne u nich zachlepal na dveře jakýsi cizí panáček, byl oblečen po myslivecku. Bednář spustil z ruky hoblík, otřepal hobliny a šel se pozdravit s návštěvníkem. Hádal, že pan Forst přibral někoho novýho, protože s tímhle mysliveckým panáčkem se neznal. Ba, bude odjinut. Mládanec nedal křesťanské pozdravení, nesmekl kloboučiště, jak se slušelo, a bez přívažku slova přátelského vytáhl spod kamizoly lejstrů. Ode dne svržení neposlušných andělů z nebe do pekel došla na Luciperovu kancelář žádost hospodyň a matek z Merklova a od Štěpanic. Bylo to adresováno na nebesa, ale oni to postoupili jakožto věc hříšného počínání k prověření dolů k nám. Na tohleto si musel mistr Bednář nasadit brýle. Otřel z nich piliny, přeleštil facalíkem a četl. Bože nebeský, podívej se na ty naše mužský. Šli vyprovodit souseda na poslední cestě a sotva za ním pan páter udělal křížek, už zabrázdili do hospody zapít jeho duši. Zrovna tam skládali u hospody sudy, plnej vůz hříšného pití, a ty sudy dělal nějakej Petermon. Pane mistře, řekl k tomu lejstru pekelný úředník, mohl bych vás rovnou sebrat jako lovec hříšných duší, ale usoudili v naší pekelné kanceláři, že pro nás děláte tady na světě dobrou práci. Kde se pivo pije, tam se chlapi nakonec poperou a hříchů, tedy vaši zásluhou a vašich pivních sudů, pěkně přibývá. Dali na to lejstrum v naší kanceláři zatím poznámku prověřit, no a tak jsem tady. Petermon byl taky účetních knih znalý, vždyť odváděl císař pánu daně. Zeptal se tedy, jako věci znalý, jak mnoho času máte, pane adjunkte, na tu služební cestu. Jak bude potřeba, řekl čert. Prověřit, jak se dělá sud, to není na počkání. Práci neošidím. Vezmeme to poznávání od háje, Bednář na to. Čert kývl, a tak zamířili spolu ti dva k dubině. Bednář vykládal cestou, že pivovarský sud není bedinka na herinky a dřevo, že se musí vybírat na stojatě. Petermon vybíral cestou duby, prohlížel, vyjednával s hajným i s dřevaři, sjednal povoz a kam pak dříví složit. A čert taky nepřišel zkrátka. Sbíral cestou oka, co tam pytláci políčili na zajíce, a zapisoval tetky, která si co odnáší z hraběcího háje v nůši nezátop. Když Petermon viděl tu ouřední horlivost, usoudil, že bude čert asi nové koště, co dobře mete. A radši ho vedl z háje, aby v čertím zápisníku těch lidských hříchů nepřibývalo. Skládali pak s čertem v dílně dužiny do obruče a bednář vykládal, ukazoval čertu všechny ty bednářské práce a koukal natáhnout řeč, aby mu to dalo ještě nějaký den navíc na tom božím světě. Čert jen zapisoval, aby se měl čím dole prokázat, a Petermonka se jen divila, že si s tím panáčkem dává její mužský takovou práci. Bude to nejspíš revize od něčeho vejš, usoudila. A tak strojila lepší jídlo a čert s prověřováním bednářovy práce nepospíchal. Jídla splachovali harachovským pivištěm a čert si liboval. Než dřevo povařili, stáhli a vysušili, ukazoval mistr bednář čertu, jak se dělá dno. Zbývalo pak sud vysmolit. Přivalili sud na požah, roztopili smůlu. Čert u takové práce začenichal po známém smradu. U ohně a smůlky byl jako doma v pekle. Mistr Bednář mu dal podržet hřeblo a prý, jak naliju do sudu smůlu, strčíš tam tyč a šlehne plamen. to už spolu byli ty a ty. Plamen v čertovské pazouře šlehl dvakrát mocný. Petermon rychle přirazil na sud dno, jak ho měl na tyči, a pak spolu sud kouleli, aby byl vysmolený ze všech stran. Ty, Petermone, povídá po chvíli čert, děláš dobře, ale tuze pomalu. Měl bych nápad, jak by to šlo rychlejc a zařídíme si spolu velkovýrobu. A vykládal, jak to vidí. Nač pak roztápět kotel a rozehřívat smůlu? Vyblíznu sud čertím ohnivým jazykem a máš sud vysmolený ani zwei drei? Petermon byl cti svého cechu dbalý. Prý, co když sud chytí špatnou chuť? Ale že byl zvyklý z tovarišského vandru zkusit všelijakou novou praktiku, uvolil se, že zkusí smolit sud podle čerta. Čert nabral do huby smůly, zalil drobek kořálkou, kterou ho tu jako revizi častovali, škrtl sirkou, foukl do sudu a sud byl vysmolený. Zkusili nalít pivo z takového sudu a vida chutnalo jako pravé harachovské. Pak vzali každý papír a psali. Petermon přihlásil čerta do cechu jako tovaryše a čert podal peklu hlášení o té své metodě, jak teď bude v dílně přibývat dvakrát tolik sudů a co tím přibude peklu hříšníků. Tak by jim to bylo vydrželo k spokojenosti, kdyby se zas ty tetky a matičky neobrátili se stížnosti k nebesům. Milej pane Bože, pivních sudů přibývá a pranic v hospodách taky. Něco se s tím musí udělat. Naštěstí už došla čertu doba a čas složit u cechmistra tovarišskou zkoušku. Složil s pochvalou. Teď prý si musí povandrovat světem, aby nabil ve svém řemesle zkušenost. A kde se nakonec jako mistr bednářského řemesla usadil? Pán Bůh ví. Nejspíš tam, kde se rádi perou a po pivě ze sudu vysmoleného čertovským plamenem je do pranice chuť. Dobrou noc.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zéňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čím čarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí?
1: Moje bába vyprávěla, že v zahradě královny květin roste kvítek, který má všechny barvy duhy a voní jak růže, někdy jak borový les. Někdy jak rezeda a někdy jak jablíčko na podzim v sadě. Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, rozkvete jak růžové poupě. A kdo místo masa šupe zelňačku sedmkrát do týdne, je najednou bohatší než sám král.
0: Takový kvítek, to bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
1: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
0: A řekla ti, kde dostala semínko?
1: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem. Ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
0: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
1: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
0: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si myslíš, že královna květin rozdává semínka každému na potkání jako fazole?
0: Já nejsem každý. Hned tak něčeho se neleknu, za práci umím vzít.
1: Však já vím, Toníku. A když oba přiložíme ruce k dílu, žádný kvítek štěstí potřebovat nebudeme.
0: To zas ne. Nechce se mi dřít od rána do večera pro pár brambor na loupačku. Půjdu do světa a to svoje štěstí tam určitě najdu.
1: Ty půjdeš hledat svoje štěstí? A co zatím já?
0: Počkáš na mne. Až přinesu kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
1: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
0: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: A vejc. Nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Já ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek Bedrníček.
1: Těší mě, Bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém Polesí. Ani hajní nemá lepší.
1: Tak se nezlob, Bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš k lesí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě. A kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
0: Aha, tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
1: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
0: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
1: nejkrásnější v celém Polesí. Já vím.
0: Právě, že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
1: To nevím, ale můžeš to zkusit.
0: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
1: Tak víš co, až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
0: Je, to bys vážně udělal.
1: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
0: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
1: No počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
0: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen návratníček a jemu to není dost.
1: Kořen návratníček?
0: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
1: A k čemu mi ten kořínek bude?
0: Jsi ty ale pařes. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
1: vedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník a ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá Saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kde pak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé Saně neleknu. Moc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu.

0: Nikdy jsem nikomu neublížila.
1: A čím pak se živíš?
0: Chroustám.
1: Je?
0: Skály.
1: No to je teda něco. Poslyš, Saníčko, Soníčko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu?
0: Což o to, mohla. Ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
1: No to já do večeře klidně počkám.
0: Jenomže my Saně jíme jenom jednou. Za měsíc. Počkáš měsíc? Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
1: Je. Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
0: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
1: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned, přinesu ti od královny květin semínko kvítku štěstí.
0: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně nerostla.
1: Na skále to dá, rozum, že ne, ale kdyby si tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
0: To by byla krása.
1: No vidíš.
0: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu. Chroust, chroust, chroust. Stačí to takhle?
1: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saníčko, Soníčko.
0: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát! Stoj, člověče! Ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako koní pásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že tě ani není vidět?
0: Já jsem zvonek. Bradatý. A střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Co? Ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahalko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv prohousata.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: Buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?

0: jste, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
1: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
0: Však to jistě sama víte.
1: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
0: Jen se nebojte, paní královno, já svoje štěstí uvadnout nenechám.
1: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
0: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
1: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko?
2: Co si přeješ, královno?
1: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uff. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádková říš. A moždím se s tím. Jo, třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. Je to doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo... nebo Madlenka.
1: Jestli chceš, já ti pomůžu.
0: No tak děkuju.
1: Proč si sedáš, Toníku?
0: No, já myslím, že při tom čarování stát nemusím, víš?
1: Při jakém čarování?
0: No, ty přece teď mávneš čarovným proutkem, ne? A pole bude zryté a brambory pěkně v řádkách.
1: Kdepak? Já vůbec neumím čarovat.
0: Ne. Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za groš kudla, ty bys mě tady vytrhla.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?
0: Ach.

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jou, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet, zem nakypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí.
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim.
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kde pak? Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: Hop. Hop. Tak. Brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
0: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
0: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé Madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
0: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil, ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: zvoní.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta ubrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
0: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
1: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje. A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko, kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
2: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si smou zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
1: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
2: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co si byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
1: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
2: Nic si z toho nedělej, že jsi nedostal kvítek štěstí.
1: Jak víš, že jsem ho nedostal?
2: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrosti? Netrap se. Moje zahrádka stačí tak, jak je. I ptáček už tam občas zaletí. A až povyroste borovička. Možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já to vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si, prospi se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
1: Kde pak? Já nemám na odpočívání čas, musím zas dál.
2: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
1: Až jindy, teď už vážně musím.
2: Přijď se podívat na jaře, zasadila jsem koní klec. To teprve bude krás.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šláplou na fouzi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šipkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. A co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patuch roustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde, kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se courá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Madlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi stezkem po tobě tváře pobledly? Jak jsem se pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květin nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Madlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníku. Toníčku můj zlatý.
0: Madlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem půl roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Tondo, Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž, ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu. Tondo, Toníčku, počkej. Počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou Chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: Co šel? Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody, sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.
1: Toníku!
2: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od vesty?
2: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako by ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
2: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.
3: Jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
2: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
3: Proč se zdrál křovím? Mohl si jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
3: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
3: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
3: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
2: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
3: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad Bedrníčkovou chalupou je pustá a holá, až srdce bolí.
0: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
3: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
2: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a Bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
0: Já ti pomůžu, Madlenko.
2: Ty bys to vytrh, chrouste. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama, mě taky nikdo nepomáhal.
3: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
0: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, Bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
2: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, Bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
0: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš. Pomoc, letí sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
2: Ještě se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
2: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toníčku, na kamení. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
2: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
2: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
2: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá saň chroupá kamení jako naše stračena Lucinku.
4: To jsem si dala. Ještě kdyby tak byl navrch kousek bridlice.
2: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí, pohlídnu se kolem.
2: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se tu dobře.
2: Přileď se na nás někdy podívat.
4: To víš, že přiletím.
0: Už radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Bedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
0: Jen ho nepřechvalil. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku. To se určitě zase spraví.
0: Myslíš?
2: To víš, že jo. Až se stráň zazelená, obrazí i tobě brada jako louka na jaře.
0: Myslíš?
2: Že jsme ale udělali kus práce, co? Já ti mám takovou radost, Madlenko, jako by tu kvítek štěstí už zavoněl.
0: To budeš muset počkat do jara. A kdo ví?
2: A ty si myslíš, že tady budeme čekat celou zimu zahrabaní pod listím jako syslové? Kdepak? Na nás čeká doma plno práce. Já musím vybrat brambory, spravit střechu.
1: Já očesat jablíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
2: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.

0: Madlenko, Toniku, no tak. Schovejte si ty hubičky na potom a rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stránice zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako vedrčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvět kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera?
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšků a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ním k tobě do lesa. Vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

0: Štaflík a špagetka. Vánoce byly pro Pavlu a Petra ty nejlepší dny v roce. Už od prázdnin se na ně těšili. Každý rok měli jedno velké přání. Konečně to vyšlo. Pod vánočním stromkem se batolila dvě štěňátka. Pavla a její bráška jim dali veselá jména. Vyššímu štěněti Štaflík a tomu delšímu s krátkýma nohama Špagetka. Všichni se kolem roztomilých pejsků točili. Stále je někdo krmil, hladil, drbal, utíral po nich loužičky. Štaflík a Špagetka se měli čile k světu. Rostli jako z vody. Ven směli jen na chvíli. Když si chtěli hrát s cizími psíky, bylo zle. Rychle k noze, ještě chytíte blechy, volala na ně maminka. A tatínek se přidával. Kdo pak vás bude hledat, až se ztratíte? Nejhorší pro štěňata bylo, když přišla návštěva. Rodina se s nimi chtěla pochlubit. Štaflík a Špagetka se museli chovat jako vzorní pejsci. Nesměli štěkat, nesměli se honit, nesměli loudit jídlo. Museli dávat pac, nechat se muchlat. Už z nich byli velcí psi, ale děti, maminka i tatínek, se k ním stále chovali jako k hloupým štěňatům. Jednoho dne si Štaflík a Špagetka řekli, že už toho mají dost a že půjdou do světa na zkušenou. Chtěli zažít nějaké opravdové psí dobrodružství.
1: Nejdříve prozkoumáme smetiště, navrhl Štaflík. Uf, tam to tak hezky voní.
2: A taky se zbavíme té drze sousedovi skočky a toho zlého kluka. Uf, co po nás házel kamení,
0: přidal se Špagetka. Oba psíci už se na cestu moc těšili. Chtěli totiž všem dokázat, že už jsou opravdu dospělí.
3: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopy s těmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Do na noby s pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, Vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě 4 holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, 7 zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od Černých Blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i pro vodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem. Ty jsi sládek z rukapáně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šel moc rzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl, hotový patoky, vařený ze starých březových košťat. Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní vůkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, hastrmanská, nečesaná. Ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích a povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jaké pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen Regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně. Vyvát! Crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň vonavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapánský burgmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jak žbluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí.
4: Pod hrází rák, na hrázi pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
3: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku, a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil. dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julínkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julínka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julínka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já? Zapípala Julínka tichonce. Co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špécie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš poženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel,

učil pan otec Kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu jinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapáň měla a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna, ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív.
aby s ním

0: Jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To bys načlo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramíny a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá.
1: Hej, Krtku, máš už doma uklizeno?
0: Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na dalavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda Ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
2: Půjdeš po dobrém, nebo mám vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblázků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
2: Umíte demrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajista nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít. I ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
2: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Ledaže by postavil na stráňce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou.
1: Při takovém rámusu se nedá spát?
2: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni. Přiskákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, Krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
2: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
1: Už tam mohla být,
0: čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali Krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky.
1: Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou.
0: Škodolibě na ně volá od potoka straka na vrbě.
1: O naše křidílka neměj obavy.
0: Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim Krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda.
1: Nedá se nic dělat, Krtku, necháme to na zítra, řekl Ušák.
0: Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke Krtkovi do kapradí a hned spustila.
1: Vidíš, Krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
2: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se toto nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě.
1: Moje vina? Že tě, Krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Inu, když nechceš...
2: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
1: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do tisíce, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval.
0: Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dal se mu počty pletou.
2: 10.
0: Musí začínat znovu a znovu.
2: 5, 6. Ne, tak to
0: není. A zatím čas letí.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně se Krtek dopočítal? A otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek Pelášík vrbě za Strakou, že se přeptá.
2: Halo, Strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu, zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak Straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na Krtka zablikalo známé zelené světýlko.
2: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, Strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou Straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale Krtek se dál už o Straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad, a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se Krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si Krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
2: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro Krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí Krtek pěkně uvelebí, než si ji ještě naposledy pohladí a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s Krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
2: Děkuju měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá, peláší, už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená, tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Proč auta nemají jezdit bez řidiče? Pan Honza chtěl jít ráno do práce, ale svítilo krásně sluníčko a tak se rozhodl, že půjde pěšky. Golfíkovi nechal otevřené dveře u garáže, aby se mohl dívat na ten krásný jarní svět. A buď tu hodný a nedělej v garáži žádné hlouposti, řekl rozvážně Honza. Golfík koukal na kvetoucí stromy a na kytičky naproti u sousedů, když najednou přiletěl vrabec, sedl si na kapotu a štěbetal. Já bych tady takhle nestál. Venku je krásně a když už neumíš lítat, tak proč si nevyjedeš někam do lesa a na louku?
1: No jo, vrabče,
0: povídal golfík.
1: Tobě se to říká, ty nelítáš po křižovatkách, nekontrolujou tě policajti a přednost zprava, ta už tě vůbec nezajímá. A kromě toho, auta jezdí s řidičem. A toho dnes nemám, protože je Honza v práci.
0: A ty neumíš jezdit sám? Dotíral vrabec.
1: No, to umím, protože vůbec umím to, co jiná auta neumějí. Ale nevím, jestli by se na mě Honza nezlobil.
0: Když vrabec odletěl, lámal si golfík chvíli hlavu a nakonec v něm zvítězilo pokušení zkusit to. Pomalu vyjel z garáže, ve městě to znal, tak neměl s orientací žádný problém. Říkal si, že pojede do lesa, kde to tak pěkně voní.
1: No jo,
0: ale když stál na křižovatce na červenou, spatřila ho jedna paní a říkala si, musím k očaři pro nové brýle, vůbec toho řidiče v tamhletom golfu nevidím.
1: Pane, nedělejte vylomeniny a neseďte tak nízko, vždyť vůbec nemůžete z toho auta vidět, kam jedete,
0: křičel na golfa policista, kterého samozřejmě ani nenapadlo, že v golfu nikdo nesedí. Jedna starší paní zase volala,
2: no to je úžasný, už jsou zřejmě auta, která můžete poslat sama na nákup. Četla jsem o tom v jednom časopise o budoucnosti a už je to tady, úžasné.
1: No prostě legrace bylo plno.
0: Ale najednou musel golfík prudce zabrzdit, protože přes silnici utíkala nepozorná holčička, která jakoby nevěděla, že se přechází jen na těch pruzích pro chodce. A takový tlustý pán s Cadillacem to už neubrzdil a bouchl trochu golfa do zadního nárazníku. Vystoupil, aby se šel tomu řidiči v golfu omluvit, ale zůstal zírat s otevřenou pusou, protože žádného řidiče neviděl. Policista, který stál blízko a hned byl na místě, řekl, tak asi to auto řídí nějaký duch, ne? Pak se trochu zamyslel a vydechl.
1: Pro Krista pána, ona to není legrace, jak se sem to auto vůbec dostalo?
0: Golfík mlčel, protože měl trochu strach a najednou přidal plyn a policista i ten tlustý pán tam zůstali stát jako skamenělí. První se vzpamatoval policista, utíkal k telefonu a dal zprávu všem policejním autům, aby stůj co stůj zadrželi červeného golfa, který jede bez řidiče.
1: Cože?
0: Ptali se ve všech policejních autech. Bez čeho, že jede? Bez řidiče? To asi špatně slyšíme. Mezitím ale golfík pospíchal tou nejkratší cestou k sobě do garáže. Stihl to. Byl tam dřív, než ho nějaké policejní auto našlo. Když se potom policisté vyptávali pana Honzy, řekl, že samozřejmě podle čísla to je jeho auto. Ale kde by se tam vzalo, když stojí doma v garáži? Pak se tam tedy jeli podívat a golf tam opravdu stál. A tak zůstalo navždy záhadou, které auto jezdilo po městě bez řidiče. A psali o tom dokonce i večerní noviny.

0: Někdy je pohádka krátká a chtělo by se poslouchat dál. Snadno si pomůžeme. Přidáme k ní druhou a oni se spolu propletou a zapletou. Jako ty naše. Hrášková princezna a skřítek se šišatou hlavou. Jeden mrzutý král stál u okna královské komnaty, královského hradu a koukal z okna, jak se nad královstvím stahují mraky. Chmuřilo se už od rána a zrovna teď se pěkně zatmělo. Paní královna seděla na schůdku pod trůnem a pletla drátěnou košeli. Jediný syn a dědic trůnu se zatím do zamračeného podvečerního posezení nedostavil. Kde jen může být ten náš princ Eduard?
1: Ještě mi neutíkejte, boží daro.
2: Musím. Nějak se setmělo.
1: Dlít ve vaší přítomnosti je pro mě nevýslovná slast. Ještě jednu pusu. Prosím.
2: Poslední.
3: Nemohla byste těm hloupým slepicím poručit, aby tak protivně nekvičeli, zrovna když vám chci říct, že vás nade všechno miluju.
2: Slepice nekvičí, kdákají, milý Eduarde. A nedá se jim poručit, na rozdíl od oddaných poddaných.
1: Máte najednou takové vyčítavé oči, boží daro. Dobře víte, že nejste žádná poddaná, ale má nejdražší královna.
2: Jenomže královat smím akorát téhle drůbeží havěti.
1: Scházet se v kurníku, to byl přece váš nápad.
2: No protože je to jediné místo, kam můj pan táta nestrčí nos. Chodí jenom do chlívku, nade všechno má rád ovar a jitrničky, ale jinak nemá rád vůbec nikoho a nic, je to vsteklón, křikloun a nelida. Kdyby se doslechl, že mám chlapce, asi by mě hodil do náhonu.
1: Taky to nemám lehké, boží daro. Můj královský pan otec je zas hamoun, bručoun a puntíčkář. Kdyby se dozvěděl, že mám děvče a že to není princezna, zavřel by mě do věže z havrany.
2: Řekla bych, že je naše láska velice nešťastná. Eduarde.
1: Naprosto s vámi souhlasím, boží daro. Ke všemu začíná pršet.
2: A co kdybychom spolu utekli? Najdem si někde skromnou chaloupku a už se nevrátíme. Kurník, ať si vezme čert.
1: A boží daro, neměla byste ve mně vzbuzovat plané naděje. Víte, že bych s vámi bydlel i ve špačí budce. Ale jsem princ a všude by mě našeli.
2: Takže nám nezbývá, než věřit na zázraky. Utíkejte na hrad, Eduarde, abyste nakonec nepromokli.

0: Bez ustání si lámu hlavu, jak zabezpečit budoucnost království a jediný můj syn a nástupce trůnu celý dlouhý den lelkuje Bůh ví kde a teď čumí z okna.
1: Oženit by se směl, Eduarde, tatínek má pravdu, už je nejvyšší čas. Ještě roka budou ti ty diamantový svatební šaty, ty tradiční... Malý.
0: To je mu fuk. A že jsem unavený a že bych mu to tady rád předal, taky je mu fuk. Zařídil jsem ti okružní cestu po královských dvorech, aby sis namluvil patřičnou princeznu. Vyhozené peníze, maření času a diplomacie. Mladej pán se vrátí bez nevěsty. Jak pak chceš královat, když se neoženíš s princeznou? Jak budeš mít následníka trůnu?
2: A proč to musí být zrovna princezna?
0: Nikdo jiný nepřichází v úvahu. Ještě tak lichtenštejnská kněžna. I když Lichtenštejn, to není žádný věno.
1: Taky už je jí skoro 70.
2: To je mi tedy líto. Protože žádné pořádné princezny... nejsou k mání.
0: Jak to, že nejsou? Plácáš hlouposti. Co například ta blondýna ze 12 sester?
2: Zvaná Zlatovláska. Jenže musíš uhodnout, kde má na hlavě 3 zlaté vlasy. Neuhádneš? Utnou ti hlavu.
0: Uznávám, že to není fér, ale všechny přece nejsou takhle výstřední.
2: Takhle ne. Ale jinak... je jedna docela pohledná a ne zrovna hloupá princezna na Balkáně.
0: No tak si ji vem.
2: Jenže ji nikdy nesmí osvítit slunce. V Hispánii jsem našel další, ale ta pořád tvrdí, že sůl je nad zlato. A nemá na to důkazy. V Gruzii je překrásná, černovlasá Tamara. Výborně nadívá kuřecí prsíčka syrovým máslem.
0: Slyšíš, matko? Tamara, Tamara, jméno jak slavnostní fanfára, nadívaná prsíčko.
2: Ovšem, kuřecí.
0: A on přijde bez ní, máš mladej, pěkný hňup.
2: Tedy ta Tamara, tatínku, pozve ženicha na večeři. Po večeři do ložnice a ráno ještě rozespalého rozkáže hodit do propasti. A to máš pořád všude jednu písničku. Dokaž tohle, dokaž tamto, rozesměj princeznu Nesmálku, uhodni hádanku Turandotky, když uspěješ, je tvoje, neuspěješ. Ufiknou ti šišku. Chci říct hlavu. Pro mě a za mě, tatínku, takové princezny může vzít hrom.
0: Rozsvíť hromničku, matko. Všechno mi leze na nervy. Jdu si radši lehnout. Mně se při bouřce nějak špatně dýchá.
1: Venku je boží dopuštění. Zažehni louč, Eduarde. Pojď si sednout ke mně. A teď s pravdou ven. Co jsi to povídal svému otci za pohádky? Kde pak si je čet?
2: Nikde, maminko.
1: No.
2: Vlastně slyšel. Slyšel jsem je vyprávět.
1: A kdo pak ti je vyprávěl?
2: Tak. Všelikdo.
1: To děvče, co se s ním špacíruješ po lesích.
2: Já se přece nikde nešpacíruju. Scházíme se v kurníku.
1: Leze to z tebe jak z chlupatý deky, synku. Jak pak se jmenuje?
2: Božidara.
1: Hezké jméno. A čí pak je?
2: Mlinářova z Horního mlýna. Je krásná, chytrá, hodná, skromná a má něžné oči. Světle zelené jako čerstvě vyražený hrášek. Stejné jako ty. Jenže smutnější.
1: A je do tebe zamilovaná, že?
2: A já do ní, maminko.
1: Ale není to princezna.
2: Nechci žádnou princeznu. ve srovnání s Božidarou vypadá každá jako petržel vedle hyacinty. Dokud se s Božidarou neožením, nebudu šťastný, maminko. A jestli mi to královský pan otec nedovolí, zavřu se do věže a budu tam na do smrti žít a krákat z havrany.
1: To se ví, že nedovolí. Ach ty, můj hochu. Na tatínka se musí oklikou, a to hodně klikatou. No, netvař se tak strápeně, zkusím něco vymyslet, ale chce to čas. Král má teď špatnou náladu, bojí se bouřky a asi si vlez pod postel. Zítra se probudí celý rozlámaný a začne řádit na novo. Snad, abys mu aspoň na týden zmizel z očí. Asi tě, Eduarde, hned po ránu pošlu na návštěvu ke své královské sestře Matildě.
2: Jak myslíš, maminko? Ale celý dlouhý týden neuvidím Božidaru.
1: Vzdálená láska bývá nejvřelejší a nejšťastnější, milý Eduarde.
3: Ženám, které pletou svetry nebo drátěné košile, při té zdánlivě jednotvárné práci to velmi často bystře myslí. Když se bouřky přestaly nad hradem prát a prchali jedna přes druhou strašit panovníky do jiných království, dala paní králova zapřáhnout kočár a za slunečného rána se vydala na projížďku k hornímu mlýnu.
4: A zase nechtěl žrát. Když jednou řeknu, že budeš dřepět v chlívku a před jídlem drbat čuníka na rypáčku, tak to uděláš.
5: Měla jsem jinou práci.
4: Zase si Bůh ví, proč musela vymetat kurníky, co? Vymlouvat se a odmlouvat, to je jediný, co umíš. Kvůli tvýmu lemplovství nebudu mít nejtlustšího pašíka ve vsi, náno hloupá.
5: Třeba náš pašík nechce být nejtlustší. Třeba si přeje, aby to byl čuník pana otce z Dolního mlýna.
4: Krucí písek. Tak tohle já mám poslouchat. Tak se mi zdá, že už si dlouho nebyla byta.
5: Ne, táto, to ne.
4: Stůj, nemysli si, že mě utečeš. Když chceš výplatu na cestě, budeš jí mít.
5: Ne, táto.
4: A mám tě, dcero nezdárna.
5: Ne, au, pan tatíku, au. Nechte mě, prosím vás, au.
4: Ty, 25 na zadek, ještě žádné líné kůži neuškodilo.
6: Tak dost. Chlape, nerudná, okamžitě pusť tu nebohou dívčinu. A zapni si řemen, nebo ti spadnou kalhoty.
4: A co je komu do toho? Jsem ve vlastním lejně a trestám svou vlastní dceru.
1: Stojíme na královské cestě a před tebou je samotná královna.
4: Válome, Safranajs královna. Pánenko Skakava, hluboce se ukláním, veličenstvo.
6: Že se nestydíš, mlináři, takhle se nezachází s děvčetem. Děti se nemají týrat, i když jsou to vlastní.
4: Je to káčalína, veličenstvo. Musel jsem jí maličko pokárat.
6: Viděla jsem to pokárání, ale řemenem nikoho pilnosti nenaučíš. A možná, že je líná po tobě.
4: Že?
6: V každém případě je to tvá vina, že nic neumí.
4: Ale umí. Moje dcera Božidara toho umí víc než všechny holky v království. Umí příst ze slámy nit z ryzího zlata.
1: Božidara? A zlaté nitě, říkáš? Pojď sem, dušinko, a nastup si do kočáru. A ničeho se neboj, odvezu si tě na hrad a tam ti nikdo ubližovat nebude.
5: Ano, paní královno.
4: Zpátky. To nejde, to nedovolím. Vždyť je to má dcera.
1: A naše oddaná poddaná. Asi tě nikdo nepoučil, mlináři, a nepřej si, aby tě poučil, že královna má vždycky poslední slovo. A ty jsi tu od toho, aby zdržel svá zlolajná ústa. Uni z cesty. Jedem. Nepláč. A utři si oči, dítě, ať se do nich můžu podívat. Na mou věru. Kukadla jako čerstvě vyražený hrášek. Eduard měl pravdu.
5: Veličenstvo o nás ví.
1: Vím. Eduard je můj milý syn a koho má rád on, toho budu mít ráda i já. Těší mě, že si vybral tak pohledné děvče. Proč už zas ty slzy?
5: Já mám strach. Až se pan král dozví, že jsem si troufla zamilovat se do prince, dá mě uvrhnout do hladomorny.
1: Jeho veličenstvo má, pravda, na královské nevěsty trochu staromódní názory. Neoblomné jako skála. No, netvař se tak utrápeně. I skály se dají přelézt nebo obejít.
5: Ano.
1: Musí se na ně s rozmyslem. Nejdřív tě vyválím v mokré trávě a než dojedeme na hrad, poučím tě, co máš říkat. Ačkoliv bys nejlíp udělala, kdybys mluvila co nejmíň.
0: To, že je princezna.
1: Ovšem. Představuji ti, můj královský choti, princeznu Božidaru.
5: Smím políbit vašemu veličenstvu ruku?
0: Jako by se stalo?
1: Přihodila se jí na cestách nemilá věc. Přepadli ji loupežníci, ale podařilo se jí uprchnout. Až věto!
5: Veličenstvo?
1: Připravte pro slečnu lázeň, učešte ji a oblečte. A pokropte ji mým francouzským parfémem. Nešetřte s ním, jak to máte ve zvyku. Princezna je náš milý host.
5: Jak si veličenstvo přeje?
0: Vždyť je to nějaká chudinka. Celá umousaná, potrhaná, třese se jak lívancový těsto. Kdo si prosím tě sebrala?
1: Náhodou jsi mi našla při projížďce v lese. A třese se, protože má strach. Sotva unikla ze spáru nějakých mordýřů, už se zas na ní mračí tvoje veličenství.
0: Protože to může být prach obyčejná podvodnice. A odkudže vlastně je, smím-li se zeptat?
1: Z Tramtárie.
0: Z Tram...
1: Tárie. Ze slavné Tramtárie. Co pak si nepamatuješ? A vypadá dobře, ne? Může z ní být důstojná nevěsta pro prince Eduarda.
0: Já bych se tak neukvapoval, královno. Co když jen tak vypadá, ale žádná princezna to není.
1: Věřím, že je. A ne tak ledajaká. Svěřila se mi, že umí příst ze slámy zlaté nitě.
0: No. No to by se teda mělo vyzkoušet.
1: Vyzkoušíme všechno. Do postele jí položím hrášek, na něj 12 žíněnek a na ně 12 prachových přikrývek.
0: Proč jako?
1: Dívky z královského rodu bývají cimprlíny a mají citlivou pleť.
0: Jutá.
1: Když ji bude hrášek tlačit, je to opravdová princezna, to mi věř. Když nebude, je to podfukářka.
0: A poženem ji z hradu.
1: Tak, jako vždycky si rozhodl moudře. Můj královský chotí.

0: Čekala jsi asi prince Eduarda.
1: Ano, paní královno.
0: Dočkáš se ho, brzy se vrátí z cesty. Líbí se ti u nás?
1: Připadám si tu jako v nebi veličenstvo.
0: Na nebi bývají i mraky, Božidaro.
2: Pověz mi, umíš opravdu plést zlaté nitě?
1: Nevím, nikdy jsem to neskoušela.
0: Možná, že to budeš muset zkusit zítra. Jestli se tvůj otec neholedbal a nemluvila z něho pýcha, tak se ti to podaří. Láska nejen, že láme skály, ale dokáže i zázraky. A ty přece miluješ Eduarda, či ne?
1: Ano, celého srdce, paní královno.
0: A co bys pro něho dokázala vytrpět?
1: Všechno.
0: To ráda slyším. Budu ti totiž muset trochu nabančit.
1: Ale to snad...
0: Nerada, to mi věř. Táta tě sice ráno párkrát přetáhl řemenem, ale to je málo. Musíš mít záda samou modřinu, aby byly vidět i přes tu průsvitnou košilku. No, obrať se, děvenko.
1: Au, au, au, au, au, au.
0: Nepláč, všechno zlé se v dobré obrátí a bude z tebe pěkná královnička. A teď vylez nahoru na kutě. A ještě ráno probudím, řekneš popravdě, jak se ti spalo.
2: O tom, že jsem ti naplácala nikomu ani slovo. Slibuješ?
1: Slibuju, paní královno.

0: potichu. Dupeš, tatínku, jako slon.
1: A proč bych si nemohl na svém vlastním hradu dupat, maminko? Kvůli nějaké děvence z Tramtárie nebudu hopsat jako baletka.
0: Princezně z Tramtárie.
1: To se teprv uvidí.
0: Nechám pootevřené dveře a ty měj oči na stopkách.
2: Spíte, princezno?
3: Nespím. Přeju dobré jítro, veličenstvo.
2: Jste asi raní ptáče, to vám chválím, já taky vstávám s rozedněním. Doufám, že jste měla hezké sny.
3: Je mi líto, ale neměla, paní královno. Celou noc jsem nezamhouřila oko, záda mám samou modřinu. Co pak se takhle dá spát?
2: Ukažte na mou duši, ubožátko moje, asi vám komorná špatně ustlala. Přísně ji pokárám a zítra to napravíme. Teď vám pošlu čokoládu, koláče a jahody z královské zahrady. Máte je ráda se smetanou?
3: Potěch se můžu utlouct, veličenstvo.
2: Já taky. Ráno je po nich hned růžovější. Přeju dobré zažití, drahoušku. Tak co?
1: Měla jsi pravdu, matko? Asi to bude princezna. Nikdo jiný by pod těmi duchnami hrášek neucítil.
2: Bane, ty jsi měl pravdu, tatínku? Když si pochyboval a trval na zkoušce. Aspoň teď máme jistotu a můžeme chystat královskou svatbu.
1: No, já bych s tou svatbou tolik nepospíchal. Nevěstu sice máme, ale bez věna. Chudou jak kostelní myš. Vždyť i ta košilka, co měla na sobě, je z tvýho šuplíku.
2: Věno snad pošlou z Tramtárie.
1: Jak si občas chytrá, tak si někdy natvrdlá, maminko. On ti jen tak někdo vyklopí věno bez diplomatických parádiček, průtahů a zádrhelů. To by taky mohlo trvat 100 let. Ale říkala jsi, že to děvče umí přijíst ze slámy zlaté nitě, ne?
2: Říkala, ale přece bys královskou dceru neposadil ke kolovratu.
1: A proč ne? Zamknu ji do pokoje s třemi snopy, klíč si vstrčím do kapsy a zítra se půjdem podívat, jak sebou nevěsta umí mrskat.
2: Ta ostuda, že jsem si radši jazyk neukousla.
1: Předtím ovšem našeho vzácného hosta provedu rodinnou galerii, aby si mohla prohlídnout všechny slavné předky. A taky ji ukážu, jak máme čistounce, uklizenou mučírnu a jak je hluboká hladomorna. To bude působit výchovně, co myslíš?
2: Nic. Zlobím se. Nesluší se takhle jednat s princeznou.
1: O tom, co se sluší, rozhoduju já. A nemusíš se mračit, nebude jí nic chybět. Nechám jí tam naservírovat uzenýho lososa, koroptvičku a pražený mandle. Za královský sňatek se musí platit zlatem, maminko. Tak ať si ho utká. Ta naše hrášková princezna.

0: Zatímco se královna modlila, aby se stal zázrak, Božidara už neměla slzy. Myšlenky se rojily jak svatojanské mušky, zasínaly, rozsvěcovaly se bez pořádku a rytmu. Chtělo se jí spát z bezradnosti, svezla se pod okno a usnula. Zdálo se jí, jak před ní stojí tvor, který by mohl vypadat jako lidský tvor, kdyby neměl k tak obrovské šišaté a holé hlavě tak malé tělíčko. Jako kdybyste starou hlavu s velkýma očima, velikým nosem, spodním piskem vysícím až k bradě, s plnovouskem řídkým jako vykácený laťák, jako byste to nasadili na tělíčko tříletého caparta.
1: Tak jsme zdravé, jsme hezké, ale teď jsme tak uplakané.
2: Kdo jsi?
1: Skřítek se šišatou hlavou, jak chcete vidět.
2: Spím a zdáš se mi, anebo bdíma seš?
1: Zdám se ti. A proto jsem. Tvým sněním plním svoje poslání a tvým děním žiju svůj sen. Leč neprozradilo se mi, proč se tváříme jako pytel od smůly.
2: Potkalo mě neštěstí skřítku se šišatou hlavou. Pan král mi uložil utkat ze slámy zlaté nitě. Když to nesvedu, přijdu od toho, kdo je mi nejdražší. A já to nesvedu. Nikdo na světě to nedokáže.
1: Ale dokáže. Skřítek se šišatou hlavou. Moje maličkost, prosím. A když dostanu odměnu, tak ti píchnu. Tak co mi dáš?
2: Vážně bys mi pomohl. Ale já nic nemám.
1: Co ty korálky a keku?
2: Od prince Eduarda. Ty ti dát nemůžu, je to dárek z lásky.
1: Nedáš korálky, nebude zlato. Nebude zlato, nebude princ. Jak je ctěnou libost.
2: Na, schovej si je.
1: Pouťový. Moc se přes kapsu nepraštěl ten tvůj princ. A teď se pustím do té slámy.
0: Mužík sedl ke kolovrátku. Začal soukat slámu. Placatý palec naslnil vysacím piskem, rozpláclou nožkou šlapal, kolovrátek vrčel, slámy ubývalo a klubko zlaté nitě narůstalo. Ve snu jde všechno snadně. Ráno se děvče probudilo. Sluníčko svítilo otevřeným oknem a ozařovalo celý pokoj. Jak to, že sluníčko, když venku je pod mrakem? To bylo klubko. Klubko ryzího zlata, které tak ozařovalo celý pokoj. Božidara si sáhla na krk. Korálky jsou pryč. Že by to nebyl sen?
3: Matko, hele, sláma je fuč, nikde ani stéblo. A co je tohle?
4: Klubičko, zlaté a těžké.
3: To bude nejmíň 24karátové.
4: Pojďte sem, princezno, ať vás můžu obejmout a políbit. Věděla jsem, že mě nesklamete.
3: No a já jsem vosk. Taky chci dát hubičku naší zlaté nevěstě.
2: Děkuju za uznání, pane králi.
4: Máme z vás radost, ale vy se celá třesete, drahoušku, a jste bledá jako vosková svíčka.
2: To odpředení veličenstvo. Hlava mě bolí, div se nerozkočí a ruce mi skoro zdřevěněly.
3: Nevídáno o trochu bolístky. Budoucí královna nesmí být žádná ufňukaná křehulka. Viď, matko? Pošlu vám sem nadívané hlemíždě. To vás rozveselí, princezno.
4: A zítra přijede princ Eduard. Myslím, že se vám zalíbí. Je to příjemný mladý muž.
2: Na setkání s princem se nesmírně těším. Mnohem víc než na nadívané hlemíště.
3: No. A po snídani se jděte pěkně prospat, děvenko. Ať jste na noc odpočatá. Ve stodole zůstalo ještě plno slámy a ta se musí zpracovat.
2: Ne, to nejde, veličenstvo. To už nedokážu. Jsem unavená na smrt a v prstech mám brňavku.
3: No tak, jen neházet flintu do žita předem. Píle plodí blahobyt a budoucí královna musí být přičinlivá a schánčlivá jako včelička. Viď, matko?
4: V tomto punktu si tím nejsem jistá, můj královský manželi.
3: Za to já jsem. A to je ze všeho vůbec to nejhlavnější.

0: mu je spása.
1: To bych řekl. Koukám, že se z téhle komnaty stala stodola.
0: To pan král. Dal jsem navozit tolik slámy, že se sem sotva vejdu.
1: Aby ho za hmoudství neklepla Pepka. To bude fuška tohleto. Ale děvče ani kuze zadarmo nehrabe. Co mi dáš?
0: Nic nemám. Jen ty šaty na sobě, ale i ty jsou paní královny.
1: Byly by mi veliký a ty by se zůstala nahoto.
0: Já vím.
1: Nefňukat, nebéčet. Jestli něco nesnáším, tak je to kopřivovej salát a uzvaný ženský. Nemáš teď, budeš mít později. Splatíš mi tu službu.
0: Čím?
1: Až budeš královnou, daruješ mi svého prvorozeného.
0: Kdo ví, jestli budu královnou? Kdo ví, jestli mě královští netáhají za nos, mají to tak ve zvyku, žádají nesplnitelné a sami sliby neplní. A Bůh ví, jestli bude nějaký prvorozený. Bůh ví, jestli vůbec ještě někdy uvidím Eduarda. Máš moje slovo, skřítku se šišatou hlavou.
1: Správně. Ať je královna. I když neví, co beptá a slibuje. No, dáme se do toho, děvenko. Zítra tu nikdo nenajde ani stébo a uprostřed komnaty bude zářit klubko zlatých nití.

0: Přijel princ Eduard, veličenstvo. Dal se mu připravit lázeň. Hned jak smí je prach z cesty prosí, abys měl přijít pozdravit své královské rodiče.
1: Vyřiďte mu, ať nechá lázeň vystydnout a přijde hned.
2: Že ho netrpělivě čekáme.
3: Usmívejte se, Božidaro. Jestli mě předtuchy neklamou, princ se do vás zamiluje ještě, než vstoupí do dveří.
2: A jestli ne, ať si mě nežádá, dám ho zavřít do věže a bude tam trčet tak dlouho, dokud se nezamiluje. To vám teda zaručuju, děvenko.
4: Přeju dobrý den, maminko a pane otče.
1: Pojď blíž, drahý Eduarde. Musím ti představit našeho hosta, princeznu Božidaru.
5: Těší mě, že vás vidím. Princi.
4: Vy jste tady? Hledal jsem vás v kurníku.
2: V jakém kurníku? Co by asi tak princezna Stramtarie dělala v kurníku, nevíš? Musím ti oznámit, milý synu, že zatímco ty ses na zahradě u tety povaloval jak zralá bluma, já a maminka jsme nelenili a opatřili ti nevěstu. Jak jistě oceníš, krásnou a milou. Ale tahle slečna má i jiné přednosti. Je zazobanější než zlatovláska, krasava a pyšná princezna dohromady. Tamhle ten balvan zlata, s kterým nepohnou ani tři slouhové, utkala za jediného úplňku z obyčejné slámy. Talentovaná dívenka, nemám pravdu.
4: Máš, tatínku.
2: Safra, synu, nekoukej na ní jako čululum a vymáčkni se. Líbí se ti?
4: Líbí. Ještě nikdy nikdo se mi tak nelíbil. Má ušlechtilou tvář, oči něžné jako čerstvě vyrašený hrášek, artik z ulíbání.
2: Tak se nežiníruj a dej zásnubní pusu, trumpeto.
4: Božidaro, lásko moje.
5: Nejdražší Eduarde.
4: Snad se stal opravdu zázrak.
5: Zázraky se občas stávají, můj princi.
2: Vidíš je, matko.
1: Budou spolu šťastní.
2: A máme to pod kloboukem a můžeme se odebrat na penzi. Ještě, že jsem se do toho vložil, jinak by se ten náš mamlas nikdy neoženil. Nemám pravdu?
1: Máš, jako vždycky, tatínku. I když, abych byla upřímná, někdy ta tvoje pravda dá člověku pořádně zabrat.

0: To se ví. Bylo plno slávy, vyvalili sudy, pobyli prasata, nadspali jitrnice, pekli celé voli. Nadívalo se, smažilo se, dusilo se, byla svatba, aby se to všechno dovršilo, končilo to korunovací. Samo sebou, že to jednou všechno prasklo. Jenže, ruka už byla v rukávě a co se stalo, stalo se. A protože se měli rádi, Božidaře a Eduardovi se narodil pěkný kluk. A zase se vyvalili sudy, zase se hostilo, vlajky vlály, krouhve se třepotaly, rohy zněly a byly křtiny.
1: Neplakej, chlapečku můj nejsladší. Maminka ti namočí šihítko v cukrové vodě, pohoupá tě a budeš spát jako jezulátko.
2: Koukám, že je to kluk jako buk.
1: Ježíši Kriste, skřítek se šišatou hlavou.
2: Jo, mám maličkost. Jdu si pro tvého prvorozeného. Nebo jsi zapomněla?
1: Ne, ne, nezapomněla. Jen jsem se bála si vzpomenout. Byla jsem tenkrát husa hloupá, ale když se na člověka hrne neštěstí ve žvancích, tak kolikrát ani neví, co plácá a slibuje. Nemůžu ti ho dát, skřítku se šišatou hlavou.
2: Tak tohle jsme si neujednali, královničko.
1: Jsem teď bohatá. Mám spoustu šperků, prstínků i čelenek, náramků i náušnic. Podívej, jak se třpití. Vem si to všechno, skřítku se šišatou hlavou. Na, no vezmi si je. Jenom mi prosím tě, neber mého andělíčka.
2: Hloupé cetky. Nechci, nepotřebuju. Chci toho meňavého prince Eduarda II. A vychovám z něj synka k obrazu svému. Taky bude umět soukat zlaté nitě. Naučím ho to. A když mi ho nedáš pod obrem, vezmu si ho sám.
1: Ne, nesahej na něj. Na kolenou tě prosím, skřítku se šišatou hlavou. Všeho se zřeknu, třeba si vytrhnu srdce z těla, když si to budeš přát. Nech mi to, děťátko, přece nejsi tak krutý.
2: Nejsem. Ale jednou jsme uzavřeli obchod, tak si chci přijít na svý. Nebreč, víš dobře, že nesnáším ženský pláč. No tak jo, ať tratím, mňou se ti ponechám. Ale pod jednou podmínkou, že uhodneš, jak se jmenuju.
1: Uhodnu, zkusím to.
2: No a jak se teda jmenuju?
1: Želmír, Bolehlav, Svízel.
2: Ne, moje jméno je Desné a skřípe jako oprýskaná vrata. Hudruje jako rozhněvaný krocan a rachotí jako rozvezaný rumpál.
1: Hudrián, Hadrián, Hrubián.
2: Bedla.
1: Tak Šťouralín, Broukalín, Mžouralín.
2: Samá voda.
1: A co třeba Škrábavec, Drásavec, Krákavec?
2: Neuhodlás. Skončeme to.
1: Smiluj se nade mnou, skřítku se šišatou hlavou.
2: Abys neřekla, že jsem kruťas. A nelida. Tak smiluju. Ale ne na dlouho. Ode dneška za měsíc, přesně o půlnoci, přijdu zas. A jestli mi nepovíš, jak mi říkají, můžeš slzami zapalit třeba i hrad. Mně to bude fok a kuka si odnesu. A pamatuj si, že mé jméno je trpké jako trest a škrábe jako kocouří dráb. Nikdy je neuhodneš, Božidaro.

0: nastal nejstrašnější měsíc. Božidara chodila duchem nepřítomná, kruhy pod očima, a Eduard ji pozoroval a ničemu nerozuměl. Proč se mu vlastně Božidara nesvěřila? Proč mu neřekla pravdu? Asi proto, že mu chtěla ušetřit bolest a vztek. Protože věděla, nebo tušila po žensku, že mužským se někdy bolest mění ve vzteklost. A ani se moc nemýlila. Marně hledal Eduard vysvětlení královně na chování a činil, co bylo v jeho silách, aby ji vrátil štěstí do očí. Nehnul se od ní ani na krok. Ale najednou, a stalo se to právě v osudný den, měl všeho dost. Aby přišel na jiné myšlenky, vyjel si s družinou do lesa. Vyjeli, honili, a protože osudu nelze trucovat, Eduard se najednou ocitl v lese sám. Zastavil koně a poslouchá, z které strany uslyší lovecké rohy. Ticho. Mrtvé ticho. Až najednou co si zaslechl. Popojel dál a uviděl oheň.
1: Tiše, Vranko. Někdo tam je. Nějaký mrňavej hlavoun a něco si prospěvuje.
2: Psst. Chci si to poslechnout.
3: Ani Alexander, ani Leomír, ani Celsius, ani Horimír, ani Éda, ani Béda, ani Vašek, já jsem Šašek. Rumpl, cimpl, campl, to je jméno mé. Rumpl, cimpl, campl, jméno jediné.
1: Zvláštní, ale grační. Už nás hledají. No, nebudeme hlavunka rušit. Honem, za ostatními, ať doženem, co jsme zameškali.

0: Jeho veličenstvo se právě vrátilo z lovu a chce vás vidět, paní.
1: Omluv mě, Alžběto. Řekni králi, že mi třeští hlava, že jsem unavená.
2: Tolik snad ne, abych si nemohl vyprosit večerní políbení.
3: Už zase v slzách. Celý dlouhý den jsem se těšil, že se zas na mě usměješ. Uměla jsi se smát jako hrdlička, stýská se mi potom.
1: Nejde mi to, Eduarde. Necítím se dobře až jindy.
3: A kdy bude to jindy? Trápíš se, užíráš a nikdo neví proč.
1: To přejde, můj milý. Pověz mi radši, jaký byl lov.
3: Slabý. Pár zajíců a křepelek, srnce jsem minul. Za to jsem v lese zažil příhodu, která mě pobavila. Představ si, v jedné chvíli se mi ztratili lovčí. Zůstal jsem sám poblíž jelovcového palouku a zaslechl nějaké skřehotání. Lesní rohy to nebyly, ty přece neskřehotají. A pak jsem uviděl ohníček a u něj tancovat podivné stvoření. Trpaslíka s hlavou jako věrtel a tělíčkem jako křížala. Zajímá tě to, Božidaro?
1: Zajímá. Moc mě to zajímá. A co ten trpaslík skřehotal?
3: Říkanku. Tak směšnou, že jsem si ji zapamatoval. On při tom křepčení povykoval pořád dokola. Ani Alexandr, ani Romír, ani Celzius, ani Horimír, ani Éda, ani Véda, ani Vašek. Já jsem Šašek. Rumpelcimprcampr, to je jméno mé. Rumpelcimprcampr, jméno jediné.
1: Rumpelcimprcampr, zvláštní jméno. Rachotí jako rozvrzaný rumpál. Hudruje jako rozlobený krocan. Nejkrásnější jméno na světě. No to se povedlo.
3: Jestli se nepletu, má milá, tak si se taky rozesmála.
1: Nepleteš se, nejdražší Eduarde. A slibuju ti, že od zítřka se budu usmívat pořád. A nikdy nepřestanu.

0: Jsem tu.
1: Vítám tě, skřehotálku.
0: Skřehotálek? Není jméno mé. Zase seš vedle. A upozorňuji předem, že dneska mě žádné vzdechy a nášky neoblomí. Dneska jsem zlý a tvrdý jako skála.
1: Nerozkřikuj se tak. Vzbudíš malého prince.
0: Jen ať se vzbudí, ať si zvyká. Od zítřka už se přestane povalovat v prachových pezinách. Položím ho do postýlky s kapelní a hned, jak se postaví na nohy, začne s předením. Až ti ho za 20 let přivedu ukázat, bude mít na pravé ručince palec placatý a otočený nahoru. Levou nožičku, širokánskou a hlavu šešatou zrovna tak jako já.
1: Nebude, rododendrone. Nebo snad filodendrone.
0: Tak dost. To už by stačilo. Zase si neuhodla. Vezmu si svý pískle a jdu.
1: Nebo že by tvé jméno znělo, řekněme, Rumpl Simpr Sampr.
0: Jak ses to dozvěděla?
1: To láska dokáže lámat skály. A když je potřeba, napoví jméno zlovolného skřítka. Můj malý Eduard II. Mi zůstane. A bude z něho král, jak se patří.
2: Vteřinu bylo ticho. Pak skřítkovi palice zmodrala, sfialověla, začal podivně skřehotat, až se okna rozdrenčila, a jak křičel, tělíčko mu bobtnalo, až bylo větší než hlava, a pak puklo. Vyrazilo okna, zakouřilo se, zasmradilo se, ale to už Božidara s prvorozeným synáčkem utíkala do vedlejší komnaty, aby ho ten Rámus nevzbudil. Tak skončil Rumpl Cimpr Campr, skřítek se šišatou hlavou. Zůstala královna s očima něžnýma jako čerstvě vyrašený hrášek. Už nikdy neplakali. Smáli se a usmívali od rána až do večera.

0: Velečtěné shromáždění, začal papoušek. Milí přátelé, srstnatí, pernatí, šupinatí i všichni ostatní, svolal jsem vás, abychom se poradili o nadcházející zimě. Mám ze svých 77 cirkusů zkušenost, že v zimě je nám zvěchy zle.
1: Ano, tak jest, volalo bouřlivě celé shromáždění. My chceme i v zimě slunce a žížaly a čerstvé, zelené, lupeny a živé, tučné, mouchy. Tak volali jeden přes druhého. Každý z nás ví, kde ho bota tlačí, řekla užovka. Ale jak si pomoci, to vysypte. Uspořádat dobročinnou loterii, ozval se návrh obecenstva. Uspořádat prozebný průvod Prahou. Uspořádat dobročinné představení na Václavském náměstí.
2: Podívejte se, řekl Míša. My to vlastně zahálíme a ostatním zvířátkám darmo ujídáme. Mě to tady už omrzelo. Venku budeme mít větší probíhačku. A hlavně můžeme tam zvířátkám pomoci.
3: Jak bychom jim mohli pomoci, nechápala Barbora.
2: Budeme pro ně pořádat představení. A je to.
3: No, to by šlo, usoudila Barbora.
1: Dobrá, půjdeme, rozhodl Vasil. Míša si dal pac a pusu se Žofinkou. Barbora se rozloučila se Žofinčinou maminkou. Dali s Bohem všem zvířátkám. Slíbili si naschledanou a šli.
4: Polem hájem, širým krajem.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
1: Děti však namítly. No, když se postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady, zvolala malá čarodějnice. Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

krásná stará borovice na kraji lesa Chřadla. Všimla si toho i Veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou Veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla Veverka. Kuku, kuku, na co doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s Veverkou povídají. No, koho jiného než doktora, podivila se Veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala a kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla Veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehýnek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela Veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla Veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou Veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nech se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl, to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, Veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kurigruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vstekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni
a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se Veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šipku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila Veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak si směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl, letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku, ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střižky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu, pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Kmotříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almary, dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasný. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janinka. To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje, vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty, a ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky, a ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu, a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Verunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala.

0: už bylo vidět růžtku a u Verunků, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížíce jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. Proč by musel tady svítit? Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta růžtka a tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi Brouček. Také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi Brouček. Viď, Broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem Brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl Brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným Broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým Broučkem.
2: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou. Jestli do nebe nebo do pekla.
2: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
2: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty dareboty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku. Však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali a Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani jí nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do

rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku, Drobátko zvečera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr, vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Růžtky má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcit, že má. Bere si mladého Verunka támhle na druhé straně z šípku. Toho? Vít je takový rozzlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z Růžtky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Ale Brouček nemohl ze sebe ani slovička vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku? Co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z Růžtky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku a ptal jsem se jí, jestli bych chtěla být také takovým Broučkem a ona mě jednou povídala, že bych chtěla a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leď a pěkně sviť, a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci. Letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko.
a když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžtky. Prosím vás, odpusťte mě to, mě je toho líto. No tak já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí. A začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku, tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku.
3: Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat.
0: A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal. Tak, Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda. Ale já víš co? Já se to rozmyslím. Přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel. Zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z Roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku a takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal, ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tu mu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janínka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janínka a nosíček jako Janínka a všecko na vlas jako Janínka, to ti musíme říkat Janínka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka a zas to dlouho netrvalo a měli malonkou Berušku a tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A potom ještě měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a Berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí Berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového.

Jednoho krásného dne řekla maminka: Kateřino, nevím, co vařit, skoč pro pár ryzců. Kateřina to ráda slyšela. Honem holínky, šátek na vlasy, kudlu, košík a rovnou k houštině. Houština byla mladá, hustá a muselo se do ní po čtyřech. Rozhrnovala vysokánskou mokrou trávu. To bylo ryzců. Placatili se tam jako koláče. Brala jen ty malé. Skládala je hlavičkami dolů, košík se plnil. Donesla je domů a šla znovu. Když se vrátila po druhé, řekla maminka: dost. Ale Kateřina šla ještě. Jen tak, bez košíku. Líbilo se jí to. Procházela lesem Vysočákem. Tam rostly divné houbičky, růžové, fialové, jiné zase stříbrné. A všechny se snad chystaly hrát kolo mlýnské. Stály seřazeny do pěkných kroužků. Některý kroužek byl malý jako talíř, některý zas tak velký, že udělala hezkých pár kroků, než ho přešla. Dávala náramný pozor, aby na tu krásu nešlápla. Nebylo to jako v začarovaném lese? Ba, bylo to docela tak. Uprostřed jednoho kruhu byla pěkná pavučina mezi dvěma stébly. Kateřina si k ní sedla a dívala se. Na pavučině stála zrnka rosy, duhová barva se v nich měnila. Díváš se zleva, rosa je růžová. Díváš se zprava, rosa je zelená. Díváš se zprostředka a celá pavučina je fialová. Kateřina pohybovala hlavou sem a tam, až se jí copánky po zádech házely. Jak je ta pavučina krásná! Houbičkám se zase líbila Kateřina. Mrkli na sebe a začali tancovat takový docela malý houbí taneček.

Kateřina se na ně vyjeveně ohlédla. Trochu se přece jen lekla. Hlavní věc je zůstat zticha.

0: Kateřině otrnulo. Škoda, že jsou tak malinké. Tancovala bych s nimi, myslela si. Není to nic těžkého. Najednou stop. Všecko se zastavilo. Mezi kmeny se blížilo několik lidí. Spráskly ruce. Ach, je, mine, tady sedí děvčátko. Úbožátko, ztrátilo se asi. Čípak si. Kateřina vstala. Byla trochu dopálená. Celou radost jí zkazili.
1: Nestratila jsem se.
0: Vida, ty jsi nějaká kurážná. Sama v lese. Nevíš, kde tady rostou hříbky?
1: Nevím,
0: řekla Kateřina.
1: Kde pak tady hříbky? To byste museli jinam.
0: Jiných houbiček je tu dost, ale na ty se neptali. Stejně by jim neřekla, jak to má její táta zařízeno. Křemenáče pod břízkami, kuřátka ve smrčí, ryzce v houštině. No, ten by jí dal, kdyby to prozradila. A tak zase šli a Kateřina byla ráda. Ale houbičkám se už tancovat nechtělo.

0: Tady tiché šlapací království. U mikrofonu Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. Byl jsem požádán, abych vyprávěl o našem divném království, poněvadž jsem se osobně zúčastnil dějin.
1: Tedy nejprve je třeba říci, že naše království bylo divné, ale už není. Já například mluvím ještě ze zvyku tiše, ale...
0: Mohu docela klidně mluvit i nahlas.
1: Tak daleko už jsme.
0: Ale o tom později, k tomu dojdeme, teď prosím pozor. Dovoluji si představit jednotlivé osoby. Tak zaprvé, jeho veličenstvo král Tichošlap IV.
2: No, tady jsem se na mou duši povedl. Co?
3: Je to nejkrásnější známka, jakou jsem kdy viděl, vaše veličenstvo.
2: To si řekl dobře. Připadá mi, že na ní mám takové moudré oči. Zvláště to levé.
3: Ano, levé je zvlášť moudré. Ovšem to nikterak neznamená, že by pravé moudré nebylo. Na té známce jste se milosti skutečně vyvedl.
2: Podej mi nějakou obálku, já se zezadu nasviním a pošlu se bratrovi do Itálie.
3: Ten bude zase mrkat milosti. Co jsem to chtěl říci? Vyšetřování ohledně toho výbuchu včera v dopoledních hodinách už je ukončeno.
2: Ano?
3: Šel jsem na to od lesa, milosti.
2: Ten rošťák se schoval v lese?
3: Nikoli. To je takový obrat.
2: Aha.
3: Pachatelem výbuchu je Václav Bíško, žák druhé třídy zdejší školy, prosím. Dovolím si vám přečíst jeho výpověď. Snědl jsem svačinu a koukám, mám v ruce prázdný pytlík. Tak jsem ho nafouk a udělal jsem ránu.
2: To je zajímavé. Jak ho potrestáme?
3: Dovoluji si připomenout, že jste si při výbuchu úlekem polil polévkou úplně nový plášť z dovezeného hermelínu. A dovoluji si dále uvést, že čin je daleko nebezpečnější, než se zdá.
2: Myslíš, že se to nedá vyprat?
3: Veličenstvo. Dělá-li žák Bíško ve druhé třídě výbuchy způsobující váš úlek, čeho se dočkáme za pár let?
2: Čeho?
3: No, za pár let bychom se mohli dočkat detonací.
2: No.
3: Ano, které by otřásly samými základy.
2: Nemluv pořád o tom rámucu, víš dobře, že to nesnáším. Fuj, to jsem nervózní. Jak ho potrestáme?
3: Navrhuji zabavit veškeré jeho obrázkové knížky. Mám zjištěno, že tím ho potrestáme nejvíc. Obrázkové knížky, to je jeho. Zabavit.
2: Zabavit.
0: Tak to byl tedy král Tichošlap IV. U něhož jsme zastihli i Josefa Špicla, královského rádce a slidiče. Bystřejší z vás už jistě postřehli, že král nesnáší hluk, rámus, křik, hukot, práskání, bouchání, hlasité zpívání, o randálu a bengálu vůbec nemluvím. Král Tichošlap snáší jen známky, na kterých je vyobrazen. A ticho. Vypadá to jako nevinný vrtoch, ale není to nevinný vrtoch. Je to pravé peklo. Neboť poslyšte například, jak těžko se mi dělá reportáž z napínavého fotbalového utkání. A k míči se dostává levé křídlo červených. Je to kulišák? Jedna klička? Druhá klička? Vážení posluchači, předem upozorňuji, abyste v případě, že kulišák, nedej bože, vsítí gól, zachovali klid a hlavně ticho, žádný křik, třetí klička.
1: Gól. 1-0.
0: Ano, gól. A tribuny nám ukázněně mlčí. Tak to má v našem tichém šlapacím království být. Ovšem já jsem, promiňte, ještě nevysvětlil, proč se naše království jmenuje šlapací. Dovolte, abych vám pustil jednu svou reportáž z nejrušnější křižovatky našeho hlavního města.
4: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Jsme na rušné křižovatce. Očekáváte rechot motorů, avšak nezapomeňte, že náš král nesnáší hluk. Proto je u nás všechno šlapací.
4: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Sám král jezdí ve zlatém šlapacím autě, nešlape samozřejmě osobně, k tomu má pět královských šlapáků v livrejích.
4: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Máme také šlapací autobusy. Chcete se svést?
1: Tak pozor, pojedeme. Nohy na pedály a raz, dva, raz, dva. Mládenci na zadních sedadlech. Neulejvat se.
5: Pane řidiči, ten mladík vedle mě se ulévá.
1: Mladíku, styďte se. Raz, dva, raz, dva. Stačí odpočinek. Jedeme z kopce. Příští stanice
6: Bezhlučná.
5: Já už nemůžu. Mám srdce až v krku.
4: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Ano, správně. Se ptáte, proč nezapřáhneme koně. Ale koňská kopita nám, jak známo, klapou. A kromě toho náš král koně nesnáší, neboť Tichošlapa druhého jeho dědečka kůň kopl do čela. Od těch dob šlapeme. Jsme tiché šlapací království. Kdo šlape, ten jede.
7: Šlape i tamhle, doktor Sádlo.
8: Buďte zdrav, doktore. Kam uháníte?
9: Karel spad se sloupu.
8: Kdo?
9: Karel, elektrikář.
0: Promiňte, vážení, uvádím šlapací rozhlasový vůz do pohybu, neboť elektrikář Karel, který, jak se dovídám, spadl z telegrafního sloupu, hraje v naší pohádce hlavní roli. Doufám, že to nebude nic vážného.
10: Co jsi dělal, hochu?
11: Vylezu na sloup, pane doktore, jako vždycky. A v tom kotníku je to nejhorší.
10: Ne jo.
11: A chci se připoutat. A v tom slyším dole pod sebou na silnici takové slabé, ale zvláštní zvonění.
10: Někdo jel na kole.
11: Kdyby někdo. Pane doktore. Zaprvé to kolo mělo zlaté rávky.
10: Tak to už mi je jasné, milí příteli. Bicykl se zlatými rávky nemá nikdo jiný než princezna Bohunka.
11: Princezna Bohunka.
10: Podíváš se pod sebe?
11: Ano.
10: Vidíš princeznu?
11: Jo.
10: Závrať, letíš dolů jako kaštan.
11: No.
10: Naštěstí to není nic vážnějšího, napíšu ti recept. To máme slabý výron v kotníku, komplikovaný silnou zamilovaností v prvním stádiu.
11: Čím komplikovaný, pane doktore?
10: Tím, že se ti princezna líbí. Ukaž oči, podívej se nahoru, no. No to je jasné. Ale nic z toho nedělej, Bohunka se líbí kdekomu, i sousednímu princi Ruprechtovi. A stejně mu to není nic platné. Tak buď zdrav, chlapče. A dávej si obklady.
0: Je to dobré vážení, z toho se elektrikář Karel brzy vykřeše. A než se vykřeše, představím vám princeznu Bohunku. Že je krásná, to už víte, ale nevíte ještě, kam to na svém kole se zlatými rávky jezdí. Tedy každé úterý a pátek jezdí do hodin tichého zpěvu k paní učitelce Tiché.
12: Tak ještě jednou a pěkně tiše.

0: sloupě.
1: Na telegrafním sloupě? Ukáž. Na plátky ho políbil. Skoupě, a tak, skoupě. Kde si děvče vzala ten telegrafní sloup? Tady nic takového není.
0: Já jsem si to, prosím, nějak spletla.
1: Tak znovu, děvenko, a pozorně.

0: Zase ten sloup. Co to s tebou dneska je, Bohunko?
1: Paní učitelko, slibte, že to nikomu neřeknete. On stál až nahoře v takové výšce na telegrafním sloupě a já jela kolem a on se na mě divně tak pěkně podíval. Paní učitelko, a jak se na mě podíval, tak spadl na zem. Jestli se mu něco stalo, já jsem chtěla zastavit, ale víte, že za mnou pořád jezdí královská garda. Tatínek by se to dozvěděl, že se mu nic nestane, paní učitelko, že ne?
0: Tatínek spadl z telegrafního sloupu. A dobře mu tak, co leze po vejškách.
1: Ale ne, tatínek ne.
2: U mikrofonu jsem opět já. Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. S radostí vám oznamuji, že Karel nám už chodí, kotník je v pořádku. Doktor Sádlo je doktor k pohledání. Karel už zase šplhá po sloupech, má na botách takové ty ozubené stoupačky a stoupá a stoupá a...
3: Stoupám a stoupám do výšky prohlídnout bílé kalíšky. Stoupám až skoro do nebe a pořád myslím na tebe. Když se podívám na zemi, po tobě zas teskne se mi. Když se podívám do slunka, říkám si, co asi Bohunka. Ale chyba, chyba, chyba lávky, kolo se zlatými rávky. Kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
4: Prosím, tohle se děje necelý kilometr od Královského paláce milosti. Vyleze si na sloup a huláká.
5: Mladíku, jak si to představuješ hulákat v mém tichém šlapacím království? Co? Ty nevíš, že to nesnáším? Co?
6: Já jsem si nevšiml, že přijíždíte milosti. Já jsem zrovna prohlížel izolátory.
7: Cože prohlížel?
4: Nějaké potvory milosti navrhuji potrestat, něco mu zabavit. Všimněte si milosti, jak se na nás dívá z vrchu.
7: A to bude tím, že je na tom stromě, ne?
4: To není strom výsosti, to je telegrafní sloup.
7: To se podívejme. A smí se na to lézt?
4: On může, milosti. On je elektrikář. Ale nesmí hulákat. Vypadá to nevinně, ale je to vysoce nebezpečné. Začne to hulákáním a končí to vzpourou.
7: Co mu zabavíme?
4: Navrhuji kleště, milosti. Bez nich bude úplně nemožný. Tady jsou a můžeme jet.
7: To jsou kleště?
4: Ano, to jsou kleště.
5: Víckrát, ať se to nestane, mládenče. Ticho musí bejt. To se nedá nic dělat. Jinak tě dáme zabřít.
7: Jedeme.
4: Šlapáci, na můj povel, šlapáním vpřed.
8: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
2: No prosím. A zlaté šlapací auto krále Tichošlapa odjíždí. Ale nastává důležitý okamžik. Karel přemýšlí, co si počít bez kleští, a jak tak přemýšlí, opře se hlavou o telegrafní sloup. Co slyší? Každý z vás už dal někdy ucho k telegrafnímu sloupu, ale každý není s telegrafními sloupy jedna ruka, jako elektrikář Karel. Karel poslouchá, jak to ve sloupu tajemně hučí a zpívá, a najednou...
9: Halo, halo, tady sloupník, vysílám své vysílání, celý svět je spojen dráty, dovídám se všechny zprávy, dnes mám samé smutné zvěsti z vůle krále Tichošlapa, byl potrestán chlapec Bíško, nic vážného neprovedl, bouchl papírový pytlík, jak mi hlásí četné sloupy, Bíško usedavě pláče, neb nebyly zabaveny všechny obrázkové knížky, další zpráva, elektrikář jménem Karel nemá kleště kombinačky, protože si nahlas zpíval, jak dlouho to chcete snášet, dobří lidé, tady sloupník, tady sloupník.
10: Tady je opět Ludvík Šňůra. Hlásím se ze šlapacího přenosového vozu. Karel je očividně rozčilen. Právě slézá na zem, odepíná si stoupačky, bere brašnu, vsedá na své služební kolo a jede. Kam? Jede. Mám dojem, že k Václavu Bíškovi. Žák druhé B, ano, už je tam, už ho bere před sebe na rám a již se opřel do pedálů a musí se opřít pořádně, poněvadž na zámek je to do kopce.
4: Veličenstvo! Dovolil jsem si přinést další známku s vaším portrétem, tentokrát v bledě zelené sérii. Právě byla vyrobena.
7: Ukáž, dej mi to dál, ať na sebe líp vidím. No, tady jsem se na mou duši poved. Co? Nejsem moc zelený?
4: Jste bledě zelené, veličenstvo.
7: Aby si lidi neříkali, že je mi špatně. Nejsem zelený jak sedma?
4: To zdaleka ne. Kde pak sedma? Ta je zelená úplně jinak.
6: My chceme kleště.
11: My chceme knížky. My chceme číst. My chceme pracovat.
7: Kdo si to dovoluje v mém tichém království křiče?
4: Klid, milosti, klid. Hned zjednám nápravu. Račte prosím pohlednout z okna. Poznávám je moc dobře. Je to žák Bíško a s ním ten elektrikář, co huláká po sloupech. Co jsem říkal? Začíná to pytlíkem a končí to vzpourou. Stráže! Zavřít! A je klid, milosti. Takhle já to řeším. Můžete si klidně, nerušeně studovat tu krásnou známku.

0: Karle, někdo nás poslouchá.
1: Kde?
0: V okně. Nějaká paní.
2: Haló, hledám elektrikáře Karla.
1: Cože? Mluvte nahlas, není vás slyšet.
2: Jsem učitelka tichého zpěvu. Tichá.
1: Co říká?
0: Neumí nahlas, je tichá.
2: Vy jste elektrikář Karel?
1: Ano, to jsem já.
2: Posílá mě Bohunka.
1: Princezna Bohunka?
3: Nekřičte, to nesmí nikdo slyšet. Princezna Bohunka.
2: Ptá se, nemůže-li vám nějak pomoci?
1: Pomoci? No, to je hodná. To je vodní, viď?
0: To jo.
1: Pozdravujte ji od nás.
2: Děkuji, vyřídím, ale co pro vás může udělat?
0: Ať nám pošle pilník, paní učitelko. V biografu zapekli pilník do chleba.
1: Ale ne, pilník ne, to dělá Rámus. Paní učitelko, ví naše princezna, kde je na zámku hlavní domovní skříň?
2: Hlavní domovní skříň? Aha, myslíte šatník?
1: A šatník ne, to je taková skřínka ve zdi a je na ní blesk.
2: Blesk? Oh, aha, taková dvířka jsem viděla hned u hlavního vchodu.
1: No, tak to je hlavní domovní skříň. HDSK.
2: Rozumím, chlapče, ať jde dneska.
1: No tak to taky. Ale ta skříň je zavřená, klíč od ní mám jenom já. Ale v brašně a tu mi zabavili. Hleda, že by... Paní učitelko, má princezna Bohunka brusle?
2: Ano, ano, tak já to všechno vyřídím. Že v té skříni jsou brusle, ať vám je pošle.
0: Ale ne, paní učitelko, co mi tady s bruslema?
2: Já rozumím. Brusle, že nepotřebujete, ať je tam nechá.
1: Ach jo. Víte, co by možná bylo lepší, paní učitelko? Kdyby Bohunka mohla přijít sem k oknu, já bych jí to vysvětlil.
2: Sem? Ne, to je pro ní strašně nebezpečné.
0: Tak ať se přestrojí v biografu jednou.
1: To je nápad. Ať se přestrojí za vás, paní učitelko.
2: Za mne. To je dobrý nápad. Půjčím jí své šaty a kdyby něco, takže učí vězně tiše zpívat.
1: No, vidíte.
2: Mimochodem, ta píseň, co jste zborově přednesli, nebyla melodicky špatná. To je lidová.
1: Jo, to je vězeňská lidová z Podzámčí. Tak, kluci. 2, 3.

0: milosti, dovoluji si vám předložit dopis, který jsem právě zadržel.
1: A s mou známkou, to si na to vezmu lupu. Věřil bys, že když se na sebe dívám lupou, vidím i takové ty drobné chloupky, co mi raší v uchu?
0: To je pozoruhodné. Ovšem, veličenstvo, račte si dobře všimnout toho razítka.
1: Razítko? Nic zvláštního na něm nevidím. Kolečko.
0: Zdánlivě kolečko, veličenstvo. Zdánlivě kolečko, ale ve skutečnosti zločin. Pachatel, poštmistr Spěšnina, místo činu Makovice.
1: Makovice?
0: Ovšem, milosti, v obci Makovice, nedaleko hlavního města, sedí totiž na poštovním úřadě zavilý poštmistr Spěšnina a ten už 30 let razítkuje vaši ctěnou hlavu nápisem Makovice.
1: No jo, vyrazil mi to na čelo, mizera.
0: Ten bídák se mi troufá do očí tvrdit, že nic takového neměl na mysli, že ho to ani nenapadlo. Prý nemůže nic dělat, když se obec jmenuje Makovice. Jakoby nemohli obec přejmenovat.
1: Jako potrestáme.
0: Milosti, to ještě není všechno. Chtěl jsem ho přirozeně lapit příčinu. A tak jsem se nepozorovaně vplížil na poštu. Po čtyřech jsem se dostal k poštovní přepážce a neračte se prosím vylekat. Musím vám v zájmu přesnosti předvést, co jsem slyšel.
1: Co jsi slyšel?
0: Pozor.
1: Ustaň, probůh, ustaň. Takové rány v mém tichém šlapacím království. Tohle, že dělá? Je to možné?
0: Navrhuji zavřít. Začíná to Makovicí.
2: Dobrý den, páni zločinci. Mé jméno je Spěšnina a jsem tu úplně nevinně.
3: Takových nás tady je. Tady Vašík bouchnul pytlík. Tady pan Plichta zakřičel gól, pan Matolín zakřičel zloději. Všichni nevinně.
4: Já jsem tady vinně. Já jsem zloděj. Pátek, jméno mé.
2: Těší mě, Spěšnina, pošmistr. Toho jsem se věru nenadal, že skončíme mezi zločinci.
4: No.
2: Mezi zločincem. A za co?
4: Za co?
2: Jen za svou poctivou a milovanou poštovní práci. Známky rozličných druhů. Viděl jsem barevnou duhu. Kolky tak ho stejně přejdu. Na duhu dívat se nejdu.

0: známky i rozličných druhů. Viděl jsem barevnou duhu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: To je princezna Bohunka.
4: Bohunka?
2: Bohunka.
1: Já hledám elektrikáře Karla.
2: To jsem já.
1: Já vím.
2: Vy mě znáte?
1: Já jsem si vás všimla.
2: Ano.
1: Ano, na sloupu.
2: Já si vás taky všim.
1: Ano.
2: Ano. A kolikrát?
1: Ty šaty nejsou moje, tak mi asi nesluší, viďte.
2: Ale sluší.
4: Ale sluší.
2: Sluší. Nemíchejte se nám do toho, pánové. My máme důležité jednání. No, tak.
4: La, la, la, la, la, la, la.
2: No, proto. Kde jsme to přestali?
1: Ale sluší.
2: Bohunko, vy v tom přestrojení vypadáte jako nejkrásnější slečna učitelka všech škol.
1: Vám ten proužek taky sluší. Je ta čapka štráfatá.
2: Je, to počkejte, až budu na svobodě. Vezmu si ty božíhodový šaty po strejdovi, hlakýrky s psíma dečkama po dědečkovi.
1: A co bych měla udělat, abyste si zase mohl vzít ty hodovní šaty a ty psí přikrývky? Hlavní skříň s bleskem jsme už s paní učitelkou našli.
2: Výborně. Tak dobře poslouchejte, Bohunko. Máte brusle?
1: Mám.
2: Ale já myslím ty starodávné, na kličku.
1: No bodejť. Vždyť jiné nežli šlajvky ještě nebyly vynalezeny.
2: Tak šlajvky máte. To je dobře. A k ním máte jistě taky kličku.
1: Abych neměla. Čím bych je přišroubovala k botě?
2: No vidíte, a tou vaší stříbrnou kličkou na brusle se dá otevřít ta hlavní elektrická skříň.
1: A když ji otevřu?
2: Tak uvidíte spoustu krabiček, sklíček a páček, ale vy se nesmíte ničeho dotknout, to mi slibte. To je životu nebezpečné.
1: Slibuji.
2: Vy najdete v pravém dolním rohu černé tlačítko, na kterém je napsáno tahem zapni, stiskem vypni.
1: Táhem zapni, stiskem vypni.
2: A vy, Bohunko, to tlačítko stiskem vypnete.
1: Stiskem vypnu.
2: Správně. Ježíš Maria, vy se mi líbíte. Vy, když se přes ty mříže usmíváte, tak je z té naší temnice rázem světlá světnice. Škoda, že jste princezna a já jenom obyčejný, ale poctivý řemeslník.
1: A co na tom sejde? Tuhle jsem četla, že když má dívče někoho rádu, tak se nemá na nic ohlížet a má jít za tím. Je, teď jsem zapomněla, jak to tam bylo.
2: Za hlasem

0: Ano, to je důležité. Ono je jich v těch celách moc a vytvářejí nechutné pěvecké sbory. Mohu vás pozvat na malou vycházku parkem?
1: Bude-li to ve vší počestnosti?
0: Jde o takovou věc. O naši princeznu projevuje živý zájem princ Ruprecht z Ruprajchu. Ona ho, jak známo, nechce.
1: Ne?
0: Ne. Vyjádřila se o něm, že je s prominutím blbec.
1: A ano?
0: Ano. On tu mezi námi s prominutím blbec je, ale je to blbec bohatý a mocný. Není vám něco?
1: Ne. Proč?
0: Že tak pořád klopíte hlavu? Člověk vám ani kloudně nevidí do obličeje?
1: Hledám to.
0: Co pak?
1: Prstýnek hledám. Včera jsem ho tu někde ztratila.
0: Zlato? Stříbro?
1: Stříbrný pil.
0: To souvisí s naší věcí. Váš učitelský plat není pravda valný. Budete-li mi nápomocna a přesvědčíte to trdlo...
1: Trdlo? Které trdlo myslíte?
0: No, princezno přece. Přesvědčíte-li tu husu.
1: Husu?
0: Ano, husu. Jak si pedagogicky ona na vás dá, že by si měla Ruprechta vzít, pak pro vás bude takový stříbrný prstýnek s měšnou věcičkou, protože já, a to bych rád, aby zůstalo čistě mezi námi, já jsem s princem v tajném styku a mám přislíben značný obnos ve zlatě. Vy byste pochopitelně dostala svůj díl.
1: To bude těžké, protože princezně je Ruprecht odporný.
0: Odporný, neodporný. Když to nepůjde po dobrém, tak si vezme násilím.
1: Násilím? Za ženu?
0: Ten se s ničím nepárá. Ale pro svět by bylo výhodnější, kdyby to proběhlo dobrovolně. A pro nás dva též. Přišli bychom si na slušné peníze a možná, že bychom se posléze mohli spojit i jinak. Jsem stále svobodný a vy se mi zvláště dnes... Jste taková jiná, postava ještě křepká.
1: Musím domů, padá soumrak a kdyby nás tu někdo zahlédl.
0: Správně, ve svém věku stále počestná.

0: báseň. Ne takové moučníky, co vám odřou dáseň. Tyhle starší ročníky.
1: To byly napínavé okamžiky. A ještě jsou, přátelé? Ještě jsou. Naši chlapci se drží, mříží a hledí do noci, ve které jasně září 12 zámeckých oken. Nekonečné minuty. Podaří se princezně Bohunce přiblížit se v nestržené chvíli k hlavní domovní skříni? Podaří se jí kličkou na brusle skříň otevřít? A jestliže ano, najde to pravé tlačítko? Našla, přátelé. Je to tak. Všechno zhaslo. V zámku nastala tma. A zmatek.
2: Vážení přátelé, král volá, běda! Nedá se svítit, svítit se nedá! Kde pak máme elektrikáře?
3: Elektrikáře!
4: Elektrikáře!
2: Tma se nám rozlezla po celém zámku, tma dělá bububu, spolkla i známku, ukradla nám ruce i tváře.
4: Kde máme tváře?
3: Elektrikáře!
2: Kdo chytí zloděje, kdo vstřísí světlo?
4: Já!
2: Tady byl trůn, kde je, všechno se spletlo.
4: Světlo se spletlo!
2: Král by chtěl večeři knedlíky v sosu, nevidí si ale na špičku nosu, potřebuje elektrikáře.

0: Ale Karel klade podmínky.
1: Světlo bude, když budou vráceny zabavené obrázkové knížky, kleště kombinačky a co hlavně, všichni nevinní občané z basy ven.
2: Ne!
1: Královský rádce se rozčiluje, je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Karel volá, budiš světlo, tahem zapíná a světlo je.
2: Yeah.
1: To bylo radosti mezi vězni. Někteří už chtěli zvolat hlasitě sláva, ale naštěstí si to včas rozmysleli. A teprve doma, když utěsnili okenice a vlezli si pod peřinu, z plných plic zakřičeli sláva. Já jsem svobodný. Leč pozor, ještě se odehrají věci, nad kterými půjde hlava kolem. A nejen hlava obyčejná, nýbrž i korunovaná.
3: Stoupám a stoupám do výšky, prohlídnout bílé kalíšky. Stoupám až skoro do nebe a pořád myslím na tebe.
4: Pane doktore, dobrý den.
5: Buď zdrav.
4: Kam tak rychle?
5: K pacientovi. S injekcí.
4: Tak šťastnou cestu. A ten kotník už mám v pořádku.
3: Když se podívám na zemi, o tobě zas teskne se mi. Když se podívám do slunka, říkám si, co asi bohunka. Ale chyba lávky, kolo se zlatými rávky. Kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
6: Halo, halo, tady sloupník, celý svět je spojen dráty, vysílám své vysílání, mám tu opět smutnou zprávu, doktor Sádlo přijel pozdě, je to tím, že nemá auto, na kole to nelze stihnout. A teď pozor, tady sloupník, spolehlivá místa hlásí, mladý Ruprecht z Říše Ruprajch koupil právě nové auto, proslýchá se, že má v plánu tímto autem tajně unést dceru krále Tichošlapa. Pozor, pozor, pozor, pozor, auto již je v hlavním městě, Bohunka je v nebezpečí, tady sloupník. Tady sloupník.
4: Tak, princ Ruprecht. Proto já se nemůžu Bohunky dočkat. Někdo mu musel prozradit, že každý pátek jezdí do hodin tichého zpěvu. Nějaký zrádce. Nebo rádce?
1: Tak uvažuje Karel ve výšce 7 metrů na telegrafním sloupu při Královské silnici. A náhle? Nezvyklý hluk? Nemýlím-li se? Jedná se o výbušný 8válcový motor systém OHV, zvaný Ohama.
4: Bohunko!
7: Karlíčku!
1: Možná, že jste, přátelé, sami zaslechli to zoufalé volání. Ano, naše princezna Bohunka je unášena v automobilu s cizí státní poznávací značkou. Proti své vůli, prosím, připoutána k sedadlu rychlého otevřeného vozu, z něhož už teď vidíme jen kouř a v němž nám teď mizí i zlatý chvost princezniných vlajících vlasů. Je to smutné, ale je to tak. Co zmůžeme my se svými šlapacími prostředky proti princi z Ruprajchu, který spojil starodávnou drzost s nejmodernější technikou. Ale Karel, zdá se, jako jediný nestrácí ducha přítomnost.
4: Sloupníku, slyšíš mě?
6: Tady sloupník, tady sloupník, celý svět je spojen dráty.
4: To vím, sloupníku. Poslouchej mě dobře, slyšíš?
6: Vysílám své vysílání.
4: Nezdržuj, sloupníku. Teď ukaž, že nemluvíš do větru. Ukradli nám Bohunku.
6: Dovídám se všechny zprávy.
4: No tak vidíš. Sloupníku, co kdyby sporučil všem telegrafním sloupům, aby si lehli? Šlo by to? Ale počkej, až slezu.
6: To je zajímavý nápad, má to ale jeden háček.
4: Co háček? Jaký háček?
6: Všechny sloupy patří poště, mají-li se ty česká cet, musí tomu dát i souhlas někdo z pošty, někdo z pošty.
8: Karle, Karle, na poště máme známost, pana Spěšninu.
0: Ten chlapec, Václav Bíško, má skvělé nápady.
1: Elektrikář Karel vyjímá z montážní brašny jakýsi přístroj. Dost dobře tam do té výšky nevidím. Vypadá to na malý telefonní aparát. Napojuje se na dva dráty, ale zřejmě to nejsou ty pravé. Zkouší jiné, ano, a již vytáčí telefonní číslo poštovního úřadu Makovice. Chlapci, neprotahujte ten hovor, není čas, není čas.
4: Pane Spěšnino, vzal byste si to na triko?
2: No tak, triko mám, že ano. Jde o spravedlivou věc. Já bych si to teda na to svoje triko vzal.
4: Díky. Sloupníku, slyšel jsi to?
6: Haló, sloupy, všechny sloupy, v říši krále ticho šlapa, dejte pozor, co teď velím, sloupy na můj povel, k zemi.
1: Vážení, stojím na nejvyšší věži našeho zámku, na věži zvané Koukalka. To, co jsme teď viděli, byla přímo nádherná podívaná. Všechny sloupy na našich silnicích se jako jeden sloup, jako nekonečné řady závor, položily na vozovku. Je to dojemné. V dálce, takřka na obzoru, vidíme oblak dýmu. Ruprechtův automobil. Ne, nehoří. Je to kouř z výfuku. Motor zabírá na plné obrátky, ale sloupem, který mu zatrasil cestu, nemůže pohnout. A to už z našeho města vyjíždí celý peleton cyklistů. A koho to máme v čele? Ano, je to on, je to Karel. A teď nové překvapení, vážení. Před Karlem se telegrafní sloupy zase zvedají. Nevím, jak je to možné, ale zvedají se. Karel získává značný náskok před hlavní skupinou, ve které vidíme ze známých jezdců Václava Bíška z 2. V a úplně vzadu doktora Sádla. Vpřed, chlapci, vpřed, sláva. Karel už je u Ruprechtova automobilu. Ruprecht dává ruce vzhůru. Co mu zbývá? Karel vytahuje z kapsy izolovaný drát a spoutává Ruprechtovi ruce. Je to drsné. Ale musí to být. A teď nečekaná situace. Vážení, nevím, mám li vám to říci, ale jsem reportér. Naše princezna Bohunka políbila elektrikáře Karla. Není to krásné? Je to krásné. Automobil se obrací, spoutaný Ruprecht je uložen do kufru, na zadní sedadlo usedá princezna a vedle ní náš Karel. Celý peleton jezdců je doprovází zanačeného volání, jaké naše tiché království nepamatuje. Všichni, kteří byli vždy tak tiší, tento slova nahlas jásají. Ano, rozeznávám i učitelku tichého zpěvu tichou, jak něco nebývale silným hlasem vykřikuje.
9: Ať žije král Karel!
1: Promiňte, přátelé, to bude zřejmě nedorozumění. Náš král se přece nejmenuje Karel. U mikrofonu opět reportér Ludvík Šňůra. Nebylo to nedorozumění, nebylo. Semlelo se to všechno velmi rychle. A nakonec z toho byla svatba a máme krále Karla a královnu Bohunku. Ptáte se, co je s králem Tichošlapem? Dali mu na starost městské muzeum známek. Je tam ticho a on si tam přijde na své. Ptáte se, co je s jeho rádcem? Josefem Špiclem? Ano, bydlí v našem vězení. A školní výpravy se chodí na něj dívat. Učitelka Tichá teď vyučuje hlasitému zpěvu. Ruprechta 35. zabalil pošmistr Spěšnina do úhledného balíku s dírkami a odeslal do Ruprajchu jako Spěšninu. Král Karel chodívá občas poslouchat telegrafní sloupy. Říká, že by tomu hučení měl rozumět každý. Tak to někdy zkuste. A co bych vám, vážení, řekl nakonec, že už nám to takhle běží celý rok, že už tu sice nemáme takové ticho, Takže to chce někdy silné nervy, ale to je doktor Sádlo. Jezdí teď v Ruprechtově automobilu po návštěvách.
3: Buďte zdrav, doktore, kam uháníte?
5: Právě se vracím ze zámku, narodila se dvojčata.
1: No tak vidíte, jak nám to pěkně končí.
3: Nebojte se v podaní, budu dobrý, dobrý král. Pomůžu vám oddaní, aby každý klidně spal.
10: Nebojte se v podaní, bude dobrý, dobrý král. Pomůže nám oddaní, aby každý

0: Někdy kolem Velikonoc, takhle k večeru, když už se Rákosníček chystal ke spaní, padlo na něj zlé tušení. Sedělo mu rovnou za krkem a našeptávalo, co hrozného by se v brčálníku mohlo stát.
1: Ne, takhle strašit já se nenechám,
0: rozlobil se Skřítek, a protože věděl, že zlé tušení se nedá jen tak hodit za hlavu, šel se na vlastní oči přesvědčit, jestli je v rybníce všechno v pořádku. Čím víc to tam prohlížel, tím míň měl starostí, protože všechno bylo, jak má být. Kapr Matěj, co byl doma u východního břehu, nestratil ani jeden ze svých šupinatých penízků. Okoun Pepík z protějška vypadal stejně naježeně jako jindy. Ale když Rákosníček došel k severní hrázi, zůstal stát jako opařený. Tam, kde dřív leželo tucet zavřených perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď škeble jedna přes druhou, všechny byly do kořán a v žádné ani jedna perlička.
1: Tě, to se mně snad jenom zdá,
0: vyděsil se Rákosníček a pro jistotu se štípnul do nosu, ale on to žádný sen nebyl. Byla to opravdu záhadná loupež.
1: Tedy tohle ovšem takhle nemůžu nechat,
0: zlobil se Skřítek.
1: Toho pobertu, co kupuje za 5 prstů, chytnu. I kdybych měl zahájit celobrčálníkové pátrání.
0: A taky, že zahájil. Nejdřív si nasadil detektivní kostkovanou čepici a pak se pustil po stopě. Byly to ale podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. Všechny vedly pospátku, ale bylo jich nějak podezřele moc.
1: To abych hledal neznámého pachatele nejmín o 6 nohách,
0: zamýšlel se Rákosníček.
1: Ale jak si vzpomínám, tak ty 3 páry nohou jsem už někde viděl. Vsadil bych se, že náš neznámý pachatel bude až moc dobře známý rakloupežník. A jestli se nepletu, jakože já se tady nikdy nepletu, z téhle lumpárny jenom tak nevycouvá. Jo, s čím kdo zachází, tím taky schází,
0: povídal si Rákosníček.
1: Takže já toho lumpa nachytám na jeho zlodějské řemeslo.
0: Takového pobertu je totiž nejlíp chytit za ruku přímo při krádeži. A na něco takového se Rákosníček chystal. Vybral si tu největší škebli, na její otevřenou skořápku přivázal žabincový provázek a jeho druhý konec schoval za nejbližším kamenem. Pak si všechno pořádně vyzkoušel. Opravdu, stačilo jen docela málo zatáhnout za provázek a otevřená škeble se zavřela tak rychle, jako když sklapne pastička na myši.
1: Teď už schází jenom v nadidlo a to by bylo, aby se ten zloděj nenachytal.
0: Pochechtával se Skřítek a honem vytahoval z kapsy skleněnou kuličku, kterou na hrázi zapomněli kluci, když tam hráli cvrnkanou. Pak škebli znovu otevřel, položil skleněnku dovnitř a tak šikovně ji natočil, že se blýskala jako nejvzácnější perla. Rákosníček tohle políčení ovšem ještě vylepšil. Aby raka loupežníka přesvědčil o neobyčejné vzácnosti té nádhery, upletl kolem celé škeble mříže z rákosí. Potom si přizval na pomoc žabáky Melichara i Baltazara a poprosil je, aby na celý rybník vykvákali, jaká drahocenost je v brčálníku k vidění. Za chvíli o tom věděl kde kdo, ale hlavně se to doneslo na správnou adresu. Jak rak loupežník tuhle novinu uslyšel, hned se vydal ke škebli, aby jí o perlu zase připravil. Tou dobou byl už rákosníček schovaný za kamenem a čekal, co bude dál. Rak nejdřív dělal jakože nic, ale když široko daleko neviděl živou duši, začal se připravovat na další zlodějnu. Nejdřív začal s mříží. Žádná pilka by si s ní neporadila tak, jako račí klepeta. Když se pak protáhnul vystříhanou dírou a natáhnul pro perlu, škubnul rákosníček provázkem, mušle se zavřela a rak už nestačil couvnout. Napůl byl uvnitř, napůl venku a nešlo to ani tam, ani sem.
1: To víš, povídal rákosníček. Když je někdo lump a dělá lumpárny, musí dostat za vyučenou.
0: Chycený zloděj se klepal jako sulc a sliboval, že se dá na dobro, na dobrou cestu. Zlodějnu, že pověsí na hřebík, a tak dlouho prosil rákosníčka o odpuštění, až se mu ho dostalo.
1: Tak já ti to tedy prominu,
0: slitoval se nad ním rákosníček.
1: Ale další lumpárnu už neskoušej, to ti povídám.
0: On ale rak v brčálníku stejně dlouho nevydržel. Když se rozkřiklo, jak ho rákosníček nachytal, měl tolik ostudy, že z rybníku raději vycouval. A tak si každý vysloužil to, co si zasloužil. Poberta rak z ostudy kabát a rákosníček slávu, že tak rázně udělal v brčálníku zlodějně konec.

0: Za kocourem v lese. Honzík a Ferda hledali černého kocoura nejprve v řepě za školou. Jenomže lán cukrovky byl příliš velký a kluci se pod každý list nemohli podívat. Honzíka za chvíli bolely nohy a začal mít zlost na Ferdu. Vším je vinen tenhle pihovatý kluk. Vždyť se kocour polekal pěti noh, které si vymyslel Ferda. Hledali taky ve vedlejším brambořišti. Tam už se jim chodilo líp. Vyplašili hejno koroptví a Ferda po nich střílel. Namířil rukou a vystřelil ústy. Pif, pif! Netrefil nic. Koroptve letěli o kus dál a zase si sedli. Najednou vyběhl Honzíkovi spod nohou zajíc. Lekli se oba. Zajíc se hned vzpamatoval a uháněl pryč. Honzík chtěl běžet za ním, ale zapletl se do bramborové natě a upadl. Chceš běhat taky po čtyřech? Smál se Ferda. Honzík neodpovídal. Uhodil se do kolen a poškrabal se ve tváři. Na Ferdu se zlobil ještě víc. Co všechno mu tenhle kluk udělal a ještě se mu posmívá? Chytil si kocoura? Smál se znovu Ferda. To už bylo na Honzíka moc. Měl zlosti plnou hlavu. Prudce se obrátil, jako vítr se přenesl přes několik řádek a skočil na Ferdu. Chytil ho za ramena, porazil ho do brambor a začal ho tlouct. Já ti dám kuličku, křičel a sotva přitom popadal dech. Počkej, pust mě, kňoural Ferda a chtěl se dostat nahoru, ale nešlo to. Honzík ho držel pevně. Já ti dám pět noh, křičel a tloukl Ferdu dál. Pust mě, já něco vím, krčel se Ferda. Skoro ho ani nebylo mezi řádky vidět. Já ti dám, že běhám po čtyřech, zlobil se Honzík a třásl Ferdou, jako by to ani nebyl kluk, ale bramborový keř. Pust mě, všechno ti řeknu, naříkal Ferda. Honzíkova zlost přecházela a místo ní začal Honzík Ferdu litovat. Pustil ho a pomalu vstal. Hned za ním se zvedl Ferda. Utíral si nos a oprašoval kalhoty. Tak co mi řekneš? Zeptal se Honzík. V hlase se mu ještě ozýval hněv. Bylo ho už ale málo. Já jsem chtěl jít pro kocoura do lesa.
1: Do lesa?
0: Užasl Honzík. Ano, tamhle, ukazoval Ferda na Koníkovický les. Nebyl to velký les. Pokrýval vršek nízkého kopce, ale kocour se v něm mohl skrýt docela dobře. No tak, půjdeme do lesa, řekl Honzík a hned vykročil. Moc se mu tam nechtělo, vždyť v Koníkovickém lese ještě nikdy nebyl. A nebudeš se se mnou prát? Vyjednával Ferda. Ne, odpověděl Honzík opravdově. Proč by se s Ferdou znovu prál? Honzíkovi se zdálo, že se s Ferdou úplně vyrovnal. Šli tedy cestou do lesa. Slunce jim svítilo nad hlavou a bělavé mráčky se honily po obloze. Podle cesty kvetla modře čekanka a ve vysoké trávě vrzaly kobylky. Chlapci cestou vyplašili lasičku a dlouho pozorovali velikého dravého ptáka, který kroužil nad krajinou. V lese bylo krásně. Honzík hladil zelené polštářky mechu a Ferda ulomil dva pruty. Chtěli vyplašit černého kocoura a proto bouchali do kmenů stromu. Ale kocour se neukazoval. Buď to se mu nechtělo slézt dolů, nebo tam vůbec nebyl. Prošli smrkovým lesem a vešli do bukového. Tam bylo na zemi plno suchého listí. Šustilo při každém kroku. Honzík s Ferdou už na kocoura zapomněli a honili veverku. Jenomže veverka šplhala velmi rychle a hbitě přeskakovala ze stromu na strom. Konečně Ferda na jeden buk vylezl. Hnal veverku až do koruny stromu. Když už myslel, že ji chytí, veverka najednou udělala dlouhý skok, nesla se vzduchem jako široká čepice a zachytila se na spodní větvi sousedního buku. Honzíku, vidíš ji? Vylez nahoru, křičel Ferda. Honzík veverku pozoroval při skoku. Celý se chvěl touhou zrzavé zvířátko chytit. Buk měl naštěstí větve hodně nízko. Honzík se zachytil, vyhoupl se do koruny a rychle šplhal za veverkou. Už ji viděl před sebou. Dívala se na něj malýma živýma očkama a zdálo se, že čeká, až se Honzík víc přiblíží. Najednou zašustila drápky a hned byla v bukových větvích Honzíkovi nad hlavou. Pak zase čekala a jukala hlavičkou, co bude Honzík dělat. To se rozumí, že lezl za ní. Trochu se mu přitom natrhly kalhoty. Ale Honzíkovi to bylo jedno. Když vylezl o jedno patro větví výš a veverka mu opět utekla, poznal, že ji nechytí. Byla moc rychlá a hbitá. Honzík lezl raději dolů. A když stál opět na zemi, scháněl se po Ferdovi. Ferdo, kde jsi? Křičel jednou, potom po druhé a pak ještě několikrát. Ale Ferda se neozýval. Neschovávej se a vylez, volal Honzík. Ale ani to nepomohlo. Ferda byl sticha. A Honzíka napadlo, že v lese zabloudil. Měl bych jít domů, pomyslel si Honzík. Ale nepůjdu. Přece tu nenechám Ferdu samotného. Honzík si pamatoval cestu a byl by trefil domů docela dobře, vždyť viděl až na kraj bukového lesa. A projít smrkovým lesem, to pro něj nic nebylo a po polní cestě by byl za chvilku v Koníkovicích. Ale Honzík cítil, že z lesa odejít nesmí. Na všechna příkoří zapomněl a umínil si, že Ferdovi pomůže. Bude ho hledat tak dlouho, až ho najde a pak teprve půjdou spolu domů. Honzík tedy procházel bukovým lesem a volal na Ferdu. Měl o něj strach.
2: Jak se Kuk se Skokem sešli pod červenou muchomůrkou. Na lavičce před chaloupkou pod jalovcem seděli všichni broučci a berušky s maminkou. Nad nimi zářily hvězdy. O, to byla krása. Najednou se jedna hvězda pohnula a snášela se na chaloupku.
3: Maminko, na naši chaloupku padá hvězda.
2: Všichni vyskočili a běželi se schovat domů. A hvězda byla čím dál větší a tichonce a lehonce se snášela před chaloupku. Nebyla to však hvězda, ale poutníčkova lucernička. Copak se tu stalo, že mě nikdo nečeká? Divil se poutníček a rozhlížel se. Zdař Bůh, zdař Bůh, kde jste kdo? Volal. A z chaloupky vyběhli broučci a berušky, maminka i tatínek.
3: Vítáme vás, poutníčku, my jsme si mysleli, že na nás padá hvězda a zatím jste to vy. To jsme rádi, že vás vidíme.
2: Tatínek se poutníčkovi za děti omluvil, to víte, jsou to větroplachové. Je vždyť já se na ně nezlobím. Usmíval se poutníček pod vousy.
3: A budete nám vyprávět? Už se ani dočkat nemůžeme.
2: I to víte, že budu, když jinak nedáte. Bylo už skoro léto a vedra přibývalo. Celá paseka stěžka oddychovala a květiny vadly žízní. Pod jedním listem květiny ve stínu hrál cvrček na housličky. Ale nešlo mu to. Smyčec byl najednou těžký a z čela mu padaly krůpěje potu rovnou do houslí. Bude bouřka, šeptala vyschlým, šustivým hlasem paseka. Medák s Kukem se vlekli těžce po cestičce. Medák zvedl svou měchuřinku, ale ta byla splasklá.
4: Uf, blub, uf, jak pak dlouho ještě půjdeme?
2: Zeptal se chraptivým hlasem medák a plácl sebou na zem.
3: Dokud nenajdeme Skoka,
2: řekl Kuk a snažil se medáka zvednout. Ale nedařilo se mu to, byl příliš těžký na tak malého Kuka. Medák poplácal svou splasklou měchuřinku.
4: Dokud si nenaplním měchuřinku, neudělám ani krok,
2: bručel medák. V tom si Kuk všiml jedné květiny, která dosud nebyla zvadlá. Vzal si medákovu měchuřinku a načepoval do ní z květu sladkou šťávu, medovinu. Sotva se medák napil, únava byla pryč. Poskočil si, div mu buřinka nespadla, což byl na kulatého medáka velký sportovní výkon.
4: Bzum, bzum, děkuju ti, kuku, neopustím tě, neboj se a pomohu ti ve všem, co si budeš přát.
2: A tak šli dál. Na cestičce potkali šneka. Medák mu zaťukal na domeček.
4: Vám je hej, strejčku, až se přižene bouřka, schováte se a budete pěkně v suchu.
2: Šnek se podíval na oblohu, na které se kupila černá mračna.
4: Ale co když do něj uhodí hrom? Nemám hromosvod,
2: vzdychal šnek. Medák se chechtal.
4: He, bzum, bzum, jo, to je zlý, každý domácí má hromosvod, ovšem když není lakomý.
2: V tom oblohu protnul blesk jako ohnivý šíp. Šnek se polekal.
4: Už to začíná.
2: A ze všech sil vyrazil vpřed. Na obloze přibývalo černých mraků. Jeden z nich visel nad nimi jako špinavá peřina.
4: Jestli se protrhne, bude s námi zle, hrozil se medák.
3: Co se s námi stane? Zeptal se kuk.
4: To si nepřej vědět,
2: odpověděl medák a jen hleděl, kam by se schoval. Potkali vyděšeného cvrčka. Strčil si housličky pod kabátek, běžel dál.
3: Déšť, žene se bouřka, naprší mi do houslí,
2: bědoval cvrček.
3: Honem pod střechu, nevíte, kde je tady někde střecha?
2: Ale nikdo nevěděl. Na obloze se křižovaly blesky a fíjú, vítr zvedl kuka do vzduchu a praštil s ním o zem.
3: Ou, ou,
2: naříkal. Těžký medák se držel větvičky. Měl štěstí, že měl nakonec takové kulaté bříško. Vítr s ním ani nepohnul. Kuk se tedy chytil medáka a běželi dál. Vítr s nimi cloumal, ale kuk se medáka nepustil a neplácli sebou na zem, ani když se přes ně přehnal vír prachu. Těsně vedle nich spadly dvě velikánské kapky deště a hned další a další. Kuk se hrůzou třásl.
3: Skok, skok, kde je asi teď můj milý bráška? Jestli nenajde střechu, pod kterou by se schoval, ty velikánské kapky deště ho utlučou. Je přece tak tenonký a lehonký,
2: naříkal. Svižníci se schovali pod kamenný převis. Starý svižník si narazil klobouk až na oči a límec kabátu si ohrnul. Ostatní svižníci se třásli strachy a co vak, klapali kusadly. V tom bum, bác, ozvala se hrozná rána, do převisu práskl blesk. Svižníci se svalili na jednu hromadu.
5: Hrom do hromu, takhle ty dva mrňou se nechytíme nikdy, hromoval starý svižník.
2: Kuk s medákem dorazili z posledních sil k červenému chomůrce.
4: Střecho,
2: volali.
3: Střecha, střecha. Našli jsme střechu a jsme zachráněni.
2: Červená muchomůrka s bílými puntíky na klobouku je pěkně přivítala.
3: Račte dál, pod mou střechou je místa dost.
2: Byla to dáma, široko daleko známá svou pohostinností, však taky pod jejím červeným kloboukem bylo plno. Byli tam roháči, motýlci, cvrček, komár, zkrátka všichni, kterým se podařilo doběhnout pod její pohostinný klobouk. Kuk si na každého hosta posvítil svým slunečním kamínkem.
3: Neviděli jste mého brášku Skoka? Není tu někde mezi vámi?
2: Ale Skok nebyl nikde a nikdo ho neviděl. Kuk zesmutněl. Marně ho medák těšil.
4: Však oze, dajde, uvidíš.
2: Ale kuk už nevěřil, že se ještě kdy setká se svým bráškou Skokem. Najednou všichni strnuli.
3: Co to? Co to je?
2: V dešti se objevila podivná postava, jako by na tenkých nožkách pochodovaly listy.
3: Strašidlo! Podívejte se na to podivné stvoření. Strašidlo! Strašidlo!
2: Třásli se všichni a každý se snažil někam se schovat, ale nebylo kam. A stvoření se pomalu přibližovalo.
3: Pro pána, vždyť to jsou mravenci přikrytí listem a nesou někoho na nosítkách,
2: volali všichni. Za nimi poskakovala postavička od hlavy až k patě obalená blátem. Kuk a medák ji nepoznali. Na nosítkách přinesli mravenci promáčenou mušku, třesoucí se zimou. Medák se mušky hned ujal a nabídl jí lok medovinky. Muška však odmítla a tak si medák lokl sám. V tom kuk poznal skoka.
3: Mráško, skoku, konečně jsem tě našel. Kde jsi byl a jak to vypadáš?
2: Ale zablácený skok sklopil hlavu a mlčel. Kuk všechno pochopil.
3: Tak ty jsi byl s muškou?
2: Skok přikývl a díval se do země. Medák ho plácl do ramena, až si skok málem sedl.
4: Kamaráde, bzum, bzum, ale že jsme se tě něco nahledali. A jaký jsme měli o tebe strach? Už jsme tě viděli v doupěti svižníků a ty zatím...
3: Takhle ten poklad nenajdeme nikdy,
2: káral ho kuk. Skokovi vyhrkly slzy, které si rozmazával zablácenými pěstičkami. Kukovi bylo skoka líto a tak ho pohladil po ramínku.
3: Ale co, já už se nezlobím, jen když jsi zase se mnou, bráško.
2: Ostatní, když viděli to šťastné shledání a velké usmíření, začali tleskat a muzikanti hrát. Muška, zmáčená a zesláblá liákem, už skoro uschla a taky skok a kuk vzali mezi sebe a dali se s ní do tance. Medák se k ním taky přidal a všichni se radostně točili kolem dokola. V tom se červený klobouk muchomůrky začal třást.
5: Pozor, cítím svižníky i na dálku. Rychle utečte,
2: volala červená muchomůrka. Naši přátelé jí poděkovali za pohostinství. Skok poslal mušce vzdušný polibek, chytil kuka za ruku a zmizeli v houští. Medák se valil za nimi. Sotva přátelé zmizeli, přidusali svižníci v zablácených botách.
5: Neviděli jste tu takový dva mrňouse, takový třasořitky?
2: Zachraptil starý svižník. Ale červená muchomůrka, že nikoho takového neviděla, a celá se červeně na něj usmívala.
5: U bource bavího zase jsou pryč. Jak chcete najít poklad, když neumíte ani pořádně pochodovat? A nebo ho snad nechcete najít?
2: A všichni svižníci volali, že chtějí, a dali se na pochod za svým velitelem, starým svižníkem. Na lavičce před chaloupkou pod Jalovcem si všichni oddychli.
3: Tak skok se přece jen našel,
2: radovala se Janinka.
3: Měla jsem o něj takový strach.
2: Broučík zatahal poutníčka za rukáv.
3: Až bude bouřka, schovám se taky pod muchomůrku. Dobrý nápad, že?
2: Řekl broučík. Janinka se vesele smála.
3: Já jsem moc ráda, že všechno dobře dopadlo.
2: Malý Janoušek se však mračil.
3: Jak to? Nic dobře nedopadlo. Našli skrytý poklad? Nenašli. To abych ho už dávno našel.
2: Poutníček se chystal k odchodu. Ťukl Janouška do tykatla. Milý Janoušku, ono nebývá někdy lehké, co se lehkým zdá. Však na to přijdeš, až budeš větší. Pak se vznesl, zamával lucerničkou a odletěl. Všichni mu pěkně zamávali a šli spát. Však už byl nejvyšší čas. Červené slunce se už vykutálelo na oblohu. Všem se dobře spalo a zdál se jim pěkný sen o červené muchomůrce, která kuka a skoka zachránila před velkou bouřkou. Bílé puntíky na klobouku jí najednou zezlákly.
5: O, to byla krása.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáti urostlé jako jedle a statné jako buty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš, jako když pilou řeže.
2: To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde.
1: Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přinecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole. Co by důb?
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto. Vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochnit chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
6: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Tobě taky dobrej tro.
5: Do služby.
6: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
6: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
6: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
6: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě čerte zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Ani takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. i přišel tatíč zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
7: Stát, kam pak?
8: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
7: No jen ukaž kapsy.
8: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
8: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
7: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
9: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: to je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš, nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: Přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok?
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětušta otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zajíci s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese, Ondra, zdravíčko, pasáku.
6: Jejda, stazenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady.
5: Kde fakt, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Tvořilosti ses zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kom se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.
1: No, co mlčíš jako pařes? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
8: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
1: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
8: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídat.
0: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
2: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
1: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
8: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš.
1: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
2: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
9: Panenku skákavá.
1: A ty, princezno Amálko?
0: 25 rákosko?
9: Ještě lepší.
1: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
7: Jak pan král poroučí, aby si vás všechny odnesl Lucifer.

0: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
1: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
2: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
1: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí, a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
3: Pro pána, vždyť tě ta nuše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
3: Odýchni si a já ti pak nůži odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
3: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by s tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
3: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
3: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
3: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
3: To snad... Ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
3: Mockrát děkuju, stařenko, ale... K čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
4: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
5: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
4: Nerozmyslel jsi z toho chasníku?
3: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
4: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
5: A když neuhlídáš?
3: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
4: A přece si troufáš?
3: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
4: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani

0: 8:29:30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny! A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Bětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Bětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy pišťalku, takovou obyčejnou, za groš si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal? Zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří, ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček, jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé, ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna sedmimílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: A tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý
1: své. Ne, ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutníku.
0: Vidíš? Šmik, pik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej, ty jeden tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nášku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten šátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zojzdit?
2: Musela jsem dát co pánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Čert vem cůpek, naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzí. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne.

0: schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala pišťálka frnk a byla bůh ví kde.
1: Ach, prach Dudinecky.
0: Ten ničema tě ošidil. Asi měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, pišťálka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
1: Hlouposti, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
0: Já za to nemůžu.
1: Koukej mi zmizet z očí.
0: Tatínku králi, honem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29, 30. A zas máme všechny zajíce v ohradě.
1: No, bodeď by nemá přece píšťalku prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
2: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
3: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
0: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
4: Chytám lelky jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
0: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit, když jde kolem princezna?
4: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
0: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
2: Teď buď sticha, bětko.
5: Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
4: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukaž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. I víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem, jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro, odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem odjakživa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl se mlaťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářkem, že prý je pasák vytutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej drahoty, pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Zpropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíněho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne. Ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty rubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si, pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat, ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povýšli nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pár.
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Jabálko, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Das, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi? Propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tati pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A červná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví tam. Možná, že do jiné pohádky.

Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, proboha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si panenko umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omila zlatý prášek z obličeje
a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

Selské desatero. Císař Josef chodíval rád ráno v parku na procházku. Jednou vyšel zadními vrátky do polí, spatřil člověka orat. Šel k němu a ptal se ho, kolik dostává denně za svou práci. Stařec viděl pána v šedém kabátu, třírohém kloboučku, císaře nepoznal. Řekl mu, že dostává 8 penízů denně. A co s nimi děláš? Pravil císař pán. Dvěma splácím dluh, dva půjčuji, dva ukládám, dva zahazuji. Císař se ptal, co ta hádanka znamená. A stařec mu vyložil. Dva peníze dávám ženě za to, že se stará o domácnost. Dva platím na hochy, aby se naučili něčemu řádnému. Dva ukládám dceři na věno, aby se k stáru o mne starala. A za dva poslední, když zbudou, starám se o sebe. Císaři se ta selská hádanka líbila. Dal starci dukát a vrátil se do zámku. Po obědě, když ještě seděl s pány u stolu, řekl jim, že jim dá hádanku. Kdo ji uhodne, může si vyžádat nějakou milost. Pak jim vypravoval, co mu ráno povídal starý sedlák a ptal se jich, co to rozdělení peněz znamená. Dva na dluh, dva půjčené, dva uložené, dva zahozené. Páni hádali, ale nedohádali se. Císaře to bavilo, ale když se ohlédl, vidí, že voják na stráži se zubí. Zamračil se a ptal se přísně, proč se směješ, když jsi ve službě? Voják srazil paty a pravil, protože to vím, císařská výsosti, dva ženě, dva synům, dva dceři, dva pro sebe. Císař se usmál a řekl, jak to, že ty to víš, když pánové hádají marně? Jsem ze vsi, císařská výsosti, to je selské desatero, to zná na vsi každý kluk. Pánům bylo horko, ale císař se smál a ptal se vojáka, co si přeje. Jít domů, císařská výsosti, jsem vdovy jediný syn, matka je stará, stateček hyne. Císař vojáka propustil a nařídil, aby jediný syn nebyl brán rodičům na vojnu, když není, kdo by je živil.

0: Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obra Zemětoče za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obr Zemětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na Pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce, a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst, také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali, ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova. Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dýmore, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, brázdo dej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manže to sový dráb, nad bavou vstává černý mrak, a to je ďáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej, pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jak. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou. Mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje, jak by pece rozpalovaly, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu. Pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fůra té jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč je jí dávají takové těžké snopy zpracovat, když jeden vůz po druhém a všechny plné obilí výjížděli od Kutchanů do mlýna nebo na trh, přece někteří vzdychali závistivě. To bychom také dovedli prodávat a peníze ukládat. Na každý druh obilí bylo zaříkávání jiné. Kutchan učíval se mu po ránu a tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno. přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačili odvážet těžké snopy, nestačili nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře, sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Rumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj. Pačoty, patoky, vrůnky, jas, zabit buď každý, kdo by třás. Čvíkere, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Hřinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné pekelné injekce a naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvíčí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké, hody, stroj, pimprle, šnekrle, šunčí, kost, ať je tu pělásek, řídký host, romkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odváželi krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálili děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčili jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty. Ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a Selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni. Lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali. Když si hráli po dešti na dvoře, dělali rybníčky a málo písku měli, donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavěli hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku, odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, bodláčí rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani branku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Kutchan zůstal sám. Dokud byly v domě zásoby, potom je přece našel a jedl. Ale když dojedl poslední sousto, sedl si na truhlici plnou peněz a naříkal. Marně, nikdo k němu nepřišel. Báli se trestu božího. Z hladu ohryzával plesnivé kůrky, kousky koláčů, které kdesi našel. Ohryzával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl je žvíkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem: pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl vychrtlý Kutchan na truhlici, slábl až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kutchan.
1: Pan starosta přiběhl do městské rady a zvolal: sousede, sousede, musíme mít svoje vojáky. Sotva dechu popadal. Musíme mít svoje vojáky, kteří by nás ochránili. Už druhý den visela na radnici vyhláška, že se přijmou občané do gardy. Podmínkou bylo, že člen gardy musí mít obě nohy, hrdinské srdce, musí dobře vědět, kde je vpravo a kde vlevo a nesmí mít hloupé vřezření. To bylo ovšem příliš mnoho požadavků najednou, proto se vybralo do gardy jen 8 mužů. Nevypadali ovšem všichni stejně, tak například občan Tosemselek, který byl zvolen velitelem, byl silný chlapík, opravdový kolohnát, když to občan Nebojsa byl malý a hubený, skutečná pápěrka. Hejlup kulhal na obě nohy a přeskoč oko šilhal tak strašně, že viděl jen dozadu a ke všemu, na co se chtěl podívat, se musel obrátit zády. Pustemné byl zase zakrstlý silák s dlouhýma rukama a občané chňachňal, paťchal a šmaťchal byli hezoučcí, rostomilí tlouštíci. Gardisté byli dobře vyzbrojeni. Nějakou tu šavli měl každý, kromě toho 2 měli brokovnice, které kdysi městská rada zakoupila na střílení proti mrakům, 1 měl halapartnu ponocného, 1 kulovnici hajného a ostatní 4 si prozatím vyřezali pušky jen tak ze dřeva. Oblékli se, jak se komu povedlo. Jen ještě potřebovali pořádný gardovní buben, na který budou při cvičení bubnovat. Jak se o tom dověděl kovář Klepní drát, hned se nabídl, že jim udělá tak veliký gardovní buben, jaký ještě nikdo neměl. A udělal tak veliký, že se vůbec nedal z jeho dílny vytáhnout ven. Cvičilo se na kovářově dvoře a kovář zatím stál v dílně u bubnu a bubnoval gardě do taktu. Cvičili pilně. Do pochodu se dávali na povel: půjdeme, půjdem, a zastavovali se, když přišli na konec dvorku a když už dále nemohli. Protože pak každý zapomněl, kde je vpravo a kde vlevo, velelo se: ke kuchyni otočit teď, nebo ke psí boudě otočit teď. Garda byla brzy vycvičena a jednoho krásného dne vyrazila ven. Aj, to bylo radost pohledět, jak si křepkým krokem při bubnu vykračovala po ulicích. Napoprvé vyšli jen do nejbližšího lesa, aby neustále slyšeli svůj buben, který jim nepřestával z kovářovy dílny být do kroku. Ale přestože nevyšli daleko, byl to velmi odvážný kousek, protože les byl temný a hustý a kdo tam jednou vešel, tomu nebylo do smíchu. Co myslíte, začal velitel Tosemselek, abyste se nebáli, přivážeme se k sobě. Dobrá, přivázali se k sobě a nyní postupovali dopředu s hlasitě bušícím srdcem a se silami provazy pevně spojenými. Najednou se mezi stromy proti ním cosi na zemi začernalo. Cosi hrozného, strašidelného. Medvěd, vykřikl Nebojsa a v té chvíli se všichni obrátili zpět. Jenže za nimi stál strom a jak byli k sobě přivázaní, všichni se kolem stromu omotali a v té hrůzy plné chvíli jediný přeskočoko, který šilhal až za hlavu, viděl na medvěda. Hned se mu na něm cosi nezdálo, až najednou s překvapením vykřikl: vždyť on se nehýbe! Přeskočokův výkřik tak vzrušil svázanou gardu, že se znovu pokusila utéct do Kocourkova, ale jen se znovu omotala kolem stromu. a jak sebou všichni smíkli, šlápl šmajdavý hejrub jednou svou křivou nohou na medvěda a medvěd se zase nepohnul. Tu konečně šíleně odvážný pustemne vystrčil nos, schoval se za ostatní a se vší chladnokrevností šťouchl přes ně do medvěda halapartnou. Žasněte, medvěd se zase nepohnul. Vždyť ten medvěd je mrtvý, vyjekl pustemne vítězoslavně. Není možná tak brzy, vždyť s ním bojujeme teprve malou chvíli, pomyslili si obráncové Kocourkova a pomalu zkoušeli zvednout hlavy a jedním očkem neohroženě pomrkávali na hrozného netvora. Opravdu, medvěd se nehýbal a nepohnul se, ani když se podívali i druhým očkem. Byl skutečně mrtvý. Nyní se teprve ukázalo úžasné hrdinství našich gardistů. Ačkoliv byli k sobě přivázáni, plížili se pomalu k medvědovi. Jistě umřel strachy, když nás uviděl, zajásal velitel. Gardisté docela zapomněli, před jakým netvorem stojí a už se hrnuli na medvěda. Ty huňáči zubatý, kopal do něho Chňachňal, máš štěstí, že jsi mrtev, jinak bychom tě zabili jako červa. Ty chlupatino zbabělá, pohlavkoval medvěda Paťchal. Škoda, že si proti nám nevyběhl, byl bych tě napíchl jako bramboru. Hehehe, teď je ti hej, ty bozembouchu, tahal ho za uši Šmaťchal. Ale kdybys byl naživu, byl bych tě roztrhl jako žábu. Tak se na něj všichni kasali a jejich chrabrost neměla hranic. A aby se mohli svým úspěchem pochlubit, stáhli z medvěda kůži, pověsili ji na halapartnu a za zpěvu hrdinských písní táhli domů. Bůh ví, jak se stalo, že kovář doma vycítil, že se něco velikého děje, začal bušit do bubnu tak prudce, až se v Kocourkově doby třásly a lidé z domů poplašeně vybíhali. To bylo slávy. Gardisté opojeni vítězstvím vyšlapovali hrdinsky podle zvuku bubnu, při chůzi bujaře výskali, cvakali kohoutky svých pušek a furiansky řičeli šavlemi. Kolem nich pobíhali rozjařeně občané i jejich děti, ukazujíce si s obdivem na nádhernou medvědí kůži a poklepávali spíchou gardistům na ramena. Gardisté zarazili na náměstí halapartnu do země, kůži na ní nechali na obdiv obyvatelstvu a pak rozejděte se, rozchod! Rozešli se každý jinam a každý se jinak chlubil, jak medvěda zabil. Velitel, to jsem se lek vykládal, že právě v okamžiku, kdy chtěl medvěd sežrat celou gardu, vrazil nestvůře svou šali do chřtánu. Chňachňal ze široka rozkládal. Já ho sestřelil z vršku stromu. Paťchal se chvástal, že skočil na medvěda jako na koně a tak dlouho na něm jezdil po lese, až medvěd padl. A Šmaťchal zase s hrůzostrašným obličejem vyprávěl, že medvědovi rozmačkal hlavu, když právě mu tento netvor chtěl z kapsy vytáhnout kus chleba namazaný mazlavým sýrem. No a kocourkovští všemu věřili.
0: O slonovi a psovi. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně poslouchejte vyprávění o velmi vznešeném slonovi, který patřil králi a jehož výsadou bylo chodit v čele každého královského průvodu. Jmenoval se Raža a žil ve velkém přepichu. Tomu však nemohlo vynahradit skutečnost, že byl jediným královským slonem, což znamenalo, že se někdy cítil velmi osamělý a neměl nikoho, kdo by mu dělal společnost. Tedy až do chvíle, než si našel jednoho velmi, velmi neobvyklého přítele. Chcete vědět, kdo to byl? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, každý večer, než dostal od svého ošetřovatele večeři, se Raža dlouho koupal v chladné vodě. Poté, co se najedl, procházel se kolem obydlí a díval se, jak zapadá slunce. Když se pak na sametové noční obloze zatřpitily hvězdy, šel spát. Jednoho večera, právě když dojedl, všiml si, že ho za branou vedoucí k jeho obydlí pozoruje malý pes. Byl vyhublý a vypadal hladově.
2: Vznešený pane sloné, řekl pes tichým hlasem. Promiňte, že se vás ptám, ale mohu sníst jídlo, které jste nechal. Mám velký hlad.
0: Samozřejmě, řekl Raža laskavě. Psík se tedy protáhl pod bránou a běžel ke slonově míse, aby dojedl zbytky. V mžiku je snědl, poděkoval slonovi a pelášil pryč do tmy. Totéž se opakovalo následující večer i ten další, až jednou, když pes přiběhl, se Raža zeptal. Příteli, nechtěl byste přijít každý den a povečeřet spolu se mnou? Žij sám a byl bych rád, kdybyste mi dělal společnost. Pes byl nesmírně šťastný a s radostí přijal tuto laskavou nabídku. Byl to neobvyklý pohled. Obrovský slon sedí a večeří spolu s malým bílým psíkem. Ale slonův ošetřovatel se nedomníval, že by pes byl vhodným společníkem královského slona, proto se ho každý večer snažil zahnat pryč. Ke slonově radosti se však jeho malý přítel stále vracel. Slonův ošetřovatel byl líný. Brzy toho nechal a psíkovi dovolil zůstat. Netrvalo dlouho a Raža se Snížkem, jak mu slon začal říkat, se stali nerozlučnými přáteli. Když se slon šel večer koupat, pes ho doprovázel a hráli si spolu ve vodě. Poté se navečeřeli a pak si povídali a povídali, jak to tak kamarádi dělají. A samozřejmě se spolu také hodně nasmáli. Když byl čas jít spát, Snížek se schoulil blízko Raži. Bylo to krásné přátelství. Jednoho dne se však vracel domů z polí farmář a uviděl obě zvířata, jak si spolu hrají. Přišel k ošetřovateli slona a řekl, zdá se, že ten psík je velmi chytrý. Moc rád bych ho koupil. Kolik za něj chceš? Ošetřovatel viděl, že má jedinečnou příležitost nejen se konečně zbavit toho psa, ale také si přivydělat nějaké peníze. Proto se s farmářem domluvil a ten si Snížka rovnou odvedl. Když teď Raža neměl svého přítele, cítil se velmi osamělý a smutný. Postupně ztrácel chuť k jídlu. Nechtělo se mu jíst samotnému. Vlastně se mu nechtělo dělat skoro nic. Jenom stál a díval se přes plot tím směrem, kterým odvedli malého psíka. Když nastal večer a přišel čas koupele, odmítl jít do vody a dokonce si ani nevšímal západu slunce ani hvězd, které zářily na jasné noční obloze. Když jeho zvláštní chování trvalo už týden, ošetřovatel si začal dělat o slona vážné starosti. Řekl proto o Ražovi králi. Ten poslal svého vlastního lékaře, aby se na Ražu šel podívat. Lékař slona pečlivě prohlédl a řekl, nezdá se mi,
2: že by s ním bylo něco v nepořádku. Nevypadá nemocný, je jen velmi smutný. Ano, to je pravda, odpověděl ošetřovatel. Víte, lidé ani zvířata obvykle nejsou smutní, aniž by k tomu měli pádný důvod, řekl moudře lékař. Změnilo se v poslední době něco v jeho životě? Ani ne, ale každý večer si hrával s malým hubeným psem, kterého nedávno koupil jeden zdejší farmář. Kdy se to stalo? Zeptal se lékař. No, muselo to být asi tak před týdnem, řekl ošetřovatel zahanbeně. A kdy začal odmítat jíst a přestal se koupat? Zeptal se lékař. No, asi ve stejnou dobu, myslím, řekl ošetřovatel rozpačitý z toho, že jeho samotného tato souvislost nenapadla. Tak vidíte, určitě je smutný, protože se mu stýská po jeho kamarádovi. Ach je, kdybych se jen nebyl tolik unáhlil s prodejem toho malého psíka. Já si prostě myslel, že jsou taková divná dvojice. Pokusím se ho najít, ale upřímně řečeno ani nevím, kde ten farmář žije, řekl sotva znatelně. Když se lékař vrátil s touto zprávou do paláce, nechal král rozhlásit po celém království, že dá odměnu tomu, kdo psa vrátí. Když to uslyšel onen farmář, ihned se vydal se psem pro svoji odměnu. Jakmile vstoupili do bran paláce, Snížek uviděl svého kamaráda Ražu a s radostným štěkotem k němu běžel tak rychle, jak jen to na svých krátkých nožkách dokázal. Slon byl nesmírně šťastný, že znovu vidí svého malého přítele. Zvedl ho svým dlouhým chobotem, posadil si ho na hlavu a odkráčel s ním do koupele. Toho večera zase společně jedli a Raža byl opět šťastný. Druhého dne nechal ošetřovatel vyrobit zvláštní misku pro Snížka. No, aby věděl, že je tu vítán a může navždy zůstat. A když se napříště u dvora konala nějaká událost, lidé se podivovali malému bílému psíkovi, který seděl na hlavě královského slona v čele průvodu. Všichni potřebujeme přátelé, se kterými sdílíme vzácné chvíle a vzpomínky a kteří nám pomáhají v nouzi. Moudrý člověk ví, že přítele můžeme nalézt i mezi takovými, u kterých nám to připadá nejméně pravděpodobné.
3: Červená karkulka. Byla jednou jedna malá holčička, každý ji měl rád, ale ze všech nejvíc se v ní viděla babička. Ušila jí pěknou karkulku z červeného sametu a ten čepeček dívence tak slušel, že už žádný jiný nechtěla nosit. Proto jí říkali červená karkulka. Jednou ji maminka poslala s košíčkem za babičkou. Zanes babičce kus koláče a láhev vína. Je po nemoci, ať se trochu posilní. Ale to ti povídám. Nikde se netoulej a neodbíhej z cesty. A nezapomeň pěkně pozdravit. Karkulka slíbila a dala se na cestu.

0: chvilku okouněl a potom povídá. Podívej, Karkulko, co je tu všude pěkného kvítí? A jak krásně tu ptáčkové zpívají? Proč pak tolik pospícháš? Karkulka se rozhlédla a opravdu. To by byla kytice pro babičku, pomyslela si. A rozběhla se po lese natrhat lesní kvítí. Vlk zatím pelášil k babiččině chaloupce. Když vlk doběhl k chaloupce, zaťukal a zavolal.
1: To jsem já, babičko, červená Karkulka. I jen pojď dál, je otevřeno. Nemohu z postele, jsem slabá po nemoci.
0: Vlk skočil dovnitř a babičku spolkl. Potom si oblékl její košily, nasadil si na hlavu její čepec a lehl si do postele. Za chvíli tu byla Karkulka. Ale co to? Dveře do kořán a babička vypadá nějak divně. Karkulce začalo být úzko.
2: Dobré jitro, babičko. Jaké to máte dnes velké uši?
1: To abych tě lépe slyšela, odpověděl vlk.
2: Jemináčku, babičko, jaké to máte velké oči?
1: To abych tě lépe viděla.
2: Ach, babičko, vy máte takovou strašně velikou pusu.
1: To abych tě mohl líp sežrát,
0: zařval vlk, skočil a Karkulku sežral. Potom se natáhl na postel a za chvíli chrápal, až se hory zelenaly.
3: Šel kolem myslivec a bylo mu to divné. I nakoukl do chaloupky. Vlka poznal na první pohled.
0: No počkej, ty starý hříšníku, řekl si.
3: Potichu vzal nůžky a rozpáral vlkovi břicho.
0: Z břicha vyskočila Karkulka, za ní se vybelhala babička a naposled se vykutálel koláč.
2: Jemináčku, tam ale byla tma. Já jsem se tolik bála,
0: volala Karkulka a hned se z toho leknutí všichni tři pustili do koláče. Potom nanosili vlkovi do břicha kamení a břicho mu zašili.
3: Když se vlk probudil, chtěl utéct, ale kamení bylo tak těžké, že žuchnul na zem a zabil se. A Karkulka, věřte, nevěřte, už vždycky poslouchala a nikde se netoulala.

0: Jak si kutálela z oříšky. Jednou šla víla Amálka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá.
1: Já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi?
0: Zeptala se Amálka.
1: Já nevím, někde v oříšku,
0: volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk.
1: Tiše,
0: povídá,
1: zrovna začal podzim.
0: Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu.
1: Až mi to profouklo sukničku, otřásla se víla Amálka. Tiše,
0: řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků.
1: Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se.
0: Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zružověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizizubka. Kulí oči na panáčka. Co si zač? Co si zač?
1: Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby,
0: tiše řekl panáček. Pizizubka po něm bleskl očkem.
2: Ty zuby mám na oříšky.
1: Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu,
0: řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat.
2: Pizizubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizizubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky.
0: Když měla víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizizubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku.
1: Tady jsem, tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě.
2: V tom se vrátil veverčák Pizizubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč.
2: Šla černým lesem a on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká.
1: Je tě pořádná hora, tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka.
0: Medvěd žaluje.
3: Strašně mě, Amálko, trápí, blechla.
0: A znova po ní jede nosem i prackami, jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne.
1: Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka.
0: Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
3: A teď zas já tobě,
0: povídá Amálce medvěd. Odvedl ji pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizizubka, a řekl:
3: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl zborovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a málce do náruče. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypaly se šišky a za nimi Pizizubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů.

0: Jak Polec a Bobáček vozili děti v strašidláckém letadle. Když si starý mulisák všechno ve své chatě na koženém vrchu pohodlně zařídil, dal se s chutí do strašení. Mulisák byl strašidlo přičinlivé, strašil za každého počasí. A tak se stalo, že tam jedné deštivé noci důkladně promokl, nastudil se a musel ulehnout. Stará tetka Boudačka ze Sislova jej chodila každý večer do jeho chaty na koženém vrchu mazát, vařit mu lípové té pro pocení a mulisák ležel v posteli jak na trní a byl mrzot, že tak dlouho musí strašení zanedbávat. A tetka Boudačka místo, aby ho trochu uklidnila, ještě ho svým repetěním víc rozčilovala, povídala.
1: To by člověk neřek, pane šéf, jak je tam teď na té šmejkalce bez vás smutno. Povídala Frantačka, že tam tudy nějčkon raději nebude chodit, že je tam nějčkon takový smutný ticho a že tam na člověka zrovna všecko padá. A já sama se tam tudy teď bojím chodit.
0: Také Hastrman brčal, přišel jednou mulisáka na kožený vrch navštívit a zeptat se ho, jak se mu daří.
1: Špatně, špatně, starý brachu, stěžoval si mulisák. Už takhle ležím celý týden a nechodím na šmejkalku strašit. Tam to asi vypadá. No, to je sakulensky vážná věc. A co tento nonc, co dělá ten tvůj kluk Bobák? Povídá Hastrman. Kde ho máš? Vždyť bys ho měl už také pomalu zaučovat, aby tě mohl také někdy v tom strašení zastat.
2: Jo, milý kamaráde, to bys ani neuhád, kam jsem toho kluka až dostal, huhlal mulisák blaženě. Toho si holečku ráčila vzít k posluhování bílá paní na hradě Flákoštajně.
1: No, jen pomalu, příteli a kamaráde, ono všecko, co se třpití, není raní rosa. Je to sice hezké, že se tvůj syn dostal mezi nobl strašidlácké panstvo, ale je tu zase nebezpečí, že by se ti mohl za nějaký čas kluk nadarmo odcizit. A to ti řeknu, brachu, že by bylo lépe, aby tady strašil mezi chudým lidem, než aby se někdy měl nad svým starým chudým tátou nějak povýšovat. Podívej se na mne a na mého pulce. Já už mohu, kdy chci z vody paty vytáhnout a jsem si jist, že můj Pulec ohlídá celý rybník. A ty, starý brachu, si snad taky zasloužíš, aby tě kluk někdy zastal ve službě.
2: A to máš pravdu, brčále, přisvědčoval mulisák
0: a potom dlouho o tom uvažoval. A jakmile se uzdravil, hned si připravil své vzdušné sáně a rozletěl se pro Bobáčka. Vezl sebou mnoho strašidláckých darů pro milostivou bílou paní a také všelijaké hračky pro svého synka, aby ho kluk měl zase rád. Po té řeči starého kamaráda měl mulisák opravdu veliký strach, že se mu už klouček na dobro odcizil. A proto se, milé děti, nedivte, že měl zase velkou radost, když ho klouček vítal s opravdovou radostí. Byl by se nejraději zase i hned vydal se synkem na zpáteční cestu, ale bílá paní ho hned domů nepustila. Právě pořádala měsíční úplňkový bál pro okolní strašidlácké panstvo, a rozhodně si přála, aby se starý mulisák toho bálu také zúčastnil. Mulisák by se byl věru už nejraději zase viděl ve své tiché chatě na koženém vrchu, ale vzácné bílé paní nesměl poctu odříci. A musel si pak skutku dávat dobrý pozor, aby něco neprovedl, když tam bylo jenom takové samé nobl strašidlácké panstvo a když jednou tančil i se zakletou princeznou Kakramurou. Přitom ho tež napadlo, jak by se mu asi starý brčál vyškleboval, kdyby ho tak viděl, jak tam musí tančit všelijaké ty moderní tance, v kterých se muselo skákat po hlavě.

Proto z radostí se loučil před Úsvitem s hradem Flákošteinem a uháněl raní mlhou s bubáčkem k domovu. Měl opravdu radost, že si veze synka domů a těšil se, jak si ho vycvičí na řádného strašidláckého tovaryše. A bubáčkovi se též líbilo v novém domově. To byl věrou jiný život rejdit v hustých lesích s všelijakou havětí, nežli nosit za přísnou bílou paní dlouhou vlečku nebo denně čistit jankovitou bezhlavou kobylu. A starý mulisák měl radost, jak se kluk má k světu. Hned druhý den se o tom přesvědčil, když ráno přicházela tetka Bouďačka a vztekala se s bubáčkem v tmavé sínce. Klouček nejenže se tetky nepolekal a neutekl zpátky do světnice, ale naopak se dal i hned do strašení. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Dělal na tetku tak dlouho, až vyběhl ze světnice starý mulisák a zakřikl ho. Jen ho nechte, pane šéf, breptala tetka, když se trochu z uleknutí probrala. Jen ho nechte strašit, nesmí toho takhle zakřikovat. Fuj, já, to by se vám mohl snadno zkazit a potom by vám už tak dobře nestrašil. A byla by ho škoda, takový šprček a on se do mě pustí jako staré strašidlo. Já se opravdu už lekla, že jste se to do mě pustil vy, repetila tetka. Také starý brčál mulisáka velmi potěšil, když večer přišel na návštěvu. Měl opravdu radost, že zkušený hastrman jeho kloučka tak upřímně chválil a odpověděl mu, že to ve svém strašení daleko dotáhne. Starý brčál přivedl též sebou svého synka Pulce a věru, že to pro oba staré brachy byla milá podívaná, když se ti dva kluci poprvé uviděli. Bubáček i Pulec zůstali oba překvapením nehybně stát, jako by zdřevěněli a chvíli se upřeně vykulenýma očima navzájem prohlíželi. Ale potom mrkl Pulec nenápadně na Bubáčka, vyběhl ven a Bubáček zmizel za ním.

Vidíš, jak se rychle seznámili? Chechtal se Mulisák radostně a Hastrman se také spokojeně zašklebil. Ve starém Sislovském mlýně bývalo vždy útulno a veselo. Pan otec Votruba i jeho paní máma byli ještě po starosvětsku veselí a dobrosrdeční lidé, kteří každému pomáhali, jak jen mohli. Za to je měli všichni sousedé rádi a často přicházeli do mlýna na besedu. Taky Hastrman brčál rád chodil do mlýna na návštěvu. Neměl tam z rybníka daleko, ale byl tam rád viděn, protože nosíval paní mámě puškvorec, peliněk a jiné léčivé rostliny. Panu otci zase vždycky správně předpověděl, kdy nastanou deště a s nimi hojnost vody na mlýnská kola. Brčál sedával nejraději v koutě vedle staré štoudve s vodou, protože mu v blízkosti vody bylo nejpříjemněji. A tam si spokojeně pokuřoval ze své usmolené fajfčičky. Rád cítil vůni pečených jablek i brambor, kterých bývala vždy plná trouba, a také je rád jedl. Tam se dával skromně a často za celý večer nepromluvil ani slova a jen pozorně poslouchal, co se vypravuje. Ale někdy se dal sám do vyprávění a tu pak všichni rádi poslouchali, jaký býval ve světě život před 100 lety. Někdy vypravoval veselé příhody a někdy se zlobíval, jak ten moderní život a pokrok kazí Hastrmanům živobytí. Přitom však už ani tak nemyslel na sebe, jako na jiné Hastrmany. Mně už je to celkem jedno, jak to na světě chodí, protože jsem už dávno hastrmanským penzistou či výměnkářem. Ale je mi líto mladších Hastrmanů, kteří musí ještě těžce shánět živobytí. To má nenčkon každý doma koupací vanu, a do rybníku se už nikdo koupat nechodí, aby se tam neumazal od splašků z továren. Vany by se měly zakázat, všichni lidé zas marš koupat se do rybníku, aby ubylo nezaměstnaných Hastrmanů. A prosím vás, kmotře Hastrmane, máte vy v těch hrníčkách pod pokličkami také ještě nějakou duši? Ptávali se někdy útlocitné ženské a s hrůzou očekávali, co odpoví. No, to víte, že také nějakou tu duši doma musím mít, aby mě ostatní Hastrmani nepomlouvali. Mám tam duši opravdu už jen tak pro jméno. A ještě je to duše jenom z velocipédu. Také se někdy stalo, že i kmotr Mulisák přišel s Hastrmanem do mlýna na besedu. Ale to jen někdy, když se uvolila tetka Bouďačka, že za něj pár hodin z večera na šmejkalce zastraší, když byl nastydlý a nemocný z toho nočního chladu. A Mulisákovi se také ve mlýně líbilo. Nesedával však u kamaráda Hastrmana vedle štoudve s vodou, ale jeho oblíbené místo bylo u komína, za velkými kameny, kde bylo vždy příjemné teplo, kde však bylo slyšet skučení meluzíny v komíně. To pro něho bylo jako pro vás rádio nebo hudba z gramofonu. A také si tam vždy sliboval, že si postaví až zbohatné velikánský zámek s milionem komínů a v každém musí být jiná meluzína. Přál bych vám, věru, milé děti, abyste se jednou mohli dozvědět, co se tam v té staré mlýnské kuchyni za jediný večer všechno semlelo. Ve dne zase býval v Sislovském mlýně od rána do večera Hastrmánek Pulec.
Otrubovi měli synka Vašíka a dcerušku Mariánku a s těmi se Pulec kamarádil. Paní máma Otrubová to ráda viděla, protože pak byla bez starostí, že se některé z těch dětí utopí. Ona dobře věděla, že by Pulec děti snadno z vody vynesl, kdyby se snad stalo a některé při skotačení do ní spadlo. Jednou se však na ně doopravdy velmi rozlobila a celý týden nesměli se oba ve mlýně ani ukázat.

toho dne odpoledne vytáhl Bubáček z kůlničky staré odložené letadlo a hned se s ním pustil lesem z koženého vrchu k rybníčku. Bubáček se uměl s letadlem tak bystře a nenápadně proplétat větvemi stromů i proutím vrb u potoka, že ho v té zeleni ani vidět nebylo. U rybníka si k němu přisedl Hastrmanov polec a pak zase větvemi olší letěli pod mlín na palouček. Mariánka a Vašík tam už nedočkavě poskakovali. Těšili se na tu nesvíkanou jízdu jako na nevím co a představovali si to letadlo jako panský kočár a proto byli velmi udiveni, když spatřili jen veliké koště, které u konce mělo jakési dvě pohyblivé vidlice a těmi Bubáček sem tam všelijak vyklal, když se chtěl nad paloučkem otočit a snést k zemi. Spadnout děti nemohli, nic takového se nemohlo stát, dokud se Vašík pevně držel Bubáčka a dokud Mariánku opatroval pulec. Krásně se jim létalo, dokud řídil koště zkušený letec Bubáč. Ale pak Vaška napadlo, aby si sám trochu zakučíroval a tak dlouho žebronil, až dobromyslný Bubáček povolil. S tou však podmínkou, že poletí Vašík nízko nad paloučkem a jenom jednou dokola. Usedl si tedy Vašík k řididlům, Bubáček hned za něj, aby mu podle potřeby radil a vzadu držel pulec Mariánku. Chytrý Vašík i hned pochopil, jak se má letadlo řídit a když se mu podařilo oblétnout palouček bez chyby, dostal kuráž a škemral, aby ho Bubáček nechal létat ještě chvilku. Když mu to Bubáček dovolil, oblétl ještě asi třikrát volně nad paloučkem dokola, ale potom kozel ví, co ho to napadlo. Snad klukovské roupy, nebo se chtěl sislovským klukům pochlubit, jak umí létat. Zkrátka, než se Bubáček vzpamatoval, zarejdoval Vašík vidlicemi a už letěli vzhůru z údolí nad vesnici. Marně Bubáček na Vašíka volal, co má dělat a co ne. Vašík byl tím letem jako omámený. Vidlice nechtěl z rukou pustit a tak mohl Bubáček řídit jenom rovnováhu, aby se nezvrátili hlavami dolů. Nešťastný Vašík v poslední chvíli zarejdoval tak nešikovně, že vrazili do staré vrby a už se všichni váleli v bahnité vodě jako vepři. Utopit se nemohli, ale Mariánka si pádem na vrbu odřela trochu nosík a křičela, jako by všichni kozly brali. V tu dobu paní máma Votrubová právě sypala před mlýnem zrní drůbeží a zůstala stát, jako když blesk vedle ní udeří. Ale hned se zase rozlobila na pulce a na Bubáčka. Popadla koště a rozběhla se k nádržce. Bubáček i pulec zatím už Mariánku vynášeli na břeh a prosili, aby tolik neplakala. Když však uviděli rozlobenou paní mámu, nechali Mariánku ležet na trávě, skočili rychle na letadlo a v okamžiku byli v povětří. A paní máma už za nimi mávla koštětem do prázdna. Opovažte se mi ještě někdy přijít do mlýna, kluci strašidlácký. Uvidíte, jak vás vypakuju. Zahrozila za nimi. Když pak večer přišel na návštěvu Brčál, paní máma Votrubová před ním velmi hubovala na pulce i na Bubáčka a žádala Hastrmana, aby pulce přísně potrestal. Nezlobte se, paní mámo, prosil Hastrman. Já už o tom vím, co ti kluci vyvedli a už jsem také pulcovi řekl, jak bude potrestán. A to velmi přísně. Celý týden,
Slyšíte, paní mámo, celý týden se kluk nebude smět mejt. U nás Hastermanu je to horší než bití. My se často musíme vodou umývat. A když to delší dobu neděláme, tak nás kůže pálí jako oheň. Ha, a ručím vám za to, paní mámo, že také půlce bude třetí den celé tělo bolet hůře, nežli po výprasku. Druhého dne paní máma Mlinářova také před kmotrem Mulisákem na bubáčka velmi hubovala, ale Mulisák jen mávl rukou a dobrácky jí odpověděl: "No, nezlobte se, paní mámo, já vím až moc dobře, že za nějakých 50 let budou lidé s takovým klidem lítat, jako Ninčkon chodí po zemi. A tak si myslím, že je dobře, když si budou děti ode dneška na to zvykat." Paní máma už na to nic neříkala a jen si něco pomyslela o starých a nerozumných strašidlech.

0: Byl jeden král a měl hezkou princeznu. A zase byl vedle jiný král, ten měl prince, taky hezkého, byl jako malovaný a jmenoval se Vach. Oba pěkně rostli a když dospěli v letech, milý Vach píše princezně, jestli by mu ruky nepodala. Ale ta byla tuze pyšná. Ani se nepodívala a beze všeho vzkazuje, že by si o něj ani zablácený střevíc neotřela. Psaní uhodilo prince jako kamenem. Tak si to vzal do hlavy. A hned si pořídil bláznivé šaty, byl v tom všelijaký, a jde do světa. Cestou si hrál na flétnu, uměl na ní dobře hrát, až se každý divil. A jen šel, aby přišel do toho království, kde byla milá princezna domovem. No, při písničce pěkně cesta ubíhá, ani se nenadál a je tam. Tady zámek jako z pohádky. Vach koukne a lidé všichni v oknech, jako by na něj právě čekali. I princezna se tlačí ke kraji. No, tak blázen se honem postavil, nasadí flétnu a už to šlo. Písnička za písničkou a tak dovádivé, že se div celý zámek nedal do tance. Každým to jenom škubalo. I princezna se musela hodně smát. Když ho už chvíli poslouchají, pan král povídá, abyste mu taky něco hodili, ne? No královna hned zabalila žlutý dukát a hází mu papírek před nohy. Vach jej zvedl, rozdělal, ale zrovna zahodil. Král povídá, vidíš, bude mít spíš hlad, o peníze nestojí. Tak zabalili kousek něčeho a zas mu princezna hází papírek dolů. Vach nechal hraní, papír popadl a maso obírá rukama, jako by nikdy nejedl. Div, že přitom jazyk nespolkl. A král zase, no vidíš, je hloupý. Kdyby si byl za to koupil masa, co mohl mít masa? Chynu blázen, blázen. Když to okousal a prsty olízal, princezna povídá, ach papa, nech mi tady toho blázna, nemáme se ani čemu kale smáti. No, když tolik prosila, král ho dal zavolat a zrovna mu ukázal na pokoj, aby tam zůstával. Bylo to blízko pokoje, kde bydlela princezna. Teď večír, když přišla noc, Vach si položil na stůl prsten a začal mu hrát. A smál se a skákal okolo jako bláznivý. Princezna povídá komorné, jdi a podívej se, čemu se ten blázen tolik směje. Komorná skočila, koukne tam dírkou ve dveřích a hned je tu princezko. Má tam prsten na stole, jako když oheň svítí. Celý pokoj je z toho v jednom ohni. No tak jdi a zeptej se, jestli by mě ten prstínek neprodal. Komorná letí. Blázne, blázne, neprodal bys ten prsten? Naše princezka by si ho ráda koupila. Prej neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Princezna se nad tím slovem zasmála, ale přece jí to dělalo hlavu. Jít se bála a zas nejít, nedostane prstýnku. Tak se obě chvíli radili, až povídá komorné, ty, poslouchej, víš co? Zkus to za mě si s ním zatančit. Komorná přijde, blázen ještě skákal dokola. Teď ale zahodil flétnu, přestal hrát a vlezl si mezi boty pod postel a tam zůstal spát až do rána. Komorná čekala na tanec, už bude hned leden, ale tance se nedočkala. Princezna už byla ráno dychtivá, jak dopadl taneček. No, tančila jsi s bláznem, tančila? Ach, princesko, nic. Hned zahodil flétnu, vlezl si tam mezi boty pod postel a s těmi spal. Na tanec žádný nedošlo. Princezna se jenom divila, no, je to prej blázen. Teď druhou noc postavil si na stůl ptáčka zlatého a zas mu hraje a skáče dokola. A tolik smíchu tam. Princezna poslouchá, nedalo jí to pokoje a povídá komorné. Dí a podívej se. Ráda bych věděla, čemu se ten blázen může zase tolik smát. No to je nějakýho smíchu. No ta letí, jenom dírkou u dveří nakoukne a princesko, má tam takového ptáčka na stole, je celý zlatý a jen mu hraje a skáče dokola. Inu k neuvěření. No tak běž a zeptej se, jestli by mě ho neprodal. Komorná hned je tam. Blázne, máš prodat toho ptáčka, princezně ráda by si ho koupila. Neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Tak princezna myslí, jednou si zatančit nebude tolik zlé, teď nikdo nemusí nic vědět. Pomalu se sebrala a tam. Blázen už nelezl mezi boty, sladěunce se poklonil a už byli spolu v kole. Ani jim pokoj nestačil a flétna k tomu hrála jako divoká. Tancují a tancují a tanec nebere konce. Princezně to mohlo pomalu srdce utrhnout, ale tancuje pořád. No, už dýchat nemohla, blázen ji posadil a k ní a jen ji hladí a celuje. A to celování trvalo díl, než si kdo mohl na zámku pomyslit. Teď jednou král a královna někam odjeli. Princezna už nebyla svá. Po tom jednom tanečku všecko jí táhne k bláznovi, jako by jí opravdu udělal. Všude na něj myslí, všude za ním jde. Až mu jednou takhle povídá, už vidím, že ty nejsi žádný blázen a já bez tebe nemohu být. Vach se jako pousmál a povídá, tak víš, staří nejsou doma, něco ti řeknu. My spolu utečeme. Tak se honem na tom smluvili, princezna nabrala zlata, co by unesli a utíkají ze zámku. Už byli hodný, hodný kus, až přišli takhle na hráz k rybníku. Princezně byl už ranec těžký, nebyla zvyklá, tak vach povídá, ukaž, já ti to chvíli poponesu. Ranec ji vzal a než se nadála, najednou bác, hodil ho ji z poklady do vody. A teď byli načisto. Princezna se dala do pláče a naříká, jak budou živi, že jsou teďka bez groše, ale vach ji potěšil, no mlč. Přijdeme do vesnice, všude jsou dobří lidé. Poprosíme jich o almužnu. Ty po jedné straně a já po druhé. Sám šel ale po její straně napřed a v každém čísle povídá, že tudy chodí žebračka tulačka, aby jí nic nedávali. A tak nesehnala nic, jenom jí hnali od Prahu. Vach vyžebral kousek chleba u pekaře, za vesnicí se o něj rozdělili a jdou dál. Šli, až přišli do jeho rezidence, do jeho království. Tam vyhledal chudý domeček, kvartýrý objednal a povídá princezně, tuhle budeš bydlit, jsou tu moji rodiče, buď na ně hodná. A aby měla práci, opatřili krám, plno hrnců a talířů, že se na náměstí vyloží a bude prodávat, aby měli co jíst. Teď, když se pěkně vyložila a prodává, sám na hradě si osedlal koně, vystrojil se v rytíře a tryskem jede po tom náměstí. Vjel jí zrovna do nádoby a všecko rošlapal. Chudák se dala do pláče, že má takovou škodu a výdělek ten tam. Když to večer vach slyšel, povídá, no to nic, opatřím ti něco lepšího. Dostaneš kartáče a leštidlo a budeš na rohu pánům boty čistit. Tak si s radostí na rohu sedla a čekala na práci. Tady přijde pán ve schrnovačkách, do něčeho skočil a boty má samé bláto, samý kal, jestli by mu je nevyleštila. Ta ale beze všeho chytne kartáč a v minutě byly boty jako sklo. Dostala zlaťák od práce a byla ráda, že pro domácnost tolik vydělá. Když bylo večír, vach povídá. No, boty si leštila, už víš, jak i to chutná. Našel jsem ti lehčí službu. Budeš na zámku kuchyňskou. Aspoň se ti přihodí něco od jídla zastrčit a dones starým rodičům do chalupy. Na ty mě nezapomeň. Už v kuchyni nějaký čas sloužila, když princ povídá králi. Papa, já bych se ženil. No, a kde máš nevěstu? No, já mám prej tady na zámku. Jen udělej muziku a kterou chytím do tance, je má. Tak muzika hned spustila, všichni se vynašli k tanci, až princ taky skočil pro svou kuchyňskou. Roztočili, až i kusy jídel z kapsy lítali a povídá, tohle je papá moje nevěsta. A zrovna se taky obrátil k ní. Vidíš, to jsem já, jak si mu psala, že by sis o mě ani zablácený střevíc neotřela. A neminulo tě, musela si otřít můj. A taky hlavu kapitálně napravil, všecka pícha z ní vyvála, byla už jako holubička. Teprve byla svatba hlučná a veselá, kočáry jen drnčely a muziky bylo slyšet za devátou zdí. I její rodiče přišli a nemálo se divili, jak to ten blázen uměl pěkně roztancovat.
1: Tak mě, Krtku, na pa pa pa, na para para, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
2: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
1: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
2: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obživo, pamatuješ?
1: Pamatuju. A moc dobře.
2: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí. První jízda se sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává, za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A ťuk, už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já, teda můj kamarád, jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mě za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.

Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude, panečku, shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

Pohádka o chlapečkovi, který příjídlem laskal. Byl jednou jeden chlapeček, který příjídlem laskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček přídlem laskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.

0: použít, je zašít vašem dítěti ústa, řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
1: Tak a je pomlaskání, zvolal vítězoslavně doktor.
0: Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
2: Tak šli dál, až vyšli na kraj lesa a tam uviděli chalupu. Před ní rostla na záhoně řepa. Jenom jedna, ale stála za to. Druhá už by se tam nevešla.
3: Páni, to je kus,
2: žasnul Bobík.
4: Pohádková řepa je vždycky taková,
2: poučila ho Fifina.
4: Musí být veliká, převeliká, aby nešla snadno vytáhnout.
5: Jen mě mýlí, že už na ní nepracují, když jim tak pěkně narostla.
2: Divil se Myšpulín a Pindě měl taky dojem, že se tu něco zadrhlo. Nad řepou stál zamračený dědek, vedle dědka postávala babka, vedle babky vnučka, pes a myška. Tak proč už se něco neděje?
6: Chybí tu kočka,
2: dovtípil se Pindě. A měl pravdu. Dědek jim to potvrdil. Ta ničemná líná kůže zase zdrhla. Jak se tahá řepa, vždycky nás takhle podrazí. Sama nevím, proč jí vlastně živím, zlobila se babka. A vnučka se taky dala slyšet, že než taková kočka v domě, je lepší vykopat tu řepu motykou.
4: Jejda, to snad ne,
2: zhrozila se Fifina. Jenže to už si Bobík vykasal rukávy.
3: Pusťte mě na to, vytáhnu ji sám.
6: To taky nejde, nejsi přece kočka. Jak by ta pohádka vypadala, kdyby stahal ty?
3: No, když myslíš, že motyka je lepší, nebudu se vnucovat,
2: urazil se Bobík. Ale Myšpulín už si to zatím srovnal v hlavě a našel to správné řešení.
5: Co kdybych tu vaši kočku zastal já, když jsem taky kočičího původu?
7: Zatoulaná kočka může zkazit celou pohádku, jestli kocour nepomůže, nic nebude.

0: válku nezničí.
1: Pořádně se zapřel, kdo tam patřil, zařadil se za něj a hej, rup! Všichni naraz zabrali. Dědek za řepu, babka za dědka, vnučka za babku, pes za vnučku, myšpulín za psa, myška za myšpulína. Ještě jednou, hej, rup! A řepa vyjela jako po másle. Porazila dědka, dědek babku, babka vnučku, vnučka psa, pes myšpulína. Jen ta myška zavčas uskočila, aby jí ten velký kocour nerozválel na placičku. Prostě, jak podotkl Bobík,

0: Kdyby se to filmovalo, mohlo se točit na ostro.
1: I řepa se nevídaně vydařila. Dědek tvrdil, že takovou ještě netahal.
2: Měla by se zvážit, když je rekordní.
1: Mínil Mišpulín. A i Bobíka zajímalo, kolik váží řepa v pohádce. Jenže Fifina už z toho zdržování byla jak na trní. Přešlapovala, podupávala a když dokonce trochu zabručela, bylo jasné, že se vážit nebude.
3: Tak se tu mějte!
4: Ať vám řepa roste!
0: A sežeňte si kvalitnějšího kocoura!
1: Rozloučili se a vykročili pěkně z čerstva, protože jak Fifina začne bručet, není radno mít nějaké námitky. Ta cesta, po které teď šli, už nebyla žádná pěšina. Dost se po ní chodilo a taky jezdilo, protože tu byly vyježděné koleje. Dokonce se tu i lítalo. Nad hlavou jim profičela ježibaba na koštěti takovou rychlostí, že to koště prostě muselo být závodní. Kočár zatím nepotkali žádný. Ale pár chodců už je minulo. Nafintěnou dámu nepoznali. Nesla se jak naškrobená sukně, ani na pozdrav jim neodpověděla. Snad to byla některá ta závistivá sestra, co jich je v pohádkách na tucty. Za to Hastrmana poznali hned. Zastavil se na kus řeči, vyptal se, jak dovedou plavat, a když slyšel, že dobře, popřál jim šťastnou mokrou cestu a šel dál. Ani čert je nezmýlil, i když vypadal jako myslivec. Jak je míjel a dvorně smeknul před Fifinou, koukali mu z hustých vlasů růžky. Taky od něj zavanulo, jako když se v troubě něco pálí, což byla neklamně ta pravá vůně pekelná. A když zaslechli, jak si v dálce někdo prospěvuje, věděli už předem, koho brzy potkají.
5: Když jsem já měl pec, to vám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylez na tu pec, to byl pane Hec. Až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla klec.
1: Samozřejmě, byl to Honza, který šel do světa. Zatím ale moc neušel. Ani máminy buchty ještě nestačil ochutnat. A tak je pozval, ať ochutnají s ním, aby viděli, že není žádný lakota.
3: Buchty si nech radši na cestu, budeš je potřebovat,
1: radila Fifina. Ale Honza už rozvázal uzel a naléhal a nutil, ať si dají pochuti. I kdyby nic nezbylo, nevadí. Klidně se vrátí domů pro nové.
0: Aha! A doma hup na pec a s Bohem světe, už do tebe nepůjdu.
1: Už klíbil se Bobík.
3: Každý Honza musí do světa, aby z něj něco bylo. Tak si pěkně zbal ty svoje buchty a upaluj.
1: Nařídila rázně Fifina. Honza poznal, že ho prokoukli. Zastyděl se, sklopil hlavu, zbalil buchty a šel. Samozřejmě, že ne domů na pec, ale tentokrát už doopravdy do světa.
5: Když jsem já měl pec, to vám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylez na tu pec, to byl pane Hec. Až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla klec.

0: Jednoho dne povídal Honzík. Táto, já už nechci být tak prostým člověkem. Chci být pánem. O vůli je hej, ale vyšli pak Honzíku, že musí pán umět latinsky. Což je o latinu. Já půjdu do světa a naučím se latinsky dost brzy. Myslíš-li, že je to tak lehká věc, tedy jdi a zkoušej. Honza si nabral do kapes hnětanek a šel do světa učit se latinsky. Že nebyl jak živ dále než za humny, nemálo se podivil, když na první vršek vstoupil a před sebou kus krajiny viděl, kterou nemohl ani hned přehlédnout. Je mi náčku, spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak já ho přejdu. Šel tedy dál a kdykoliv nějakého pána potkal, dával pozor, co mluví, neboť myslil, že je to latinsky. Nejdříve viděl pána, který stál na záspi a někomu povídal.
1: Sudkulatý.
0: Ty dvě slova Honzík zaslechl a hned si je 10krát opakoval, aby je nezapomněl.
1: Sudkulatý.
0: Šel dál a viděl zase pána, který v okně ležel. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal.
1: Ristupie.
0: Sudkulatý, ristupie. Opakoval si Honzík, jde zase dále. Již umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. 100 kroků dále stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru řka.
1: Tu je kára.
0: Sudkulatý, ristupě, tu je kára. Předříkával si Honzík a když to dobře uměl, poskočil radostí a pravil sám k sobě.
1: Já nevím, co ten táta měl, vždyť mi ta latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky.
0: Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho vedla okolo zahrady, kde právě zahradník ryl. Tu vejde pán do zahrady a zvolá zlostně.
1: Tentorie, sudkulatý, ristupě, tu je kára.
0: Říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví a povídá.
1: Nač bych se té latiny tolik učil?
0: Kdybych si toho měl ještě více pamatovat, zapomněl bych jedno pro druhé a mohly by se mi myšlenky splést. Po této moudré úvaze otočil se Honzík na špalíčku a utíkal domů, jak by ho štvali.
1: I hlečme, Honzík se už vrátil, divil se tatí, když ho viděl do dveří vstupovat.
0: No, jak umíš latinsky?
1: Sudkulatý ristupie,
0: odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude jinak mluviti než latinsky.
1: Co to žvaníš tomu, aby čert rozuměl,
0: bručel tatík a nechal Honzu stát. Má mě to ale nedalo, i zeptala se ho po chvíli.
1: Ale kde pak si chlapče skoro celý den chodil?
2: Tu je kára, tentorie,
0: zase na to Honzík.
1: Což se ti v hlavě popudilo, že tak povídáš? Hněvala se máti, ale Honzík začal od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sudkulatý ristupě, tu je kára, tentorie.
0: A že to velmi zčerstva říkal, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená.
1: Tomu našemu chlapci se vzněla v hlavě fantas, povídá za několik dní máma k svému muži. Blábola a neví co, musela jsem se starého pastýře zeptat, co mu udělat. Již vím, No a co? Radil mi, abych mému z výšky a z nenadání studené vody na hlavu nalili, že ho fantas hnedle přejde. To můžeme hned zkusit, sedí venku pod stájí, všecek zamýšlen. Uhlídáme hned, zdali to pomůže. Máma vzala vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamýšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytil se za hlavu a křičel, co hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava. Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl, divil se. Kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával latinsky a tu najednou jako by se nebe roztrhlo a mne zabít chtělo. Já jsem myslel, že s česky mluvit zapomněl a vydaj, jde ti to dobře od huby, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí na latinu zapomněl.
2: Protože máš být starým, poctivým Honzou, a ne panským bláznem. Pamatuj si to.
0: Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídal. Už je uzdraven a Boh dá, že mu fantas více nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně a nechtěl se ani již více latinsky učit.

0: kočka. Vysvětlí mi někdo, proč se kočka podivným způsobem rozčílí, hvízdáte-li hodně tenince a vysoko? Zkoušel jsem to i s anglickými, italskými a německými kočkami. Není v tom žádný zeměpisný rozdíl. Slyší-li kočka vaše pohvizdování, zejména pískáte-li jí tak vysoko, jak jen umíte, krásná noc je lásky čas, vše dýše touhou žhavou. Počne se o vás fascinována otírat, skočí vám na klín, očichá udiveně vaše rty a konečně vás v jakémsi milostném podráždění počne vášnivě hryzat do úst nebo do nosu s výrazem rozkošnicky skaženým. Načež vy ovšem přestanete a ona se rozpřede chraptivě a pilně jako malý motorek. Přemýšlel jsem o tom mnohokrát a nevím podnes, z jakého prastarého pudu kočka zbožňuje hvízdání. Nemyslím, že by někdy v pravěku byly doby, kdy kocouři tenince hvízdali, místo aby volali kovovým a drsným altem, jako činí právě teď. Snad žili v dávných dobách nějací kočičí bohové, kteří k svým věřícím kočkám mluvili magickým hvízdáním, ale to je jen hypotéza a řečené muzikální okouzlení je jednou ze záhad kočičí duše. Člověk si myslí, že zná kočky, jako si myslí, že zná lidi. Kočka je věc, která spí stočena v lenožce, někdy se toulá za svými kočičími zájmy, někdy schodí popelníček a většinu svého času tráví náruživým požíváním tepla. Ale tajemnou kočičí podstatu jsem poznal teprve v Římě, a to proto, že jsem se tam nedíval na jednu kočku, nýbrž na 50 koček, na celé stádo koček, na veliký kočičí bazén kolem Trajánova sloupu. Tam je vykopáno staré fórum jako nádrž uprostřed náměstí a na dně té suché nádrže mezi přeraženými sloupy a sochami žije nezávislý kočičí národ. Živí se rybými hlavami, jež jim z hůry házejí dobromyslní Taliáni, pěstuje jakýsi kult měsíce a jinak nedělá zřejmě nic. Nuže, tam se mi zjevilo, že kočka není prostě kočka, nýbrž něco záhadného a neproniknutelného, že kočka je divoké zvíře. Vidíte-li kráčet dva tucty koček, překvapí vás náhlé poznání, že kočka vůbec nekráčí, nýbrž, že se plíží. Kočka mezi lidmi je jenom kočka. Kočka mezi kočkami je plíživý stín v džungli. Kočka zřejmě důvěřuje člověku, ale kočce nedůvěřuje, protože ji zná lépe než my. Říká se pes a kočka jako typ společenské nedůvěry. Avšak viděl jsem často velmi intimní přátelství psa a kočky. Ale nikdy jsem nepozoroval intimní přátelství dvou koček, nemluvíme-li ovšem o kočičích láskách. Kočky na Trajánově fóru se navzájem ignorují co nejokázaleji. Sedí-li na témže sloupu, sedí zády k sobě a nervózně potrhávají ocasy, aby dali najevo, že nesou nelibě přítomnost té coury vzadu. Podívá-li se kočka na kočku, zasyčí. Potkají-li se, neohlédnou se po sobě, nikdy nemají společný záměr, nikdy si nemají co říci. V nejlepším případě se snášejí s pohrdavým a odmítavým mlčením. Ale s tebou, člověče, kočka mluví, zavrká na tebe, podívá se ti do očí a řekne: otevři mi, člověče, tady ty dveře. Dej mi mnoho žeroucí z toho, co požíváš. Pohlaď mě, povídej něco, pust mě na mou lenožku. Vůči tobě není divokým samotářským stínem. Pro tebe je prostě domácí číčou, protože ti důvěřuje. Divoké zvíře je zvíře, jež nedůvěřuje. Domestikace je prostě stav důvěry. A člověče, vždyť i my lidé jen potud nejsme divocí, pokud si důvěřujeme. Kdybych, dejme tomu, vycházeje z domu, nedůvěřoval prvnímu pantátovi, kterého potkám, ryčel bych temně blíže se k němu a napínal bych v chůzi stehna, abych mu při prvním mrknutí skočil na krk. Kdybych nedůvěřoval lidem, s nimiž jedu v tramvaji, musel bych se přitočit zády ke stěně a prskat, abych je zastrašil. Místo toho visím pokojně na držadle a čtu noviny, nastavuje jim svá nekrytá záda. Jdu-li po ulici, myslím na svou práci nebo na nic, aniž bych bral v úvahu, co mi mohou udělat mimojdoucí. Bylo by hrozné, kdybych je musel úkosem pozorovat, zda se nechystají mne sežrat. Stav nedůvěry je prvotní stav divokosti. Nedůvěra je zákon džungle. Politika, která žije z pěstování nedůvěry, je politika divočiny. Kočka, která nedůvěřuje člověku, nevidí v něm člověka, nýbrž divoké zvíře. Člověk, který nedůvěřuje člověku, vidí v něm také divoké zvíře. Svazek vzájemné důvěry je starší než všechna civilizace a lidstvo zůstane lidstvem. Ale zrušíte-li stav důvěry, stane se lidský svět zemí šelem. Abyste věděli, jdu teď pohladit svou Číču. Poskytuje mi velkou útěchu, neboť mi důvěřuje, třeba že je to jen malé, šedivé zvíře, které se ke mně Bůh ví odkud zatoulalo z neznámých divočin pražských dvorků. Přede a dívá se na mne. Člověče, povídá, podrbej mne mezi ušima.
1: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: tam nemám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou.
2: Utečte, všichni pryč,
1: volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci.
2: Protože je zuřivá,
1: vykřikl kvapník.
2: Já chvátám, chvátejte taky, utíkejte, zachraňte se.
1: A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
3: Já.
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
3: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
3: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
3: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. Proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
3: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
3: Abych potom přestala být zuřivá a smutná, dala bych se s radostí do tance,
1: řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
3: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté a bylo celé bílé a uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
3: Uvnitř bylo žluté kuřátko, ko,
1: špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo, no honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. To přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: Dacă limba o va nivită a spondilii, slăpiță și snesă, și snesă inii.
1: Jak Pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, zbohem.
2: Hele, Pučmeloude, co máš v tom košíku?
1: Chtěli vědět Čmelda s Brumdou.
2: Malovaná vejce? Kde jsi je vzal?
1: A slepice se přidala.
2: Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle Pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nashledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, Pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal Pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla.
2: Ty, papa, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece Pučmelout.
1: Usmívali se čmeláci.
2: Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, Pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu.
1: A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale Pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: Romcajsova jeskyně v lese Žáholci byla tak hluboko, že tam nikdy nebyla k spatření ani bába brusinkářka. Když chtěl Romcajs uvidět člověka, musel si kleknout nad studánku. Romcajsi, povídá jednou svému obrázku ve vodě, jednomu je smutno a dvěma je hej, musíš si najít panenku, aby ti dělala hospodyní. Potom Romcajs došel tajnými cestičkami v houští až skoro na kraj Žáholce. Stojí tam na křižovatce dub. Romcajs si vyhlídl větev, která se pnula rovnou ke sluníčku, vylezl na ní, sáhl rukou k nebi a ulomil slunci dva paprsky. Byly docela tenoučké. Ty paprsky Romcajs všelijak proplítal, až z nich byl zářivý prstýnek. Jeho záře se rozsvěcovala se slunce východem a večer se sluníčkem hasla. Romcajs počkal, až bude poledne, v pravé poledne pohodil sluneční prstýnek na lesní křižovatce, prstýnek se jen třpitil. Romcajs si pročísl vousy hřebenem na borůvky a čekal. Najednou se od stromu ke stromu mihlo modré pírko a sojka zavolala, už jdou! Cestou ke křižovatce přicházejí dvě jičínské panenky. Obě jsou úhledné a přece je každá jiná. Jedna má vlasy černé a ruce běloučky, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka. Anka spatřila sluneční prstínek na křižovatce dřív, hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmíň 12 dukátů. Romcajs vystoupil z křoví. Prstínek máš, povídá, a protože je to můj prstínek zásnubní, musíš mě k němu přibrat. Co bych nepřibrala, řekla Anka, k pěknému prstínku přiberu i loupežníka. Tak dobrá, kývl Romcajs, hned ti ukážu hospodářství. Vede si Anku k loupežnické jeskyni. Ta druhá Manka jde dva krůčky za nimi, aby nepřekážela. Když došli k jeskyni, Romcajs se zastavil. Tohle je můj hrad. Anka si posvítila do jeskyně slunečním prstínkem. Moc toho tu nevidím, povídá. Jen tamhle vzadu stojí nějaká jarmárka, snad v ní bude trochu jmění. Běhla do jeskyně a honem se dobývá do jarmárky. Leží tam jen hliněný talíř a dřevěná lžíce. Anka zlostně přirazila dvířka. Vzala jsem si loupežníka nebo žebráka. Hýbaj, Romcajsi, na loupežničinu, nebo tě nechci. Romcajs nechtěl začínat s novou hospodyní hádku a proto šel. A sotva byl z dohledu, strčila Anka Mance do ruky březovou větev a poručila jí, aby v jeskyni pořádně poklidila. Romcajs zatím došel k dubu na křižovatce, smutně nabil pistol žaludem, vystřelil jen tak do vzduchu a povídá. Anka je celá pěkňoučka, ale zlá jako čert. Co teď? Sluníčko na nebi zaslechlo tu smutnou ránu a řeklo, co pak tě trápí, Romcajsi? Asi jsem sluneční prstínek nedal té pravé, povídá Romcajs a nabíjí pistol, aby vystřelil druhou smutnou ránu.
1: Ty, řeklo sluníčko, nech toho, tím nic nespravíš.
0: A slunce se zamyslelo tak hluboce, až po krajině přešel stín, ale v tom se zas usmálo. Vždyť já mám taky své trápení. Ten dub, co pod ním stojíš, mě strašně dopaluje. Celé léto schovává žaludy pod listy a já mám pak k podzimu moc co dělat, aby to všecko pořádně uzrálo. Nemohl bys s tím něco provést?
2: Romcajs přikročil k dubu a objal ho velikou romcajsí silou. Kdo je to? Povídá dub. Rumcajs!
0: Dub si chvíli v duchu počítal.
2: Stojím tu 257 let, ale za celou tu dobu mě ještě nikdo takhle chlapácky nestiskl.
0: Jo, a co teprv, kdybych zatřás? Zasmál se Dovous Rumcajs, to by se žaludy jen sypali.
2: Snad bys jim to neudělal, polekal se dub. Vždyť je to všecko ještě zelený.
0: A ukázal všechny žaludy, co jich měl, a sluníčko po nich hned hodilo krapítkem zlata. Děkuju ti, Rumcajsi, za dobrou pomoc, řeklo. Teď se zase já postarám o tebe, klidně se vrať do jeskyně.
2: Rumcajs udělal, co mu sluníčko poradilo, šel domů a posadil se na kámen u vchodu do jeskyně, ale pořád nevěděl, jak mu vlastně chce slunce pomoct. Nezdálo se, že by se něco mělo obrátit k lepšímu. Manka pilně zametala březovou větví a Anka si držela nos a všelijak Manku peskovala, aby prý neprášila, a zas ji honila, aby vystlala podlahu v jeskyni pískem s bílými křemínky. Rumcaj se na to díval, byl celý nesvůj a najednou z něho vyjelo. Spletl jsem to, kde pak Anka, měla to být Manka.
0: Teď už je pozdě, ocekla mu na truc Anka. Jenže v tu chvíli se slunce začalo kutálet za horu a jak se tratilo, přestával zářit i sluneční prstýnek, co měla Anka na prstě. Záře od něho bylo pořád míň a míň, až nakonec docela uhasla.
2: Anka zadupala. Protohle já se stala loupežnickou hospodyní, ani 12 krejcarů nemá ten šancaj k cenu.
0: A mrzk ho, uhodila prstínkem o zem a odešla cestou, co vede k Jičínu.
2: Žalost pro ní nebyla. Rumcajs chvíli přešlapoval v rozpacích jako v malých botách, ale nakonec pohaslý sluneční prstínek zvedl a
0: navlíkl ho na prst Mance. On se ti ráno zase se sluníčkem rozsvítí. Manka na to, vždyť já bych ho vzala i tak. A Rumcajs zase, já nevím, jestli tě můžu chtít za loupežnickou hospodyňku. Ty jsi celá taková čistěnka. Manka si věděla rady. To se spraví, povídá. Vždyť já se ti, Rumcajsi, při loupežnickým hospodářství časem taky umažu.
3: Páni, vydechla paní Fousková, když se dveře zavřely, kdo by si to byl pomyslel? To je určitě proto, že smekl klobouk, usoudila Juditka. Udělalo to dobrý dojem. Paní Ptáčková má ráda slušné lidi. Paní Fousková se znovu dala do pletení. Asi by někdo měl napsat jeho tetě Lucii. Určitě by ráda věděla, že je v pořádku, otočila se na Juditku. Možná by nebylo špatné, kdyby si ji napsala ty s Jonatánem. Mimochodem, ozval se pan Fousek, když o tom tak přemýšlím, kde je vlastně Paddington? Nesedí pořád v pokoji, že ne? Juditka vzhlédla od psacího stolu, kde zrovna hledala dopisní papír. Je v pořádku, jen se koupe. Koupe? Paní Fousková se zatvářila ustaraně. Je trochu malý na to, aby se koupal sám. Nedělej si starosti, Marie, zabručil pan Fousek a pohodlně se usadil s novinami do křesla. Vsadím se, že nic takového ještě nezažil. Pan Fousek byl poměrně blízko pravdě, když říkal, že Paddington nic jako koupel ještě nezažil, i když bohužel to nebylo úplně tak, jak si myslel. V blažené nevědomosti o tom, že se dole rozhoduje o jeho osudu, seděl Paddington uprostřed koupelny a pěnou na holení kreslil na zem mapu Jižní Ameriky. Paddington měl zeměpis rád. Přesněji měl rád svůj druh zeměpisu, což znamenalo poznávat zvláštní místa a cizí lidi. Než odjel na onu dlouhou cestu z Jižní Ameriky do Anglie, naučila ho jeho teta Lucie, která byla velice moudrá medvědice, všechno, co uměla. Pověděla mu o místech, která na cestě spatří, a dlouhé hodiny mu předčítala o lidech, které tam potká. Byla to dlouhá cesta kolem půlky světa a tak zabírala Paddingtonova mapa skoro celou podlahu koupelny a spotřeboval na ní většinu holící pěny, která patřila panu Fouskovi. S tím málem, co zbylo, se pak znovu pokusil napsat své nové jméno. Zkusil několik variant a nakonec se rozhodl pro Paddington. Vypadalo to zdaleka nejdůstojněji. Teprve, když mu na nose přistála kapka vody, uvědomil si Paddington, že vana už je plná a začíná přetékat. S povzdychem vylezl na okraj vany, zavřel oči, packou si zacpal nos a skočil. Voda byla teplá, plná mýdlových bublinek a mnohem hlubší, než očekával. Musel stát na špičkách, aby vůbec udržel čumák nad hladinou. V tu chvíli zjistil něco velice nepříjemného. Jedna věc je dostat se do vany, ale něco úplně jiného je dostat se ven. Zvlášť pokud vám voda sahá až k nosu, stěny kloužou a oči máte plné mýdla. Neviděl ani natolik, aby mohl vypnout kohoutky. Pomoc! Zkusil zavolat. Nejprve jen potichu a potom pořádně nahlas. Pomoc! Pomoc! Chvíli počkal, ale nikdo nepřicházel. V tom dostal nápad. Ještě štěstí, že má pořád na hlavě klobouk. Sundal si ho a začal jim vylévat vodu z vany. Klobouk dříve patřil jeho strýci a tak byl velmi starý a místy poněkud děravý. Ale i když vody moc neubývalo, alespoň jí nebylo víc. To je zvláštní, řekl pan Fousek, vyskočil z křesla a zamyšleně si promnul čelo. Přísahal bych, že na mě káplo. Neblázni, drahý, jak by tady mohlo kapat? Paní Fousková ani nevzhlédla odpletení. Pan Fousek něco zamručel a vrátil se k novinám. Byl si jistý, že něco cítil, nemělo ovšem smysl se hádat. Podezíravě se podíval po dětech, ale Juditka i Jonatán byli plně zaměstnáni psaním dopisu. Kolik stojí poslat dopis do Limy? Zeptal se Jonatán. Juditka se chystala odpovědět, když v tom spadla ze stropu další kapka. Tentokrát přímo na stůl. Pro pána! Vyskočila a táhla Jonatána za sebou. Na stropě přímo nad jejich hlavou byl ošklivý mokrý flek. Právě v místě, kde byla koupelna. Kam pak jdete, zlatíčka? Zeptala se paní Fousková. Jenom nahoru podívat se, jak je na tom Paddington. Juditka vystrčila Jonatána ze dveří a rychle je za sebou zavřela. Šmánkote, vyjekl Jonatán. Co se děje? Paddington, křikla Juditka přes rameno a hnala se po schodech. Myslím, že je v nebezpečí. Přeběhla přes odpočívadlo a zabušila na dveře koupelny. Jsi v pořádku, Paddingtone? Zakřičela. Můžeme dovnitř? Pomoc, pomoc, volal Paddington. Pojďte prosím dál, bojím se, že se utopím. Pro pána Paddingtone. Juditka se naklonila přes okraj vany a pomohla Jonatánovi vytáhnout mokrého a velice vyděšeného Paddingtona na podlahu. Díky bohu, že jsi v pořádku. Paddington ležel na zádech v kaluži vody. Ještě štěstí, že jsem měl s sebou klobouk, lapal po dechu. Teta Lucie mi odjakživa říkala, ať ho nikdy nesundávám. Ale proč si pro všechno na světě nevytáhl špunt, ty hlupáčku? Zeptala se Juditka. Aha, řekl Paddington schlíple. To mě vůbec nenapadlo. Jonatán se na Paddingtona obdivně zadíval. Pane, jo, žes tu ale natropil parádní nepořádek. Ani já jsem nikdy takový binec nezvládl. Paddington se posadil a rozhlédl se. V místech, kam na jeho mapu Jižní Ameriky dopadla voda, byla podlaha koupelny pokrytá jakousi bílou pěnou. Je to trochu neupravené, přiznal. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Neupravené? Juditka ho zvedla na nohy a zabalila do ručníku. Máme před sebou spoustu práce, než budeme moci jít dolů, Paddingtone. Jestli to uvidí paní Ptáčková, tak vážně netuším, co na to řekne. Já to vím, zvolal Jonatán, mě to občas říká. Juditka začala hadrem vytírat podlahu. Teď se hlavně rychle usuš, abys nenastydl. Paddington se pokorně začal drbat ručníkem. Musím uznat, podotkl, když se zadíval do zrcadla, že jsem teď výrazně čistší, než jsem byl. Vůbec nevypadám jako já. Paddington opravdu byl mnohem čistší, než když k Fouskovým přijel. Srst, kterou měl ve skutečnosti docela světlou a ne tmavě hnědou jako předtím, byla naježená jako nový kartáč, ale přitom měkká a hebká. Nos se mu leskl a z uší zmizely všechny stopy po marmeládě a krému. Byl tak vymydlený, že když o chvíli později dorazil dolů a vešel do jídelny, všichni se tvářili, že ho nepoznávají. Vstup pro obchodníky je z boku, zamručil pan Fousek zpoza novin. Paní Fousková odložila pletení a upřeně se na medvěda zadívala. Nejspíš jste si musel splést dům, prohlásila. Tohle je číslo 32, ne 34. I Jonatán s Juditkou se shodli, že muselo dojít k nějaké mýlce. Paddington už začínal být docela znepokojený, když tu se najednou všichni rozesmáli a pochválili ho, jak mu to sluší, když je umytý, učesaný a úctyhodný. Udělali mu místo v malém křesílku u krbu a paní Ptáčková přinesla další šálek čaje a talíř horkých topinek s máslem. Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek, když se všichni usadili. Doufám, že nám teď povíš něco o sobě a o tom, jak ses dostal do Británie. Paddingtone se uvelebil v křesle. Opatrně si otřel kus másla z fousků, složil tlapky pod hlavu a natáhl nohy ke krbu. Obecenstvo měl rád, obzvlášť když mu bylo teplo a na světě bylo tak příjemně. Vyrůstal jsem v nejtemnějším Peru, začal vyprávět. Starala se o mě teta Lucie, co žije teď v domově pro staré medvědy. Zamyšleně zavřel oči. Všichni v pokoji stichli a napjatě vyčkávali. Po chvíli, když se stále nic nedělo, začali být neklidní. Pan Fousek nahlas zakašlal. To není moc zábavný příběh, poznamenal netrpělivě. Naklonil se a šťouchl do Paddingtona dýmkou. To jsou mi věci, prohlásil. Vždyť on usnul.

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická.
0: Omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol!
0: Dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko, můj!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já.
0: Utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě, ozval se chraplavý hlas. To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldok mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku, když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě, zmyš, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepali. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné. Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldok, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta!
0: Hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup, už byli vevnitř.
2: Teď začal kvapík.
0: Než se Škubánek zpamatoval, Pinčlík mu sežral všechno, co měl v mističce. Dobrman otevřel ledničku do kořán, polikal špekáčky, pil mlíko rovnou z krabice a chlemtal jahodovou marmeládu. Buldok okamžitě vyčmuchal, kde si Škubánek schovává psí suchary a ukradl mu dokonce i umělou kost, co dostal Škubánek k narozeninám a kterou si šetřil na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
2: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora. Sepjal ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
4: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do lahve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
2: Taková láhev s džinem, to by bylo! Mof!
0: Zasnil se Škubánek.
2: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin a neb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
2: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
2: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek

0: vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí, páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval. Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu. Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldog.
1: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavlel.
1: Mof, džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldukem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
1: Mof, džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
1: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl, odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžaslým dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
1: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek.
2: Pošta!
0: Blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou.
2: Pardon,
0: blekotal Pinčlík.
2: Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem Buňťa.
0: A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
1: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl, objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
1: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistila, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavalet.
1: Hop, do lahve zpět!

0: ale džin nikde. Jak je to možné? Objevil se vůbec? Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na Vinětu.
1: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
1: Hurá, mof, mof, mof, to je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v předsíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
2: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Kátě ji odzátkovala a přičichla.
2: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
1: Tady máš na přivítanou!
0: Ale Káťa se mračila.
2: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
1: Nehubuj,
0: omlouval se Škubánek.
1: Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
1: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
2: To mi ani neříkej,
0: zarazila se Káťa.
1: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
1: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
2: To ráda slyším,
0: usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

0: V máji je povětří samá čarovná vůně. A cítíte, s jarním váním přilétají a než se jich člověk může pěkně zhluboka načichat, jsou ty tam, jak pentličky rozevláté. A co kdybychom si přece jen zkusili jednu takovou sladkou jarní vůni lapit?
1: Ale?
0: Počkej, pentličko, neutíkej mi.
1: Uteču.
0: Neposeda vůně májová. Nejdřív mě šimrá v nose a než se s ním může člověk, jak se patří, potěšit, je ta tam.
1: Tady jsem. A teď tady. Kuk.
0: Neposeda si. Tak přestaň se schovávat.
1: Pojď za mnou.
0: Kam mě to lákáš, vonavá pentličko?
1: Za mými sestřičkami přece.

0: až se mi z tvých sestříček hlava zatočila. Ta sladká modravá mě málem uspala.
1: To byla vůně prvních fialek u cesty. Ale pojď dál, průsekem do lesů a pasek.
0: Mech voní jarními vodami.
1: Léčivá vůně, co chladí i uzdravuje.
0: A loňské listí a spadané modřínové špedličí je cítit staletou moudrostí lesa.
1: Nezastavuj se, za mnou pojď, jen za mnou.
0: A moje malá tajemná jarní vůně se promotala vším tím voňavým rejem a schonem a vede mne dál. Až nakonec paseky, tam, kde už začíná vysoký smrkový les. Vyrostl tady zelený kopeček s hebkou listovou stříškou. A neposedná vůně, hups, a už je uvnitř.
1: To je přece můj kopeček, můj zelený domeček.
0: Domeček z jahodových listů. A moje všetečná voňavá pentlička, to je přece vůně lesního jahodiní. Nejlíbeznější ze všech májových vůní.
1: Nejlíbeznější? A co já?
0: Pro pána. A hned vedle jahodové chaloupky druhý voňavý domeček kopeček. Lístky to má maličké a husté jako zrníčka.
1: Já jsem borůvková chaloupka a voním pravým jarním lesem.
2: A já zase jarní pasekou, jenže já líp a víc, bane, já.
0: A tak se borůvková chaloupka a jahodová chaloupka začaly pošťuchovat a chlubit a dokonce i hádat. Sluníčko, co dřímalo po zimě ještě celé mátožné, vykouklo spod oblačné duchničky a zamračilo se.
3: Kdo pak se mi to tam u lesa hádá jako o jarmarku?
1: Prosím, sluníčko, jahodová chaloupka se chlubí, že voní líp než já.
2: A taky je to pravda. Viď, že je to pravda, sluníčko, že jsem hezčí než borůvková chaloupka.
1: Vidíš jí, sluníčko, jen vytahovat se umí. Já jsem přece hezčí a zelenější a větší a košatější a...
3: Ticho tam dole. Co pak se sluší takhle se hádat a chlubit? Vždyť ani nemáte čím vy pyšné chaloupky.
2: Že nemáme?
1: Máme. Máme přece zelené střížky a voníme. Zdaleka každého naše vůně přiláká.
3: A kdo pak ve vás bydlí?
1: Bydlí? Jak bydlí?
3: Chaloupky přece nejsou jen tak pro nic za nic. Chaloupky jsou na bydlení.
2: Ve mně nebydlí nikdo. A u tebe, borůvková chaloupko, taky nikdo. Moje zelená střížka nemá, koho by před nepohodou schovala. Tak nač jsme vlastně vyrostli, viď, borůvková sestřičko? Nač jsme se vlastně zelenali? Pro koho? Mně je z toho najednou tak smutno.
4: Mně taky. A plakat se mi chce, že jsem tak prázdná a opuštěná.
3: No, tak vidíte a hádáte se.
1: No ale co dělat, abychom byli někomu k užitku?
4: Nebo pro radost.
1: Mít tak aspoň jednoho nájemníka.
4: Ano, opravdického, živého nájemníka.
1: Ale jak ho jen přilákat?
2: Poraď, sluníčko.
1: Vždyť tady voníme do široka i do daleka. Pentlička má vůní po celém lese vlajem,
2: ale pořádného nájemníka ne a nechytit.
3: Vůni nestačí, milé chaloupky. Musí na vás být taky něco pěkného na koukání, abyste se líbili i očím a nejen nosům.
2: Máme přece listí.
1: Co pak to nestačí?
3: Listí. Každá správná chaloupka má mít nějaké domovní znamení. To domovní znamení musí být pěkně vyvedené v barvách a nad hlavním vchodem. A podle něj se pak taková správná chaloupka taky jmenuje. Třeba u sluníčka, u zvonu, u jelena.
1: Prosím, prosím, a nač znamení?
3: Inu, když chce chaloupka nájemníka, musí taky počítat s tím, že každý nájemník dostává dopisy. A na takový dopis se musí taky napsat adresa. Pan nájemník ten a ten, toho času v chaloupce u sluníčka nebo u jelena.
2: My nemáme domovní znamení.
4: Tak to asi nikdy nebudeme mít
3: Ale. Nebědujte, chaloupky. Já bych vám nějaké to domovní znamení vyčarovalo.
1: Sluníčko.
2: Ty naše sluníčko, sluníčko zlaté.
3: Počkat. Moc se neradujte. Nezačnu čarovat, dokud mi neslíbíte, že už se nebudete hádat a vytahovat.
1: Vytahovat?
3: Ano.
1: My a vytahovat?
2: A hádat? My se přece jak živi nehádáme. Mm-hmm. A jestli tak, jen z legrace.
1: Jen už pro pána sluníčko začni čarovat.
0: Když sluníčko vidělo, že borůvková i jahodová chaloupka myslí ty svoje sliby vážně, odhodilo mrakovou peřinku přes pelest, vyskočilo z postýlky a zlatě se usmálo od ucha k uchu přes celou oblohu. A když se z jara sluníčko takhle začne culit, už to je jako čarování. Ale aby kouzlo najisto zapůsobilo, pohladilo ještě pro jistotu sluníčko zlatými prstíčky jahodovou a borůvkovou chaloupku. A do jejich vonavých lupínků zašeptalo čarovné zaklínadlo.
5: Ostřici za doubky byly dvě chaloupky v májové pasece zatoulané.

0: jahodová chaloupko, z tebe je princezna.
1: Co si to vymýšlíš, borůvková sestřičko? Já jsem přece jen obyčejná chaloupka z Jahodiní. Jaká pak princezna?
0: A přece, podívej se do zrcadla.
2: Chaloupka z Jahodiní jukla do studánky, co blízkala mezi kořeny starého smrku, a málem vykřikla údivem. Na čele, z rovníka uprostřed vonavého lupení, jí sluníčko vyčarovalo domovní znamení jako z pohádky.
1: Jú, vykvetla mi hvězdička?
0: Vždyť to říkám, princezna se zlatou hvězdou.
1: Pane, ta moje hvězdička je bílá jako padlý snížek.
0: Lístky má bílé, ale uprostřed je zlaté očko.
1: Panečku, za takovým domovním znamením se nájemníci jen pohrnou. Viď, borůvková sestřičko. Co se tak koukáš? Ty pláčeš?
3: Tobě se to mluví. Ale co já? Mně sluníčko žádné znamení nevyčarovalo.
1: Ale vždyť ti to slíbilo. A sluníčko přece nikdy neslibuje nadarmo. Pro mne vyčarovalo hvězdičku a pro tebe zelený korálek. Jen se pořádně podívej do studánky.
0: Opravdu. Korálek. Zelený korálek, jako konvalinkový kalíšek. Pěkně si mě prohlédni, jahodová sestřičko. Odteď jsem borůvková chaloupka u zeleného korálku, heč? A já zase jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. Děkujeme ti, sluníčko.
4: Jako by se stalo, vonavé chaloupky. Teď už se každá jistě dočkáte svého nájemníka.
1: Počkat, sluníčko, kam jdeš?
0: Co se nám schováváš?
4: Vždyť je večer. Už jsem toho dnes vykouzlilo až. Hvězdičku, korálek. A to jsem ještě naučilo mouchy létat. Trávu jsem ze země povytáhlo, pampelišky po lukách rozhodilo.
1: Ty nás necháš v té tmě samotné?
4: Máte přece svá domovní znamení. Hvězdičku a korálek. Taková čarovná znamení povedou i zašera unavené poutníky pod vaše zelené střížky.
1: Počkej, sluníčko, a co až padne černočerná tma?
4: Inu, to musíte na poutníky pentličkou vůně zamávat, písničkou jim ukázat cestu. Tak spusťte chaloupky.

bílá hvězdička a zelený korálek svítili v noční trávě jako lucerničky, které lákají a vábí unavené poutníky do závětří vlídných domovů. Půjdete-li sticha jarní pasekou a budete-li zlehka našlapovat, můžete tu hvězdičku a ten korálek taky mezi jarní zelení zahlídnout. Bílými hvězdičkami kvete přece lesní jahodiní a borůvčí zas zelenými korálky. Tichoučce a vonavě kvete, jen pentličky vůní a tichá písnička lákají unavené poutníky do zelených domků pod listové střížky. Však se naše chaloupky už brzy dočkají.

0: U kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, ale nahladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes Princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam.
3: No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
3: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
0: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
3: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
3: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
3: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, zvolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka? Zaknoural Vítek.
0: V práci, odpověděla Alena.
3: A tatínek?
0: Dožadoval se Vítek.
3: V práci.
0: Alena ani nezdvihla hlavu.
3: A ty? A kde je Vojtíšek? A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu.
3: Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
0: Zlobila se snad na Vítka? Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek.
3: To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek.
0: Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli.
3: Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven.
0: Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
2: Proč spí, divil se Vítek.
3: Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
0: Má prázdniny, odpověděla maminka. Chceš mu něco?
2: aby se mnou šel babičce. Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka. A proč nejedeš na Vinskovi?
3: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl.
2: Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdoví koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do kamenníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli na honěnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mě skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě do sínky! No tak, puste mě do sínky!
2: Křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě do sínky, co pak nevíte, že babička jela do Prahy?
2: Ale do sínky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
2: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
2: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu. Ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad.
2: Prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé spozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven. Vlastík nadskakoval u branky, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou
3: a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
3: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom jel ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
3: Přikývl Vlastík. A hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
5: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme? To ví jen Vincek a hříbě to neví. Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí. Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil. A proč? Nám se jde moc pěkně. Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
3: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo se třást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přeci jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, ocas za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtělo. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
1: Vstaň, proč nevstáváš?
2: Já nemůžu.
1: Proč nemůžeš?
2: Protože mám dvě boule.
1: Tak se aspoň zasměj.
2: To můžu.
1: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a rechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. Já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou ji polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal si, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikyvl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobila taky. Vlastík začala hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napjatě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do nohy? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, no, no, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla to komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? napadl sníh, ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh, bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl 3 psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko. Vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli z kol dolů, ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal se jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš?
0: Obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat.
2: Ty jsi věděl, že nás veme nákladák?
1: Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl vlastník, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou vlastík, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od nich žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka? Mám 3. Můžeš mi jednoho dát? A třeba 2, křičel hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, uši jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
3: To si neber, hučel vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný, ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek. Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne? Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stáli na vysoké noze, klobouky měli otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek.
1: Nekřič, napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít.
2: Donesu je mamince, řekl Vítek.
3: A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík.
2: Musíš se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš.
3: Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Rýbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec.
2: Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík.
1: Poslouchejte,
2: zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět.
0: Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže.
1: Co se bude dít?
0: Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný.
3: Já jsem to viděl, hlásil se Vítek.
4: Já taky, přidal se Vlastík.
0: Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek.
4: Ne, zavrtěla hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou.
0: A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek.
4: Hajný se usmál. Něco úplně jiného.
0: Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor.
1: To nejsou jeleni, vydechl Vlastík.
3: Ani srnci, řekl Vítek.
2: To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni.
4: Ano, souhlasil Vlastík.
2: Byl rád, že vidí muflony.
1: To by bylo něco, to tátovi sbírky zvířat, zasmál se Vítek.
2: Ne, odpověděl Hajný, muflon není domácí zvíře, těžko by z toho vychovávali.
1: To je škoda, litoval Vítek. Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají.
2: Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se pro bedly. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
5: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Luka.

aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s oběma koly a s dvěma krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajným mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pust kočku. Já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy.
1: Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla.
0: Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
0: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
0: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
1: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
0: Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
1: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička.
0: A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na sumci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém chlobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do toho řek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podivil se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymaloval a na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou píchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já nám můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa.
1: Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera ke mně přišel sumec a šeplý se chce dát vymalovat, tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil,
0: ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátna je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No, nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No, vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát.
1: Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka.
0: Za chvíli byl zpátky.
1: Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat?
0: No bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně.
1: No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprv ve mlejně? Ti budou koukat.
0: Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu.
1: A jak to bylo dál? Jak by to bylo?
0: Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: Vyprávění 11. o Vojtově opětovném shledání s Anežkou, Pepíčkem Slámou i se psem Kociánkem. Pepíček Slámů zatím ležel na trávě uprostřed letiště. Také Anežka se tam povalovala a pes Kociánek měl na nose nový kopeček hlíny. Znovu očichával všechny krtčí díry v blízkém okolí. Ocas si nesl krásně svinutý jako kominickou štětku a na Vojtu, který zmizel i s letadelkem kdesi za lesem, úplně zapomněl. Ne tak Pepíček s Anežkou. Ti hleděli k nebi a čekali, až se letadelko Káně opět objeví. To je prima, řekl Pepíček, že se nám nemůže nic stát. Měl radost, že není s Kánětem ve vzduchu. Ale neradoval se příliš dlouho. Přihnal se dědeček Kozelka i s Černým Kastrůlkem. Kastrůlek už byl prázdný. Všechny škubánky se přestěhovaly do dědečkova žaludku. Basama Heligon, vykřikl dědeček, když spatřil děti. Tady máš kastrůlek, podával ho Anežce. A kde je ten váš štětinatý kluk? Anežka místo odpovědi ukázala vzhůru k obloze.
1: Podívejme se, zlobil se dědeček nahlas. Ztratil se, uletěl, rozplynul se. Tak už se zase začínáte ztrácet, jako tehdy v hangáru?
0: Ne, odpověděl Pepíček důstojně. Jsme tady přece všichni i s Kociánkem, jen Vojta odletěl s panem Hejdukem. Anežka vzala do ruky kastrůlek a Kociánek si k němu honem čichl. Bohužel ucítil jenom obyčejný plech a ten psům nevoní. Dědeček Kozelka Pepíčka neslyšel. Pepíček měl zakázáno křičet, aby neochraptěl a děda navíc stejně nejraději poslouchal sám sebe.
1: Tak se seberte i s tím vaším psem, povykoval dědeček, a koukejte zmizet. Nemám rád, když mi tady někdo cizí dupe po trávě.
2: Já to řeknu panu Hejdukovi, vykřikla Anežka.
0: Začínala se zlobit. Dědeček už zase začíná.
1: Kociánek zlostně zahafal.
0: A tohle všechno dědeček slyšel. Anežka měla pronikavý hlas a Kociánek šeptat neuměl.
1: Pan Hejduk si lítá po všech čertech, křičel děda Kozelka, a hlídač jsem tady já.
0: Co tedy měli děti dělat? Sebrali se a loudali se z letiště. Vzali sebou Černý Kastrůlek i Kociánka. Měli zlost na všechno. Nejen na dědu Kozelku, ale i na letadelko Káně, i na pilota Hejduka, i na samotného Vojtu. Lítají si někde v povětří a oni mají tady dole poslouchat dědečku v křik? Obě děti kráčely vzhůru do pekelského kopce. Mračili se jako noční sovy. Nad jejich hlavami se náhle objevilo letadelko Káně. Chvíli poletovalo sem a tam, ale potom, jako když je po šňůře spustí, usedlo na zem. Z letadelka vyběhl Vojta. Tváře měl červené a země se mu chvíli kolebala pod nohama. Pak se přece jen zastavila a Vojta povídá. Mně už teď nebude bavit chodit. Lítat je lepší. Abys nepraskl, řekl Pepíček a mračil se ještě víc než prve.
2: Jak jsi nás uviděl, ptala se Anežka. Její hlas se chvěl zlostí.
0: Nejdřív jsem uviděl Černý Kastrůlek a teprve potom tebe, odpovídal Vojta a šklebil se.
1: Tohle bylo slovo do pranice? Anežka postavila kastrůlek na zem a vrhla se na Vojtu. Pepíček se k ní přidal. A i když to měl zakázané, Kociánek si občas kousl do některé nohy, nevěděl, či je, ale tomu nevadilo.
0: Pilot Hejduk se zatím odlepil od země, a letadelko Káně se s tichým vrčením neslo jasným vzduchem zpátky na letiště.

0: rok, jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Jaro se rozsvítilo žlutými pampeliškami a mladou travičkou. Však se také říká, svatý Jiří volá, země se otvírá, aby tráva rostla, tráva zelená.
1: Jedna, dva, a teď zase já.
2: Jedna, dva, tři, čtyři, Buďána. A Polenko, přinese ze síně vodu.
3: Už běžím, maminko.
2: Buďá malá, pojď se taky nazobat zrní. Apolenko, nech jí. Když sedí na vejcích, potřebuje hlavně pít. Májek už nesedí kuřátka.
4: Maminko, já jdu za Honzíkem.
2: Dobře, ale vezmi děvčata sebou.
4: Tak pojďte, holky.
5: Já mám kalenku na vršku bez došku otrhanou.

0: Pan táto, co to bude?
1: Úl pro včeličky ševce Matěje.
0: Martinku, hádej co, uděláme si lodičky. Tatínku, prosím, půjč mi nůž na lodičku.
1: Tu máš, ale dej pozor, je ostrý.
2: Honzíku, odvezeš to prádlo Andulce k potoku.
0: A co tam s ním bude dělat?
2: Bude ho na louce kropit.
3: Aby se na sluníčku hezky vybělilo.
0: To se nám hodí. K potoku.
4: Dobrý den. Dobrý
5: den.
6: Dobrý.
3: Dědo, přišli jsme bělit prádlo.
6: A já zase máčet proutí.
0: Máčet proutí? A na co?
7: No přece na košíky.
6: Správně. Proutí se musí máčet ve vodě aspoň týden, aby bylo pěkně ohebný.
7: Dědo, a my si zase budeme dělat lodě.
0: Jo, z kůry.
8: Martinku, přines nám vodu.
0: Tady máte tu vodu.
3: Hezky to pokropíme.
7: Já si udělám admirálskou korvetu.
0: A já zas pirátský škuner.
6: Ale co plachty?
0: Uděláme plachty z březový kůry.
7: Jo, jo. Au, to co se říš?
6: To nic, Honzíku. Obalíme to jitro celém a tento do zejtra zacelí.
0: Tak já si zatím vyřežu svůj škuner.
8: Zmije!
6: To je jen slepíš, ten ti neublíží. Zmije se pozná podle zubatý čáry na zádech. Jo, jo, nadarmo se neříká. Na svatýho Jiří vylejzají hadi a štíři.
3: Dědečku, vyprávějte nám o tom svatým Jiří.
6: No, to bylo tak. V jednom království řádil strašlivej drak. Každý týden mu museli přivést někoho k sežrání. A jednou padl los na jedinou dceru krále toho království. Sluhové přivedli princeznu před sluj a rychle utekli. Z té sluje vylezl ten hroznej drak a s princeznou by byl amen. Ale najednou přijel spanilej rytíř na koni a pustil se s drakem do boje. Kopím draka probodl a princeznu zachránil. Ten neohrožený rytíř byl svatý Jiří. Vyprávění o tom, jak se postavil zlým drakovi, lidem připomíná, že se v životě vždycky máme odvážně postavit na stranu dobra proti zlu.
7: Já by sem taky toho draka zapíchnul, jako ten svatý Jiří.
3: Až by na tebe zakoulel ohnivejma očima, tak by si utek.
7: Až vyrostu, tak se neleknu ničeho.
0: To já taky ne. Ani hastrmana.
6: A já se vydám k domovu. Čeká tam na mě spousta práce.

0: ζει. Τότε όποιος σε το πράγμα σου να βά.
1: Μην ράγει. Ζα το να μούζετε οτσταρτωβατ ζάβορ.
0: Ψιπράβι, κοζόρ,
1: τε. Αντμιράλ, ψιντέι, ψιντέι. Ιράγι, ιράγι. Admirale Vigges!
2: Oh, no!
1: Pirati, Vigges-ele! Yo!
2: Tatínku, děkuju.
3: Tak jak vám pluli lodě?
2: Dobře, ale moje prohrála závod kvůli žábě.
3: Kvůli žábě?
0: Kdo to pošlapal?
4: To asi ta žába.
2: Když holky nám to prádlo dali do cesty.
3: Honzo, nesvaluj vinu na děvčata. A to prostě radlo vypereš.
5: Honzíkovi se zdá snadné být vždy čestný, spravedlivý a statečný, ale když dojde k činu, na vše zapomene. Ještě se musí hodně učit, aby byl jako svatý Jiří.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíku Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstínku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutě že nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s Ježkem Cyrilem.
1: Tak to se povedlo náramně. Já za ním pro bezpečí a on na mě ze skrýše a ze zálohy schované.
0: Hartusil úplně vylekaný Ježek, když si srovnal, co zažil.
2: Tu k vodě, Cyrile. Nevíš, které hlasy hluboké volají z polí, co se ozývají pod lesem?
1: No vždyť, to jsou honící psy, abys věděl. A já hned časně za tebou, abys jim náhodou nepřišel do cesty.
2: A proč jsou honící, Cyrile?
1: Honící jsou, protože honí nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
0: Věděl na stranu druhou zase pro změnu Ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafaň. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskynky.
1: A jsou pryč.
2: A co Kryšpín, Cyrile?
0: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
1: Tak to bychom měli na podruhé.
2: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
1: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
2: A to se psi honící nikoho nebojí?
1: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
2: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně na česání a my budili mokře.
1: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenomže. Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrocuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít nahonem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
0: Mudroval o jelenovi pořád dokola Ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
1: Teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Krišpín jeho honí schválně kolem nás, abychom pomohli. To je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zas udělám do klubíčka.
0: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád. Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
2: S Krišpínem je hodně zlé. Huberta!
0: Jenomže kdepak byl dneska Huberta konec. Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si ztratil, Bůby? Že máš na krajičku slzičky.
2: Scháním Huberta, Kristýno. Krišpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krhem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
0: Prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůrce. Dráče tedy nás tračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
2: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je rokyťák dole hned pod pěšinou? Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
2: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucií. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
4: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
2: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
2: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ješka Cyrla, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
1: Tak kam jste se poděli vy dva? K Krišpín už běžel dohromady pětkrát a nevydrží už to dlouho. Psiska jsou hned za ním o pár skoků.
4: Počkám na ně u potoka. Vy se schovejte tady v jeskyni. Až chytím, ještě zůstaňte. Psi poběhnou i potom párkrát kolem.
0: Tam, kde se pěšina mašličkovou kličkou stáčela k potůčku rokyťáku, takže nebylo vidět od vody nahoru k jeskyni, se Hubert postavil do smrkového mlází. Ani ježek, ani dráče potom vlastně najednou neviděli, kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Krišpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Krišpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal s rnčí pěšinou k vodě už po šesté, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráče ti i Ježkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Krišpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na do smrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Krišpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Psiska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě, dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
5: Tak, a už jste v lese doběhali.
0: Psi sklopili uši, ohony si zapletly mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
1: Hned tak se neukážou zase.
2: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
5: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna. Pak jsem se probudil.
6: Malinko jsem musela Medardovi přikrýt čenich. Jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Krišpín utíká. Tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
7: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
1: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Krišpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubert tě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já. A já vlastně dohromady nic.
0: připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
4: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
0: Slavnostním hlasem řekl Jelen Hubert, ale to už byl zase Kryšpín ve své zaječí kůži.
7: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi, pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny a ze zaječího.
0: A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celíčkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci Přezimáčci, Jezevec Adalbert, Krtek Čestmír, Kmotra Sojka i malá kukačka, Sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Kryšpína. Jenomže to už se od Doubravky řítí zajíc Kryšpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
1: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
2: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
1: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
0: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
2: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty tři, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
1: To máš náramně jednoduchý, Buby. U Jelenu už to tak chodí.
0: Buby si chvíli nechal ještší moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože tři nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál a Kryšpín byl zase rád, že i když je Spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

Velké sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

Ano, vítam vás na místečinu, dámy a pánové. Ano, prosím, právě tady se to všechno stalo, nebo tedy alespoň to tady všechno začalo. Račte se dobře rozhlédnout, tedy vlastně spíš rozposlouchat, že ano, protože vy samozřejmě nic vidět nebudete, vy budete pouze slyšet, ale to je vlastně ještě lepší, protože vy můžete přitom klidně zavřít oči a představovat si to všechno tak, jak se vám to bude líbit, takže vy si tu krásnou krajinu můžete vlastně představovat ještě krásnější, než ve skutečnosti je. Tamhle zrovna před námi je to místo, kde došlo ke klíčovým událostem našeho pozoruhodného příběhu. Všechno to vlastně začalo tím,

0: Copak, copak, že jste mi vůbec nerozuměli, neračte se prosím znepokojovat. To je naprosto přirozený jev, že lidskému hlasu není rozumět, když padá sněhová lavina. Ano, velice správně z toho usuzujete, že se nalézáme v horách, ba ve velehorách, protože sněhové laviny opravdu padají obvykle pouze v horách. Dosud nebyl zaznamenán ani jediný případ sněhové laviny, ku příkladu v Polabské rovině. Ale abych se vrátil k našemu příběhu. Všechno to začalo tím, že spadla ta... Ano, no ano, ta lavina. No prosím, to nebyla druhá. To je zatím pořád ta první lavina. Jenom jsme vám ji pro pořádek zopakovali ze záznamu, jako se třeba v televizní kopané opakuje vstřelený gól. A teď si o ní ovšem můžeme povědět podrobně. Lavina spadla ze zhora dolů, to je naprosto běžné, že ano, a na malé planině zavalila dva ještě menší stany. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy rozváté knížky. Z toho druhého zavaleného stanu se prohrabal plešatý docent, vytáhl za sebou spací pytel plný sněhu a začal ho usilovně vyklepávat. Při tom pracovním schonu si ani nevšimli obrovské ježaté palice, která vykukovala nahoře za horskou špicí a potěšeně se chechtala. Takže jim ovšem nedošlo, že ta lavina nespadla jen tak sama od sebe. No, a sotva se profesor a docent dali trošku dohromady, schodil na ně ten ježatý obr další lavinu. Takže tohle už byla opravdu druhá lavina. Za takovou malou chvilku.
1: Hrome, tady ty laviny padají nějak často.
0: Podíval se vousatý profesor.
1: Řeknu vám, nepředstavoval jsem si, že studovat život svišťů bude tak obtížné a nebezpečné.
0: Inu, vědecká práce si vyžaduje celých mužů. Srdnatě řekl maličký docent. Ten větší se na něj podíval a poznamenal.
1: Nebo aspoň třístvrtečních, byťte.
0: Myslím, že je na čase, abych vám oba vědce představil. Ten maličký plešatý je docent Goliáš a větší vousatý je profesor David. Jestli náhodou znáte tu písničku o Davidu a Goliášovi, tak možná budete namítat, že přece David má být malý a Goliáš veliký. No, to je fakt. V písničce to tak je. A až se později ve škole dozvíte o té bitvě Davida a Goliáše, bude to tam taky tak. Goliáš je obr a maličký David ho chrabrostí přemůže. No dobrá, jenže tohle není ani písnička, ani vyprávění o pradávném boji Davida s Goliášem. Tohle je vyprávění o podivuhodných příhodách vědecké výpravy, která v Himaláji studuje život svišťů a v té výpravě je docent Goliáš maličký a profesor David o dost větší. Ještě mnohem větší je ovšem ta chechtající se ježatá potvora, která na ně schodila už dvě laviny. Jenže o té zatím nemají věci ani tušení, a tak oni nedbají a starají se o to, kvůli čemu do velehor přijeli.
2: Neviděl jste mého sviště?
0: Zeptal se plešatý docent a hledal sviště ve stanu, za stanem, ve spacáku i pod sněhem. Byl to zatím jediný sviště, na kterého přišli, a tak byl velice vzácný.
2: Hrome, někdo mi ukradl sviště,
0: zanaříkal docent po chvíli marného hledání.
1: Třeba sněžný muž,
0: ušklíbl se vousatý profesor. Nesmysl. Žádný sněžný muž není. Rozčiloval se docent Goliáš. Nikdy jsem žádného neviděl.
1: Já jsem zase nikdy neviděl žraloka. A přece žralok je.
0: Namítl profesor David. Ale sněžný muž není popsán v žádném přírodopise. Takže nemůže být. Takovým povídačkám věří jenom blázni a malé děti. Horlil maličký docentíček.
1: Tak se nevztekejte,
0: konejšel ho profesor.
1: Vždyť já přece vím, že žádný sněžný muž není, je to zrovna takový lidský výmysl, jako třeba vodník.
0: Ježatá hlava na vrcholku to zaslechla a dala se tomu do smíchu. Smála se tak srdečně, že to znělo jako hřmění hromu. Profesor natáhl uši a vstyčil prst.
1: Ha, bouřka.
0: Sotva hřmění ustalo, ozval se do toho ticha, kde si nedaleko nich sviští hlásek. Uí, uí, můj svišť, zajásal docent a vydal se spěšně za hlasem.
1: Náš svišť,
0: zdůraznil profesor a vydal se za kolegou. Svišť před nimi kličkoval, jako by si chtěl hrát. Skákal ze skály na skálu, schovával se za kameny a potom se dokonce zaryl do sněhu. Jak pod tou bílou pokrývkou běžel, bylo na povrchu vidět jenom vynící se boule. Jako když kličkuje tenisák pod kobercem. Docent i profesor se udatně vrhali na zem jako brankáři za balónem, ale dopadli vždycky tak, jako když kluci honí zajíce, to jest do prázdna. Konečně se svišť unavil. Vyskočil na špičatou skálu, zapanáčkoval a řekl uí, no tak, pojď dolů, domlouval mu docent. Nekaž nám vědeckou práci, musíme tě přece studovat. Víš ty vůbec, co je to studovat? Uí, řekl svišť.
1: To znamená,
0: vysvětlil mu profesor David,
1: že ti musíme přesně spočítat všechny nohy, uši, chlupy, blechy a tak vůbec.
0: Ale svišť se jen smál. Vrátili se tedy do tábora a zase byl malér. Hrome, kdo mi sežral půl spacáku? Láteřil docent Goliáš.
1: A kdo mi ukrad dva nejlepší svetry?
0: Zlobil se profesor David. Jo, a někdo nám rošlapal vařič, všiml si docent. Hrome, to přece nemohl udělat svišť. No, to tedy asi nemohl. Svišť není o nic větší než zajíc a žádná zpráva žádné vědecké výpravy ještě nikdy nezaznamenala, že by jim zajíc rošlapal vařič. Chvíli o tom uvažovali a potom si konečně všimli velikých ťápot ve sněhu. Vypadaly docela jako lidské, jenomže byly dvakrát tak veliké a dokonce třikrát větší než stopy docentovi. Docent na to vykulil oči. Já snad nakonec přeci jen začnu věřit na sněžného muže.
1: Ale dejte pokoj, smál se profesor. Sněžný muž je pustý výmysl.
0: No jo, jenže to už vedle nich stála velikánská chlupatá noha. A když vzhlédli po té noze vzhůru, spatřili celou tu mohutnou příšeru. Stálo to na dvou jako člověk, hubu to mělo jako opice a škelebilo se to jako obrovský klaun. Na každé přední tlapě to mělo navlečené jeden profesorův svetr jako rukavici. Docent a profesor se parádně rozklepali.
2: Sněžný muž,
0: vybrepl holohavý docent. Obluda souhlasně přikývla a řekla Profesor se hluboce uklonil, tak hluboce, až si nabral do nosu trochu sněhu a řekl huhňavě.
1: Já jsem profesor David a toto je můj kolega docent Goliáš.
0: Řekl ježatý obr a znělo to jako, že ho těší. Docent tedy také řekl, těší nás a napsáhl ruku k podání, ale hned jí zase pěkně rychle schoval za záda, když viděl, jak se k jeho útlé dlaničce napřahuje ta ohromná tlapa.
1: Je nám velikou ctí, že jsme vás objevili, pane sněžený muži. Znovu se uklonil profesor. Budete se nyní nazývat sněžný muž dle docenta Goliáše.
0: Souhlasil sněžný muž. Docent však nesouhlasil, ale pane kolego namítal. Vždy to zní jako nějaká specialita šéfkuchaře.
1: No jo.
0: Uznal profesor, ale potom mávl rukou.
1: No, nevadí, nějaké jméno už vymyslíme. Rozhodně vám musím vydat jméno.
0: A docent řekl. Dovolíte, abychom vás studovali, pane sněžný muži? Přikývl obr.
1: Zdá se, že nám rozumí.
0: Usoudí.

0: a ruce hezky schovali za záda.
1: No jo, ale studovat ho stejně nemůžeme.
0: Uvědomil si najednou profesor. Proč ne?
1: Nemáme sebou žebřík, jakož ani štafle či zdvižnou plošinu.
0: Docent se škrábal na holé hlavě tak dlouho, dokud mu neuklouzl prst. Potom řekl, co kdybychom ho vzali sebou domů? Jel by se s námi domů, Hugo? Budeme ti dávat dobře jíst. Hugo zřejmě rozuměl a v očičkách se mu mlsně zablízklo.
1: Ale jak ho dopravíme dolů z hor?
0: Staral se profesor a zamyšleně se prohrabával plnovousem, až z něj vylítly i poslední moly. Hugo jen mávl rukou, že jako aby to nechali na něm. Vzal je oba do náruče a vykročil.
1: No jo, ale co náš svišť, kolego?
0: Vzpomněl si profesor.
1: Přijeli jsme sem přece kvůli svišťům. Sněžní muž Hugo je jistě znamenitý objev, avšak jak zdůvodníme, že jsme se neřídili plánem výzkumu.
0: Pravda, pravda. Jak to uděláme s tím svištěm? Hugo však zase jen tak ledabile mávl rukou, že to jako není žádný problém, pronikavě zapískal a kamarád svišť hned přihopkal a vyskočil si Hugovi na rameno.
1: A jeden!
0: Nadšeně vykřikl profesor, když si dal Hugo trošku rozběh a mistrně pak sjížděl do údolí. Neříkám na lyžích, prosím, to ne. No ale zkrátka sjížděl a jak? Perfektně. Dokonce i obří slalom, který se mu připletl do cesty, prokličkoval přesně mezi praporky. Kdyby tam byli rozhodčí, museli by ho jistě hned prohlásit mistrem světa v obřím slalomu bez lyží. No to víte, na horách se zkrátka sněžný muž vyznal. Horší to bylo pak pod horami. Tam ty trampoty s cestováním neskončily, nýbrž naopak teprve pořádně začaly. Jen si to zkuste představit, jak obtížně se cestuje se sněžným mužem v civilizovaných dopravních prostředcích. Tohle například je letadlo. Poznáváte, že? A tohle byly ty schůdky. Co po nich nastupují cestující? Jenže pod Hugem samozřejmě praskly. Dopravní letadla prostě nejsou zařízena na dopravu sněžných mužů.
1: Zkusíme ho vysadit do letadla jeřábem.
0: Vtipně navrhl profesor. No, zkusili a docela to šlo. Musíme přiznat, že jeřáb sněžného muže unesl a vysadil ho až ke dvířkům, ale stejně to nebylo nic platné. Víte přeci, jak nízké jsou dveře do letadla. I důstojní a vážení pánové se musí trochu sehnout, když chtějí nastoupit i s hlavou. Hugo ovšem nemohl nastoupit, ani když sehnul hlavu až ke kolenům. Profesor z toho logicky vyvodil odvážný vědecký závěr.
1: Letadlem to nepůjde.
0: Zkusíme to autobusem, navrhl docent Goliáš další pokus. Napřed se šli slušně zeptat a řidič je hned odmítl.
1: Vyloučeno, autobus je plně obsazen.
0: Profesor se usmál.
1: Jen se nebojte, za chvíli bude prázdný.
0: A taky, že byl. Sotva se obrovský chlupatec objevil u dveří, všichni cestující velmi spěšně vystupovali i místy k tomu neurčenými, tedy okny a střechou. Vystoupili všichni. Zůstal tam jen jeden, kterého ušlapali. Ale z cestování opět se šlo. Ani autobus totiž nemá dveře stavěné pro nastupování sněžných mužů.
1: Že nás to nenapadlo hned.
0: Ťukl se profesor do vědeckého čela.
1: Nejvýhodnější je přece lodní doprava. Tam nemusí Hugo používat žádných

0: dveří. Může cestovat na horní palubě.
1: Ovšem, nadchl se i docent. Může si tam třeba i lehnout do záchranného člunu. To všechno je sice pravda, avšak nejprve by musel Hugo přejít z pevniny na loď. A k tomu účelu, jak známo, se používá lodního můstku. Upřímně řečeno, lodní můstek není o mnoho pevnější než schůdky k letadlu a navíc vede nad vodou. Hugo odmítl na můstek vůbec vstoupit, neboť se velmi bál vody. No, nedivte se. Sněžný muž se jak těživ nekoupal, tak mu to nemůžeme mít za zlé.
0: Zbývá jedině železnice,
1: řekl profesor a vydali se na nádraží. Když přijel ten vlak, co jel správným směrem, svišť radostně zapískal, a vlak zase hned odjel.
2: Kdo to tady pískal? Zlobil se pan výpravčí. Kdo mi to tady pískal a splašil mi vlak?
0: To je nějaký ptáček, pane výpravčí, řekl profesor.
1: Ale sotva výpravčí odešel, zlevičnil svišťovi a přísně mu přikázal, že na nádraží nesmí pískat. Pro jistotu mu ještě zalepil pusu náplastí, což pokládal zřejmě za účinnější než vysvětlování. Po chvíli samozřejmě přijel jiný vlak, protože žádný vlak nikdy není úplně poslední. Už se chystali nastoupit a zase se na ně rozkřikl průvodčí.
3: Stát! To zvíře do vlaku nesmí.
1: Ne, on neukazoval na Sviště, ale na Huga, malého Sviště, úplně přehlédl.
3: Vlakem, přísně vykládal průvodčí, se smí vozit jenom psi, kočky a husy a žádná jiná zvířata.
0: Ale to není zvíře, pane průvodčí,
1: namítal profesor.
3: Co? Chcete snad říct, že tohle je člověk?
1: Divil se průvodčí.
3: Pak je to všem chuligán, je hrubě neupravený a řekl bych i nečistý. A takové osoby lze vyloučit z přepravy.
1: Člověk to taky není, mírně řekl docent Koliář.
3: Že ne? Tak člověk to není a zvíře taky ne.
1: Ne, to je prosím sněžný muž.
3: Tak to už je tedy úplně vyloučeno, aby nastoupil. Máme předpisy na přepravu osob a zvířat, ale nemáme žádné předpisy na přepravu něčeho jiného. Žádné sněžné muže, vodníky, rusálky a podobné stvůry nevozíme.
1: No, co se dá dělat? Předpis je předpis a je samo sebou důležitější než věda.
0: Co se dá dělat, řekl profesor David. Pošleme ho jako usobou zásilku.
1: Na hodinku se vzdálili a pak přijeli na nádraží s velkou bednou a řekli.
3: Tohle je prosím vědecký materiál, neklopit.
2: A co v tom je? Chtěl vědět přednosta přesně.
1: Vždy to váží 2 metráky.
0: Ovšem, uvnitř jsou studijní živočichové.
1: Kolik? Chtěl vědět přednosta? 50, řekl docent s jistotou. No a dostali povolení naložit bednu do nákladního vozu. Když už jeli, řekl profesor docentovi.
0: Poslyšte, pane kolego, tohle od vás není hezké, že lžete. Jste přece vědec.
1: Jaké pak lhaní? Divil se docent.
0: No, řekl jste mu, že je v tom 50 živočichů.
1: Ovšem, řekl docent, mám to přesně spočítáno. 1 Hugo, 1 Svišť a 48 blech.

předocentovým domem na Starém Městě bylo pěkné pozdvižení, když stěhováci vyložili na chodník ohromnou bednu s nálepkami a nápisy. Hlíte se, jakou si docent koupil velikánskou